jeden příběh, ve kterém se na věčnost dostane velmi bohatý muž a vidí, že se i v nebi používá k transakcím nějaká měna. Začne si prohlížet své kapsy, jestli mu tam něco nezůstalo z jeho obrovského pozemského majetku. V tom k němu přichází anděl a říká, víš, tady v nebi jsou platné jen ty peníze, které si během svého života daroval. A v té chvíli onomu muži došlo, že se z něj, velkého boháče, stal velmi nuzný chuďas. Cestou, jak si ukládat poklady v nebi, je tedy služba Bohu a druhým lidem, nebo jinými slovy, investice do druhých lidí a do božích věcí. A tady jsme u pozitivního vlivu peněz a majetku. Kniha Randy Elkorna Princip pokladu, kterou jsem zmínil minulý týden a která mne v této věci hodně ovlivnila, takto formuluje ten klíčový princip, podle něhož je celá kniha pojmenována. Nemůžete si to vzít sebou, ale můžete to poslat napřed. Ano, pokud je mým domovem nebe, pak se tam zaměřuji a tam investuji a ukládám poklady. I když, pokud jsme božími dětmi vykoupenými milostí v Ježíši Kristu, je naším domovem nebe, přece jen žijeme na této zemi a potřebujeme mít vyvážený řád v našich financích. Dá se říci, že jsou tři základní směry našich finančních investic. Prvním je investice do pozemské budoucnosti. Tomu odpovídá šetření a vytváření různých druhů úspor. Druhým je investice do přítomnosti, a to je utrácení a spotřeba. Někdy se nám zbožným křesťanům může zdát, že bychom moc utrácet a spotřebovávat neměli, zvláště když je tolik chudých lidí ve světě. Na druhé straně i Ježíš si uměl života užívat, což mu někteří z tehdejších náboženských elit vyčítali. Také apoštol Pavel napsal v listu Filipským, umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Třetím směrem jsou investice za hranice našeho pozemského života do věčnosti a sem patří dávání a dary. V tomto smyslu dávání vyvyšuje věčného Boha a je jediným lékem na materialismus a sobectví. Každý z nás je jiný a nachází se v jiné situaci, ale všichni bychom se měli modlit za moudrost a usilovat o přiměřenou rovnováhu mezi těmito třemi směry v našich osobních a rodinných financích. Je nějaké obecné pravidlo, kolik bychom měli dávat? V Bibli Starého zákona boží lid Izrael měl povinnost dávat desátky, tedy desetinu ze své úrody a majetku. A to jak pro podporu kultu uctívání Boha, ale i pro sociální podporu potřebných. V životě první církve, zaznamenaném v knihách Nového zákona, není o desátcích žádná zmínka. Dá se tedy říci, že desátky nebyly v novozákonní době ani přikázány, ani zrušeny. Nicméně mnozí významní křesťanští myslitelé prvních staletí, jako třeba Origenes, Jeroným a Augustín, považovali desátky pro křesťany za minimální požadavek ohledně dávání. A myslím, že je dobré si položit otázku, zda Bůh očekává od svých novozákonních dětí, že budou dávat více nebo méně, než věřící v době starozákonní. Poté, co Ježíš varoval před shromažďováním pozemských pokladů a vybízel shromažďovat poklady v nebi, přidává kratičké vysvětlení. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Podle Ježíše poklady určují naše srdce. Je přirozené, že kam dáváme peníze, čas, energii, my křesťané i modlitby, to nás zajímá, tam jde naše srdce. Stručněji řečeno, peníze vedou, srdce následuje. Hezky to vyjadřuje onen před chvílí zmiňovaný, parafrázující překlad Bible, který k tomuto verši přidává. Budete-li totiž usilovat o nebeské věci, nepřilne vaše srdce k věcem pozemským, ale bude v nebi při těch pokladech, které si tam ukládáte. Velký evangelista a zakladatel metodismu Wesley řekl, peníze se u mě nikdy neohřejí, spálili by mě.
odhazují je co nejrychleji, aby si nenašli cestu do mého srdce. Milí přátelé, Ježíš nás dnes vybízí, abychom shromažďovali nebeské poklady tím, že budeme dávat, investovat do druhých lidí a do božích věcí, do růstu božího království. Trochu jsme ale pominuli otázku, co je vlastně tím pokladem v nebi. Na základě celého poselství Bible bychom mohli jmenovat několik skutečností tvořících onen nebeský poklad. V první řadě je to samotný trojediný Bůh, vše nepředstavitelně převyšující a přesahující, který se nám osobně dává. Potom také společenství vykoupených lidí, jehož budeme součástí. Pokladem budeme i my sami, každý z nás úplně proměněný boží milostí a mocí. Součástí nebeského pokladu bude určitě i úžasné prostředí nového nebe a nové země. Klíčovou otázkou, kterou by si měl položit každý z nás, je, kam investuji. Kam investuji své peníze, čas, energii, pozornost, modlitby. Zkusme si tuto otázku pokládat opakovaně, čas od času. Investice totiž rozhodují o našem srdci. Viděli jste film Schindlerův seznam? Na mne velmi zapůsobila jedna z jeho posledních scén. Veliký zástup Židů, mužů, žen i dětí přichází poděkovat Oskarovi Schindlerovi za záchranu svých životů. Ten se na ně dívá a najednou mu to dochází a začíná říkat: ale já jsem mohl zachránit víc. Kdybych prodal tento prsten, to mohlo zachránit dalších 10 lidí a za tohle auto mohlo žít dalších 50. A upadl do velkého pláče. Zachránění Židé ho utěšovali tím, že už tak udělal hodně. Ale jemu uvnitř srdce došlo, jaká je cena lidského života a jak málo ve svém životě investoval do toho, co je podstatné. A tak se nějakou dobu nedal jeho pláč utišit a jen opakoval: mohl jsem udělat víc. Milí posluchači, kéž podobný pláč nebude jednou naším údělem, až se bude hodnotit náš život. A pokud to trochu tím směrem teď jde, právě teď máme šanci rozumět.

V tom, jak reflektor zas osvětí tě měsíc a náhle nevíš vůbec nic. Noc je živá a co víc je březi, když vylézá spod vík popelnic, která jako víka lidských rakví klapou podal lesklých pohřebišť. Pořád rostou k nebi a smrťák ví, že tak mají k líně čím dál blíž. Je těžké hledat schodu v legraci, když jedni řeší v práci prokrastinace. Druzí mají 15-20 minut na cíko oběd a na latrínu, kde kovem okov v nastřádané zlobě ryjí na svůj okov vlastní věžby době. Světu, co z jedné strany rezne a z druhé se leskne tak, že odráží sám sebe. Kde dovídáš se přes net doma v papučích, kolik lidí letos zmrzne internetům na očích. A v komentářích čteš si, ať sám zhebneš, ať sám zhebneš. Stále znovu ptáš se, proč to všechno? Tolik strachu, tolik bolesti, od které si mnozí neoddechnou, než si k něm smrt cestu proklestí. V tom, jak reflektor zas osvítí tě měsíc a náhle nevíš vůbec nic. Je živá a co víc je březí, když se řítí z lidských střítelnic. Důstojnost je už jen slovo v korporátním motu, kde Bůh se dávno odmlčel, lid vzlíží ke kotům a hlasuje v anketách pro svůj vlastní ortel. Ten dopis nemá podpis, jen po skriptu postmortem. Postmortem. Stále znovu ptáš si, proč to všechno? Tolik strachu, tolik bolesti, od které si mnozí neoddechnou, než si k něm smrt cestu proklestí. Reflektor

požíračka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu, když už jsem nad čím zlomil hůl. Jako ti ptáci po příletu,

ve dveřích, přijdeš ke mně. Jemně tě obejmu a nikdo ti neublíží, ale teď spí. Bezpečí a tiše spí v mým břiše. Bezpečí.

kluk a kočka poptávali na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné, ať se nebojí, jen musí počkat, tak raději nečekají.

0: Dobrý den, milí posluchači. U poslechu první oktávy po letních prázdninách vás od mikrofonu zdraví opět Štěpán Grafe. V dnešním pořadu budeme poslouchat komorní hudbu a také si o ní budeme povídat. Se mnou ve studiu je totiž předseda Brněnského spolku přátel hudby Emil Drápela. Emile, vítej v Proglasu.
1: Já jsem moc rád, že můžu přijít a mluvit tady s vámi.
0: Dnes si představíme novou sezonu spolku přátel hudby, která nabídne 8 mimořádných komorních večerů v Brněnském besedním domě. Než se ale pustíme do toho seznámení s těmi jednotlivými koncerty, mohl bys nám, Emile, představit činnost spolku jako takovou? Ten spolek má docela velkou historii.
1: Ano, tato sezona, co teď začne v září, je naše 29. Vlastně spolek vznikl v roce 1998, ale v podstatě navázal na předchozí činnost kruhu přátel hudby v Brně a ta trvala ještě 40 let předtím. Čili zhruba od roku 1958 už ta tradice pořád v tom Brně je těch komorních koncertů. V podstatě takovým spojujícím faktorem i toho starého kruhu přátel hudby, i toho novějšího spolku je, že ty koncerty se konají v besedním domě. To je prostě dům, který má své genioloci, kde prostě dirigoval Antonín Dvořák, kde na klavír recitály hrál Bedřich Smetana, kde zněly Janáčkovy premiéry. V tom sále samotném, kromě čelní stěny s varhanami, se toho moc nezměnilo a já vždycky, když tam sedím, tak si představuju toho, jak jsou tam ty židle, tonetky, taková ta polokřesílka, která se teďka mají mimochodem měnit po mnoha desetiletích, tak jsem si vždycky představoval toho Leoše Janáčka, jak tam sedí, nervózní, že čeká nějakou premiéru svojí skladby. Taky to byl rozložitý pán, jak jsem asi já, a představoval jsem si, jak se vlastně do toho křesílka vešel a jak se mu tam sedělo, ale jinak akustika je jedinečná prostě v rámci celé republiky a myslím si, že mnoho lidí z toho spolku přátel hudby tam chodí prostě už jenom kvůli tomu mimořádnému zážitku z toho prostředí. Jinak samozřejmě spolek přátel hudby není vůbec uzavřenou společností.
0: To jsem se chtěl zeptat. No. Je možné stát se členem?
1: Ano, je to úplně jednoduché. Člen spolku přátel hudby má tu výhodu, že má vlastně za sníženou cenu abonmá na těch 8 koncertů i vstupenky na jednotlivé koncerty. To už je na přání každého. V podstatě jediné, co musí potenciální nový člen udělat, je to, že zajde do turistického informačního centra na Zámečnické, teďka ten nový předprodej TIC se tomu říká, tam zaplatí 150 korun členský příspěvek, tím se stává členem a okamžitě může přijet na návštěvě nakupovat vstupné abonmá za ty členské, čili výrazně zlevněné ceny.
0: Vy ale také pro členy organizujete další aktivity. Máte velice zajímavé besedy s umělci pravidelně. Vychází také zpravodaj spolku přátel hudby.
1: Ano. No tak ten zpravodaj v podstatě nějakým způsobem se snaží přibližovat, spopularizovat nějaké ty, řekněme, méně známé skladby, které naše posluchači čekají. A co se týče besed, tak třeba poslední beseda, máme dvě ročně, jednu na podzim, jednu na jaře, a ta byla s generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem a setkala se prostě s obrovským ohlasem.

0: hlasem. Ne vždy samozřejmě se podaří sehnat tak významného hosta. Ono je zajímavé, že vždycky byla snaha, když tady vystupuje nějaký význačný umělec, tak s ním udělat tu besedu před tím koncertem. Kdepak? Každý význačný umělec totiž nechce před koncertem myslet na nic jiného, než na to, co ho čeká. A skutečně nechce žádnou besedu. Třeba David Mareček měl tu besedu den před svým koncertem s violončelistou Václavem Petrem, na kterého doprovázel na klavír, a také bychom ho nedostali. To prostě u muzikantů to tak je.
1: Ono to propojení toho slova a té koncentrace na tu, na ten hudební výkon je skutečně jiné.
0: Ano, ano.
1: Já to znám z vlastní zkušenosti, když třeba moderuji koncerty, tak dlouho mi trvalo, než jsem skutečně dokázal tak jako bezproblémově ji přepínat, a ta koncentrace je velice náročná pro ten hudební výkon. Emile, ty jsi zmínil velice zajímavou besedu. Vzpomeneš si také na některý z koncertů, které jste právě v loňském roce uskutečnili, který třeba ti tak vyvstane v paměti?
0: Já bych měl říct asi jako předseda Spolku přátel hudby, že všechny koncerty byly vynikající, ale mě určitě utkvěl v hlavě, kromě tady tohodle koncertu Václav Petr, koncertní mistr České filharmonie, violončelo, David Mareček, klavír, mě utkvěl v hlavě večer francouzského romantismu, což byl nesmírně zajímavý koncert houslisty Františka Novotného, klavíristy Igora Ardaševa a Muchova kvarteta ze Slovenské republiky. Oni v podstatě uvedli asi 45-minutový Chausonův koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto. To je opravdu originální obsazení. Není to jako s orchestrem, proto se to taky daleko méně hraje. A ta hudba byla tak úžasná. Všichni říkali, proč se to pro boha jako nehraje. Tak jednak je to docela rozměrná věc, ale to tedy bylo, myslím, skutečně jako i objev pro většinu lidí. No a potom závěr sezóny, moderátor Marek Eben a varhanice Michaela Káčerková, kteří nás provedli Komenského labyrintem světa. To byla celovečerní věc a to bylo velice působivé. No ale to bylo, a teď můžeme mluvit o tom, co bude.
1: Určitě, do toho se za chvíli pustíme. Mě ještě zaujala jedna souvislost. Ty jsi zmínil, že Spolek přátel hudby navázal na dřívější kruh přátel hudby. Kruhy přátel hudby jsou takový fenomén, který se vyskytuje v naší republice. Také jsem měl možnost procestovat hodně zemí s kvartetem a něco jako kruhy přátel hudby je jedinečné v celosvětovém měřítku, protože většinou ty spolky, které pořádají koncerty komorní hudby, tak bývají roztříštěné, ale u nás tady tato síť nějakým způsobem spolupracuje. Jak to vlastně funguje? Celé zaštiťuje Český hudební fond?
0: Ano, já jsem teď v tom nadaci Českého hudebního fondu, která má na starosti v tom předsednictvu, které má na starosti styk s těmi kruhy přátel hudby. Je to úžasné, protože jedná se v podstatě asi o stovku kruhu přátel hudby, z nichž některé mají třeba jenom 20 členů, jo, v některých, ale existují i v malých obcích, v každém větším městě, městečku. Pak jsou samozřejmě zase města, kde nic takového není.
1: A jsou to velká města.
0: A jsou to velká města a my vždycky říkáme, a tady chcípl pes, co se týče vážné hudby, a je to hrozná škoda. Musím říct, že celá tahle aktivita je už mnoha leta, už v podstatě od 50. let, a že skutečně vždycky závisela na fandovství jednotlivců, kteří dokázali v té dané lokalitě prostě něco takového zorganizovat, nést to riziko, sehnat na to peníze a hlavně udržet ty lidi, ale já pořád říkám, vážná hudba je taková, že to prostě chytne každého, takže vy chcete potom na ty koncerty chodit dál. A nemají ty kruhy přátel hudby, i když jsou v malých obcích nějaké problémy s návštěvností, jako dané rozměrem té lokality. Je to úžasné a opravdu to nemá ve světě obdoby.
1: V rámci kruhu přátel hudby, také v rámci Českého hudebního fondu, existuje takzvaná listina mladých umělců. To je taky zajímavá věc, podpora mladých umělců, kteří získávají právě ty první koncertní možnosti po celé naší republice.
0: Ta listina mladých umělců to skutečně má za úkol vlastně pomoci jim v té koncertní kariéře v začátcích, ale už po těch adeptech, kteří se přihlásí, chceme nějaké soutěžní výsledky. Nemůže se tam přihlásit někdo úplně jako běžný student třeba konzervatoře. Jinak bohužel se teďka setkáváme v těchto letech s tím, že řada těch mladých umělců už ani nechce být na té listině, protože výhodou pro ty kruhy přátel hudby je to, že vlastně oni hrajou za menší honoráře, za výrazně menší honoráře, což na jedné straně vyhovuje těm pořadatelům, kteří si je vybírají i kvůli tomu, co si budeme povídat. Ale na druhé straně ti mladí lidé už kolikrát třeba na nějaké soutěži se jim dostane nějaké nabídky od profesionální agentury a pak je s tímhle konec. Už se nám to stalo teď v poslední době několikrát, ale pořád si myslím, že je to úžasný start pro ty mladé lidi a vybíráme třeba skutečně, ale je tam problém, že třeba v dechových nástrojích je to jako minimální. Flétny, klarinety samozřejmě, ale horší už je to z žesti. Třeba s žestovými nástroji. A poslední dobou i jako ty komorní soubory. My jsme měli obrovskou nabídku vždycky těch kvartet a teď najednou prostě jsou to jednotky těch souborů. No ale přesto říkám, že v České republice je spousta naprosto úžasných mladých hudebníků a nemusí to vůbec souviset tedy s nadací Českého hudebního fondu, kteří už, jak my muzikanti říkáme, jedou a pojedou určitě hodně vysoko a dlouho.
1: No. Zaposloucháme se do první hudební ukázky dnešního pořadu. Bavíme se o komorní hudbě a celou dnešní oktávu nás bude provázet sama krásná komorní hudba. Vyslechneme čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu G-moll Claude Debussyho v podání Janáčkova kvarteta.

0: Hostem dnešní Oktávy je předseda Spolku přátel hudby Emil Drápela. Poslouchali jsme Janáčkovo kvarteto a právě Janáčkovo kvarteto vystoupí na úvodním koncertě letošní sezóny Brněnského Spolku přátel hudby. Co tedy zazní, Emile?
1: Ano, proti všem předpokladům od nich neuslyšíme Janáčka. To byla jaksi moje podmínka a jejich koncert je jakýmsi předznamenává jejich výročí 80 let koncertní činnosti, které mají v příštím roce. A my jsme se domluvili, že zkusíme našim posluchačům nabídnout smyčcová kvarteta z doby impresionismu. Jeho nejvýznamnějšími představiteli jsou francouzští skladatelé Claude Debussy a Maurice Ravel, čili od Debussyho zazní ten smyčcový kvartet, o kterém jsi mluvil, nebo který jsme poslouchali. Od Ravela potom septet, docela málo známá věc je to, pro harfu, flétnu, klarinet a smyčcové kvarteto. Tuhle tu skladbu miluju a v životě se mi nepodařilo ji zahrát si, přestože tedy celý svůj život jsem byl koncertní klarinetista. Ale těším se na ni a po přestávce to bude monumentální smyčcový kvartet Petra Iliče Čajkovského, který u nás taky dlouho jako nezazněl. Potom je tady říjnový koncert. My vždycky jeden koncert věnujeme laureátům mezinárodních soutěží. To už jsou ale na rozdíl od těch lidí z té listiny mladých, už umělci, kteří skutečně něco dokázali a mohou se prokázat vavříny. Pozvali jsme dechové kvinteto, které se jmenuje Alinde Quintet. A je to kvinteto mladých lidí, kteří studovali nebo pracovali v Brně, kteří se ale dali dohromady v Praze a vyhráli jednu ze tří nejvýznamnějších světových soutěží komorních, a to je v Mnichově soutěž ARD. Dále také jsou laureáty mezinárodní soutěže v Kodani z roku 23, v Londýně z roku 24. Mají zkrátka řadu těch vavřínů a plným právem, oni skutečně jsou současnou evropskou špičkou. Takže ti u nás zahrají v říjnu a rád bych ještě řekl jednu věc. Náš spolek přátel hudby se samozřejmě orientuje na klasicko-romantický repertoár, na ty klasiky z hudby 20. století, jako jsou Martinu Janáček, ale tentokrát jsme zabrousili do úplně současné hudby. Nabídne nám toto kvinteto světovou premiéru mladého českého skladatele Tomáše Borla. Jmenuje se ta skladba a vím, že ten název se rodil dlouho, protože ta skladba je už z minulého roku a premiéru bude mít teď, ale ten název Prchavé portréty je starý asi týden. Takže teď už můžu říct, že skladba se jmenuje Prchavé portréty. No, potom v listopadu k nám zavítá trio Formidable.
0: To má zvláštní obsazení, ne úplně.
1: Ano, obvyklé. Ano, je to flétna, violončelo, klavír. A my jsme se v letošní sezóně tak nějak vyhýbali výročím, protože já o tom ještě budu mluvit, ta velká výročí nás čekají. Ale jedním z významných romantických skladatelů mistrů německého romantismu je Karl Maria Weber. A ten má v tomto roce 200. výročí od úmrtí a jeho trio G-moll pro flétnu, čelo a klavír právě uvedeme na tomhle programu. Už se na to těším, protože je to také skladba, která nepříliš často zaznívá. K Weberovi mám jako klarinetista velice úzký vztah, protože napsal dva klarinetové koncerty a řadu vynikajících repertoárových stálic pro klarinet.
0: Já bych si dovolil přerušit a navrhnout, že bychom se trošku naladili na hudbu Karl Marie von Webera a poslechneme si právě první větu z jeho tria G-moll pro klavír, flétnu a violončelo. Hraje Sebastian Trio.

0: Posloucháte Oktávu, povídáme si dnes s předsedou Spolku přátel hudby Emilem Drápelou. Emile, my představujeme zevrubně následující sezónu Spolku přátel hudby. Ono to zní jednoduše připravit dramaturgii takové koncertní řady, ale ono to vyžaduje velký vhled do té hudby, do souvislostí, do všech možných věcí ohledně hudebních výročí. Ty jsi také mimo jiné hudebním publicistou a máš velký vhled do hudby. Píšeš velice poutavé průvodní texty do programu, nejenom pro Spolek přátel hudby. Jestli vůbec píšeš pro Spolek přátel hudby také někdy?
1: Většinou píšu i pro Spolek přátel hudby.
0: Ale velmi často také třeba pro Český spolek pro komorní hudbu nebo i pro Českou filharmonii, pro Brněnskou filharmonii. Jak vznikl tady tato tvoje záliba jít víc do hloubky hudby?
1: No tak já jsem, ty říkáš, že jsi moderátorem koncertu vašeho kvarteta, a já jsem byl zrovna takovým moderátorem koncertu našeho dechového tria. To jsem dělal celá léta, pak se stalo a zrovna si vzpomínám, že to bylo někdy před 30 lety, jsme měli koncert v Praze v Českém spolku pro komorní hudbu. A pořadatel mi zavolal asi 3 dny před tím koncertem, že jim vypadl autor programového textu, jestli bych jim pro boha nemohl rychle něco poslat. No tak já jsem tak nějak nahodile dal dohromady pár těch informací, které jsem měl v počítači, které jsem si už dřív koncipoval na ty úvodní slova, co jsme měli na těch koncertech. A oni to vytiskli a pak se mě zeptali, jestli s nimi nechci spolupracovat. A táhnu to opravdu od té doby, takových 7-8 programů v sezóně tam napíšu, jenom tedy pro ten spolek nebo pro Českou filharmonii. A mě to baví. A baví mě to, čím, nevím, jak bych to řekl, čím hloupější nebo méně známé programy nebo, nebo i jména autorů naprosto neznámý, který tam kolikrát zazní a říká, kdo to je. A mě to prostě baví hledat, jo. Mě baví hledat o tom člověku ty informace. Třeba nedávno jsem psal program na houslový koncert Wyndhama Marsalise, to je známý jazzový a klasický trompetista americký. No a to byla skladba, on pochází z New Orleansu a to byla skladba, jejíž věty měly úplně místní takové odborné názvy, třeba jídel, jo, nebo prostě takových speciálních varhánek, které tam oni používají na těch lidových slavnostech. A to já jsem prostě musel všechno zjistit, protože mě to nedalo jako těm lidem neříct, co to znamená. Takže to, prostě mě, to si vzpomínám, že mi to zabralo hrozně moc času. Chvála Bohu, že existuje internet a lituju ty lidi, kteří ty programy psali předtím, když ten internet nebyl, ale ono, musíte to napsat, ten text poutavě, nesmíte poučovat, protože musíte těm lidem říct něco nového, ale nepoučovat, žádný mentorování, to prostě žádný posluchač nevezme. No a musí se možná i něčemu usmát, nebo dát tam nějaký bonmot, nějakou vtipnou záležitost, která toho skladatele charakterizuje, nebo to dílo. Tak myslím si, že mi to docela jde, no.
0: V dnešní Oktávě představujeme koncertní sezónu Spolku přátel hudby. Postupuješ třeba podobně i při vymýšlení dramaturgií? Že jdeš právě takhle do těch doslova střev té hudby někdy, nebo těch souvislostí?
1: Já mám určitou představu nějakých skladeb, které by měly zaznít, nebo třeba dlouho nezazněly, ale pravdou je, že určující je ta nabídka těch souborů a solistů, kteří u nás, s kterými vedeme jednání, že by u nás mohli hrát. A pak je to vzájemná domluva. Je to úžasné tím, že jak jsou ty lidé vstřícní. Protože setkávám se samozřejmě také, ale to jsou absolutní výjimky, s názorem, že zavolám někomu a on mi řekne, no já si potřebuju přehrát program do Paříže, tak já tam dám tohle, tak v tom případě já prostě končím, protože my tady nejsme na přehrávání repertoáru. Naši posluchači jsou vysoce vyškolení a mají obrovské znalosti a oni by mě to neodpustili. A co se týče, samozřejmě sleduji ta výročí a příští dva roky vlastně budou lety velkých výročí. Z nich asi největší je 200. výročí úmrtí Ludvíka van Beethovena, které připadá na rok 2027. A já musím jenom říct, že máme vůči Beethovenovi obrovský dluh, protože když byli před šesti, když byl covid, tak to byl rok, kdy měl Beethoven 250. výročí narození. Chystala se obrovská řada reprezentativních vystoupení. Nebylo z toho skoro nic.
0: Když se vrátíme právě k našim koncertům, tak právě ta zima nabízí zajímavou konfrontaci dvou klavírních recitálů.
1: Ano.
0: Jeden v prosinci a pak právě ten beethovenský v lednu.
1: Ano, je to klavírní recitál v prosinci Marka Kozáka a v lednu Jana Jiráského. I ten Marek Kozák má ve svém recitálu jednu beethovenskou sonátu, ale Honza Jiráský má celý beethovenský recitál, kde zazní nejslavnější sonáty Beethovena, jako je patetická, valštinská a apasionáta. Tím už jako přeznamenáváme to výročí Beethovenovo. Zazní tady spousta skladeb i v té jubilejní 30. příští sezóně, ale to prozrazovat nebudu, o tom si třeba povíme zase.
0: Někdy příště. A já navrhuji, že bychom opět chvilku přerušili hudbou a zaposlouchali bychom se do první věty ze slavné Beethovenovy klavírní sonáty F-moll s podtitulem Apasionáta, kterou nám zahraje Emil Gilels.

0: Hostem v Oktávě je předseda Spolku přátel hudby Emil Drápela a povídáme si o komorní hudbě a nové sezóně Spolku přátel hudby v Brně. Emile, pojďme se podívat nyní na koncerty konce zimy a jarního období. Klavírní kvarteto Josefa Suka, potom pražské kytarové kvarteto a závěrem Smetanovo trio. Pojďme si představit tyto koncerty, ano. Co nás čeká.
1: Tak v únoru 27 to budou romantické klavírní kvartety v podání klavírního kvarteta Josefa Suka. Musím říct, že klavírní obsazení klavírního kvarteta je klavír, housle, viola, violončelo. Je to poměrně málo frekventovaný soubor, ale má v repertoáru řadu nádherných skladeb a u nás budou hrát klavírní kvartet Gustava Mahlera, což je v podstatě výborná skladba, ale naprosto mladíčkého ještě autora. Také Josefa Suka klavírní kvartet, což je opus 1. Je úžasné pozorovat, jak někteří skladatelé, například Janáček, se vypracovávali po desítky let k tomu vrcholu a jiní rázně vskočili a svět si řekl, tak to bude někdo. A to je právě případ třeba Gustava Mahlera nebo i Josefa Suka. No. Potom v březnu u nás uvítáme pražské kytarové kvarteto. To je velmi známý soubor, který cestuje po celém světě. A kromě toho, že akcentujeme španělskou hudbu, což Španělsko je domov kytary, tak tady zazní jedna taky zajímavá soudová skladba. Jmenuje se Konspirace, je to sonáta pro čtyři kytary a napsali Lukáš Hurník. Tahle ta skladba nebude mít u nás premiéru, ta už měla premiéru v lednu tohoto roku v Praze, ale rád bych o nich trochu pohovořil, protože mně připadá velice vtipný její námět. Ona prostě mluví o lidech, kteří milují konspirační teorie a slepě jim věří. Je tam, první věta se jmenuje Roosevelt, to je jasný, to jsou ufoni, mimozemšťani. Druhá věta, kruhy v obilí. A třetí věta se jmenuje Ilumináti a paranoici. A je to vlastně o těch lidech, kteří slepě věří tomu, že naše životy ovlivňují různé tajné společnosti a je uvedena úžasným citátem New Yorkského režiséra a scenáristy Woodyho Allena, který říkal, to, že jste paranoik, ještě neznamená, že po vás nejdou. Takže si myslím, že jelikož znám Lukáše Hurníka a jeho vtip, sarkazmus, tak se těším, že to bude určitě velký zážitek. No a závěr toho cyklu letošního, dubnový koncert, tady vystoupí Smetanovo trio, což je obrovský pojem celosvětově v literatuře klavírního tria. Hrajou Haydna, Dvořáka, Šostakoviče a na jejich žádost uvádíme skladbu autora, který se jmenuje Walter Rabl. Jsou to fantazijní kusy z roku 1897. A já jsem tak jako s velkým nějakým respektem tady tuto skladbu zařazoval a pořád říkám, a opravdu je to tak dobrý a ptám se toho pana Páleníčka, čelisty, se kterým jsem to domlouval. Walter Rabl byl takovým zázračným dítětem, narodil se někdy kolem roku 1870 a také jako už v 15 letech hrál brilantně na klavír a brilantně skládal. A když také navštěvoval nejlepší školy Mozarteum v Salzburku, univerzitu ve Vídni, univerzitu v Drážďanech, v Lipsku. Prostě ten mladý člověk měl nabito a měl opravdu talent a Johannes Brahms, vážený německý skladatel, který ho slyšel ve Vídni, tak povstal a řekl, pánové, toto je budoucnost světové hudby. Úplný opak byl pravdou. Walter Rabl napsal asi 25 skladeb, které se teď s obrovským údivem objevují, ale on někdy ve svých asi 30 letech, on byl tak přehnaně sebekritický, že si řekl, já prostě nejsem ten typ, který by mohl tomu Brahmsovi nebo Dvořákovi prostě konkurovat, tak já radši psát přestanu. A přestal. A jenom dirigoval a dokonce ve svých 50 zahodil i to dirigování, což je snad jediný případ dirigenta, kterého znám, že zdravý člověk jako prostě najednou řekne, mě už to nebaví, protože dirigenty to baví do smrti. Takže jednu z těch skladeb toho Waltera Rabla uvede Smetanovo trio a my jsme opravdu zvědaví a já jsem, co jsem poslouchal takhle na YouTube, tak skutečně je to nádherná pozdně romantická muzika.
0: Takže mimořádná příležitost setkat se s takovouto hudbou.
1: Ano, ano. Ale skutečně tohle jsem já nevyhrabal. To mě vůbec nenapadlo vůbec, že ten člověk existuje.
0: Poslechneme si poslední hudební ukázku dnešní oktávy a to bude finále z klavírního tria F-moll Antonína Dvořáka v podání právě Smetanova tria.

0: Dnešní oktáva byla celá věnována brněnskému spolku Přátel hudby. Emile, co si myslíš, že může v dnešní době přitahovat třeba mladého člověka na koncerty klasické hudby a ještě k tomu komorní hudby? Myslíš, že hudba může být takovým lákadlem a konkurovat v dnešním divokém, zdivočelém, přetechnizovaném světě?
1: No, v podstatě už to řekl tady v této větě, že ta klasická hudba, zejména komorní, je takovým nějakým lékem na ten chaos, který je ve světě, ve všech možných oblastech a které mohou toho člověka dezorientovat a on najde v této oblasti určitý klid nebo prostě dokáže se odpoutat tady od těchto věcí. A chtěl bych říct, že by se lidé rozhodně neměli té klasické hudby bát. Vím z vlastní zkušenosti, že opravdu většině těch lidí stačí jedna, dvě návštěvy a už je to nepustí. My v současné době, musím to zaklepat, skutečně máme nárůst těch mladých posluchačů, i když před 10 lety prostě všichni říkali, no spolek Přátel hudby, to jsou starý babky, prosím nás, to není dávno, dávno to není pravda. Každou sezonu máme 20 až 25 nových členů, většina z nich vydrží, stávají se abonenty, takže věková obměna tam je a já si myslím, že nemáme ani v Brně jako odpovídající alternativu v kvalitě a v počtu těch koncertů, které pořádáme. Takže oni ani nemohou vlastně, výjima pár komorních koncertů, které dělá Filharmonie, nebo komorních koncertů staré hudby, které pořádá Barbara Willi, tak vlastně, nebo vlastně vaše koncerty, kde spojujete hudbu a slovo. Ale řekl bych tak té komplexnosti, v tom Brně jsme asi jediní.
0: Určitě. Není to jednoduché, ale v dnešní době i sehnat ty finanční prostředky pro to uskutečnění právě takové reprezentativní koncertní řady, kterou si Brno ale jednoznačně zaslouží.
1: Ano, my skutečně jsme ze 2/3 závislí na dotacích. Já bohužel musím říct, že jeden z našich dvou největších sponzorů nám letos nedal po 29 letech ani korunu, což byl velký výpadek příjmu, který musíme nahrazovat. Jsou s tím velké starosti a někdy jsem až zoufalý, protože vždycky mám pocit, že když se dostaneme na nějakou úroveň a já si říkám, tak teď bychom těm lidem mohli dát zase ještě něco lepšího, prostě opravdu třeba, nebo když to říkám, dalšího, jo, prostě nějakého světového umělce, který má prostě obrovské finanční požadavky. Vždycky mě tady ta věc srazí a dolů a jako mě někdo ze zhora řekl, hele, dávej si bacha a zůstaň pěkně při zemi. Ale to bych nechtěl. Já bych chtěl, aby ten spolek prostě jel a měl skutečně kvalitní dramaturgii a kvalitní představu a kvalitní umělce a soubory.
0: Nezbývá, než držet pěsti, aby se to dařilo a abychom se třeba do budoucna dočkali nějaké právě takové kulturní politiky, která by takovýmto spolkům, jako je právě brněnský spolek Přátel hudby, dávala určitou jistotu a zázemí, že mohou fungovat na reprezentativní úrovni.
1: No to už seš trošku v té oblasti toho Lukáše Hurníka a těch lidí, jsou to ti paranoici a ti lidi, co věří, že jejich život řídí někdo jiný. Já tomu moc nevěřím, ale pořád věřím na to, že ti lidé, ti milovníci hudby prostě nevymřou. Naopak věřím, že budou v té klasické hudbě nacházet stále něco víc, něco, co je bude povznášet duchovně a co jim uleví od těch starostí běžného života.
0: Emile, děkuji moc za krásný rozhovor.
1: Také děkuji moc.
0: Hostem dnešní oktávy byl předseda brněnského spolku Přátel hudby Emil Drápela. Pořadem vás provázel a pěkné dny přeje ze studia Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

kuchyňský stůl za čtení do deníku. Hledáme svátosti pár raných okamžiků a od mírových dohod zvedneme se na poslední chvíli. Jdem válčit do válek, které jsme ty ani já nevyhlásili.

rodiče. A ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

Pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky. A máma s tátou se za tebe lekáš.

hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

Dobré ráno, 5:55 a tu je, tady je myšlenka k dnešnímu evangeliu. To si pro nás dnes připravila Tamara Suchánková.

Text Lukášova evangelia míří s chirurgickou přesností do srdce naší společnosti. Žijeme v době neustálého hodnocení druhých. Ježíšova slova o slepých vůdcích a trámu v oku jsou dnes aktuálnější než kdy dřív. Seděla jsem v kavárně a pozorovala muže u vedlejšího stolu s očima přilepenýma k displeji telefonu, zběsile ťukal do klávesnice, měl obličej napjatý vstekem. To je neuvěřitelné, co tu zase píšou za nesmysly, ulevil si nahlas směrem ke své přítelkyni. V tu chvíli mi v hlavě bleskla slova, která před 2000 lety řekl Ježíš svým učedníkům. Může slepý vést slepého, nespatnou oba do jámy? Představila jsem si tu scénu na prašné cestě. Ježíš stojí uprostřed zástupu a mluví o věcech, které všichni důvěrně znají. Slepota byla tehdy rozsudkem k žebrotě. Každý věděl, že nechat se vést někým, kdo sám nevidí na kroky, je šílenství. Jenže my dnes nežijeme v temnotě bez informací. Naopak, my jsme informacemi oslepeni, takže nerozlišujeme. Naše digitální cesty jsou plné influencerů, expertů na všechno a politiku zvlášť. Tisíce lidí sledují, lajkují a naivně sdílejí jejich hněv a urážky, aniž by si všimli, že je tito vůdci vedou přímo do jámy rozdělení, nenávisti, vnitřní prázdnoty a úzkosti. Padáme do ní společně, přátelé, když uvěříme někomu, kdo má sice tisíce sledujících, ale už nevidí skutečnost. My nežijeme v realitě. Ježíš se tehdy na té cestě usmál a použil nadsázku. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Představte si takového člověka, a to nechci jmenovat, můžete si tam dosadit sami, koho chcete, jak mu z oka trčí obrovský dřevětý trám. Naráží jim do zdi, ale s vážnou tváří se naklání k sousedovi a říká, počkej, nehýbej se, máš v oku smítko, já ti ho vyndám. Vidíme svět plný lidí s třískami. Okamžitě víme, co dělají špatně naši kolegové, v čem chybují politici a jak by se měli chovat naši blízcí. Kritizovat druhé je tak osvobozující. Když se totiž soustředím na cizí chyby, nemusím se dívat do zrcadla a vidět ty svoje. Nemusím řešit ten obrovský trám vlastní pýchy, sobectví, lhostejnosti a neschopnosti odpouštět, který mi trčí z oka a kterým denně zraňuji a matu lidi kolem sebe. Pokrytče, zaznělo tehdy z Ježíšových úst tvrdé, ale uzdravující slovo. České slovo pokrytec pochází ze slova hypokrites, což původně znamenalo herec nebo ten, kdo hraje roli. To je přesný výraz pro řadu dnešních populistů. Na internetu hrají role spravedlivých, dokonalých a neomylných soudců, ještě lépe ubližovaných. Jenže pod tou maskou jsou většinou jen lidé, kteří se bojí přiznat vlastní slabost. Příběh tohoto evangelia nekončí odsouzením. Ježíš jen říká, změň pořadí. Představila jsem si, jak ten muž v kavárně najednou zhasne mobil, zhluboka se nadechne, podívá se na tu dívku naproti němu a řekne, omlouvám se, zase jsem se nechal unést cizí hloupostí a uniklo mi, že si to se mnou. V tu chvíli by začal vypadávat jeho vlastní trám. Asi jsem naivní, jenže teprve, když skrze pokoru a ticho uvidíme vlastní chyby, začneme vidět svět správně. Naše oči přestanou blýskat hněvem a začnou zářit moudrostí a soucitem. Pak už nebudeme k druhým přistupovat jako přísní soudci s pinzetou, ale jako uzdravení průvodci, kteří vědí, jak moc

No a tady je evangelium na dnešní den. To je z Lukášova evangelia ze 6. kapitoly. Pověděl jim také toto přirovnání. Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele, když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče, napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.

0: A právě v tuto chvíli vás veme k modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Michal.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Bys vás

kteří používáte původní vydání, tak tentokrát vše dnes najdete na straně 1107. 1107. Jenom připomínám, že máme pátek 23. týdne v mezidobí. Ve starším vydání tedy strana 1107, v novějším vydání potom vše naleznete na straně 1231. 1231.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Slunce spravedlnosti, můj Pane Ježíši, osvěť mě svou milostí v tento čas nynější. Ty jsi naše hvězda jitřní, zaskvěj se v srdci mém. Dej potěšení vnitřní v duchu dobrotivém.
1: Ty jsi to světlo světa, jež vyšlo v temnosti, svítící po vše léta nebeskou jasností, svým pravdivým učením i svatým životem a vnitřní obnovení dáváš nám svým duchem.
0: Nauč mě svoje slovo vždy následovati, ať mohu podle toho vše dobré konati. Dej, ať nejprve hledám nebeské království a vždycky vést se nechám tvou spravedlností.
1: Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství. Pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám. Můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce. Ve skrytu tě učíš moudrostí.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože. Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posílni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože můj spasiteli. Ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti. Kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Bože, obšťastni Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
1: Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine.
0: Roňte slzy mé oči, ve dne v noci bez ustání.
1: Neboť velikou pohromou zničena je Panna, dcera mého lidu, nezhojitelnou ranou.
0: Výjdu-li na pole, vidím pobité mečem. Výjdu-li do města, hle, zmoření hladem.
1: Prorok i kněz jsou vlečeni, do neznámé země.
0: Zavrhl jsi zcela Judu. Či zošklivila si tvá duše Sion?
1: Proč nás tedy biješ nezhojitelnou ranou?
0: Čekáme blaho, nic dobrého však nepřichází. Čekáme čas uzdravení a hle stišení.
1: Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobě.
0: Nedávej nás potupu pro své jméno, nevydávej v pohanu svůj slavný trůn. Rozpomeňuň se a neruš svou smlouvu s námi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Poznáváme, že jsme zhřešili proti tobě, Hospodine. Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho pastvy.
0: Plesejte Hospodinu všechny země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s jásotem.
1: Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a my mu náležíme, jsme jeho lid a státce jeho pastvy.
0: Vstupte do jeho bran s díky, do jeho nádvoří s chvalospěvem. Chvalte ho, žehnejte jeho jménu.
1: Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho pastvy. Krátké čtení je z 2. listu Korintským. Velmi rád se budu chlubit svýše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzy pro následování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

0: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
1: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
0: Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet.
1: Vždyť v tebe doufám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi,
1: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid. Pohleďme na Krista. Pro svůj lid se narodil, zemřel a vstal z mrtvých. Prosme ho tedy s důvěrou.
1: Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví. Veleben buď Ježíši, náš spasiteli, ty jsi neváhal pro nás podstoupit utrpení a smrt na kříži.
0: A vykoupil jsi nás svou drahocenou krví.
1: Ty slíbil dát vodu tryskající do života věčného.
0: Vylij svého ducha na všechny lidi.
1: Své učedníky jsi poslal zvěstovat evangelium všem národům.
0: Pomáhej jim, aby hlásali vše, v tvém kříži je naše spása.
1: Nemocným a ubohým, kteří mají účast na tvém kříži,
0: uděl sílu a trpělivost.
1: Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, učin si v nás svůj příbytek a nauč nás žít podle své vůle, ať kráčíme ve světle tvých přikázání po cestě, kterou nás vedeš k sobě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

pátek 23. týdne v mezidobí čteme ze 3. kapitoly knihy žalospěvů. Člověče, pohlédni na můj smutek, na mé soužení způsobené metlou jeho hněvu. Zahnal mě a zavedl do tmy, v níž není světlo. Každý den stále jen obrací svou ruku proti mně. Způsobil, že zvadla moje kůže i maso, rozdrtil mi kosti. Zhotovil pro mě jarmo, mou hlavu ovinul námahou. Dává mi přebývat v temnotách jako dávno mrtvým. Ze všech stran proti mně postavil zeď, že nelze uniknout. Ukoval má pouta. Ano, i když volám a prosím, nevšímá si mé modlitby. Mé cesty zazdil kvádry, zmátl mé stezky. Číhá na mě jako medvěd, jako lev na skrytých místech. Sehnal mě z cesty a rozsápal mě. Přivedl mě v opuštění. Natáhl svůj luk a zamířil ho na mě jako na terč pro své šípy. Vystřílel do mých ledví střely svého toulce. Jsem na posměch všem národům. Stále se mi vysmívají. Hořkost mi mě nasytil. Napojil mě peliňkem. Nechal mě lámat si zuby na křemeni, zašlapal mě do prachu. Vzdálena je od štěstí má duše. Zapomněl jsem, co je blaho. Tu jsem si řekl, veta je po mé síle, po mé naději v Hospodina. Rozpomeň se na mou bídu a nejistotu, na ten peliněk hořký. Ustavičně to mám na paměti. Má duše ve mně chřadne. Toto však mám na mysli a proto budu doufat. Boží milost není jistě vyčerpána. Jistě není u konce jeho slitování. Každého jitra je nové. Veliká je tvá věrnost. Volám, mým údělem je Hospodin. V něho budu doufat. Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají, k duši, která ho hledá. Dobře je mlčky čekat na Boží pomoc. Dobré je muži, když nese jarmo od svého mládí. Ať jen naříká a sténá, když ho na něho Bůh vložil. Ať skloní svá ústa do prachu. Snad zbývá naděje. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije, ať se nechá nasytit potupou. Neboť nezavrhuje Pán své vlastní potomstvo. Jestliže potrestá, opět se smiluje podle množství svého slitování. Vždyť nesužuje pro svou rozkoš, netrestá smrtelníky s rozkoší.

Dobré ráno, máme 6 hodin a 30 minut, vyladíte Proglas a dnes vás slovem provází od 6. hodiny Zdislava Horníková. No a budu tu s vámi až do 11. Co nás spolu čeká v dnešním programu, tak bude to v 6 hodin a 45 minut ranní zíváček, takže tam zveme všechny nejmenší, aby si připravili své mobilní telefony, protože startuje zase soutěž. Každé ráno ve všední dny, takže to bude v 6 hodin a 45 minut. O hodinu později, 7 hodin a 45 minut, to bude hudební kompas, který pro nás připravuje Milan Tesař. V něm si dneska představíme Jana Nedvěda mladšího se skupinou Příbuzní a také album Chlapský slovo. No a v 8 hodin a 10 minut to bude ranní proud, stejně jako o hodinu dříve v 7 hodin a 10 minut také ranní proud, písniček a zpráv z naší zpravodajské redakce. No a přesně v 9 hodin to bude pořad také hudební a tentokrát si Martin Kyšperský bude povídat s Vilémem Spilkou o skupině Saboky. No a v 10 hodin a 5 minut to bude krátký dopolední proud. No a potom v 10 hodin a 15 minut to bude relace Uši k duši s názvem Začátky. V 10 hodin a 30 minut potom zveme k poslechu všechny milovníky lidových písní, to startuje totiž Vonička. No a v 11 hodin to bude čtení na pokračování. Tak já doufám, že jste si něco z nabízených pořadů vybrali. No a pojďme se také podívat z okna, jak dnes bude. Zpočátku bude převážně zataženo, v jeho východní polovině většinou občasný déšť, ten bude potom ubývat a srážek bude ustávat. No v Beskydech teda ustane déšť až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 12. No a povene slabý, proměnlivý nebo také mírný severní nebo severovýchodní vítr. Tlak bude setrvalý a rostylové podmínky dobré.

0: Připomínám, že dnes máme pátek 11. září a podle katolického kalendáře je památka svatého Emila, španělského poustevníka a na přelomu 4. a 5. století biskupa v italském Vercellu. No a dnes má svátek Denisa. Původně řecké jméno se k nám dostalo zřejmě z francouzštiny a znamená božské dítě, bůh vína nebo zasvěcená bohu vína. Takže všem Denisám přejeme k svátku všechno nejlepší. A také si pojďme představit očekávané události dnešního dne. V Římě vrcholí světové setkání duchovních asistentů národních kanceláří z papežské nadace Církev nouzi. Na nejbližší slovenskou pobočku zastupuje kněz Ivan Růžička, který je zároveň generálním sekretářem Konference biskupů Slovenska. Ta dnes v Bratislavě předá letošní cenu Fides et Ratio za zásluhy o dialog mezi vědou a vírou a významný intelektuální a duchovní přínos společnosti. Ceremoniálu bude předcházet bohoslužba za vědce. Belgická Louvaň hostí do zítřka konferenci Evropské společnosti pro filozofii náboženství. Mezi účastníky je česká teoložka a farářka profesorka Ivana Noubl, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Bývalý osobní tajemník papeže Benedikta XVI., jeho krajan arcibiskup Georg Genswein, večer požehná opravenou adorační kapli v hornobavorském poutním místě Eltetink. V té se právě před 20 lety modlil Benedikt při apoštolské návštěvě rodného Bavorska. Tolik očekávané události dnešního dne. A tady už je písnička Píseň z okny do kořán a Tomáš Kočko.
1: Zkoušíme v dětském pokoji první pády a piruety. Zvládáme jedno za druhým první slova a první věty, než vnikne oknem do

Jak prolézáme oknem ven, zvíříme v rámu vrstvu prachu, který nám stoupá do očí, stojíme tváří v tvář svým strachům. Už do jablka hrže červ,

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

6:45 a vy jste možná někteří už podle znělky poznali, že jde o ranní zíváček. Je to tak, takže vás, milé holky a kluci, moc zdravím a těším se, že si společně spolu s vámi zasoutěžím. No ale ještě nejdřív, než si zasoutěžíme, se pojďme pomodlit. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, děkuji za nový den, za to, že jsi stále s námi, že jej můžeme prožívat ve tvé blízkosti. Otevři prosím naše srdce, ať umíme nabídnout lásku každému člověku, kterého dnes potkáme. Amen.

0: No a dneska budeme hádat jednu slavnou osobnost. Takže nažhavte své mobilní telefony a správnou odpověď potom můžete zavolat na číslo 739 850 345. 739 850 345. No a dnes tedy přijal pozvání do našeho ranního zíváčku jeden významný člověk. Co nám o sobě napoví? Narodil jsem se v roce 1941 v Nelahoze vsi. Původně jsem se měl stát po tátovi řezníkem. Jako malého kluka mě ale více než maso užilo na hudbu. Jejímu kouzlu jsem dočista propadl a tak jsem odešel do Prahy studovat na varhanickou školu. Poté jsem se živil hrou na violu a varhany a začal jsem také komponovat. Mou skladatelskou dráhu podpořilo setkání s významným berlínským nakladatelem, kterému se moje tvorba zalíbila a tak začal mé kompozice vydávat. Později jsem odcestoval až daleko za oceán. A tady už mám prvního volajícího. Dobré ráno. Kdo pak se dovolal?
1: Zdíšenka.
0: Ahoj Zdíšenko, moc tě zdravím. Jaká je správná odpověď dneska?
1: Antonín Dvořák.
0: Super, je to Antonín Dvořák, znělka je tvoje. No a jak se dneska máš při pátku?
1: Dobrý.
0: Dobrý. Půjdeš do školky nebo do školy?
1: Do školy.
0: Do školy. A těšíš se tam na něco, na kamarády, na oběd nebo tak?
1: Na všechno.
0: Na všechno, no tak to je paráda. Tak a vzhledem k tomu, že jsi odpověděla správně, tak si můžeš vybrat jednu z písniček. Já tady mám pro tebe buď písničku Když se zamiluje kůň, anebo Koupelnová houba, která by se ti víc líbila.
1: Koupelnová houba.
0: Koupelnová houba, tak jo. Tak písničku posíláme Zdíšence a moc děkuji za zavolání, ať se ti dnes daří. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak a já už posílám právě slibovanou písničku, která se jmenuje Koupelnová houba.

0: Geld bohatý.
1: To byla písnička Koupelnová houba, kterou si vybrala volající Zdíša, která odpověděla na otázku, kdo to byl. A dneska jsme si právě představili Antonína Dvořáka. No, pojďme si ještě o něm něco málo povědět. Byl jedním z nejslavnějších a nejúspěšnějších českých hudebních skladatelů všech dob. Jeho hudbu dnes znají lidé po celém světě. V jeho skladbách je často slyšet radost, česká lidová hudba a láska k přírodě. Narodil se 8. září 1841 v Nelahoze vsi nedaleko Prahy. V úterý jsme si tedy připomněli jeho nedůležité 185. narozeniny. Zpočátku hrál na violu v divadelním orchestru, aby se uživil. Nějakou dobu žil v USA, kde vedl hudební školu. Stesk po domově ho ale přivedl zpět do Čech. Proslavil se, když napsal slovanské tance plné veselých českých a moravských rytmů. Ty nadchly lidi v Evropě i v Americe. No a taková zajímavost, byl doslova posedlý vlaky. Chodil na nádraží v Praze, zapisoval si čísla vlaků a povídal si se strojvůdci. Říkal dokonce, že by dal všechny své symfonie za to, aby vymyslel lokomotivu. Kromě toho byl také vášnivým chovatelem holubů. No a já vám, děti, moc děkuji, že jste se zapojili do naší soutěže. No a v pondělí tu bude opět ranní zíváček a v něm si budeme představovat postavy z Bible, které budete moci hádat. Tak vám přeji krásný den a ať se vám dnes daří. No nejenom dětem, ale vám všem, kdo posloucháte. A posílám ještě písničku Máme doma papouška.

O ztracené lásce a nenaplněném čekání na návrat druhého člověka zpívala skupina Meziměsto. Písnička se jmenovala Alex. No a už je tu 7. hodina a s ní přicházejí zprávy, které vysíláme.

0: Ceremonie se uskuteční v New Yorku u Pentagonu a u obce Shanksville v Pensylvánii. Prezident Donald Trump se zúčastní vzpomínkové akce u Pentagonu. Podle Bílého domu bude na pietě v New Yorku viceprezident J.D. Vance. Teroristé z Al-Káidy tehdy unesli 4 letadla. 2 narazila do mraku drapů Světového obchodního centra v New Yorku, 3. do Pentagonu a 4. se zřítilo v Pensylvánii po střetu cestujících s únosci. Při útocích zahynulo 2996 lidí, včetně 19 útočníků a asi 25 tisíc dalších utrpělo zranění. A pozůstalí budou při pietě v New Yorku číst jména obětí. Podle amerických médií se ceremonie zúčastní také všichni 4 žijící bývalí prezidenti Spojených států. Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
1: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu. Dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
2: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
1: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
3: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
1: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Rusko v noci znovu útočilo na Kyjev. Letecké údery zranily nejméně 8 lidí a způsobily požár 9-patrového bytového domu. Informovaly o tom úřady ukrajinské metropole. A v ruském městě Saratov na řece Volze ukrajinské drony poškodily civilní infrastrukturu. Oznámil to tamní guvernér s tím, že útok nemá žádné oběti. Saratovská oblast je častým cílem ukrajinských vzdušných úderů. Mimo jiné tam je ropná rafinérie státní společnosti Rosněft. V regionu je taky řada dalších průmyslových i vojenských zařízení. Ruské drony po třetí za sebou vybuchly v obchodním centru Manufaktura v centru východu ukrajinského města Sumy. Při prvním útoku zemřeli 2 lidé a přes 20 jich bylo zraněných. Útoky se opakovaly i ve čtvrtek odpoledne a večer. Ty se obešly bez obětí. Obchodní centrum je ale natolik poškozené, že muselo zavřít.
4: Dalším nákupním centrem, které se stalo cílem ruských náletů, byla obchodní galerie Gulliver v Pavlogradu v Dněpropetrovské oblasti. Podle velitele oblastní vojenské správy Alexandra Ganži při útoku zemřelo 5 lidí. Na místě bylo také 67 zraněných. Ruský dron poškodil obchody, prodejní stánky a auta. Část ulice v centru Pavlogradu je zničená. V Kyjevě bylo za poslední den poničených 17 budov. Byly to sklady, soukromé domy, benzínová pumpa, ale také veterinární ordinace. Při útocích jeden člověk zemřel a 2 jsou zranění. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Premiéři Vyšegrádské čtyřky kritizují návrh na škrty v připravovaném unijním rozpočtu. Předsedové vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se na tom shodli na společné schůzce na Bratislavském hradě. Připravovaný unijní rozpočet pro roky 2028 až 2034 počítá s méně penězi na podporu zemědělství nebo v kohezních fondech na odstraňování regionálních rozdílů. Tyto fondy český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označuje za pilíře rozpočtu 27.
6: Ten rozpočet musí být spravedlivý a vyvážený. Musí respektovat rozdílnou hospodářskou úroveň členských států a nesmí poškozovat země, které mají silnou průmyslovou základnu a stále dohánějí nejvyspělejší části Unie, jako je Česká republika a další země V4.
0: Babiš taky kritizoval systém emisních povolenek a vyzval k úpravě jejich připravované reformy. Premiéři Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě jednali taky s irským předsedou vlády Miholem Martinem. Jeho země teď předsedá Radě Evropské unie. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. A podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
7: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
0: Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Už dříve ale proč

0: Český rozhlas uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Od ledna vznikne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nový ústav pro archeologii, ústav asijských studií a do jednoho se sloučí divadelní, filmová a hudební věda. A sloučení několika dosavadních pracovišť schválil akademický senát. Naopak katedra pedagogiky a katedra andragogiky zůstanou oddělené. Stovky studentů a akademiků včera proti plánům vedení protestovali a vadí jim hlavně rychlost přípravy a způsob komunikace. Děkanka Eva Lehečková se za dosavadní komunikaci omluvila.
1: Proces je sice v obvyklých fázích, ale zrychlený a to bylo dáno celkovou finanční situací fakulty a výhledem na rok 2027, ale na druhou stranu ta náročnost toho letošního procesu celkového jako počtu integrací nás měla vést k nějaké důslednější, podrobnější komunikaci už od začátku i s akademickou veřejností.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady v omezení na 30. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto a kolona z kilometru 34 je asi na 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce komplikace v omezení u Chlumce. Na 63. kilometru chybí poklop kanálu, jezdí se jedním pruhem, zdržení asi 15 minut. Silnice 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi je neprůjezdná. Mezi Milíčínem a Voticemi odklízí těžkou nehodu čelní střet a provoz je zastavený. Dá se to objet přes Ješetice a Smilkov. V Praze už je silný provoz, pomalu se jede po jižní a Štěrboholské spojce, kolony jsou od Běchovic i Lanového mostu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: také připomeneme události 11. září na Proglasu. Bohoslužbami, modlitebními setkáními a dalšími akcemi dnes připomínají církve ve Spojených státech na 3000 obětí teroristických útoků z 11. září před 25 lety. Katoličtí biskupové pozbuzují k míru a naději v realitě současných válek a mezinárodního napětí. Předseda biskupské konference, oklahomský arcibiskup Paul Coakley, prohlásil, že víra lidi pozvedla a podržela během útoků i po nich. Souvěrce vyzval, aby ve stále rozdělenějším světě byly Kristovými nástroji pokoje. New Yorkský arcibiskup Ronald Hicks vedl už včera večerní bohoslužbu v katedrále svatého Patrika s biskupem Robertem Brennanem z Brooklynu, zejména tedy pro oběti příbuzné obětí, zástupce policejních a hasičských sborů i zdravotnické záchranáře. Dnes se zúčastní mezináboženské vzpomínkové bohoslužby v pravoslavném chrámu svatého Mikuláše, otevřeném před 5 lety na místě zničené svatyně vedle Světového obchodního centra. Za oběti se pomodlí řecký ortodoxní primas Ameriky, arcibiskup Epidofor a další náboženští představení ve městě. V Národní bazilice ve Washingtonu bude předsedat liturgii vojenský biskup Timothy Broilo. No a v Pensylvánii bude mezináboženská bohoslužba u Národního památníku letu 93 nedaleko Shakesville. Před 20 lety po útocích, tedy v září 2021, sociolog a bezpečnostní expert Ivan Gabal na Proglasu komentoval.
1: Když si vybavíme pohled na padající newyorské věže, pobouraný Pentagon a trosky dopravního letadla, které se zřítilo po statečném boji cestujících s teroristy, vidíme i zpětně zlomový okamžik, který definitivně uzavřel 20. století a otevřel 20-letí boje s terorismem. Při připomínce teroristických útoků z 11. září 2001 je také na místě zdůraznit, že si nemůžeme dovolit opakovat chyby přelomu 80. a 90. let a ignorovat vývoj a rizika zhroucených států, jako byl Afghánistán po porážce odchodu sovětské armády počátkem roku 1989 a nechat se zaskočit o dekádu později bolestivými bezpečnostními důsledky. Tehdy v roce 1989 byla hlavní pozornost upřena na nás a na hroutící se sovětské impérium.
0: Globální svět vyžaduje globální bezpečnostní pozornost a úsilí. A to nejen ze strany Spojených států, týká se plnou měrou i Evropy a nás, zdůraznil v komentáři na Proglasu 11. září před 5 lety Ivan Gabal.
1: Jedno z důležitých ponaučení z Afghánistánu je, že nemůžeme vývoj nechat vyhrotit, vše nechat jen na mocnostech a pasivně přihlížet. Musíme se snažit také a být platní v globální bezpečnosti, byť skrze NATO nebo Evropskou unii, protože to jsou nejvýznamnější nástroje naší bezpečnosti. Ale potřebujeme z nich nejen brát a dostávat. Potřebujeme do nich také vkládat svou přidanou hodnotu a své úsilí pro to, aby NATO a EU zůstaly silné a vlivné organizace, které umocňují naše vlastní možnosti a naši vlastní bezpečnost.
0: To je komentář bezpečnostního experta a sociologa, bývalého politika Ivana Gabala z vysílání Proglasu 11. září 2021. No a hned po písničce tu budou zprávy z regionu. Nejdříve vás budeme zvát na svatý kopeček u Olomouce. Ale ještě dřív tu bude písnička Nevcházej něžně, tak tady je.

0: Roman Hampacher nevcházej něžně na proglasu. Běh pro hospic se chystá na zítřek na svatém kopečku u Olomouce.
1: Přijít může opravdu každý, nejde totiž o sportovní výkon, ale hlavně o společné setkání a podporu dobré věci. Připravené budou trasy pro malé i velké, běžce i chodce, doprovodný program pro děti, občerstvení a hlavně krásná atmosféra. Cílem celé akce je podpořit hospicovou paliativní péči a provoz hospice na svatém kopečku, který pomáhá lidem prožít závěr života a důstojně a v blízkosti jejich nejbližších. Více informací a podrobný program na webu hospice nebo na facebookové událost. Tak přijďte udělat krok, který má smysl. Těšíme se na vás.
0: S jménem svatokopeckého hospice Klára Pospíšilíková. No a už po písničce tu bude Kroměříč a pozvání do na Mladý Fest.

0: O nostalgickém návratu k prožitým chvílím zpívala skupina Foxo. První ročník Českého Mladifestu bude v Kroměříži o podzimních prázdninách mezi 29. říjnem a 1. listopadem. Program je podobný proslulému medžugorskému Mladifestu, řekla nám za organizátory Barbora Němčáková.
1: To bude se skládat z taky katechezí, ze svědectví zajímavých hostů, z mše svaté, z večerních programů, jak je známe opravdu v Medžugorje, je klasicky ta modlitba ružence, mše svatá, pak adorace. Všechno to bude doprovázeno vlastně s cholou charitomené, plus doplněnou o další muzikanty šikovné, kteří jsou nadšení tou myšlenkou toho Mladifestu, takže se děláme takový větší sbor celým tím programem. Bude pro vás právě host z Medžugorje, fra Josip Stanič, který přijede za námi, aby s námi tuto událost prožil. Vysílá ho vlastně medžugorský farář. Jeho posláním v tom programu bude to, že bude mít na starosti právě ty katecheze v motu ad fontem, jako je i letošní moto Mladifestu a všech duchovních obnov v Medžugorji, takže i my na to navážeme. A pak povede některé mše svaté a některé večerní programy adorace a klanění kříži. Pak v rámci toho programu za námi zavítají další zajímaví hosté, jako třeba Kevin Tanečník, který jej pochází z Francie. Už roky ho můžeme vídat v Medžugorji jako, řekněme, takového hlavního tanečníka. No a pak samozřejmě přijedou vzácní hosté z naší země. Přijede třeba monsignor Josef Nuzík nebo monsignor Antonín Basler, kteří s námi prožijí večerní mše svaté. A nebo taky ze Slovenska k nám zavítá komunita Čenákolo, která se s námi podělí o poutavá svědectví chlapců, kteří vlastně padli až na životní dno a díky modlitbě Bohu komunitě Čenákolo se z toho dostali. Novinka, která v Medžugorji na Mladifestu není, tam zamýšlená taková chillzona a možnost i celonoční adorace.
0: Celý program má podle Barbory Němčákové přiblížit atmosféru Mladifestu z Medžugorje.
1: Takže ten program je vlastně celý koncipován opravdu, abychom se dotkli toho medžugorského Mladifestu. Je to otevřené úplně všem, kdo budou chtět přijet, bez ohledu na věk. Jde o to, jestli mají mladého ducha. Pořadateli jsou Informační centrum Mir Medžugorje pro Českou republiku, což je taková oficiální pobočka Medžugorje v naší zemi, a pak spolek Centrum Medžugorje, takže dohromady to pořádáme.
0: Vše podstatné je na webu mladifest.cz. A tam je i také možnost přihlásit se. No a přihlášky trvají do 15. října. Oslava 50. výročí posvěcení kostela svatého Mikuláše, to bude na Novoječínsku. No a více po písničce.

0: Tereza Richtrová, Libeň z hudby. Ve farnosti Tichá na Novojičínsku proběhne zítra oslava 50. výročí posvěcení kostela svatého Mikuláše. Hlavním celebrantem mše svaté bude biskup Martin David. Odpolední program zakončí společná modlitba za obec a posvátné požehnání, zjistil náš redaktor v ostravsko-opavské diecézi Antonín Žolnerčík.
1: Původní dřevěný kostel svatého Mikuláše ze 16. století shořel po úderu blesku v létě roku 1964. Do stavby nového kostela se své pomocí pustili farníci v roce 1969 a jejich úsilí nepřekazila ani normalizační 70. léta. Kostel se tak stal jednou z mála sakrálních staveb, které se podařilo realizovat během totalitního režimu. Projekt vypracoval významný architekt Lubomír Šlapeta.
0: Říká redaktor Antonín Žornerčík. No a já už posílám snad písnička od Papírových traků.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Máme 7 hodin 31 minut, vy posloucháte Proglas a dobré ráno přeje Zdislava Horníková. Dnes máme pátek 11. září. Podle katolického kalendáře je památka svatého Emila. Připomeňme také, že před 710 lety zemřel opat z Braslavského kláštera cisterciáků, kronikář Petr Žitavský, autor latinské psané z Braslavské kroniky. Připomínáme i 75. výročí takzvaného vlaku svobody. V tento den se roku 1951 vlak z Prahy do Aše prorazil železnou oponu a převezl 110 cestujících z Československa do západního Německa. No a také pojďme se podívat na počasí, jak dneska bude. Tedy zpočátku bude převážně zataženo, z jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, který bude teda odpoledne ustávat, no v Beskydech ustane až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách potom kolem 12 a vane slabý proměnlivý vítr. Tlak je setrvalý a rostlové podmínky dobré, no toliko počasí. No a my se ještě pojďme podívat, co nás čeká a nemine v našem vysílání. Za necelou čtvrt hodinku tu bude pořád Hudební kompas, kde si představíme Jana Nedvěda mladšího se skupinou Příbuzní a album Chlapský slovo. No a v 9 hodin vás zveme také ještě na jeden hudební pořad. Bude totiž naším hostem jazzový hudebník Vilém Spilka, který představí album Psan ze své skupiny Saboky. Základní trio se na albu setkává se třemi o generaci mladšími a se třemi o generaci staršími hosty a nabízí pestrou jazzovou hudbu z prvky blues, gospelu, bluegrassu a dalších vlivů. Řeč bude také o spontánním způsobu nahrávání, o setkávání různých generací hudebníků a o plánech kapely do budoucna. No a ještě předtím, než začne právě zmiňovaný Hudební kompas, tu budou ještě pozvánky do našich regionů, tak zůstaňte s námi.

0: To byl For Folk, skladba Talisman. Mezinárodní závody horských služeb se zítra vrací do Jizerských hor. Záchranáře z několika evropských zemí čekají náročné disciplíny inspirované skutečnými zásahy, sdělil David Savický, náčelník horské služby.
1: Tak pro závodníky, což jsou vlastně dvoučlenné týmy, je připravena zhruba 20-kilometrová trať. Součástí této tratě jsou dvě časovky. Ta jedna je kratší, zhruba kilometrová. Tam zároveň jsou včleněny technické disciplíny, jako je žímarování, ferata, slaňování. Ta druhá časovka, ta je delší. Výběh na Ořešník a pak až k vodopádu Štolpichu, tam má asi 4 kilometry. A zase v rámci té časovky je čeká nějaká práce s lanem, přemostění, slanění. A potom po doběhu té trati tak ještě absolvují zdravotní ošetření a na čas motání lana.
0: Novinkou letošního ročníku je doprovodný program pro veřejnost na náměstí v Hejnicích.
1: Čítáme, že závodníci vlastně startují někde v 8 hodin ráno, měli by se nám do cíle dostat někdy popolední, ale už od 12. hodiny máme připraven program pro veřejnost, tím, že pokud to vyjde, tak přiletí vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby Libereckého kraje. Bude tam vlastně představení vrtulníku pro veřejnost a ukázka spolupráce letecké záchrany, zdravotní služby a horské služby. A potom v areálu před klášterem máme připravený program i pro děti, kde bude motání uzlů, představení naší techniky, slack show, to znamená nějaká akrobacie na lajně. Od 6 hodin tam mám živou muziku. Veřejnost si může vyzkoušet porovnat se, pokud někdo najde odvahu, tak motání lana a srovnat se s horskou službou.
0: Každoročně se koná letní a zimní soutěž, doplňuje náčelník horské služby v Jizerských horách David Savický.
1: Zimní soutěž je tradičně v Krkonoších, letní soutěž se koná v Jizerských horách. Ten první ročník závodu se konal v úplně stejném kempu, jako bude letos, rekreační středisko Bílý potok. Původně to byly závody tříčlenných hlídek, dneska už to jsou jenom závody dvoučlenných hlídek. Ten duch byl ale od začátku podobný, to znamená, byla to vždycky nějaká terénní etapa, které byly členěny technické disciplíny a vždycky tam byla ta zdravotní část. To se vlastně po celou tu dobu téměř 50 let nemění.
0: Tolik z Jizerských hor. No a za chvíli po hudební pauze zavítáme do Prahy. Tam chystají premiéru hry Hide Life.

dneska zamiluje. Do toho pána v práci půjdeme, na svíčkovou babičce, na párek v restauraci, když se vám maminka zamiluje. Nebude večer doma, to já vám budu přečítat z chaloupky strýčka Tomáše.

0: To byl folk tým, Když se nám maminka zamiluje. Premiéra hry Hat Life divadla jednoho herce se uskuteční v Praze v Solné věži už zítra večer od 19 hodin a 30 minut.
1: Naše představení Hat Life má podtitul Hra o hranicích. Je to představení o hadovi, zahradě a lidech. To už trochu napovídá, že si tam hrajeme s různými tématy, která se hadů týkají. Jednak je to strach z hadů a jednak je to vůbec náš kulturní fenomén, který využívá hada jako nějaký znak. Je to určený pro diváky všech věků. Je to určený pro lidi, kteří se hadů nebojí a pro lidi, kteří se hadů bojí možná ještě víc.
0: Řekl Proglasu v pozvání na zítřejší premiéru herec Jan Horák. V Praze v Solné věži bude inscenaci možné vidět také od 17. do 19. října. No a v klášterním klubu v Roudnici nad Labem se pak bude hrát 22. října a 19. listopadu. No a tady je písnička Není mi 90 od skupiny Něco si přeji. No a hned po ní tu bude hudební kompas, který pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.
2: Tak má šťávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.

Chlapský slovo je název alba, které v loňském roce vydal Honza Nedvěd mladší se skupinou Příbuzní. Na úvod si z něj poslechneme píseň Panenka v trávě.

Posloucháme skupinu Příbuzní v čele s Janem Nedvědem mladším. Kapela vznikla už v roce 1993. V té době psal Jan písně společně se svým otcem, písničkářem Janem Nedvědem starším. Otcovy skladby z repertoáru někdejší kapely Brontosauři, ostatně Jan mladší dodnes hrává na koncertech. Album Chlapský slovo však po delší době přináší zcela nový repertoár. Vedle Jana Nedvěda mladšího tvoří dnešní sestavu jeho žena Hanka Nedvědová a tři bratři Oršulíkové. Jan na kytaru, Jiří na basu a Daniel na bicí. Hudebně se skupina Příbuzní snaží spojit s tradiční nedvědovskou písničkářskou poetikou a se současným zvukem. Tedy typickým příkladem tohoto spojení byla píseň Panenka v trávě, kterou jsme slyšeli. Typický záběr textu je široký, od osobních výpovědí přes milostné písně až po reflexi současného života. No a poslechněme si ještě píseň Škály a virtuální svět.

Poslouchali jsme Jana Nedvěda mladšího se skupinou Příbuzní z alba Chlapský slovo. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat italské skupině Officina Zoe. V pondělí ráno si představíme výběr současné elektronické hudby, který připravil skotský producent Barry Kenswim. No a v pondělí odpoledne budeme poslouchat německou jazzovou zpěvačku Lizu Valant. A hudební kompas pro vás pravidelně chystá Milan Tesař. No a teď si dáme Roman Dostál a Dita Zangeová holá Samota.

0: samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr.
1: Je 8 hodin a na Proglasu vysíláme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: A na co zaměříme pozornost v této hodině, jak změnily útoky z 11. září a následná válka proti teroru mapu Blízkého východu.
3: Naplní Česko cíl NATO vydávat do roku 2035 5% HDP na obranu.
4: I ty zbrojní firmy jsou tak zahlceny, že utratit 2% HDP do budoucna bude větší a větší problém.
2: A nakolik prověřuje americko-izraelský konflikt s Íránem soudržnost zemí BRICS?
3: Tak to vše uslyšíte, o zprávy se dnes stará Martin Matějka a předáváme mu slovo.
5: Američané si připomínají

0: Ach. U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Cíl vydávat v roce 2035 5% HDP na obranu je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Závazek na to schválily členské státy předloni v nizozemském Hágu. 3,5% má jít přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. A podle vicepremiérky by to znamenalo vzdát se s ohledem na objem povinných výdajů téměř všech ostatních investic.
2: 97% máme mandatorních výdajů, 74% jsou ty mandatorní, jako jsou důchody, sociální dávky, a ten zbývající prostor, který máme, tak je právě na všechno ostatní investice a tak dále. Takže pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
1: Česko by podle návrhu rozpočtu mělo v příštím roce poprvé splnit závazek vydávat na obranu 2% HDP a v Severoatlantické alianci je mezi posledními. Poslanci by dnes měli rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Vládní návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců čeká ve sněmovně závěrečné třetí čtení. Norma by měla zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. A pomoct k tomu má digitální informační systém. Zákon taky počítá s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Teď je pro ně registrace dobrovolná. K zákonu nemá výhrady ani opozice, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
3: Je to zjednodušení celého toho mechanismu, je to získání větší jistoty pro ty orgány, které to řeší, ministerstvo vnitra, cizinecká policie, úředníci toho celého aparátu, a to zrychlení veškerého vztahu je zase signál, abychom někoho odradili, kdo by chtěl sem nelegálně přijít.
1: Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO je cílem zákona vytvořit modernější a efektivnější systém. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server iRozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podruhé vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmu. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu více než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. Další finanční pomoc pošle například na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary.
5: Kanada bude podle Carneyho vždy stát na straně Ukrajiny. Už od začátku války patří mezi její nejaktivnější spojence a celkem jí poskytla pomoc za skoro 400 miliard korun. Obě země spolu taky uzavřely smlouvu o partnerství a spolupráci na 100 let. Kanada například plánuje výrazně posílit výrobu dronů a třetinu produkce pak bude posílat přímo na Ukrajinu. Václav Hojiný, Český rozhlas.
1: Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo několik lidí a další jsou zranění. Informovala o tom tamní policie. Přesný počet obětí zatím známý není. A vozidlo havarovalo včera večer v kantonu Graubünden nedaleko hranice s Rakouskem a Itálií. Autobus tam nejel do svodidla, spadl ze silnice na bok. Na místě zasahovali záchranáři i 5 vrtulníků. A podle úřadu cestu organizovala nizozemská společnost a cestující byli z většiny Nizozemci. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomety z Jižní Koreje. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun.
6: Jihokorejské raketové systémy Chunmo už používá estonská, norská a polská armáda. Mají dostřel až 80 kilometrů a jsou schopny provádět cílené přesné údery, ale i kazetové útoky k likvidaci nepřátelských cílů na velkém území. Jižní Korea je dnes už druhým největším dodavatelem zbraní pro evropské členy NATO, hned po Spojených státech. Kromě houfnic, obrněných vozidel nebo raketometů prodává do Evropy také tanky a cvičné nadzvukové letouny. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
1: Ve Znojmě dnes začíná 41. ročník historického vinobraní. Připravené jsou třeba koncerty, ohňostroj, vystoupení historického šermu, rytířské turnaje a taky tradiční průvod o 400 členů.

0: Ten městem projde dvakrát, dnes večera, zítra odpoledne. Ústřední postavy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny letos nově doplní postava princezny. Vysvětluje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
1: Bude uzavřena celá městská památková rezervace, kde najdete na 14 různých programových scén, které se budou věnovat historickému programu, nebo jsou to scény vyloženě hudební. Ve městě narazíte i na Maashausy v průjezdech a dvorech měšťanských domů.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále komplikace za Poděbrady. Kolona začíná na 35,5 kilometru a asi 20 minut se popojíždí do omezení na 31. Tam stojí kamion s defektem. Na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy a před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 stojí kamiony od Velké Bíteše z kilometru 165. Osobní auta postávají od Kývalky z kilometru 182. Zdržení je asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm. Odpoledne začne oblačnost, ty srážky od západu ubývat. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

No pojďme si představit očekávané události dnešního dne. I bohoslužby a modlitební setkání dnes připomínají ve Spojených státech oběti teroristických útoků z 11. září před 25 lety. Newyorský arcibiskup Ronald Hicks bude na mezináboženské vzpomínkové bohoslužbě v pravoslavném chrámu svatého Mikuláše, postaveném na místě zničené svatyně vedle Světového obchodního centra. V Národní bazilice ve Washingtonu bude předsedat liturgii vojenský biskup Timothy Broillo. A v Pensylvánii se uskuteční mezináboženská bohoslužba u Národního památníku letu 93 nedaleko Shakesville. V Římě vrcholí světové setkání duchovních asistentů Národních kanceláří papežské nadace Církev v nouzi. Konference biskupů Slovenska dnes v Bratislavě předá letošní cenu Fides et Ratio za zásluhy o dialog mezi vědou a vírou. Ceremoniálu bude předcházet bohoslužba za vědce. Belgická Lovaň hostí do zítřka konferenci Evropské společnosti pro filozofii náboženství. Mezi účastníky je česká teoložka a farářka profesorka Ivana Noubl, vedoucí Ekumenického institutu za evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Prvních 22 kamenů zmizelých položí za oběti holokaustu v ulici Kosovy Hory na Příbramsku. No a ještě dnes se mohou nemocniční kaplani hlásit na celostátní setkání svolané na Vilehrad na přelom září a října. Salesián Michal Martínek se setká se čtenáři v knihkupectví Doron v Českých Budějovicích. Farnost Brně Líšni zve na praktický workshop, jak mluvit o Bohu laskavě a srozumitelně. Ve farní kavárně jim provede Marek Vátal z projektu Hledám Boha. Obnovenou křížovou cestu odhalí u Teplic nad Metují. No a zahajovací koncert festivalu svaté Ludmily rozezní pražský kostel jí zasvěcený. Zahraje švédský umělec Johannes Skog, královský dvorní varhaník ze Stockholmu. Tak třeba vás některé z očekávaných událostí zaujaly a na některé události se přijdete podívat.

0: To byla Miznůca, kapela Králova. No a zpívali o domácím násilí a byl to se Smyčcovým kvartetem. No a vědci našli další relikvie v relikviáři ve Vyšším Brodě. No a podrobnější budeme po písničce.
1: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Šteboce ako vtáci na svitanie. Môj starý známy silnie tam, kde ja nie.

0: sa vyšijú v kríž vzácný relikviář z cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. V sobě ukrývá další relikvii, zjistili vědci. Geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář, který se na výzkumu podílí, upřesnil.
1: Nejdůležitější zjištění, že uvnitř toho kříže není jenom jedna hlavní relikvie, jedno dřevo ze svatého kříže, ale že jsou tam hned dvě. Je tam ta primární, která tam byla vložena, pro který celý kříž vznikl, ale vedle toho se tam dostala i druhá, takzvaná dotýkaná relikvie, která plní stejnou funkci. Tedy máme tam hned dvě relikvie svatého dřeva, nebo chcete-li dřeva z Kristova kříže.
0: Savišův kříž pochází ze 13. století. Spolu s korunovačními klenotami a relikviářem svatého Maura patří mezi nejvýznamnější zlatnické památky z Česka. Zlatý dvouramený kříž s drahokamy prošel několika míst výzkumy a přesto uchovává další tajemství. V minulosti byl také lupem nacistických okupantů. Připomněl převor vyšebrodského kláštera Justin Berka.
2: 1291 první zmínka, kdy tady Záviš nám ho předává, pak po celá staletí tady byl. No a potom to 20. století, které se říká tak rádo humanistické, to bylo pro ten kříž dost pohnutý. Poprvně Hitler ho ukryl ho v těch solných dolech u Salzburku. Američani ho přivezli naspátek, to je taky zázrak v 45. roce, že si v tom zmatku našel.
0: Dodává převor pater Justin Berka z Vyšebrodského kláštera, kde památku uchovávají. Zavišův kříž pochází výzkumem kontinuálně už od roku 2016. No a v 8 hodin a 35 minut se spojíme s paterem Petrem Grogarem a představíme si duchovní obnovu s názvem Úžas nad světem. Tak zůstaňte s Proglasem.

Je 8 hodin a 30 minut. Dobrý poslech ranního proglasu přeje Ctislava Horníková. Dnes máme pátek 11. září. No a katolický kalendář připomíná památku svatého Emila. No a svátek má Denisa. Původně řecké jméno se k nám dostalo zřejmě z francouzštiny a znamená božské dítě, bůh vína nebo zasvěcená bohu vína. Připomeňme také, že před 85 lety podlehla těžké nemoci apoštolka úsměvu boží služebnice Anna Marie Zelíková z Napajedel, 17-letná karmelitka třetího řádu. Svoje utrpení chápala jako nesmírnou, smírnou oběť za hříchy umělých potratů. No a třicetiny dnes slaví youtuber, moderátor, spisovatel a edukátor Karel Kovikovář. 44 slaví exilová vůdkyně běloruských demokratických sil Světlana Cichanovská. 91 se dožívá přední současný autor duchovní hudby, estonský skladatel v Berlíně Evo Pärt. První laik v Papežské radě pro kulturu. No a pojďme si také představit, co nás čeká a nemine v dnešním vysílání. Ještě zhruba do 9 hodin tu bude ranní proud písniček a zpráv, v 9 hodin potom pořad s Vilémem Spilkou o skupině Saboky, s ním si bude povídat Martin Kišperský, no a v 10 hodin a 15 minut to bude pořad Uši k duši. V začátcích, ať už je otevíráme misami nebo máme vstoupit do něčeho, co se otevírá, hraje důležitou roli rozlišování. Proč a jak k němu přistupovat, to rozebírá druhé setkání věnované začátkům, které nabídne právě pořad Uši k duši. Lucie Endlicherová rozmluvá s psychologem Markem Macákem také o odložených začátcích a o promarněných příležitostech. No a pojďme ještě mrknout na počasí. Dnes je převážně deštivo na jihovýchodně. No a během dne se od západu oblačnost bude ubývat a srážek bude ustávat, v Beskydech ustane déšť až večer. Nejvyšší teploty vystoupají k 16 až 21 stupňům, na horách to bude kolem 12. No a vne slabý proměnlivý vítr, tlak je setrvalý a rostylové podmínky dobré, tak zůstaňte s námi.

0: otevřeném klášteře Fortna v Praze na Hradčanech připravují na prodloužený poslední víkend v září duchovní obnovu s názvem Úžas nad světem. Já po telefonu zdravím jednoho z doprovázejících patera Petra Glogara, který je současně představený pražské komunity bosých karmelitánů a Fortnu vede. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ano, slyšíme se. Haló, haló.
0: Já vás slyším dobře, slyšíme se?
1: Ano, dobře, slyšíme se.
0: Dobré okay, ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jo, vy působíte jako kněz i jako psychoterapeut, tak co myslíte, že jsou taková témata, která nejvíc trápí dnešní společnost?
1: No, já myslím, že těch témat jsou veliký, jsou velké výzvy, s kterými se setkáváme v tom velkém globálním světě. Dneska ten svět je vlastně globální, je to velice všechno na blízku, takže myslím, že to, co se, je to spíš známka takové jako někdy možná beznaděje, jestli vůbec se dá něco v tom světě dělat. Zda vlastně to, co se děje v tom světě, ať už v tom environmentálním nebo vlastně v politickém nebo společenském, tak jsou samozřejmě jaksi události, které člověka můžou hodně zahlcovat. Takže si myslím, že to samozřejmě nelze řešit ty velké věci, nebo nemůžeme je řešit, tak vlastně můžeme dělat jenom to menší nebo to malé. Takže ta výzva je vlastně nenechat se zahltit tím množstvím a téměř neřešitelným problémem nebo problémy, které jsou ve společnosti a ty výzvy, které přicházejí, ale vlastně zaměřit se na to, co já můžu dělat v tom mém mikrosvětě možná nebo v tom světě, ve kterém jsem. Což je takový zdroj taky naděje nějaké, nebo že se nenecháme jaksi vtáhnout jenom toho dění, té beznaděje nebo té frustrace, ale zároveň můžeme něco pro to udělat. Takže to si myslím, že je taková práce nebo důležitá věc, vlastně jak v tom nepropadnout vlastně panice nebo takové beznaději nebo frustraci z toho, že to jsou tak obrovské věci, které se dějí a máme na dosah, není to někde daleko, ani vzdálenosti, ani dotýká se nás to samozřejmě, tak tam si myslím, že ta výzva je skutečně hledat to, co já můžu, nebo my můžeme v rámci nějaké třeba i menší společenství, komunity, rodiny nebo farnosti vlastně nějak proměnit možná, nebo posunout, nebo nějak s tím pracovat, s tím tématem.
0: Mm-hmm, rozumím. No a pojďme na duchovní obnovu, kterou vedete, ta se jmenuje Úžas nad světem. No a na jaká témata se zaměříte?
1: Tak to téma už samo o sobě je vlastně environmentálně, to vlastně možná poprvé, co máme takový program, kdy to spolupracujeme ještě s dalšími kolegy nebo přáteli, kteří vlastně to téma nějak v tom svém portfoliu mají. A takže my jsme si vlastně řekli, že bychom i ten víkend věnovali takové práci, což znamená, je to nějaké téma úžasu, to znamená naučit se nebo znovu vstoupit do toho, že ten svět kolem nás je krásný a je dobrý, je v pořádku. Samozřejmě, že to souvisí s nějakým vnímáním světa kolem, toho nejbližšího světa. Bude to formou nějaké meditace, nějakých vycházek do města, do nějakých parků nebo vůbec do města jako takového. To je první asi téma, takové jako téma úžasu, to znamená nejprve chceme, abychom si trošku jako sáhli na to, že vlastně ten svět je dobrý, nebo že to není jenom jako to těžké nebo složité. Druhý den, to je obou, vlastně druhý den je téma odolnosti, jak vlastně v těch situacích, jako které jsou a které se na to týkají, tak jak vlastně získávat nějakou schopnost odolnosti, jak si se k tomu postavit, jak vlastně najít zase způsoby, ať už společné nebo osobní, v tom vlastně, jak tu situaci, řekněme, zvládnout nebo aspoň v něčem zvládnout. A třetí téma nebo třetí den se bude věnovat naději, to znamená, je to taková trochu práce, taková imaginace o tom, jaký by mohl být ten svět, kdyby byl ideální. To není nějaké, jak si útěk z reality, ale je to vlastně něco, kdy vlastně v tom představě, že bychom mohli vlastně ten svět si takhle představovat, tak si myslím, že to je taky způsob, jak člověk může vlastně v tom najít právě to konkrétní třeba řešení nebo konkrétní krok tom běžném svém životě, tak je to taková asi takový oblouk mezi úžasem, odolností a nadějí. A vlastně zároveň je to práce jaksi individuální, nějaké tichu, meditaci, je to společně ve skupinkách a taky budeme někam chodit ven, abychom vlastně se s tou přírodou a světem setkávali si naživo v rámci města.
0: To je moc zajímavý program. A kdo bude vlastně přednášet nebo kdo bude provázet duchovní obnovou, kromě vás tedy?
1: Tak my jsme vlastně na to tři. Bude tam ještě Adam, to jsou Adam a Radek, co jsou vlastně naši přátelé, kteří vlastně jsou součástí toho takzvaného společného domova. To znamená, to je takové hnutí nebo takové, no asi bych řekl hnutí, které právě se zabývá tou environmentálním tematikou, právě jak vlastně představit vlastně ten environmentální žal, který jako samozřejmě je, jestli může vést nějaké úzkosti nebo možná až depresi, tak jak ji vlastně nenechat se tím jenom zahltit, nenechat se jenom tím, že to tak je, ale že vlastně můžeme v tom něco podniknout, tak to je taková společná práce, takže oni se budou podílet na tom vlastně velice aktivně. Máme to nějak rozdělený, aby vlastně i pro tu skupinu těch lidí, kteří přijdou, je to dokonce i možnost pro nějaké děti. Takže tam bude takový paralelní program pro takové větší děti, ne úplně malé, aby vlastně i oni to tak jak vnímali vlastně ten svět, nebo mohli se dívat očima, jak si možná těch dospělých, ale taky možná právě těch očima vlastně pro ty dospělé to může být inspirací.
0: No a ještě taková jedna praktická otázka. Mohou se ještě posluchači přihlásit?
1: Ano, je tam ještě, kapacita je ještě dostatečně jaksi volná, nebo je tam dost míst volných, takže je to možné, určitě ano. A je to na webu Fortny, to znamená, kdo chce, tak to tam najde tam přihlášku, najde tam taky jako jaksi rozpracované trochu to téma, jak se bude pracovat, takže jako by věděl, do čeho třeba jde, nebo jestli to je zrovna ten způsob, který ho třeba zajímá nebo láká, na čem by se rád třeba podílel.
0: Říká kněz a psychoterapeut Petr Glogar, ředitel Fortny a představený pražské komunity bosých karmelitánů, jeden z doprovázejících chystané duchovní obnovy Úžas nad světem. No a já moc děkuju jednak za vaši službu a také za rozhovor a přeju pokojné dny.
1: Děkuju, pěkný den.
0: I vám naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Salesián z Brna Líšně Michal Martínek se dnes setká se čtenáři v knihkupectví Doron v centru Českých Budějovic od 16 hodin. Na jihu Čech působí v duchovní správě mezi lety 1982 a 92. No a například v českobudějovické farnosti Čtyři dvory. Nedávno mu vyšly dvě knihy.
1: V Brněnské cestě knižní rozhovor s Ondřejem Havlíčkem. Jeho otázky mě často dali zabrat, šly do hloubky, taky do osobního života. Za pár týdnů na to vyšla v Salesiánském nakladatelství Portál knížka s názvem Očima křesťana, která je malým výborem právě z těchto středečních komentářů. Takže pokud byste se k ním chtěli vrátit, můžete je teď mít před sebou i na papíře.
0: Řekl někdejší vězeňský kaplán a učitel pražského Jaboku, pater Michal Martínek na YouTube, kde léta pravidelně komentuje aktuální dění, zejména v církvi. Před pár dny oznámil, že omezí a zároveň bude více k dispozici k osobním rozhovorům.
1: Je to velká zátěž. A taky se po těch letech už nutně vracím ke stejným tématům. A nakonec rád předám štafetu dál. V tom online prostoru se objevují noví lidé, mladší, kteří přemýšlí podobně jako já, umí ty věci dobře formulovat, umí používat technologie. Nechci jmenovat, abych někoho nevynechal, ale vy je určitě znáte. Už nebudu nahrávat tyto komentáře každou středu, ale spíš tak jednou za 14 dní. Když bude něco naléhavého, tak se ozvu častěji, jindy zase bude třeba větší mezera. Ale nabízím ještě něco jiného. Lidé, kteří mě poslouchají, mě čas od času požádají o takový osobní rozhovor, duchovní doprovázení, svátost smíření a podobně. A já se s nimi rád setkávám, protože spolu můžeme sdílet ty osobní příběhy, starosti nebo nepochopení, kterého se jim dostává třeba i v církvi. A tak jsem si na to teď vyhradil pravidelný čas. Každou středu odpoledne až do večera. Pokud by někdo chtěl přijít, tak mě jenom dejte vědět, abych s vámi počítal, ale jelikož žiju v Brně, tak je to hlavně pro ty, kdo jsou blízko nebo se můžou snadno dojet.
0: No a poslední den mají zájemci na přihlášení do vzdělávací akademie Mensa. Více po písničce, tady je Magnetická bouře a Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Ještě během dneška se mohou zájemci zaregistrovat na vzdělávací akademii Menzi. Koná se zítra v Praze od 9.30 a je určená široké veřejnosti. Nabídne desítky přednášek a workshopů napříč vědou, technikou, historií, kulturou a dalšími obory.
1: Jde nám o to, že budeme rozšiřovat obzory těm účastníkům, budeme je různě inspirovat a je určená jak členům Menzi, tak i široké veřejnosti, kteří o to projeví zájem. Máme tam celkem 4 paralelní bloky a 9 časových sekcí, takže si v každém tom bloku vybíráte ze 4 různých přednášek. No a na úvod té akce dojde i k předání čestného uznání Menzi Česko. Ta témata jsou velmi různorodá, od lékařských věd, přírodních věd, přes filozofii, umění, techniku, velmi široké spektrum. Bude tam pan profesor Lukeš, mikrobiologie, bude tam pan profesor Beneš, neurochirurg, nebo pan Kovanda, ekonom. A máme tam také 9 řečníků, kteří jsou věkově pod 25 let. Jsou tam různě mladí vědci nebo nadšení studenti, kteří mají zajímavá témata a budou se o ně dělit. Takže to spektrum je od zvučných jmén a velkých osobností až po studenty, kteří tam vlastně přednáší pro ostatní.
0: Po předcházející registraci mohou účastníci zítra v Praze dorazit na Novotného lávku.
1: Děláme to na Novotného lávce v Praze, což je krásné prostředí hned vedle Karlova mostu. Bude to tuto sobotu od 9.30 a registrovat se můžete na webu akademie.mensa.cz.
0: Řekl pro Glasu místopředseda Menzi a koordinátor akademie Tomáš Blumenstein. No a adorační kapli dnes bude žehnat arcibiskup Georg Genswein. Jedná se o bývalého tajemníka Benedikta XVI. Detaily dodáme za chvíli.

Jak jsme zmiňovali, bývalý osobní tajemník papeže Benedikta XVI. A jeho krajan arcibiskup Georg Genswein večer požehná upravenou adorační kapli v hornobavorském poutním místě Altötting. V té se právě před 20 lety modlil Benedikt při apoštolské návštěvě rodného Bavorska, která vedla i do Mnichova, rodné papežovy obce Marktl am Inn, do Řezna a Freisingu. Měla motto, kdo věří, není nikdy sám. Benedikt XVI. Zemřel na sklonku roku 2022. Arcibiskup Genswein je od června 2024 apoštolským nunciem v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Adorační kaple v Altötingu uchovává například monstranci ze 17. století, kterou použil německý papež k přenesení nejsvětější svátosti. Poutnímu místu ji původně daroval rakouský císař František Josef I., který byl i se svou manželkou Alžbětou Bavorskou, řečenou Sisi, ctitelem Madony z Altötingu. No a tady je Drž mě pevně, Matěj Metoděj Šturc.

když se tiše zaposlouchá do dechu svého syna, všechna ta tíha je pryč. Kéž se ty ruce, co mě po tváři hladí,

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí a u toho vás bude dnes provázet Martin Kišperský a mým dnešním hostem, který tady sedí naproti mě ve studiu, je Vilém Spilka. Ahoj Viléme.
1: Ahoj Martine, hezký den všem.
0: Často si povídáme o koncertech, které organizuješ, ale dneska to bude úplně jinak. Dneska to bude o desce, kterou mám před sebou. Je to vlastně trošku dvojdeska a trošku jedno a půl deska v rámci jako vinylu, což mám vlastně rád, protože ta dvojdeska je taková už jako hodně zahlcující, ale tři strany se ještě jako, to je taková jako příjemně velká svačina. A to si rozebereme ještě, ale to album se jmenuje Sun a je to deska kapely Sakoby. Říkám kapely, neříkám projekt, to bylo jako kapelu, není to vaše první nahrávka, ale mám pocit, že to je váš první vinyl.
1: Je to tak?
0: Pojďme si, já mám jako rád, jako občas, když člověk musí něco zhustit do pár slov, jo, než si pustíme první ukázku.

0: je narozená kolem roku 90, možná i to, vlastně po roce 90, mm-hmm. pak my, kteří jsme někde kolem roku 75-80 mm-hmm. a pak staříci, kteří jsou kolem roku 1940. Takže tyhle ty tři generace vlastně se na té desce schází a i to trošku předesílá tu pestrost té hudby, která na tom na té desce je.
1: Pojďme si dát první ukázku.

0: Album Sun. Řekneš mi, co to slovo znamená? Je to nějaký pokrm? Ne, protože já se dívám na ten obal a je tam něco, co vypadá jako knedlíky nabodnutý na špejly a pod nimi je omáčka.
1: Přesně tak. Sun znamená tři. Jsou tam tři knedlíčky, které se jmenují moči. Moči.
0: Moči.
1: Okay. Píše se to mochi.
0: Dobře.
1: Jsou to japonské knedlíčky, které fungují jako desert. Uh-huh. A může se do nich dávat různá náplň. Uh-huh. A můžou se zalívat různými věcmi, jako například tady tím nějakým džemem, uh-huh, trošku rozpuštěným. Dá se to polívat čokoládou, dá se polívat čímkoliv možným. A dovnitř se dávají zajímavé ingredience, třeba pasta s fazolí a dzuki. Takže je to taková jako specifická japonská desertní věc. A fotograf Gabin Fragner, který nás na tu desku fotil, tak vymyslel vlastně, že ta naše hudba je takový desert. Že vlastně to není něco, co si dáte třeba jakoby jako hlavní porci každý den, ale že to je takový to, že si člověk sedne večer, dá si ten knedlíček moči a vlastně přikusuje si ho, k tomu poslouchá tady tu hudbu, která je, není to takový ten konzumní pop, ale je to prostě hudba jako na takový usebrání se, chvilku si sednout a poseknout si něco, jenom protože si chci poseknout hudbu.

0: ta fotografie na tom obalu, který si doufám už teď všichni rychle vyhledávají, tak je taková, řekněme, trochu snivě rozostřená, aspoň v nějakých částech. Nevím, jestli to byl záměr, nebo jestli to byla náhoda.
1: Je to určitě záměr, je to vlastně vyfoceno normální digitální technologií, ale je to přeskenováno a je na tom udělaný polaroidový efekt. Gavin Fragner, Gabriel Fragner, vynikající fotograf, kterého možná někteří znají jako velice úzkého spolupracovníka Romana France, skvělého brněnského fotografa. Gabin žije teda v Praze. Tak on hrozně rád fotí na polaroidy a polaroid si i na to ocení vlastně sebou vzal a vždycky nám vyjel nějaký jakoby ukázkovou fotku. Ale samozřejmě, když se udělá ten polaroid efekt do kvalitní fotografie, tak vlastně se tam dostane víc detailů a přitom ty detaily jsou vlastně rozostřený, má to takový raster, určitou takovou patinu a ta deska vlastně vypadá jakoby staře, přestože je úplně nová, takže o to nám taky trošku šlo, aby tam vlastně byly vidět ty kontrasty toho, co vlastně dělám za hudbu, jaké generace se tam scházejí, že to je o té trojce, je to o těch třech lidech v každé generaci, třech písničkách od každé generace a tak dále, takže to byl nějaký jako záměr zatím.
0: No, konceptuálně to je teda opravdu jinak než minulá deska, která si pamatuju, že teda byla hodně japonská i vizuálně, ale byli jste tam asketičtí, myslím, že jste tam byli opravdu tři.
1: Ano.
0: A tady, když člověk rozevře to album a dívá se dovnitř, tak tady vidím hromadnou fotografii, patrně si myslím, že těch všech lidí, které tam je možné slyšet.
1: Ano.
0: A pojďme si teda k tomu říct, máš pocit, že se, když, to je jasný, zvuk se změnil těmi hosty, a taky tím jsou tam jejich kompozice, ale máš pocit, že se posouváte i jako trio samo o sobě nějakým směrem?
1: Posouváme určitě a myslím si, že to, co jsme třeba nahráli sami na tohle desku, jsou tři věci, tak vlastně jsou napsány tak, aby působili zase v nějaké harmonii a zároveň kontrastu s tím zbytkem, co tam je. Čili někdo třeba rozezná, co kdo napsal, ale myslím si, že málo kdo, protože jsou tam vlastně mladí, kteří jsou taky trošku staré duše a dokážou napsat písničku, která zní jakoby staře v uvozovkách a zase naopak. Jo. Takže si myslím, že je to hlavně o tom, že jsme hledali společný zvuk na tu celou desku a zároveň do toho vložit za nás, jako za to trio, modernější přístup, aby se vybalancoval právě ten dnešek a minulost.
0: A co, to mě zajímá, jak ty vnímáš vlastně současnost jazzu, jo? Nebo jak to říct, co je pro tebe moderní dneska?
1: Právě, že to je hrozně pestrý a jazz vlastně tím, že vždycky byl žánr, který natahoval věci z ulice, tak vlastně on bere pořád z ulice. On jako sice je hrozně sofistikovaný a lidi úžasně hrajou na svý nástroje, jsou to virtuózové a tak dále, ale vždycky se koukají na tu inspiraci do ulice. To znamená, že to, co dneska vlastně letí v pop music nebo v uliční hudbě, takzvané urban music, jestli tak dá říct, tak to se vlastně zrcadlí v jazzu, takže dejme tomu na jedné straně elektronika, na druhé straně hip-hop, že ten teďka všude vládne, na třetí straně třeba klasický pop, to určitě taky pořád je potřeba reflektovat nějakým způsobem. A vlastně všechny ty věci, které člověk jakoby uslyší na Spotify nebo běžným rádiu, tak jako ty lidi vnímají a snaží se to do té hudby zase vpašovat.
0: Je to pozoruhodný, že tady ten rej těch magických čísel se odehrává opravdu na mnoha frontách. Má to tři strany, na kterých je po třech písničkách a účinkuje na nich, pokud se nemýlím, 9 lidí.
1: 3x3.
0: 3x3, 3x3 a do toho...
1: Tři knedlíčky.
0: Ještě co jediné, co chybí, aby se to rozevíralo na tři části, ten obal.
1: No, tak příště.
0: A to bylo už jako možná...
1: A ještě kdyby to byla třetí řadová deska, to by bylo úplně
0: to
1: sám nepovedlo.
0: Ale to ještě si pamatuju, jak mě kdysi přelostila kapela Pluto v Brně, když měli desku 3, která byla ale druhá. A oni pak řekli, že to 3 je ale sloveso.
1: Aha, tak takhle daleko jsem nemyslel, ale budu to říkat v příštích rozhovorech.
0: Dáme si druhou píseň z tohoto alba. Tedy spějeme pomalu k třetí písni, ale teď to bude ta druhá.

0: Tak, pojďme si říct konkrétně k těm hostům. Pojďme si představit vlastně úplně všechny účinkující. Nejdříve si řekneme, kdo hraje v triu, v tom základním, z jakoby, na co, a potom pokročíme dál.
1: Tak předpokládám, že většina posluchačů neví, co znamená sakobi, je to takový jako japonský kryptogram, ale znamená to saxofon, kontrabas, bicí, ať to teda prozradím tady, a proto se to jmenuje sakobi. A to je teda to jádrově trio, které spolu normálně běžně hrává, my takhle hrajeme už vlastně od roku 2021, kdy já jsem vlastně na podzim 2020 jsem začal hrát na kontrabas, protože byl covid a bylo večer volno, takže jsem začal s novou láskou. A vlastně velice záhy jsme začali tady v tomhle triu jakoby hrát a potom v roce 2024 jsme vydali debutovou desku. Museli jsme si počkat, že se trošku něco naučím na ten nástroj, že? A teď jsme se zase posunuli o kousek dál a hlavně to je taky o tom, že já se posouvám na tom nástroji, protože ten je poměrně fyzicky, dejme tomu, náročný nástroj a člověk potřebuje fakt jako čas na to, až aby ho zvládl velmi, velmi slušně. Takže jsme se někam posunuli a tady to trio jsou vlastně spolupracovníci, kteří se mnou hrávají už x let i v jiných kapelách, hlavně v mojí vlastní kapele v kvartetu, které mám už od roku 16 nebo 15 snad. A to je Martin Kleibel na bicí a Radek Zapadlo na saxofon, takže to jsou moji takový souputníci, jsou to i dobří kamarádi a máme nějakou vnitrokapelovou chemii, nějak nám to funguje. Už jsme se prostě porovnali, co se týče toho času, vlastně, který bude důležitý, tak tam už si myslím, že jsme nějak jako srovnaní na jedné vlně. A to je vlastně u té rytmiky, že, která jako v podstatě my jsme, kromě Radka teda, tak je hrozně důležitý, aby si tak ty muzikanti jako rozuměli i lidsky, i po té stránce rytmické, to je poměrně zásadní. No a na tom základním triu potom stojí ti hosté.
0: A teď si řekněme teda, mě zajímá nejdřív ta mladá generace.
1: Určitě. Tak mladíci, tak začnou ženou, abych, sice je to teďka už netrendové, genderově to vymezovat, ale já začnu přesto. Je to Geraldine Schnider, zpěvačka, která je ze Švýcarska, ale žije další dobu v Česku už. Je to úplně úžasná zpěvačka, která zároveň tady začala učit teďka na Janáčkově akademii muzických umění, učí tam jazzový zpěv a je to opravdu fenomén teda. Takže tahle ta zpěvačka se objevuje ve dvou písničkách a jednu z nich dokonce napsala. Opravdu je to ona jedna z těch, který vlastně mají tu starší duši a dokážou napsat vlastně písničku v estetice třeba 30. 40. let. Takže ta písnička Full for You, která na té desce je, tak právě takovouhle estetiku má, takže si určitě poslechněte. Druhým je Josef Hanulík, skvělý kytarista, shodou okolností můj bývalý student, teda, ale není to proto, proč jsme ho pozvali, je to proto, protože prostě hraje skvěle na kytaru a má svůj zvuk, který bych, dejme tomu, nazval amerikánou, ten jeho zvuk. Je to vlastně taková fúze blues, gospelu, bluegrassu, protože on na něm začínal. A je z rodiny, která vlastně hraje bluegrass a jazzu. Takže to je takový jeho zvuk, vlastně takový ten moderní mix, který právě mají dneska hlavně singer-songwriter lidé, hlavně v Americe teda, tak takovýhle mix vlastně žánrů tam jako i nadále lidi dělají, ač už je to vlastně věc, která funguje několik desítek let. Takže Pepa Hanulík taky napsal jednu písničku, která právě má tady tenhle ten nádech té Amerikány, vlastně americké hudby, která vychází z té kořenové hudby, takzvané roots music, která v Americe vlastně je, ať je to ten gospel nebo blues, které jsou černé vlastně, ale do toho ty bílé žánry, to znamená country nebo bluegrass původní a tak dále. Takže Pepa Hanulík, úžasný kytarista a skvělý kluk. A poslední je cymbalista Michal Grombířík, ten je, myslím, že našim posluchačům znám, protože se vyskytuje v různých projektech od klasiky po folklor. Takže Michal je virtuózní hráč na cymbal, opravdu skvělý, ale nezneužívá té virtuozity, dokáže hrát velice vkusně a to určitě poznáte i na té desce, protože napsal písničku Sleepwalker, kterou teda zpívá Geraldine Schnider a on na ní hraje na cymbal, ale je vlastně uvidíte, že to je absolutně integrovaná věc do té kapely, že to vůbec nějak netrčí, že to prostě jako by to tam patřilo. Takže Michal má tuto schopnost vlastně vytvořit nějakou energii, klimax v té písničce a zároveň splynout s ostatními, což ne každý umí.
0: Krásný. No tak teď si dáme písničku, abychom se to oddělili, jako když si člověk dává takový ten naložený zázvor, teda když jsme u té asijské kuchyně, a pak se podíváme na další trojici, tentokrát trojici již zasloužilých hudebníků.

0: Posloucháte Proglas, pořád jak se vám líbí a já si je povídám s Vilémem Spilkou. Pouštíme si u toho album Sun kapely Sakoby, která se tady v magických kombinacích čísla 3, mimochodem 3 jsou i výkonní producenti té desky, to je neuvěřitelné, tak se dostáváme ke třem mladým hostům na albu. Pojďme si je představit. Já jsem se zmýlil. Takže ke třem, teďka chci nějaké slovo, doajenům jazzové scény.
1: To je trefené zcela přesně a myslím si, že zároveň trošku jakoby podceněným doajenem, protože jsou málo nahrávání tyhleti lidi. Milan Kašuba, který je jeden z nich, tak ten je asi nahráván ze všech nejvíc, ale Honza Dalecký, dříve Beránek, ten je spíš znám jako propagátor jazzu, rozhlasový redaktor, ale on je vynikající houslista, hrál 20 let ve Filharmonii Brno.
0: Ale taky měl kapelu Ornis.
1: A měl kapelu Ornis, přesně tak, která slaví, myslím, letos snad 50 let.
0: A ještě si myslím, že byl dlouho správcem odkazu nahrávek.
1: 60 let dokonce.
0: No a Jiřího Bulise konkrétně.
1: Ano. Ještě, že to... On je takový badatel zároveň a lidé mu říkají jazzový policajt, protože má neskutečné znalosti o tom, kdo s kým kdy. A taky kontroluje třeba různé jiné psavce o jazzu, když udělali nějaké chyby, tak on vždycky jako přispěchá a opraví. Takže to je jeho taková líbůstka.
0: A vlastně bychom mohli taky zmínit pro toho, kdo by byl třeba teďka lehce zmaten, že bylo také možné ho znát pod jménem Jan Beránek.
1: Přesně tak. Dříve se jmenoval Beránek a i tak to vlastně pod tímto jménem nahrál s Emilem Viglickým na desku Holomoucí městě.
0: Ano, ano.
1: A dokonce snad i do okna z Viglického nahrával nějaké tracky a tam hrál i Bill Frisell, skvělý americký kytarista, jako legendární. Takže Honza má za sebou jako nějakou nahrávací kariéru, ale ta už je z poměrně dávné doby. Holomoucí městě vyšlo snad v roce 76 nebo 7.
0: Je to starší nahrávka.
1: Kdy ještě hrál vlastně Luboš Antrš tam i na kytaru a tak dále. Krásná věc, mimo jiné, teda krásná deska. A Honza vlastně od té doby moc nenahrával a nám to přišlo škoda. On je takový dost hypersoudný člověk, nechce moc vystupovat na veřejnosti už teďka, protože si myslí, že je starý a že už mu to nehraje, ale já myslím, že posluchači sami poznají, že mu to pořád hraje a já jsem rád, že jsem ho vlastně jako přiměl k tomu, aby s náma na té desce zahrál, protože on už, jak říkal, já už jsem to pověšel na hřebíček, ty housle a tak hrál teda na violu, aby se nespronevěřil svému vlastnímu prohlášení, ale na violu nahrál vlastně jediný standard na té desce, který se jmenuje In a Sentimental Mood a napsal Duke Ellington. A on nahrál téma tady toho standardu, takže asi na své přijdou ti, kteří mají rádi hudbu 30. 40. let, takže on to Dalecký. A poslední, kdo ještě taky málo nahrával vlastně, mimo, dejme tomu, Český rozhlas Brno, kde on teda byl v rozhlasovém orchestru dlouho a taky hostoval u Gustava Broma. Mnoho let je to Miroslav Hanák. A ten si myslím, že říkal mi, že 25 let nenahrával vlastní hudbu. Je mu 87, teda mimo jiné. A hraje pořád skvěle. Takže my jsme si říkali, že vlastně mladí třeba, kteří ještě nemají jakoby rozjetou svoji vlastní kariéru pořádně a ještě jsou málo na hraní, tak tam dostanou trošku expoze. A zase si trošku taky vzpomeneme na ty, kteří jsou, dejme tomu, v té závěrečné fázi kariéry, ale vlastně v poslední době málo nahrávání.
0: To mě teda zajímá ještě, jak tahle věc funguje, ale my si to opět oddělíme písní, dáme si písně a pak se zeptám na to, jak probíhalo natáčení desky.

0: Album, které si pouštíme, které se jmenuje Sun, tak já se tady dívám, že bylo natáčeno ve dnech, nebo vytvořeno vlastně možná, ne, protože recording a mix dokonce, jo, 10. a 11. ledna a pak mezi 2. a 6. březnem. Což vlastně jako je taková doba, kdyby, řekněme třeba folková nebo rocková nebo jakákoliv jiná žánrová kapela musela hodně spěchat, protože se tam jako ty písničky nějak se musí prostě posadit pěkně a všecko. Ale jak ta nahrává tady vlastně sfúzovaná, rozšířená jazzová kapela?
1: Tak asi bych jako první věc řekl, že nahrávala dohromady. To je docela zásadní, ve studiu dohromady. To dneska už není úplně obvyklé. Ale bylo to záměrně, protože jsme chtěli zachytit takový ten vlastně kapelní, ano, dech, kapelní zvuk, nějaký napojení prostě. Přestože to, dejme tomu, pro ten celkový zvuk není úplně výhodná varianta, když člověk má to porovnání s těmi moderními nahrávkami, které prostě znějí třeba úplně dokonale, tak zase to má jako své jiné jakoby benefity i napojení té kapely. Si myslím, že je jako lepší, než když každý je oddělen v nějaké budce, nebo se dokonce snad nahrávají nástroje jakoby jeden po druhém, což v jazzu teda není úplně normální. Ale i v některým teda určitě jako to normální je, ale v tom, co hrajeme my, ten, který je hodně organický a snaží se lidi jako reagovat na jeden na druhého, tak tam to normální není. Takže to je jakoby první aspekt, že jsme to nahrávali všichni dohromady v jednom studiu, v jedné místnosti. Včetně zpěvu, musím říct, že Geraldine Schneider, která hrála na klavíru toho a zpívala písničku Fool for You, opravdu jako dohromady s náma. To je unikát, bych řekl. A vlastně jsme to dali jakoby v reálu na ten take. Takže dohromady nahrávali jsme to ve studiu na Orly, které známe, protože jsme tam nahrávali už vícero desek dřív s jinýma kapelama a nahrávali jsme to tak, že protože jazz je nízkonákladový žánr, tak vlastně musíme být maximálně ergonomičtí v tom nahrávání. Takže většinou tam chodíme s tím, že to nějakým způsobem už umíme, plus minus, a nehledáme jako nějak zásadně ty aranžerský vlastně tvary jakoby v tom studiu.
0: To mě právě zajímá, jestli jako, když přijdou ti hosté, tak jestli oni předtím dostanou nahrávku, se kterou si doma třeba zkusí zahrát, nebo se dostanou jenom noty a teď se dostanou až na místě, protože ty možnosti jako toho, jak k tomu přistoupit, jsou různý. Může to být jako Miles Davis, že si jako pozve do studia, koho v životě neviděl a odmítá mu i sdělit, jako, jaký akord po odklepání to bude.
1: To je taky skvělý systém, to určitě se někdy doufám v budoucnu taky dáme. A tam už je fakt, aby trošku tam bylo nějaký to jako jasné vedení. Miles Davis na to byl skvělý, který letos teda má zhodou okolností 100 roku. Takže je dobrý na něho vzpomínat v dobrým. Vlastně je to tak, že třeba Věrek Hanák nebo Milan Kašuba napsali písničky a dali nám dopředu třeba aspoň nějaký schéma. A Mirek Hanák je, protože to je aranžér, aranžoval pro různé orchestry, pro Gustava Broma a další. Takže ten opravdu je v tomhle tom velice pečlivý, takže ten nám poslal i demo, jak to vlastně vypadá, a my jsme dostali všichni svoje party a ty jsme vlastně jakoby nahráli, a protože jsme hráli jazz, tak jsme improvizovali samozřejmě na části té formy, a to si každý vyimprovizoval, jak chtěl, ale vlastně měli jsme dopředu jasno, jak to bude. A on, protože je zkušený muzikant, tak věděl, jako, jak to bude znít vlastně, že jo, v reálu. Akorát jsme prostě museli zahrát na nějaký úrovni, aby se mu to líbilo, což se naštěstí snad podařilo, doufám teda.
0: Aby to znělo jako stará parta prostě.
1: Přesně tak, to je ta jeho písnička. No a vlastně to stejný bylo s Milanem. Milan prostě donesl písničku a tak jsme vlastně jenom potom řešili detaily. Jo? Takže většinou ty muzikanti, kteří hrají takovýhle žánr, tak těch zkušeností mají hodně. Jsou na nějaký technický úrovni, že když se jim něco dá jako na půl, tak vlastně to jako hnedka zahrajou. A vlastně takhle to bylo i tady v tomto případě. Takže když Radek zapadlo, saxofonista dostal od Milana třeba téma, tak se na to den dopředu podíval. Ve studiu se to doladilo a už se hrálo. Takže. A snažili jsme se dávat co nejméně takeů, protože když nahráváte jazz, tak je dobrý zachytit ten panenský moment, vlastně tu svěžest, jak říkáš, aby prostě ta hudba měla nějaký sdělení, nějaký puls, aby to nebylo už, že člověk se pak opakuje a ví, že se opakuje, jasně, už to trošku blokuje, takže vlastně maximálně třetí take, víc to nebylo. Druhý, třetí take, většinou jsou to první takey, byly takové jako zkušební, jsme to projeli, a druhý, třetí take se bral, takže tak většinou to tak bylo.
0: Výborně, tak my si teď dáme ještě jednu skladbu a pak si dáme závěrečnou část našeho povídání.

0: Ještě jednou si budeme chvíli povídat s Vilémem Spilkou. Posloucháme zde album Sun od kapely Sakoby. A mě teď teda zajímá, jak to bude s kapelou do budoucna, jaké jsou plány spojené třeba s tou nahrávkou, jako kolik těch věcí se dá běžně zařadit do repertoáru, byť třeba jsou navázány na ty osobnosti, které tam hostují. Prostě co se chystá v kapele?
1: No, máme vlastně teďka takový dilema, do jaké míry a s kým vlastně jezdit na koncerty a do jaké míry jezdit vlastně sami v těch třech, což samozřejmě budeme dál dělat a máme dostatek repertoáru na to, abychom utáhli celý večer ve třech a taky to děláme, pravidelně hrajeme. Ale máme teďka tady tuhletu novinku a vlastně už jsem zkoušel pořadatele občas naťuknout, jestli by nechtěli rozšířenou sestavu. Samozřejmě většinou je to otázka peněz, takže vím, že do budoucna budeme muset jezdit ve třech hodně, ale jako chceme si aspoň jednou, dvakrát do roka tohleto střihnout, což se nám teďka podaří, protože jsme křtili už vlastně v JazzDocu 6. června, ještě máme jeden křest v Brně 15. června a vlastně tam budou teda ty plné sestavy. V Praze jsme byli teda jenom s mladýma, ale v Brně budou všichni. A to se moc těšíme, vlastně, že si to zahrajeme. A tak, jak je to vlastně jako i natočeno. Ale pak do budoucna doufám, že se nám podaří občas aspoň někde urvat takovouhle jako komunitní věc, že se nám podaří se vlastně sejít. Jo? O to nám taky šlo. My jsme se potom vlastně fotili, že jo, na tu desku někdy koncem dubna a vlastně jsme se tam všichni sešli a bylo to úžasné setkání. Celý den jsme vlastně byli v jedné kavárně v Žirenicích a vlastně probíhalo tam focení, hráli jsme. Bylo to prostě pěkný den strávený s fotografem, který byl velice nevtíravý a nechal nás vlastně žít. A párkrát si nás někam postavil a bylo hotovo. Takže to je vlastně jako druhý důvod tady tohohle konceptu, že se vlastně s těma lidma chceme vydávat a že těch příležitostí se vidět není mnoho. A když se člověk je trošku vytvoří tím, že získá nějakou možnost někde zahrát, tak je to vždycky fajn.
0: Vileme, moc děkuju za povídání, moc děkuju za to, že jsme mohli dneska poslouchat hudbu z alba Sun od tvé kapely Sakoby, vaší kapely společné. A co říct, no držím palce, ať se všechno daří, ať máte radost setkávání s hraní a to se přenáší na posluchače. Díky za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dneska byl tady hostem Vilém Spilka, povídal se s ním Martin Kišperský a my vám společně přejeme hezké dny. Mějte se pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.

jazzově se nám představila skupina Funny Fellows a solo je potom Roman Feder. No a teď je tu Chtěl jsem ti říct a Klára Veselá, což bude folk z prvky swingu. Tato písnička byla nahrána v roce 2024, stejně jako ta, co jsme právě slyšeli.

0: V neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na Lomci.
1: No a vy letíte Proglas se Stislavou Horníkovou. Máme 9 hodin 51 minut a posílám písničku Aviatik.
2: Úplně šedivej panáček, na druhém konci světa jednou se tiše rozčílim, proč noc mi dětí má zvadlá dospělost, ukrutný právo veta.

pyl z plastiku miechy. Ty miechy roztánul heliem, smravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani si nevzal

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: No a za nějakých skoro 5 sekund bude 10. hodina a Proglas bude vysílat zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září je to dnes 25 let. Vláda zatím neplánuje postupně navyšovat výdaje na obranu až na 5% HDP a polští strojvedoucí protestují proti nebezpečným přejezdům. Zprávy a Martin Matějka. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
4: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
5: Poprvé se vůbec ohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
4: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. 2 stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, 3. do Pentagonu a 4. se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Česká vláda zatím nepočítá s vydáním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
6: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu. Dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
7: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
6: V roce 2028 a 2028.

0: Útoky se opakovaly i ve čtvrtek odpoledne a večer. Ty se obešly bez obětí. Obchodní centrum je ale natolik poškozené, že muselo zavřít.
1: Dalším nákupním centrem, které se stalo cílem ruských náletů, byla obchodní galerie Gulliver v Pavlogradu v Dněpropetrovské oblasti. Podle velitele oblastní vojenské správy Alexandra Ganži při útoku zemřelo 5 lidí. Na místě bylo také 67 zraněných. Ruský dron poškodil obchody, prodejní stánky a auta. Část ulice v centru Pavlogradu je zničená. V Kyjevě bylo za poslední den poničených 17 budov. Byly to sklady, soukromé domy, benzínová pumpa, ale také veterinární ordinace. Při útocích jeden člověk zemřel a dva jsou zranění. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí tak chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty.
2: Polský odborový svaz vlakových strojvůdců přistoupil k protestu poté, co ve středu řidič nákladního auta způsobil na železničním přejezdu u obce Sokolníky Suché nehodu, při které vykolejil vlak. Jedna cestující nehodu nepřežila, 7 dalších lidí utrpělo těžká zranění. Tato nehoda nebyla podle odborového svazu pro strojvůdce překvapením, ale byla překročením červené linie. V roce 2024 došlo na železničních přejezdech v Polsku k asi 140 nehodám. Loni to bylo 180 nehod. Jen letos odboráři registrují 130 nehod na železničních přejezdech. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Soud v Hongkongu udělil tresty aktivistům připomínajícím masakr na pekingském náměstí nebeského klidu v roce 1989. Informovala o tom agentura AP. 3 organizátoři vzpomínkových akcí dostali tresty 5-7 let ve vězení. V ní jsou spodněcováni ke svržení čínského režimu. Ve vazbě byli aktivisté už od roku 2021, kdy museli zároveň rozpustit své sdružení pro podporu demokratických hnutí v Číně. Reagovali tak na nový Pekingem prosazený zákon o národní bezpečnosti. Peking tvrdí, že zákon je nezbytný k udržení stability. V Pekingu a v dalších čínských městech se v roce 1989 shromáždili 10 000 studentů a dalších obyvatel, kteří žádali demokratické reformy, větší svobodu projevu a boj proti korupci. Protesty na náměstí nebeského klidu tehdy brutálně potlačila čínská armáda. Podle odhadů stovky lidí zemřely. Na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Zpomaluje se u Velké Býteše na kilometru 165 a pomalu se pokračuje do Brna do zúžení na 196. Pro osobní auta zdržení 25 minut v levém pruhu. Na dálnici D7 vázne provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště je kolona od sjezdu na Horoměřice na 15 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova na 2. kilometru řeší nehodu motorkáře v pravém pruhu. Projíždí se jen levým a zdržení z 5. kilometru je asi na 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce se popojíždí od Běchovic k Průmyslové. Zdržení je asi 10 minut. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do centra před Legerovou. 10 minut se stojí i v Bělohorské z centra před Vypichem. A na Pražském okruhu je silný provoz z letiště na D1. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme převážně zataženo, na jihovýchodě většinou s deštěm, odpoledne začne oblačnost i srážky od západu ubývat a nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je aktuální epizoda.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ze zpravodajských příspěvků na Proglasu připomeňme, že v italských Benátkách spěje k závěru 83. ročník filmového festivalu. V portě ceny Světové katolické organizace pro komunikaci Cygnis pracuje i česká filmová vědkyně a novinářka Barbora Cihelková. Proglas se s ní spojil a zeptal se jí na fungování a specifika poroty.
1: Každý den se sejdeme vždycky 7 hodin ráno a zrekapitulujeme ty filmy, které jsme viděli ten předchozí den. Bývá to skutečně velmi zajímavé, protože tím, že máme každý jinou kulturní zkušenost, jinou osobní zkušenost a i jinou filmovou zkušenost, tak někdy se stane, že třeba scéna, která mě úplně unikla, tak kolega v ní naopak viděl klíč k danému filmu a obráceně, takže často diskutujeme. Někdy se i malinko hádáme samozřejmě s nadsázkou, ale je to právě velice inspirativní. Většinou shlédneme tak 2 až 3 filmy denně. Ono se to možná zdá málo, ale věřte mi, že to stačí. Některé ty filmy jsou třeba 3hodinové nebo 4hodinové a když o nich má člověk přemýšlet a třeba se i trošku usebrat a říct potom svůj názor a diskutovat tedy té angličtině, tak je to někdy celkem náročné a je pravda, že tady toho moc nenastíme.
0: Řekla nám Barbora Cihelková, česká filmová vědkyně a novinářka, která je na filmovém festivalu v Benátkách. Které z řady snímků jí zatím nejvíce zaujaly?
1: Co mě osobně zaujalo a vím, že i film tedy rezonoval v Benátkách, tak je to třeba Woman Unknown, kterou natočila jediná žena ze zdejších tvůrců. Je to Mai-El Tuki, je to dánsko-egyptská režisérka a je to film o ženě, která se snaží přežít v období druhé světové války ve světě, který je ovládaný muži a ona chtěla určité morální kompromisy a ten film nastoluje otázku, zda máme právo tuto ženu soudit nebo ne. Takže je to takový film o etických a morálních otázkách, což jsou vlastně filmy, které my jako porota Cygnis máme rádi. Musím zdůraznit, že nevybíráme náboženské filmy, ale vybíráme filmy, které právě mají nějaký duchovní přesah, nastolují určité etické či morální otázky nebo řeší nějaké společenské problémy, ať už v současné době nebo v minulosti a zajímají nás témata, jako je soucit, odpuštění nebo lidská důstojnost.
0: Shrnula Barbora Cihelková, které na festivalu působí v porotě ceny Světové katolické organizace pro komunikaci Cygnis. Zažila i setkání s inspirativními lidmi.
1: Ta atmosféra je určitě moc krásná, vřelá, navíc tady máme nádherné počasí, takže lidi jsou tady takový usměvaví a užívají si filmy a mezi nimi si samozřejmě povídají a řeší různé věci. Jsou tady i zajímavé tiskové konference, které jsme jako porota Cygnis taky navštěvovat a tam zaznívají skutečně zajímavé věci o odpovědnosti médií. Ostatně předznamenal to už film Ink Dannyho Boyla, který otvíral celý benátský filmový festival a vypráví o příběhu Ruperta Murdocha a jeho deníku The Sun, takže to je takové téma, které tady rezonuje, ta odpovědnost médií. A potom ještě bych určitě zmínila Maggie Gyllenhaal, předsedkyni hlavní poroty, která tady velmi zajímavě mluvila o nerovném postavení žen ve filmovém průmyslu a spousta dalších zajímavých témat tady zaznívá.
0: Benátský festival zítra končí ceremonií, kterou bude živě přenášet televize Rai. Hlavní cenu, tedy Zlatého lva, dostane snímek, který mezi porotci nejvíce rezonoval.

0: a brány ráj, kde vládnou jazzmeni a big beat raje. Nosí se punk rock a podkolenky a stíny pod okem a místo rtěnky.
1: 7 hodin, 10 hodin a 15 minut a Proglas nabízí relaci Radia 7.
2: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
3: Začátkům se věnuje program Uši k duši, program, ve kterém vás pravidelně očekávají moderátorka Lucie Endlicherová a psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej.
4: Ahoj.
3: I dnes tedy o začátcích. Jestli si dobře vzpomínám, tak my jsme minule, kromě toho, že jsme skončili u toho, že ostýchaví mají mít naději a odvážní mají umět odstoupit a chvíli se zastavit a rozhlížet se kolem sebe, tak jsme mluvili o jakési citlivosti, kterou ty začátky potřebují, a vycházelo nám z toho pořád dokola slovo rozlišování. Ty jsi říkal, tohle je to slovo, které křesťané používají. A rozlišování je rozhodně velká disciplína. A přijde mi, že je to disciplína, o které se sice hodně často mluví, ale vlastně pořád ne dostatečně, tak abychom zakotvili v tom, že je to dobré, je to správné a do života to potřebujeme úplně v klidu s tímto nástrojem zacházeli. Tak o rozlišování bych byla ráda, kdybychom dneska mluvili. Pojďme ještě připomenout, proč je rozlišování tak důležité v těch začátcích.
4: Protože není úplně samozřejmost, že si všimnu, když už mluvím o těch začátcích, že si všimnu, že jsem na začátku něčeho nového, nebo že je třeba začít něco nového. A pak není samozřejmost, že sám rozpoznám, co to vlastně má být, když už. Jo. Můžu si všimnout, že jsem v období života, kdy potřebuji něco změnit, jo. A kdy je třeba s něčím novým začít, ale přijít na to, co to má být, bez vzorů a bez toho, abych dal hlavy dohromady s někým dalším, ideálně s Hospodinem a případně s dalšíma, tak je vlastně jako náročný. Nebo náročný. Je to kluzčí. Možná mám dobrý nápad, jo, ale větší jistotu v něm budu mít a lepší představu o tom, co s ním, tak je, když o tom s někým taky promluvím. Jako kultivace, takové jako neindividuality v tomhle. Ale neznamená to nechat si jenom říkat druhým, co máme dělat.
3: Jo. No a co to teda znamená, když nejenom tohle?
4: Asi to znamená umět říct někomu, hele, tady se nalézám, mám dojem, že bych měl s něčím začít a mám dojem, že by to možná bylo tohle. Jako začátek rozhovoru. Ať už modlitbě s Bohem, anebo v rozhovoru s druhýma lidma, když jsou věřící, tak ideálně s modlitbou taky. A potom se to nějak bude odvíjet dál. Třeba v té modlitbě, jo? My jsme zvyklí něco vymyslet a pak Bohu dávat úkol, aby nám to šlo. A já myslím, že by to mělo být jako většinou jinak. Většinou modlitba by měla být prostorem, kde Bůh nám může sáhnout do věcí. A kde si možná i v průběhu toho, když Bohu říkáme, jak věci vnímáme a co se děje, tak nejenom, že nutně slyšíme nějaký jako silný boží oslovení a vedení a tak, ale možná, že nám i jenom v té modlitbě, jak to říkáme, tak začne docházet jakoby trošku víc ze široka, jak to vlastně je. Všimneme si víc věcí. Ale tam musíme mít otevřený oči, protože pokud jsme zaměřeni jenom na to říct mu tu jednu věc, pro kterou chceme to požehnání, tak si možná nevšimneme, že se tam děje něco úplně jako dalšího. Jo? Že ať už je to v dialogu s Bohem, anebo v rozhovoru s druhýma lidma, tak si myslím, že by to mělo být o společném zkoumání, kde já prostě předložím, tady jsem, tohle se mi děje, tohle, co si o tom myslíte, jak to vnímáte vy, tohle mě napadlo, tohle asi udělám, jo, a tak, ale jenom jako oznámení, ale jako začátek rozhovoru, ze kterého může přijít, ze kterého může vzejít propracování, prohloubení, rozšíření, anebo konkretizování toho, co jsem viděl jako od začátku. Někdy ani nevím, jakoby, co vlastně se děje. Někdy jenom prostě přijdu a řeknu, hele, něco se děje. Něco je jinak. Nevím, zda bych něco neměl změnit. Nevím, zda tahle situace po něčem nevolá.
3: A tohle jsou rozhodně ta místa, kde je super mít někoho dalšího na tu komunikaci, na to rozpoznávání toho, co se děje a jak tu věc případně posunout. Ty jsi říkal, jak je důležité, aby to člověk, který věří v Boha, předkládal také Bohu. Co dělat ve chvíli, kdy to Bohu předkládám a mám dojem, že mi k tomu nic neříká?
4: Asi je dobrý se bavit taky s ostatníma lidma, protože někdy mi chce říct věci přes ostatní a někdy Pán Bůh mlčí, aby nás donutil mluvit dalšíma. Další věc jsou témata a období v životě, kdy musíme projít období mlčení, aby jsme na něco přišli. To se dobře ví i ve výzkumu tvůrčího myšlení, i z terapeutické práce s lidma, že nejvíc inspirované nápady přicházejí po období temna. Že dobré nápady přicházejí po delším období, kde to vypadá, jako kdyby se mysl vyprázdnila. Je tam prostě tma. Takže aby jsme mohli něco dobře rozpoznat, tak musíme umět trávit čas s Hospodinem i uprostřed toho nevědění. Pán Bůh není jako konzultant, jo. To není někdo, za kým máme jako přijít, říct mu, co jak to jako potřebujeme, a on nám jako řekne, co my s tím, a pak půjdeme zpátky do svého života. Pán Bůh je daleko někdo větší a hlubší a podstatnější než na to, aby nám dával rady, jo, aby nám dával vodítka, přestože díky Bohu teda nám je dává, ale musíme v tu chvíli umět být v tom mlčení. A můžeme zároveň jako mu říkat, jaký to pro nás je, já můžu říct Hospodine, už dlouho nic neřekl, a to mě to frustruje. Když se podíváte do žalmu a do proroku, jo, Hospodine, proč, jo, tak to jako patří k duchovní zkušenosti člověka, ale to neznamená, že to nefunguje. To, že musím občas Hospodinu říkat, proč se tohle děje, no proč nic neříkáš, nebo proč tam těm říkáš a já mám dojem, že ne, tak to není jakoby nefunkční duchovní život. To je ten duchovní život. Ale ještě jedna věc se nám může plést pod nohy, a to je naše představa o tom, jak má vypadat odpověď. My někdy přijdeme a dáváme Bohu jakoby takovej multiple answers, jako otázky, jo. Pane Bože, A, B nebo C. A pán Bůh prostě umí zaskočit a někdy na nás jenom bude koukat v tu chvíli a čekat, než nám něco dojde. Struktura komunikace Ježíšových současníků s Ježíšem, hlavně farizeů, byla taková, že přišli za Ježíšem a říkají, Ježíši A nebo B. A Ježíš začal psát prostě dopisku.
3: Ježíš řekl čtvereček. Jo.
4: No, a nebo řekl X. Jo. Prostě pán Bůh nás rád vykolejí, protože naše myšlení je příliš úzké, takže nemůžeme čekat, že odpovědi budou jako mít formát, tvar a časování, které my si jako usmyslíme. A když někdo to tak má, nechci nikoho zpochybňovat teda, ale i z vlastního života, i z dlouhodobějšího pozorování životu druhých lidí, tak mám dojem, že když to někdo má tak, že pán Bůh odpovídá velmi snadno, velmi pohotově a v rámci předem daných očekávání, takže ten člověk se za nějakou dobu s velkou pravděpodobností na tuhle fázi svého života bude dívat ze schovývavostí a s mírným zahambením. Ale pán Bůh jedná individuálně.
3: Ještě tady chci otevřít jedno téma, které možná je vlastní právě spíše duchovnímu životu, ale možná nejenom, totiž odložené začátky. Nevím, jestli si to taky zakusil, ale mně se rozhodně nejméně v jedné situaci, ale určitě ve více stalo, že jsem věděla, že mám nějakou věc dělat, ale zároveň jsem věděla, že ještě není její čas. A rok jsem čekala na to, než jsem věděla, že už je její čas. A naprosto všechno tomu začalo nasvědčovat. Všechny věci se najednou začaly skládat a najednou to fungovalo. A úplně jsem věděla, že kdybych začala dřív, tak by to vůbec nefungovalo, ale vlastně neuvěřitelné bylo to napětí toho, kdy já už jsem věděla, že mám něco dělat, ale zároveň jsem věděla, že ještě nemám něco dělat. A že celá ta doba byla vlastně jakoby příprava na to, aby teda ta věc byla dělaná dobře. Byla bych ráda, kdyby to tady zaznělo, protože mi přijde, že tohle taky někdy neumíme úplně, protože tím, jak prostě žijeme v době, kdy dáš si vařit vodu a ona je do minuty v té rychlovárné konvici uvařená a stejně máš dojem, že to dlouho trvalo, tak prostě fungujeme hrozně moc tou příčinou a následkem prostě tím, že ty věci strašně rychle na sebe navazují a něco, co v bodě A zjistíš, že máš dělat a bod B je od bodu A, totiž bod spuštění vzdálen třeba rok nebo i více, tak je to hrozně zvláštní. A přitom biblické postavy přesně tohleto žily.
4: Tak, přesně tak. Biblické časování nebylo v horizontu roku, ale v horizontu desetiletí. A když něco Bůh oznámil někomu, že nějak bude, tak to opravdu nebylo ze dne na den a většinou ani ne z roka na rok. Někdy to bylo z generace na generaci. A ti lidi to přesto vnímali jako zaslíbení, jako které Bůh dal a který je třeba věrný a sami se museli učit tomu procesu. A ten proces, to, co nás Bůh učí v mezičase, je vlastně důležitější než nebo je stejně důležitý jako výsledek. Když Pán Bůh si usmyslí osvobodit Izraelce z Egypta a dovést je do země zaslíbené, tak to je bezpečná a jistá věc, jo. Ale to, čemu se všemu oni museli naučit o sobě, o Bohu, v průběhu té cesty, to bylo velice podstatné a velice důležité. A také to, co jim Bůh zaslíbil, naplnil na generaci dětí. Za což oni určitě by byli vděční, ale není to ta instantní představa, že Bůh vás osvobodí z Izraele a zítra budete sedět na pláži Středozemního moře v Izraeli. Jo? To určitě takhle je. My totiž žijeme v době, kde nejvíc změn vidíme tím, že se něco vyrábí. My žijeme ve světě, kde se věci vyrábějí. A většinu své historie lidstvo žilo ve světě, kde věci rostly. Takže změna a začátek a dovršení věcí tak byla vnímaná jako obdělávání půdy, teď čekáte, jako zda to začne růst, potom koukáte, jak to roste, teď musíte ve správnou chvíli přijít, to trošku prostříhat, aby to neumřelo, aby to rostlo, jak má, pak jste čekali, pak jste doufali, že bude dobrý počasí. To přeci jenom člověka cvičí v trpělivosti a v jiném vnímání toho, že k někam dospěju, než jak to máme dneska, kde prostě něco zmáčknete a ono to bude, anebo něco zadáte a on to někdo udělá. Myslím, že jsme hodně v tomhle jako ovlivnění dobou. Proto je tak zdravé, když dnes čím dál tím víc lidí si začíná uvědomovat, že jednu z nejlepších věcí, kterou můžeme udělat pro to, abychom zůstali při smyslech, tak je chodit pravidelně do lesa, anebo si udělat zahrádku, nebo něco takového. Protože jinak, no ano, jsme konzumní.
3: Jak je důležitý ten proces, že? Marko, co se stane, když minu začátek?
4: No to já nevím, co se můžou stát různý věci. Může se stát, že zjistím, že unikla příležitost, budu muset zpětně nad tím truchlit a přijmout to, že jsem něco minul a že odjel vlak, který už nepojede. To se určitě může stát a nebudu nikomu říkat, že ne. Může se stát, že mě to nakopne k tomu, abych byl pohotovější v budoucnosti. To je ten dobrý výsledek ujeté příležitosti. Může se stát, že naskočím do rozjetého vlaku a mám potom menší kontrolu nad tím a jinou roli, než bych měl, kdybych já byl na začátku. Například, já to mám zarámovaný tak, že nakonec Bůh je svrchovaný a dobrý. A že ve chvíli, pokud s ním jsem za dobře, ve chvíli, pokud jsem naskočil na jeho vlak, vezu se v něm, takže v tu chvíli i ujeté příležitosti tak nejsou katastrofa. Pán Bůh nechce, abychom byli dokonalí ve smyslu, že neuděláme chybu. To je západní představa dokonalosti. Ta židovsko-křesťanská, to teleios biblické, znamená zralost, neznamená bezchybnost. Takže když uděláme chybu a něco přehlédneme, tak si myslím, že v rámci zralého vztahu s Bohem žádná chyba není pouze chybou a není pouze něčím, co nemá žádný účel a využití, už když by mě na tom jenom Bůh učil pokoře. A že Bůh je nějak svrchovaný nad našimi příběhy, takže všechny ty varianty, co jsem řekl, tak můžou být součástí dobrého příběhu, pokud žiju v dobrém příběhu. Ale může to být stejně těžký.
3: Ještě se tam chci vrátit k jedné věci, protože ty to teď odpovídáš, ale stejně si uvědomuji, jak je to někdy těžké, jak je třeba těžké vypnout výčitky svědomí, nebo takový určitě ten dojem, něco jsem propásla tamhle v tom bodě. Určitě. Jsem potkala člověka, který mohl být můj manžel, ale já jsem to prostě nerozpoznala a teď jsem o 5 let dál a pořád mám tendenci vracet se do toho bodu před těmi 5 lety, kdy jsem to nerozpoznala a je moc těžké to pustit.
4: Je moc těžké.
3: Pojďme dál.
4: Určitě. A to je proces. To taky není tím, že to říkám rozhodně jako teď nechci, aby lidi někomu, kdo je v takovéhle situaci, tak na něj skočili a řekli mu, ať neblbne a ať je v pohodě. Jo. To je proces. Proto jsem říkal to slovo truchlení. Truchlení trvá a bolí. A je to určitý pláč srdce, který vede k tomu, že se z něčeho, co se stalo v minulosti a je těžký to vstřebat, tak stane doopravdy minulost. Stane se z toho vzpomínka, která nás netrýzní v přítomnosti, ale to se neděje ze dne na den. A zase to, co potkáme v tom procesu, kde se učíme přijmout svoji vlastní konečnost, přijmout to omezení časem a prostorem, přijmout to, že nakonec nemáme takovou kontrolu nad životem ani nad sebou, jak bychom si rádi představovali, tak to je součást procesu.
3: Úplně mě napadá, že možná k tomu dnešnímu povídání o rozlišování se úplně hodí to konstatování, je to v pořádku. Že prostě ano, ano. Je to v pořádku, když to rozliším, A je to v pořádku, když se to nepovede, protože budu mít další možnost znovu se do toho postavit a rozlišovat dál příště.
4: Ano, jestli je Bůh Bůh a jestli Ježíš za námi přišel a vstal z mrtvých, tak všechno ostatně pohoda a jazz. Tak to někdo řekl. Zase se to dá zneužít, to tvrzení, co říkám. Ale v podstatě to tak jako je, jo. Jenže prostě tam se dorůstá, no. Ona ta naděje a ta jistota, kterou člověku dává Bůh, tak se vůbec nevylučuje s utrpením a se zmatkem a s nejistotou. Takže je to spíš o tom, že to získá další dimenzi, která vám umožní žít v tom životě a v jeho rozporech a v jeho ztrátách a v jeho bolesti způsobem, který je jiný než bez toho. Ale není to o tom, že ty věci zmizí. Spasení není magie, říkal Francis Schaeffer.
3: Marko, děkuju. Děkuju i za dnešní podněty k přemýšlení, k uvažování, ke vstupování do začátku. Budu se těšit na začátek našeho příštího pořadu, protože dnes jsme na konci. A proto se loučí Lucie Endlicherová.
4: A Marek Macák.

Co znamená být svobodný? Má moje svoboda nějaké hranice? Podle apoštola Pavla je skutečná svoboda možná jen v lásce. V pořadu Studna slova v neděli uzavírá Jiří Hurta výklad 10. kapitoly 1. listu Korinským a otevírá další kapitolu. Praktické rady apoštola Pavla týkající se svobody uslyšíte v neděli v 7 hodin a 45 minut.

10 hodin a skoro 35 minut. Vy posloucháte páteční volníčku lidových písní Vítěz je u ní. Prázdniny a dovolené jsou již definitivně za námi. Před námi je ovšem bohatá nabídka podzimních hudebních akcí a festivalů. Právě probíhají slovácké slavnosti vína a otevřených památek mikroregionu Dolní Poolšaví. Hlavní program 23. ročníku nabídne Centrum regionu Uherské Hradiště již zítra od 11 hodin a 30 minut v Jezuitské zahradě a na Masarykově náměstí. Sled vystoupení zahájí dechová hudba Vrhračovianka. Po přivítání představitelů obcí regionu zahrajou cymbálová muzika Burčáci, zaspívá ženský sbor z Kunovic, také mužský pěvecký sbor Hračovice, mužský sbor z Kunovic a řada dětských folklorních festivalů nebo souborů. Ze zítřejších pořadů na Masarykově náměstí pozornost jistě zaslouží od 13 hodin pořad Ze srdce Slovácka. S domácími soubory Cifra, Kunovian a Míkovian. A od 18 hodin hlavní pořad slavností. V němž vystoupí zahraniční hosté. Folklorní skupina Vernás ze Slovenska a české besedy. Věliševec, Karešnica, Osijek a Slavonský brod z Chorvatska. Podrobný program festivalu najdete na jeho webu www.slavnostivinauh.cz. Písně v podání muzik z Uhersko-Hradišťska vám hrajeme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a zůstaňte s námi.

Pozvánka na zítřek, na slavnost vinobraní nám přišla z Moravské Nové Vsi. Bohatý program zahájí v 15 hodin vystoupení cymbálové muziky Jetelinka ve Sklepní ulice Zátiší. O půl hodiny vinobraní započne tradičním otevíráním hody, předáním sošky svatého Urbana, vinaři roku a symbolickou dražbou hrosnu. Krojovaný průvod s koňským povozem projde od 14 hodin a 30 minut od úřadu městyse do areálu vinných sklepů. Program pak v podvečer pokračuje také ve sklepní uličce Výmol a v areálu vinných sklepů s cymbálovými muzikami Lašár, Verkariovci a Jetelinka a mužskými sbory z Moravské Nové Vsi, Velké nad Věličkou a v Břeclavi. Přejďte do Moravské Nové Vsi na víno, burčák, speciality na grilu, ale především na tradiční a dobrou lidovou hudbu.

U konce je vonička lidových písní, no a blíží se nám 11. hodina a to znamená, že začne čtení na pokračování. Dnes po 19. otevřeme knížku Podepsána Charlotte od Sophie de Millenheim. Čte nám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. No a reprízu tohoto pořadu si budete moci opět poslechnout v 10 hodin večer. Od mikrofonu se s vámi loučí Zdislava Horníková, přeje hezký zbytek dne a dalším vysíláním vás bude provázet Alena Rubášová.

Rochefort, 8. února 1794. Má drahá Elizabeth. Nevím, co si mám myslet o tom, co se stalo včera večer. Ještě teď se z toho celá třesu. Už jsem vám dříve psala, že v té části velkého domu Tomáše Stertru, kterou občan Mober zabral při našem příjezdu, mi je vyhrazen jeden pokoj. Jsem si vědoma, že v dnešní době to je velký luxus mít vlastní pokoj. Je zařízen jednoduše, ale s vkusem. Hlavně mám velké štěstí, že mám pohodlnou postel, která pro mě znamená velkou změnu proti obyčejnému slamníku, na kterém jsem spala v La Rochelle. Nábytek v místnosti představuje mezi jiným i psací stůl, na němž vám píši dopisy, jakmile se mi naskytne příležitost. Dále je zde židle, lavice potažená sametem, která se nachází podél jedné ze zdí, toaletní stolek se zrcadlem, nočník a malá stolička umístěná poblíž krbu. Je tak příjemné se na ní posadit a ohřívat se. Ale objevila jsem i jiný způsob, jak využít tento kus nábytku. Slouží mi jako klekátko. Každý večer si dávám moc dobrý pozor, abych dobře zamkla dveře, aby mě nečekaně nenavštívil Mober. Mám o tom sice silné pochybnosti, protože ho slyším chrápat ve vedlejším pokoji už od setmění, ale

Zapomněla jsem za sebou zamknout. Zrovna jsem klečela na kolenou a modlila jsem se, když Tomáš z Tertru vešel dovnitř, aniž bych ho slyšela. Stál u dveří a tiše mě pozoroval až do okamžiku, když jsem se na závěr modlitby požehnala křížem. Musela jsem potlačit výkřik, když jsem si ho všimla. Odkdy tam tak stál a díval se na mě? Nemám nejmenšího tušení. Zůstal tam naprosto klidně a tiše stát. Určitě klepal, ale já jsem ho neslyšela, tak jsem byla zabraná do modlitby. Nikdy se ještě nestalo, aby mě někdo hledal, když jsem odešla do svého pokoje. Dveře ale nebyly zamčené a on vešel. Někdo se po mně dole ptal a on pro mě přišel. Celá jsem se třásla, když jsem kolem něj procházela, abych sešla po schodech dolů. Určitě si toho musel všimnout. Šel těsně za mnou a zavřel za sebou dveře. Dole ve vstupní hale jsem našla onoho mladíka, který se přes den neukázal. Byl celý v slzách, umírala mu matka a on chtěl zůstat u ní, ale jeho otec si myslel, že nedožije rána a proto ho poslal pro kněze. Chudák nevěděl, na koho se obrátit, proto přišel za mnou. Hoch šeptal a pochybuji, že Tomáš z Tertru, který zůstal nahoře na schodišti, mohl něco zaslechnout, ale cítila jsem na sobě jeho pohled. Potřebovala jsem nadpřirozenou dávku trpělivosti, abych se dokázala ovládnout a utěšit toho mládence a dát mu, aniž by to bylo nějak nápadné, informace, kde se skrývá jeden z věrných kněží. Jaké to jen bylo nerozvážné riskování přijít takhle v noci za mnou. Ale nemohla jsem mu nic vyčítat. Vzpomínám si moc dobře, v jakém jsme byli stavu, když maminka prožívala své poslední chvilky. Myslím, že bych byla schopna udělat totéž, co ten mladý muž, kdybych jí musela najít kněze, aby jí udělil svátost pomazání nemocných. Tomáš z Tertru už nebyl nahoře na schodišti, když jsem vyprovodila mladíka ze dveří. Nebyl ani na chodbě vedoucí nahoře do mého pokoje. Určitě se vrátil do svého bytu a mě zanechal v sevření hlubokého strachu. Vím o něm tak málo, má drahá sestro, že očekávám úplně všechno. Jeho lhostejnost, kterou mi v posledních dnech prokazuje, a určité pohrdání, které cítím, mě v žádném případě neuklidňují. Snad mě nechá na pokoji a bude předstírat, že nic neviděl. Možná ale, že mě půjde udat některému z členů výboru. Pochybuji, že by šel přímo za mobérem. Pohrdá jim, to vím. Nebo použije to, co ví, aby mě přinutil mluvit? Od včerejšího večera jsem ho neviděla a mám pocit, že se zblázním, než se dozvím, co se mnou vlastně bude. Mým jediným povzbuzením je, že vím, že matce toho hocha, který pro mě přišel, se dostalo poslední útěchy. Někdo z jejich přátel mi řekl, že zemřela s úsměvem na rtech. Pokoj její duši. Modlete se za mě. Charlotte.

Ona přežila, říká Konstancie s radostným úsměvem. Emílie se rovněž nemůže neusmívat. Reakce její přítelkyně je stejná jako její, když poprvé četla dopis matky Markéty Marie. To jsem si také okamžitě pomyslela, odpovídá Konstancii. Nicméně jsem čím dál tím víc přesvědčená, že to z dopisu nemůžeme vyvodit, dodává zarmouceně. Konstancie svraštila s vážností obočí. Znovu si pročítá dopis a dívá se nechápavě na Emílii. Existují dvě slečny z naděje, vysvětluje Emílie. Charlotte samozřejmě, ale také Elizabeth. Konstancie zvedla ruku, aby ji přerušila. Šš, namítá. Z našeho rozhovoru s panem Dunap přece vyplynulo, že se Elizabeth provdala za nějakého pana Barbiera a že měla dceru Agátu, mou praprababičku. Obávám se, že jsme se s naším závěrem příliš unáhlili, lituje Emílie. Dívka vypravuje o včerejším rozhovoru s maminkou a jakým způsobem dokázala naprosto zvyklat jejich hypotézu. Konstancie ji vyslechla a nadlouho se odmlčela. Nakonec přece

jen vyzvala svou přítelkyni, aby pokračovala. Existují tedy dvě slečny z naděje, navazuje Emílie tam, kde před chvílí přestala. Ta, která založila sirotčinec, může být stejně tak Charlotte i Elizabeth. Konstancie to připouští. To, co mi nesedí, je datum založení sirotčince. 1802? Ptá se Konstancie. Ano. Vzpomeňte si, co nám o tom roce říkal pan Dunap. Konstancie se snaží rychle si v paměti vybavit slova rodinného přítele. Vzpomíná si na větu starého pána. Je docela dobře možné, že se Elizabeth mohla vrátit do Francie už v roce 1798. Nicméně bych dával přednost roku 1802. Situace už byla mnohem klidnější. Konstancie se podívala na Emílii. Obě dvě myslí na to též. Vy si myslíte, že vlastníkem, o kterém je v dopise zmínka, je Elizabeth z naděje? Říká šeptem. Data se shodují, potvrzuje Emílie přikývnutím hlavy. Pokud by se jednalo o Charlotte, proč by se vrátila na naději až v roce 1802, když revoluční doba skončila Napoleonovým převratem v listopadu 1799, což je o 3 roky dříve? Zbývá nám jen ozřejmit, jaký je vztah mezi Elizabeth a vaší praprababičkou Agátou. Obě dívky mlčky přemýšlejí. Jaké zklamání. Konstancie přerušuje ticho jako první. Znamená to, že Charlotte zemřela? Ptá se s pohnutím. Emílie si to nechce přiznat, ale od včerejška se jí to na neštěstí zdá být nejpravděpodobnější. Věděla, že je pronásledována, šeptá.

0: Policie přešlapuje na místě. Vyšetřování případu zabijáka vdov nepostupuje podle přání policie. Předmět nalezený v domě paní D. po jeho posledním pokusu o vraždu neukázal žádnou schůdnou cestu. Komisař zodpovědný za vedení vyšetřování se tedy rozhodl vyhlásit výzvu ke svědkům, kteří by svým prohlášením přispěli k identifikaci zločince. Jediným doličným předmětem, jímž policie disponuje, je perleťový manžetový knoflík na řetízku. V perleti je vyryto datum 1873. Každá osoba, která by mohla podat zásadní informace týkající se těchto manžetových knoflíků, se má přihlásit na policii. Jedná se o lidské životy.
1: Teofil si včerejší noviny položil na klín. Ten vrah se zdá být nepolapitelný, říká své matce, která pije v jeho společnosti čaj. Nahání to strach, přitakává paní Serisejová. Když si jen pomyslím, že se dostal do tatínkova domu. To pro něj musela být hračka, konstatuje Teofil. Inspektor Rodlén nám upřesnil, že se do domu dostal přes zahradu. V noci je plynovými lampami osvětlena pouze ulice a zahrada je ve tmě. O to je to jednodušší nepozorovaně se přiblížit k dědečkovu domu. Mrazí mě, když si představím, že musel určitě několik týdnů sledovat paní Dekošetovou i její dceru. Pan Dekošet zemřel před 2 měsíci. Vrah musel být trpělivý a zaútočit ve chvíli, která se mu zdála být nejpříhodnější. Bez Emílie by dnes její matka určitě nebyla mezi živými. Jaká je to jenom podivuhodná dívka, zvolal Teofil zasněně. Konstancie jí má hodně ráda, říká paní Serisejová s úsměvem. Obě dvě jsou nadšené dopisy Charlotte z naděje, které se našly v maminčině ložnici. Nemáte ponětí, jakým způsobem se tam mohli dostat? Ptá se jí její syn. Teofile, škádlí ho maminka, neříkejte mi, že vás ty dopisy také chytly. Musím se vám přiznat, že dopisy nejsou tím, co mě zajímá nejvíc, odpovídá Teofil s upřímným úsměvem. Emílie? Proč ne? Opáčil mladý muž zdánlivě nenuceným tónem. Je ještě hodně mladá, poznamenává paní Serisejová. Vy jste byla ve stejném věku, když jste se seznámila s tatínkem, připomíná jí syn. Ano, ale ona je tak vzdálená Bohu. Paní Serisejová si nemůže pomoci, aby to nepoznamenala. S tím s vámi souhlasím, říká Teofil. Nicméně je ještě může objevit. Je tak mladá, jak jste právě zmínila. Paní Serisejová se něžně dívá na svého syna. Je to vůbec poprvé, co s ní tímto způsobem mluví o nějaké dívce. Obvykle se dívčí společnosti vyhýbá, protože mu dívky připadají na jeho vkus příliš hlučné a malicherné. Nezájem o dívky jeho věku ji už začínal znepokojovat. Obávala se, že se nikdy neožení.

0: Poslouchali jsme 19. část čtení na pokračování z knihy Podepsána Charlotte od Sophie de Milnheim. Četli nám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová a knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

chtěla jsi odletět. Tady to slyšel každý kout těch řečí nikam od nikud a pak těch vychřic, až Bůh brání. Stačí si jenom vzpomenout, ztratila jsi na čas vody chuť a já

sea kovír. Tu promilence v sobě skrývá nejhorší z nástrach, klid a mír.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

11 hodin a 30 minut. Na Proglasu už je za mikrofonem Alena Rubášová a společně tedy prožijeme pátek 11. září 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Emila, španělského poustevníka a na přelomu 4. a 5. století také biskupa v italském Vercellu. Před 710 lety zemřel opat z Braslavského kláštera cisterciáků, kronikář Petr Žitavský, autor latinsky psané z Braslavské kroniky. Připomínáme i 75. výročí takzvaného vlaku svobody. V tento den v roce 1951 vlak z Prahy do Aše prorazil železnou oponu a převezl 110 cestujících z Československa do západního Německa. Půl století pak uplynulo od úmrtí skladatele a hudebního pedagoga Jana Kunce, autora oficiální harmonizace československé státní hymny z půly 30. let i znělky Vatikánského rozhlasu. A dnešní oslavenci třicetiny dnes slaví youtuber, moderátor, spisovatel a edukátor Kovy, tedy Karel Kovář. 44. narozeniny má exilová vůdkyně běloruských demokratických sil Světlana Cichanouská. A 91 let se dožívá přední současný autor duchovní hudby, estonský skladatel v Berlíně Arvo Pärt, první laik v Papežské radě pro kulturu. Svátek v občanském kalendáři mají všechny Denisy. Jejich původně řecké jméno se k nám dostalo zřejmě z francouzštiny. Znamená božské dítě, bůh vína, anebo zasvěcená bohu vína. Ať tak či tak blahopřejeme. Na vlnách Proglasu jsme zpět v dopoledním proudu písní a zpráv. Před 12. hodinou vám k poslechu nabídnu myšlenku na den Tamary Suchánkové s názvem Může slepý vést slepého. Po ní následuje polední modlitba od nás z Proglasu a hudební siesta. Dnes ji naplní koncert pro violončelo a orchestr Hermana Kopla a Svita Hári János Zoltána Kodáje. Tak dobrý poslech a zůstaňte s Proglasem.

V Římě vrcholí světové setkání zástupců národních kanceláří papežské nadace Církev v nouzi, konkrétně jejich duchovních asistentů. Hlavním tématem je evangelizace a nová evangelizace. V Česku nadace zastoupení nemá, nejbližší pobočka je slovenská. Na výročním shromáždění ji reprezentuje kněz Ivan Ružička, který je zároveň generálním sekretářem Konference biskupů Slovenska. Ta dnes v Bratislavě předá letošní cenu Fides et Ratio za zásluhy o dialog mezi vědou a vírou a významný intelektuální a duchovní přínos společnosti. Uděluje ji k výročí vydání stejnojmenné encykliky Jana Pavla II. Slavnosti bude předcházet bohoslužba za vědce. A belgická Lováň hostí do zítřka konferenci Evropské společnosti pro filozofii náboženství. Mezi účastníky je také česká teoložka a farářka profesorka Ivana Noble, vedoucí Ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

0: Na Proglasu dospívala portugalská zpěvačka Lina. Bohoslužbami, modlitebními setkáními a dalšími akcemi dnes připomínají církve ve Spojených státech na 3000 obětí teroristických útoků z 11. září před 25 lety. Katoličtí biskupové povzbuzují k míru a naději v realitě současných válek a mezinárodního napětí. Předseda biskupské konference, oklahomský arcibiskup Paul Coakley, prohlásil, že víra lidi pozvedla a podržela během útoků i po nich. Souvěrce vyzval, aby ve stále rozdělenějším světě byli Kristovými nástroji pokoje. Newyorský arcibiskup Ronald Hicks vedl už včera večerní bohoslužbu v katedrále svatého Patrika s biskupem Robertem Brennanem z Brooklynu, zejména pro příbuzné obětí, zástupce policejních a hasičských sborů i zdravotnické záchranáře. Dnes se zúčastní mezináboženské vzpomínkové bohoslužby v pravoslavném chrámu svatého Mikuláše, otevřeném před 5 lety na místě zničené svatyně vedle Světového obchodního centra. Za oběti útoků se pomodlí s řeckým ortodoxním primasem Ameriky, arcibiskupem Elpidoforem a dalšími náboženskými představenými ve městě. V Národní bazilice ve Washingtonu bude předsedat liturgii vojenský biskup Timothy Broglio. V Pensylvánii bude mezináboženská bohoslužba u Národního památníku letu 93, nedaleko Shanksville. Přesně 20 let po útocích v září 2021 sociolog a bezpečnostní expert Ivan Gabal na Proglasu komentoval.
1: Když si vybavíme pohled na padající newyorské věže, pobouraný Pentagon a trosky dopravního letadla, které se zřítilo po statečném boji cestujících s teroristy, vidíme i zpětně zlomový okamžik, který definitivně uzavřel 20. století a otevřel 20-letí boje s terorismem. Při připomínce teroristických útoků z 11. září 2001 je také na místě zdůraznit, že si nemůžeme dovolit opakovat chyby přelomu 80. a 90. let a ignorovat vývoj a rizika zhroucených států, jako byl Afghánistán po porážce odchodu sovětské armády počátkem roku 1989 a nechat se zaskočit o dekádu později bolestivými bezpečnostními důsledky. Tehdy, v roce 1989, byla hlavní pozornost upřena na nás a na hroutící se sovětské impérium.
0: Globální svět vyžaduje globální bezpečnostní pozornost a úsilí, a to nejen ze strany Spojených států, týká se plnou měrou i Evropy a nás, zdůraznil v komentáři na Proglasu 11. září před 5 lety Ivan Gabal.
1: Jedno z důležitých ponaučení z Afghánistánu je, že nemůžeme vývoj nechat vyhrotit, vše nechat jen na mocnostech a pasivně přihlížet. Musíme se snažit také a být platní v globální bezpečnosti, byť skrze NATO nebo Evropskou unii, protože to jsou nejvýznamnější nástroje naší bezpečnosti. Ale potřebujeme z nich nejen brát a dostávat, potřebujeme do nich také vkládat svou přidanou hodnotu a své úsilí proto, aby NATO a EU zůstaly silné a vlivné organizace, které umocňují naše vlastní možnosti a naši vlastní bezpečnost.
0: Tolik komentář bezpečnostního experta a sociologa, bývalého politika Ivana Gabala z vysílání Proglasu 11. září 2021.

Text Lukášova evangelia míří s chirurgickou přesností do srdce naší společnosti. Žijeme v době neustálého hodnocení druhých. Ježíšova slova o slepých vůdcích a trámu v oku jsou dnes aktuálnější než kdy dřív. Seděla jsem v kavárně a pozorovala muže u vedlejšího stolu s očima přilepenýma k displeji telefonu, zběsile ťukal do klávesnice. Měl obličej napjatý vstekem. To je neuvěřitelné, co tu zase píšou za nesmysly, ulevil si nahlas směrem ke své přítelkyni. V tu chvíli mi v hlavě bleskla slova, která před 2000 lety řekl Ježíš svým učedníkům. Může slepý vést slepého, nespatnou oba do jámy? Představila jsem si tu scénu na prašné cestě. Ježíš stojí uprostřed zástupů a mluví o věcech, které všichni důvěrně znají. Slepota byla tehdy rozsudkem k žebrotě. Každý věděl, že nechat se vést někým, kdo sám nevidí na kroky, je šílenství. Jenže my dnes nežijeme v temnotě bez informací. Naopak, my jsme informacemi oslepeni, takže nerozlišujeme. Naše digitální cesty jsou plné influencerů, expertů na všechno a politiku zvlášť. Tisíce lidí sledují, lajkují a naivně sdílejí jejich hněv a urážky, aniž by si všimli, že je tito vůdci vedou přímo do jámy rozdělení, nenávisti, vnitřní prázdnoty a úzkosti. Padáme do ní společně, přátelé, když uvěříme někomu, kdo má sice tisíce sledujících, ale už nevidí skutečnost. My nežijeme v realitě. Ježíš se tehdy na té cestě usmál a použil nadsázku. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Představte si takového člověka, a to nechci jmenovat, můžete si tam dosadit sami, koho chcete, jak mu z oka trčí obrovský dřevětý trám. Naráží jim do zdi, ale s vážnou tváří se naklání k sousedovi a říká, počkej, nehýbej se, máš v oku smítko, já ti ho vyndám. Vidíme svět plný lidí s třískami. Okamžitě víme, co dělají špatně naši kolegové, v čem chybují politici a jak by se měli chovat naši blízcí. Kritizovat druhé je tak osvobozující. Když se totiž soustředím na cizí chyby, nemusím se dívat do zrcadla a vidět ty svoje. Nemusím řešit ten obrovský trám vlastní pýchy, sobectví, lhostejnosti a neschopnosti odpouštět, který mi trčí z oka a kterým denně zraňuji a matu lidi kolem sebe. Pokrytče, zaznělo tehdy z Ježíšových úst tvrdé, ale uzdravující slovo. České slovo pokrytec pochází ze slova hypokrites, což původně znamenalo herec nebo ten, kdo hraje roli. To je přesný výraz pro řadu dnešních populistů. Na internetu hrají role spravedlivých, dokonalých a neomylných soudců, ještě lépe ubližovaných. Jenže pod tou maskou jsou většinou jen lidé, kteří se bojí přiznat vlastní slabost. Příběh tohoto evangelia nekončí odsouzením. Ježíš jen říká, změň pořadí. Představila jsem si, jak ten muž v kavárně najednou zhasne mobil, zhluboka se nadechne, podívá se na tu dívku naproti němu a řekne, omlouvám se. Zase jsem se nechal unést cizí hloupostí a uniklo mi, že si to se mnou. V tu chvíli by začal vypadávat jeho vlastní trám. Asi jsem naivní, jenže teprve, když skrze pokoru a ticho uvidíme vlastní chyby, začneme vidět svět správně. Naše oči přestanou blýskat hněvem a začnou zářit moudrostí a soucitem. Pak už nebudeme k druhým přistupovat jako přísní soudci s pinzetou, ale jako uzdravení průvodci, kteří vědí, jak moc bolí mít v oku trám. Odešla jsem z kavárny a v kapse měla taky mobil. Uvědomila jsem si, že největší výzva dnešního dne pro mě není napravit na internetu všechny, ale dojít domů, sednout si do ticha a poprosit Boha. Pane, pomoz mi dnes nevytáhnout mobil z kapsy a naopak pomoz mi vytáhnout ten můj trám, abych v lidech kolem sebe uviděla to lepší a nenechala se vtáhnout do těchto her.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Dnes je smutné výročí 25 let od teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku. Chceme prosit za pokoj pro celý svět. A dnes zdravíme zejména do Českého Švýcarska, do Dětřichovic a zvláště pak turistickou skupinu z Brna. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paní Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení na kříž přivede k slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Abychom my, křesťané v Evropě, byli solí země a světlem světu, připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království.

Několik minut po 12. hodině je k poslechu na Proglasu připravená hudební siesta. Začneme koncertem pro violončelo a orchestr opus 56 Hermana Kopla. Violončelistku Michaelu Fukačovou doprovází Odenský symfonický orchestr, diriguje Paul Mann.

Dozněl koncert pro violončelo a orchestr opus 56 Hermana Kopla. Michaelu Fukačovou doprovázel Odenský symfonický orchestr, dirigoval Paul Mann. Ve druhé části hudební siesty na Proglasu budeme poslouchat svitu Hári János Zoltána Kodáje. Vídeňskou filharmonii diriguje Rudolf Kempe.

Vyslechli jsme svitu Háry János Zoltána Kodáje. Vídeňskou filharmonii dirigoval Rudolf Kempe.

0: zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Spojené státy si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinky a Smartwings, musí se ale vzdát části slotů. A japonský výrobce autodílů v Plzni ohlásil hromadné propouštění. Klidné páteční odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Spojené státy si dnes připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Pietní akce se konají v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii. Světla dronů nad New Yorkem znovu vykouzlila dva obří mrakodrapy Světového obchodního centra, do kterých před 25 lety narazila dvě ze čtyř letadel unesených teroristy z Al-Kaidy. Dnešní piety se v New Yorku zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump totiž pronese projev u Pentagonu. Útoky z 11. září si vyžádali bezprostředně 2996 obětí, včetně 19 útočníků a asi 25 tisíc zraněných. Turecká dopravní společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings, rozhodl o tom antimonopolní úřad. Společnosti doteď provozovaly hlavně v letní sezóně na trase Praha-Antalya stejné lety, které se překrývaly. Spojením by ovládly naprostou většinu trhu v této oblasti. Pegasus proto musí umožnit, aby na trhu zůstala konkurence, říká mluvčí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.
3: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
2: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro případné podání rozkladu.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů, předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Úžinou před vypuknutím bojů proudila až pětina světových dodávek ropy i velké množství zemního plynu. Závod japonské společnosti JTEC v Plzni propustí zhruba 300 lidí. O práci tak přijde polovina z celkového počtu zaměstnanců. Podle odborového svazu OSKOVO jde o první oficiálně nahlášené hromadné propouštění v autoprůmyslu v plzeňském kraji. Jak bude propouštění probíhat, popisuje personální ředitel společnosti JTEC Czech Republic Jan Jiřík.
4: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců, to je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců. Je to zhruba do jara, co se týká toho koncového data, zatím ještě není potvrzeno, bude záležet na konkrétním vývoji přesunu jednotlivých výrobních linek.
2: Teď míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov z kilometru 153. Čekejte silný provoz, pomaleji jedou hlavně kamiony. Od sjezdu na Popůvky z kilometru 181 už se jede pomalu v obou pruzích, tam je to na 40 minut do omezení na kilometr.

Máme 13 hodin a téměř 11 minut a vy posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou v pátek 11. září 2026. Naskočili jsme do odpoledního proudu písní a zpráv, který nás bude provázet vlastně až do dnešní 16. hodiny. Tradičně jej obohatíme přehledem dnešních výročí, to bude zhruba o půl druhé, dále hudebním kompasem Milana Tesaře, tentokrát o italské skupině Officina Zoe. V 15 hodin přeladíme krátce na zprávy Českého rozhlasu Plus a 10 minut po 15. se pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství. V 16 hodin se pak už můžete těšit na oktávu Štěpána Grafeho, který si povídal s Vítězslavem Mikešem, dramaturgem Filharmonie Brno. Dobrý poslech a hezké odpoledne právě s Proglasem.

0: Tak to byla kapela Corben Dallas. Salesián z Brna Líšně Michael Martinek se dnes setká se čtenáři v knihkupectví Doron v centru Českých Budějovic od 16 hodin. Na jihu Čech působil v duchovní správě mezi lety 1982 až 92. Například v budějovické farnosti Čtyři dvory. Nedávno mu vyšly dvě knihy.
1: V brněnské cestě knižní rozhovor s Ondřejem Havlíčkem. Jeho otázky mě často dali zabrat, šly do hloubky, taky do osobního života. Za pár týdnů na to vyšla v Salesiánském nakladatelství Portál knížka s názvem Očima křesťana, která je malým výborem právě z těchto středečních komentářů. Takže pokud byste se k ním chtěli vrátit, můžete je teď mít před sebou i na papíře.
0: Řekl někdejší vězeňský kaplan a učitel pražského Jaboku pater Michael Martinek na YouTube, kde léta pravidelně komentuje aktuální dění zejména v církvi. Před pár dny oznámil, že je omezí a zároveň bude více k dispozici k osobním rozhovorům.
1: Je to velká zátěž a taky se po těch letech už nutně vracím ke stejným tématům. A nakonec rád předám štafetu dál. V tom online prostoru se objevují noví lidé, mladší, kteří přemýšlí podobně jako já, umí ty věci dobře formulovat, umí používat technologie. Nechci jmenovat, abych někoho nevynechal, ale vy je určitě znáte. Už nebudu nahrávat tyto komentáře každou středu, ale spíš tak jednou za 14 dní. Když bude něco naléhavého, tak se ozvu častěji, jindy zase bude třeba větší mezera. Ale nabízím ještě něco jiného. Lidé, kteří mě poslouchají, mě čas od času požádají o takový osobní rozhovor, duchovní doprovázení, svátost smíření a podobně. A já se s nimi rád setkávám, protože spolu můžeme sdílet ty osobní příběhy, starosti nebo nepochopení, kterého se jim dostává třeba i v církvi. A tak jsem si na to teď vyhradil pravidelný čas. Každou středu odpoledne až do večera. Pokud by někdo chtěl přijít, tak mě jenom dejte vědět, abych s vámi počítal, ale jelikož žiju v Brně, tak je to hlavně pro ty, kdo jsou blízko nebo se můžou snadno dojet.
0: Tolik Salesián z Brna Líšně Michael Martinek.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

Poslouchali jsme single kapely Folk Team Velký vůz. Jak jsme už na Proglasu zmiňovali, bývalý osobní tajemník papeže Benedikta XVI. A jeho krajan arcibiskup Georg Genswein večer požehná opravenou adorační kapli v hornobavorském poutním místě Altötting. V té se právě před 20 lety modlil Benedikt XVI. Při apoštolské návštěvě rodného Bavorska, která vedla i do Mnichova, dále do papežovy rodné obce Marktl am Inn, do Řezna a Freisingu. Měla motto, kdo věří, není nikdy sám. Benedikt XVI. Zemřel na sklonku roku 2022. Arcibiskup Genswein je od června 2024 apoštolským nunciem v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Adorační kaple v Altötting uchovává například monstranci ze 17. století, kterou použil německý papež k přenesení nejsvětější svátosti. Poutnímu místu ji původně daroval rakouský císař František Josef I., který byl i se svou manželkou Alžbětou, řečenou Sisi, ctitelem Madony z Altöttingu.

Krátce po půl druhé otevíráme na Proglasu dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Je pátek 11. září 2026. Připomínáme tedy 25. výročí teroristických útoků na Spojené státy s bezmála 3000 obětí na životech. Cituji, i když se zdá, že síly temnoty převládají, ti, kdo věří v Boha, vědí, že zlo nemá poslední slovo. Reagoval Jan Pavel II. Papež František v září 2015 u newyorského památníku obětem prohlásil: toto místo smrti se stalo také místem života. Je to chvalospěv triumfu života nad proroky smrti, smíření a jednoty nad nenávistí a rozdělením. První potvrzenou a identifikovanou obětí útoku na Světové obchodní centrum 11. září 2001 se stal kaplan newyorských hasičů Františkán Michal Judge. Zahynul v troskách. A takto se modlíval. Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopřej mi, abych dobrým životem, milující tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli připraven vstoupit do tvé šťastné náruče. A katolický kalendář ukazuje na svatého Emila, španělského poustevníka a na přelomu 4. a 5. století biskupa v italském Vercellu. Vynikal prý zbožností a dobročinností. Půl století nás pak dělí od úmrtí skladatele a hudebního pedagoga Jana Kunce, ředitele Brněnské konzervatoře a děkana hudební fakulty JAMU. Vedle písní a sborů napsal i znělku Vatikánského rozhlasu a v polovině 30. let oficiální harmonizaci československé státní hymny.

Hnízda nám zpívala Vendula Pumprlová, Vendy. 85. by dnes oslavil herec a dramatik a výrazná postava československého protikomunistického odporu a disentu Pavel Landovský. Zemřel v roce 2014. Stejně tak 85 let by se dožil farář se zkušeností totalitního pronásledování a jeden z nestorů československého a českého evangelikalismu Stanislav Kačmarčik. Sloužil i jako předseda tuzemské rady Transworld Rádia a předseda rady dětské misie. Na věčnosti je od roku 2021. A připomínáme i 75. výročí takzvaného vlaku svobody. V době tuhého komunismu 11. září 1951 rychlík z Prahy nezastavil v Aši, ale přerazil dřevěnou závoru a přejel ostře střeženou státní hranici. Jeden z nejmasovějších útěků na západ vzbudil pozornost celého světa. Do Československa se poté vrátilo 77 ze 110 cestujících, kteří o naplánované akci nevěděli. Mnozí pak měli potíže ve škole i v práci. Organizátory útěku komunistický režim odsoudil. Úspěšná akce odpůrců režimu vedla posléze ke zrušení trati Cheb až Hof. Obnovena byla v prosinci 2015.

Píseň Johna Denvera nám zpíval Ruda Sakala na nahrávce z letošního roku. A my krátce pohovoříme ještě o dnešních oslavencích. Třicetiny dnes slaví youtuber, moderátor, spisovatel a edukátor Kovy, Karel Kovář. 44. narozeniny má exilová vůdkyně běloruských demokratických sil Světlana Cichanouská. A 91 let se dožívá přední současný autor duchovní hudby, estonský skladatel žijící v Berlíně Arvo Pärt, první laik v Papežské radě pro kulturu. Od jiné liturgické hudby tu Pärtovu podle znalců odlišuje podstatný podíl ticha. Mistr z vizáží poustevníka tvoří v pokoře a prostotě. Dar svého talentu nese s mírným údivem, s odpovědností, štěstím i melancholií. Nikdy neměl ambice stát se mediální hvězdou. Z Pärtova díla zmiňme Janovi Pašije, Te Deum, Litanie, Berlínskou mši a De Profundis.

V neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas v DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na Lomci.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Máme 13 hodin 54 minut a tady jsou naše tipy k poslechu odpoledního vysílání Proglasu, pořadu Oktáva a Před kostelem. Filharmonie Brno vstupuje do své 71. koncertní sezóny, co znamená letošní programový podtitul Všechny cesty vedou do Brna. To prozradí v Oktávě v 16 hodin její dramaturg Vítězslav Mikeš. Pořad připravil a moderuje Štěpán Grafe. A proč Boha neslyším? Tak se jmenoval seminář Veroniky Štěpánové na letošním ročníku křesťanského multižánrového festivalu United ve Vsetíně. Veronika Štěpánová působí v apoštolské církvi City House v Brně a o modlitbě, božím vedení a důvěře v boží plán si na festivalu povídala s Janou Rambouskovou. Rozhovor si poslechněte v pořadu Před kostelem dnes od 17 hodin a 10 minut.

Je tu 14. hodina a 9. minuta a kvůli technickým potížím začíná o něco později odpolední hudební kompas na pátek 11. září. Dnes si v něm představíme album Mari e Marene italské skupiny Officina Zoe, které je momentálně na druhém místě v prestižní hitparádě World Music Charts Europe. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Bala Bala.

Skupina Officina Zoe působí v jihoitalském regionu Apulie a hudebně vychází z tamní tradiční hudební formy pizzika. Spojuje ji však s rokem a prvky středomořské, africké a blízkovýchodní hudby. Pro pizziku je charakteristický nepřetržitý proud rytmu a hudby, spíše než pravidelné struktury známé z moderní populární hudby. Důležitou roli přitom mají tamburíny, jejichž hypnotický rytmus je pro skupinu prostředkem k dosažení téměř trancovního účinku. Textově se album výrazně obrací k přírodě, krajině a vztahu člověka k zemi. My si jako druhou ukázku poslechneme rozsáhlou skladbu Minvento, svitu inspirovanou progresivním rokem. Využívá složitější kompoziční struktury a melodicko-rytmické postupy, ale skupina je převádí do jazyka nástrojů zakotvených v jihoitalské tradici. Na závěr zazní skladba Lasciami qui, zhudebněná báseň Daniele Liviello, která je vyjádřením lásky k zemi a lidským vztahům ve světě poznamenaném válkami a konflikty.

14 hodin a 30 minut ladíte Proglas s Alenou Rubášovou v pátek 11. září. Plujeme odpoledním proudem písní, zpráv a pozvánek na akce po republice. Už v 15 hodin ale krátce přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se s námi můžete pomodlit korunku k Božímu milosrdenství a třeba od 16 hodin naladíte oktávu Štěpána Grafeho, který si povídal s Vítězslavem Mikešem, dramaturgem Filharmonie Brno. V 17 hodin a 10 minut pak začíná pořad Jany Rambouskové Před kostelem s podtitulem Proč Boha neslyším? A od 18 hodin přenášíme mši svatou z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Přeji vám příjemný poslech všech našich pořadů.

0: Tak to byl na vlnách Proglasu hudebník Raven a Dopio. Ještě během dneška se mohou zájemci zaregistrovat na vzdělávací akademii Mensy. Koná se zítra v Praze od 9:30 a je určena široké veřejnosti. Nabídne desítky přednášek a workshopů napříč vědou, technikou, historií, kulturou a dalšími obory. Pokračuje místopředseda Mensy Tomáš Blumenstein.
1: Budeme rozšiřovat obzory těm účastníkům, budeme je různě inspirovat. A je určená jak členům Mensy, tak i široké veřejnosti, kteří o to projeví zájem. Máme tam celkem 4 paralelní bloky a 9 časových sekcí, takže si v každém tom bloku vybíráte ze 4 různých přednášek. No a na úvod té akce dojde i k předání čestného uznání Mensy Česku. Ta témata jsou velmi různorodá, od lékařských věd, přírodních věd, přes filozofii, umění, techniku, velmi široké spektrum. Bude tam pan profesor Lukeš, mikrobiologie, bude tam pan profesor Beneš, neurochirurg, nebo pan Kovanda, ekonom. A máme tam také 9 řečníků, kteří jsou věkově pod 25 let. Jsou tam různě mladí vědci nebo nadšení studenti, kteří mají zajímavá témata a budou se o ně dělit. Takže to spektrum je od zvučných jmén a velkých osobností až po studenty, kteří tam vlastně přednáší pro ostatní.
0: Po předcházející registraci mohou účastníci zítra v Praze dorazit na Novotného lávku.
1: Děláme to na Novotného lávce v Praze, což je krásné prostředí hned vedle Karlova mostu. Bude to tuto sobotu od 9:30 a registrovat se můžete na webu akademie.mensa.cz.
0: Řekl Proglasu místopředseda Mensy a koordinátor akademie Tomáš Blumenstein.

0: Takto byla na Proglasu slovenská skupina Sendrejovci. Festival s názvem Fandíme rodině proběhne zítra, tedy v sobotu 12. září v Ostravě. Začíná se ve 14 hodin v novém sídle Centra pro rodinu a sociální péči na Hornopolní ulici.
1: Pro malé bude připravený program Klauna Calimero nebo krásná pohádka od divadla Ententíky. Můžeme se těšit také na vystoupení moravského folklorního souboru Ševčík a jeho dětské složky Malý Ševčík, potom na koncert kapely Everyday Friday. Bude probíhat také komentovaná prohlídka nového zázemí Centra pro rodinu a sociální péči a budou také tvořivé dílny, malování na obličej, ukázky první pomoci, skákací hrad nebo domácí občerstvení.
0: Upřesnila a pozvala PR pracovnice Alžběta Vodseďálková. Podrobnější informace jsou k dispozici na webové stránce prorodiny.cz.

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Zhudebněnou báseň Jana Zábrany zpívala Markéta Foukalová, doprovázel Martin Brunner. Běh pro hospic se chystá na zítřek na Svatém kopečku u Olomouce.
1: Přijít může opravdu každý, nejde totiž o sportovní výkon, ale hlavně o společné setkání a podporu dobré věci. Připravené budou trasy pro malé i velké, běžce i chodce, doprovodný program pro děti, občerstvení a hlavně krásná atmosféra. Cílem celé akce je podpořit hospicovou paliativní péči a provoz hospice na Svatém kopečku, který pomáhá lidem prožít závěr života a důstojně a v blízkosti jejich nejbližších. Více informací a podrobný program na webu hospice nebo na facebookové událost. Tak přijďte udělat krok, který má smysl. Těšíme se na vás.
0: Ve jménem svatokopeckého hospice Klára Pospišilíková.

0: přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus.
2: U památníku na místě Světového obchodního střediska v New Yorku začala pieta za oběti teroristických útoků z 11. září. Od nich letos uplynulo 25 let. Jak 11. září změnilo Spojené státy a svět? Jak se za čtvrt století proměnil boj proti terorismu? Jak se v tom promítají nové technologie? Jsme na nové podoby terorismu připraveni? A jak se útoky z 11.9. zapsaly do mysli Čechů, kteří tehdy pobývali nebo žili ve Spojených státech? Tomu věnujeme následující půl hodinku. Teď jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Přeji pěkné odpoledne. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Jejich 25. výročí dnes připomínají pietní akce v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii. Přímo z New Yorku se v odpoledním plusu hned po zprávách přihlásí naše americká zpravodajka. Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi více varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Poslanci taky prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela i u opozičních poslanců. Pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
3: Novelu teď dostane k posouzení Senát.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo 5 lidí, dalších 40 je zraněných, informovala o tom tamní policie. Vozidlo havarovalo včera večer v kantonu Graubünden, nedaleko hranice s Rakouskem a Itálií. Autobus nizozemské společnosti tam najel do svodidla a spadl ze silnice na bok. Na místě zasahovali záchranáři 5 vrtulníků. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bývalému soudci hrozí až 10 let vězení.
5: Roman Kavka podle kriminalistů v letech 2022 až 2025 podvedl desítky lidí a připravil je o víc než 20 milionů korun. O obžalobě do konce září rozhodne dozorová státní zástupkyně, potvrzuje vedoucí krajského státního zastupitelství v Ostravě Libor Malý.
6: Policejní orgán ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
5: Bývalý soudce Kavka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal.
7: Skutky se staly, já se rozhodně se odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil.
5: K posunu v případu se Kavka odmítl vyjádřit. Chce jednat o uzavření případné dohody o vině a trestu. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Starostové měst v Anglii budou moct vybírat takzvanou turistickou daň. O výši poplatku, který bude součástí ceny ubytování, budou rozhodovat v jednotlivých městech. Starostové zvolení za labouristickou stranu slíbili, že daň nebude vyšší než 5% ceny ubytování.
8: Podle šéfa asociace ubytovatelů Alexe Simpsona se Anglie zařadí mezi turistické destinace zatížené nejvyšší daní. Už teď se k ceně ubytování připočítává 20% daň z přidané hodnoty. Londýn dosud o výši turistického poplatku nerozhodl. S ohledem na to, že ho vede labouristický starosta, neměl by být vyšší než 5%. Dvě anglická města naopak turistickou daň zavedla už dřív. V Manchesteru se platí 1 libra, necelých 30 korun, za pokoj a noc. V Liverpoolu libry 2. Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Elektromontéři skupiny ČES můžou v reálném prostředí nacvičovat běžné i mimořádné provozní situace. Firma otevřela výcvikové středisko v areálu rozvodny Koštov poblíž Ústí nad Labem. Součástí polygonu je taky digitální model rozvoden, ve kterém je možné napodobovat poruchy a výpadky, říká manažer střediska Přemysl Hofman.
9: Opravdu ty stavy, které v reálu se stávají, ty poruchy, tak my jsme schopni to nasimulovat. Včetně fyzikálního chování, přetížení různých a podobné věci, takže jsme schopni to tady simulovat a naučit právě montéry, aby pochopili, kde se stává problém a správně na ně reagovat.
3: Lázeňská města v

0: čem jsou Great Spa Towns.
1: Krátký pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice ze 7. kilometru. Čekejte silný provoz do omezení na 23. kilometr. Pojedete 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 161. Čekejte nesouvislou kolonu osobními auty mezi Ostrovačicemi a sjezdem na D2. Je to na více než 40 minut. A na D10 u Prahy, z Prahy do Turnova stojí před Mladou Boleslaví porouchané auto. Na 43. kilometru blokuje v omezení pravý pruh, kolona začíná na 38. kilometru a je na 25 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude polojasno až oblačno, nad ránem na východě místy s mlhami, jinde se vytvoří jen výjimečně. Hlavně v Čechách se pak ojediněle objeví přeháňky a teploty 19 až 23 na severovýchodě a východě kolem 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Nyní v 15 hodin a 10 minut jste na Proglasu zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Přineseme ji z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Chvála Kristu a Panie Marii. Ze svatyne Božieho milosrdenství a svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme všechny posluchače Radia Proglas a chceme se společně spojit po 15. hodině před obrazem milosrdného Ježíše a u nás ve svatyni taky před vystavenou nejsvětější svátosti oltářní a vyprošovat skrze modlitbu korunky milosrdenství pro ty, kteří jsou nám svěřeni, kteří to milosrdenství nejvíce potřebují. Tak se modlila Faustina.

0: Toužím se cela proměnit ve tvé milosrdenství a být tvým živým odleskem, Pane. Kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na blížní. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších blížních pěkné a přinášela jim pomoc. Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se sklanila k potřebám blížních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům blížných. Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o blížních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění. Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych dokázala činit blížním nejen dobro, ale rozdávala i lásku a sama přijímala těžší a hrubší práce. Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala blížním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit blížním. A pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními blížních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně, dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat. A sama se ukryjí do nejmilosrdnějšího srdce Ježíšova. O vlastních utrpeních budu mlčet. Povzbuzení modlitbou Faustiny taky chceme odevzdat celých sebe Božímu milosrdenství a chtějme taky tuto modlitbu obětovat za celou diecézi litoměřickou, za kterou se modlíme během září v naší svatyni. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vedlejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižovan, umrlý, pohřben jest.
1: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Věčný Otče, obětuji Ti tělo a krev, duši i božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
2: Na smír za hříchy naše i celého světa.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
4: pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
4: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Modlitba zasvěcení. Bože, milosrdný Otče,
1: který zjevuješ svou lásku ve svém synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás, utěšiteli Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Sklon se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
0: Svatí Cyrila Metoděj,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
1: orodují za nás.
0: Svatá Faustina,
1: orodují za nás.
0: Svatý Vincent z Paloty,
1: orodují za nás.
0: Přijmíte Boží požehnání na závěr naší společné modlitby. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Drazí přátelé a posluchači Radia Proglas, děkujeme vám dnes za společnou modlitbu korunky. Pamatujte, že vás po každém mši svaté tady ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení. A taky vás prosíme, abyste skrze své utrpení, své modlitby, skutky byli svědky Božího milosrdenství všude tam, kde se zrovna nacházíte. Těšíme se zase ze Slavkovic naslyšenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Estonskou lidovou píseň nám hrála kapela Ehunese. Ve farnosti Tichá na Novojičínsku proběhne zítra oslava 50. výročí posvěcení kostela svatého Mikuláše. Hlavním celebrantem mše svaté se začátkem ve 13 hodin bude biskup Martin David. Odpolední program zakončí společná modlitba za obec a svátostné požehnání, zjistil náš redaktor v ostravsko-opavské diecézi Antonín Žolnerčík.
1: Původní dřevěný kostel svatého Mikuláše ze 16. století shořel po úderu blesku v létě roku 1964. Do stavby nového kostela se své pomocí pustili farníci v roce 1969 a jejich úsilí nepřekazila ani normalizační 70. léta. Kostel se tak stal jednou z mála sakrálních staveb, které se podařilo realizovat během totalitního režimu. Projekt vypracoval významný architekt Lubomír Šlapeta.

0: Poslouchali jsme lidovou píseň z vesnice Telgárd na Slovensku v podání kapely Ondro a kamaráti. V neděli ve městě Tábor na Žižkově náměstí proběhne od 12 hodin ekumenická bohoslužba. Blíže o ní hovoří Christoph Lange z Českobratrské církve evangelické.
1: Už 30 let se tady koná jedno za rok festival Táborská setkání. To je, dalo by se říct, takový festival středověku. Je to ve znamení husitů a připomíná založení našeho města Tábor. Je to takový obecný kulturní festival. A nám všem křesťanům náleží na dějinách církevních a vzniku reformace Táboře. V posledních letech vznikl nápad konat bohoslužbu veřejnou, na kterou zveme všechny účastníci toho festivalu. A v té bohoslužbě se budeme modlit za Tábor.
0: Na bohoslužbě se kromě Českobratrské církve evangelické podílejí také Římskokatolická církev, Církev adventistů 7. dne, Církev československá husická, Bratrská církev a Starokatolická církev. O hudební složku se postará kapela Adonai pod vedením Jakuba Pípala. Biblické zamyšlení přinese předseda táborského soudu Jiří Vaněk a závěrečné požehnání pak udělí plzeňský husický biskup Lukáš Bujna.

0: Tak to byl písničkář José González. V otevřeném klášteře Fortna v Praze na Hradčanech připravují na prodloužený poslední víkend v září duchovní obnovu s názvem Úžas nad světem. Pro Glasu ji představil jeden z doprovázejících, ředitel Fortny a představený pražské komunity bosých karmelitánů, pater Petr Glogar.
1: Jsou velké výzvy, s kterými se setkáváme v tom velkém globálním světě. Dneska ten svět je globální, je velice všechno na blízku, takže myslím, že je to spíš známka možná beznaděje, jestli vůbec se dá něco v tom světě dělat. Zda to, co se děje v tom světě, ať už v tom environmentálním nebo politickém nebo společenském, tak jsou události, které člověka můžou hodně zahlcovat. Takže si myslím, že nelze řešit ty velké věci, tak můžeme dělat jenom to menší nebo to malé. Takže ta výzva je nenechat se zahltit tím množstvím a téměř neřešitelným problémem nebo problémy, které jsou ve společnosti, ale zaměřit se na to, co já můžu dělat v tom mém mikrosvětě nebo v tom světě, ve kterém jsem. Což je trojí taky naděje, že se nenecháme vtáhnout jenom toho dění, té beznaděje nebo té frustrace, ale zároveň můžeme něco pro to udělat. Takže to si myslím, že je důležitá věc, jak nepropadnout panice nebo beznaději nebo frustraci z toho, že to jsou tak obrovské věci, které se dějí a máme na dosah, není to někde daleko, dotýká se nás to. Tam si myslím, že ta výzva je skutečně hledat to, co já můžu, my můžeme v rámci třeba i menší společenství, komunity, rodiny nebo farnosti proměnit nebo posunout nebo nějak s tím pracovat, s tím tématem.
0: Ředitel Fortny Petr Glogar, který bude obnovou provázet spolu s kolegy, přiblížil také témata, kterých se budou dotýkat.
1: To téma už samo o sobě je možná poprvé, co máme takový program. My jsme si řekli, že bychom i ten víkend věnovali takové práci, což znamená, je to téma úžasu, to znamená naučit se nebo znovu vstoupit do toho, že ten svět kolem nás je krásný a je dobrý, je v pořádku, že to souvisí s nějakým vnímáním světa kolem toho nejbližšího světa. Bude to formou nějaké meditace, nějakých vycházek do města, do nějakých parků nebo vůbec do města jako takového. To je první téma úžasu, to znamená, nejprve chceme, abychom si trošku sáhli na to, že ten svět je dobrý, nebo že to není jenom to těžké nebo složité. Druhý den je téma odolnosti, jak v těch situacích, které jsou a které se na nás týkají, tak jak získávat nějakou schopnost odolnosti, jak se k tomu postavit, jak najít zase způsoby, ať už společné nebo osobní, v tom, jak tu situaci zvládnout nebo aspoň v něčem zvládnout. A třetí den se bude věnovat naději, to znamená, je to taková trochu imaginace o tom, jaký by mohl být ten svět, kdyby byl ideální. To není útěk z reality, ale je to něco, kdy představě, že bychom mohli ten svět si takhle představovat, tak si myslím, že to je taky způsob, jak člověk může v tom najít právě to konkrétní řešení nebo konkrétní krok v tom běžném svém životě. Tak je to takový oblouk mezi úžasem, odolností a nadějí a zároveň je to práce individuální, nějaké tichu, meditaci, je to společně ve skupinkách a taky budeme někam chodit ven, abychom se s tou přírodou a světem setkávali naživo v rámci města.
0: Zhrnul představený pražské komunity bosých karmelitánů pater Petr Glogar ve vysílání Pro Glasu. Více informací, včetně přihlášek, najdete na stránkách Fortny.

0: Za Vyšův kríž vzácný relikviář z cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě v sobě ukrývá další relikvii, zjistili vědci. Geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář, který se na výzkumu podílí, upřesnil.
1: Nejdůležitější zjištění, že uvnitř toho kříže není jenom jedna hlavní relikvie, jedno dřevo ze svatého kříže, ale že jsou tam hned dvě. Je tam ta primární, která tam byla vložena, pro který celý kříž vznikl, ale vedle toho se tam dostala i druhá, takzvaná dotýkaná relikvie, která plní stejnou funkci. Tedy máme tam hned dvě relikvie svatého dřeva, nebo chcete-li dřeva z Kristova kříže.
0: Závišův kříž pochází ze 13. století. Spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura patří mezi nejvýznamnější movité památky Česka. Zlatý dvouramený kříž s drahokamy prošel několika výzkumy a přesto uchovával další tajemství. V minulosti byl také lupem nacistických okupantů, připomněl převor vyšebrodského kláštera Justin Berka.
2: 1291 zmínka, kdy tady Záviš nám ho předává, pak po celá staletí tady byl, no a potom to 20. století, které se říká tak rádo humanistické, to bylo pro ten kříž dost pohnutý. Poprvně Hitler ho ukryl ho v těch Solných dolech u Salzburku, Američani ho přivezli nazpátek, to je taky zázrak, v 45. roce, že si v tom zmatku našel.
0: Dodává převor pater Justin Berka z Vyšebrodského kláštera, kde památku uchovávají. Závišův kříž prochází výzkumem kontinuálně od roku 2016.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Dobrý den, milí posluchači. Opět po týdnu vás při poslechu Oktávy, která je vaším průvodcem světem klasické hudby, vítá Štěpán Grafe. Začal nám nový školní rok a stejně tak se rozbíhají nové umělecké sezony hudebních těles. Proto se dnes budeme věnovat Filharmonii Brno. O plánovaných koncertech a cyklech si budeme povídat s jejím dramaturgem Vítězslavem Mikešem, kterého vítám v Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Blíží se nám zahajovací koncert 71. koncertní sezóny Filharmonie Brno, která má mimochodem velice zajímavý podtitul, ale o tom si budeme povídat za chvilku. Koncert se uskuteční v Janáčkově divadle 20. září. Co bude na programu tohoto slavnostního večera?
1: Na programu tohoto koncertu budou dvě velká romantická díla dvou vynikajících a významných romantických skladatelů a myslím si, že i velice kontrastních. Césara Franka, francouzského skladatele belgického původu, a druhá symfonie Johannesa Brahmse. Od Césara Franka zazní jeho symfonická báseň pro sbor a orchestr s názvem Psyche. A já bych rád doplnil ještě, že tento koncert bude dirigovat Petr Altrichter, což je bývalý šéf-dirigent Brněnské filharmonie.
0: Spolupracovat bude také Český filharmonický sbor Brno?
1: Ano.
0: Tento koncert se tedy uskuteční 20. září. On je jedinečný, jeden jediný. Na rozdíl od těch koncertů, které bývají v těch symfonických cyklech zdvojeny vždycky čtvrtek, pátek?
1: Mm-hmm. To je tak, že ten první zahajovací koncert sezóny má být opravdu něco mimořádného, něco, na co přijdou jak naše fanoušci, tak třeba i jiné publikum, kteří nasají tu atmosféru a připraví se na celou tu následující sezónu. Takže proto ten koncert je takhle jeden.
0: My jsme v úvodu zmínili tu skutečnost, že ten letošní ročník té dramaturgie má takovou společnou linku. Všechny cesty vedou do Brna. Co to znamená? Co si pod tím máme představit?
1: Je to určitá nadsázka, ale každá nadsázka je postavena na nějakém základě, který má opodstatnění, a není to něco, co by mělo být nějakou pýchou nebo povýšeností, ale spíš je to ukázat určitou hrdost toho Brna, teď ve smyslu toho hudebního Brna, jeho hudební historie a hudební současnosti a také hudební budoucnosti. A vlastně snaha připomenout, že Brno není jenom město Leoše Janáčka, což, na co jsme samozřejmě velice hrdí a jsme šťastní, že tato osobnost spojila s Brnem prakticky celý svůj život, ale že Brno a v jeho historii se uskutečnilo řada zajímavých událostí, nebo tu působili, či se narodili velice zajímavé hudební osobnosti, o čemž už třeba širší veřejnost tolik neví. A já vím, že třeba k nám přijíždějí hosté ze zahraničí, kteří jsou pak překvapeni, že se v Brně třeba narodil Erich Wolfgang Korngold, nebo že tady byla světová premiéra baletu Romeo a Julie od Sergeje Prokofieva. A to jsou takové ty určité okamžiky, které jsme se snažili v této sezóně nějakým způsobem připomenout.
0: My se více dozvíme, když budeme probírat jednotlivé koncertní řady. Filharmonie Brno připravuje každoročně také takovou určitou sadu těch takzvaných mimořádných koncertů. Co tedy nás bude čekat?
1: Tak jednak už je to ten zmíněný zahajovací koncert sezóny. Pak do této sady už pravidelně a už od počátku vůbec Filharmonie Brno, nebo tehdy ještě Státní filharmonie Brno, patří novoroční koncert. To je pravidelně 1. ledna.
0: Velice oblíbený.
1: Přesně tak. Je to i koncert, kde my nevstupujeme jen do toho nového roku, ale zároveň slavíme svoje narozeniny, protože Filharmonie Brno oficiálně se vlastně zrodila 1. roku 1956. A od té doby se tyto novoroční koncerty konají s jedinou výjimkou kvůli covidu pravidelně. Takže tento koncert, tentokrát bude laděný do filmové hudby, ale s tím, že jsme se snažili vybrat takovou neúplně tu prvoplánově, jak to dneska jsou populární koncerty, různé střípky z různých hudeb od různých autorů, ale snažili jsme se vzít větší symfonická díla, která právě na té filmové, původně filmové hudbě z ní vznikly. Takže tam zazní například díla Nino Rotti, už zmíněného Ericha Wolfganga Korngolda, nebo Joe Hisaishiho a dalších.
0: Z těch dalších koncertů, které tady v rámci těchto mimořádných večerů ještě Filharmonie připravuje, byste zmínil?
1: Zmínil bych určitě koncerty, které přinášejí do jisté míry nový formát. A tento formát vznikl vlastně znouze naší absence opravdu velkého reprezentativního koncertního sálu. Posluchači možná vědí, možná nevědí, že náš koncertní sál se nachází v krásném besedním domě, ale tento besední dům není příliš velký, není určený na provozování velkých symfonických děl. A tak proto my v tomto besedním domě hrajeme buď v menším obsazení, anebo zkoušíme právě na ty velké koncerty symfonické, které po

0: letubisty a vnímat vlastně ty vztahy mezi jednotlivými sekcemi orchestru úplně jinak, tak to je pro něj velký zážitek.
1: Je to velký zážitek. Já bych podotknul jednu vlastní zkušenost, kdy jsem jako student poprvé zasedl jako hráč do symfonického orchestru, tak právě ten jedinečný dojem z toho být uvnitř toho je neskutečný. Takže věřím, že pro člověka zvenku to musí být opravdu mimořádná příležitost a něco naprosto jedinečného.
0: A my se právě tyto koncerty snažíme ještě nějakým způsobem dělat tematicky, takže už máme za sebou asi 3 sezóny, kdy tyto koncerty děláme a tentokrát bude téma Slyšet Brno, to znamená, že tam budeme právě na tomto koncertě vypichovat ty různé zajímavosti z hudebního Brna, z jeho minulosti. A další koncert se nazývá Hudba a dějiny a tento koncert vlastně provází hudbou, která byla nějakým způsobem ve vztahu k velkým historickým, ať už kladným, anebo negativním, anebo někde mezi osobnostem obecné historie.
1: Filharmonie Brno v Janáčkově divadle, to je ten první velký koncertní cyklus, taková ta první velká koncertní řada. My všichni se velmi těšíme a fandíme Filharmonii, abychom se dočkali Filharmonie v Janáčkově kulturním centru v novém koncertním sále. Nicméně Filharmonie má 2 velké symfonické koncertní řady. Mohli bychom tu první s tou římskou jedničkou nyní představit?
0: Tak ještě nutno říct, že každá ta řada má 4 programy, které se tedy zahrají vždycky 2x. A co se týče tedy té první řady, tak tam se můžeme těšit jednak na dirigenty, jako je náš už vlastně 8 let šéf-dirigent Dennis Russell Davies. Také se můžeme těšit na Tomáše Hanuse, brněnského rudáka, a na finsko-švédskou dirigentku Annu Marie Helsing. A programy většinou jsou koncipované tematicky. Právě tato řada má například první koncert, který je nazvaný Zaoceánské ozvěny. A ten program zahrnuje díla jednak amerických skladatelů, to protože náš šéf-dirigent Dennis Russell Davies je Američan a velice rád uvádí právě díla amerických skladatelů. Takže zazní v české premiéře například 9. symfonie od Williama Bolcoma, nebo slavný houslový koncert od Samuela Barbera v interpretaci Roberta McDuffieho, který mimochodem toto dílo nastudoval právě pod vedením ještě Samuela Barbera. A celý večer zakončí 4. symfonie Bohuslava Martinů, což je dílo, které vzniklo právě ve Spojených státech za skladatelova pobytu tam.
1: Všechny ty koncerty, jak jsme zmínili, nesou určité názvy, podtituly Mezi Brnem, Paříží a Londýnem. Ten mě také zaujal.
0: Tam jsou na programu díla od Vítězslavy Kaprálové, Vojenská symfonieta. Pak tam jsou Staré a nové tance od Miloše Štědroně, který v příštím roce oslaví své 85. narozeniny. A Fantastická symfonie od Hektora Berlioce. A ten název vznikl tak, že ta 3 města se opravdu tímto koncertem, tímto programem prolínají úplně dokonale. Protože máme Vítězslavu Kaprálovou, brněnskou rodačku, ale ona se proslavila mimo jiné právě tou vojenskou symfonietou díky tomu, že toto dílo sama dirigovala v Londýně, tehdy orchestr BBC. Zmiňoval jsem dirigentku Annu Marie Helsing, což je v současné době šéf-dirigentka BBC koncert orchestra. A tak to máme tu vazbu Londýn, Brno. Anna Maria Helsing zde v Brně také před rokem vystoupila se svým orchestrem právě na Moravském podzimu, takže už máme další vazbu Brno a Londýn. Paříž tam je díky tomu, že jednak Fantastická symfonie, to znamená Hector Berlioz, ale on byl inspirovaný londýnskou společností, která tehdy vystupovala právě v Paříži. Takže už máme Paříž a Londýn. A Miloš Štědroň do toho vlastně vplouvá tím způsobem, že on mimo jiné také rekonstruoval koncertino od Vítězslavy Kaprálové, což je dílo, které skladatelka započala v Paříži během svého studijního pobytu. Takže

0: Proto se tato tři města tam opravdu krásnými těmito různými zákrutami dramaturgickými prolínají.
1: V dubnu potom připravuje Filharmonie koncert Všechny cesty vedou do Brna, ten nemůžeme opomenout.
0: Tak, to je vlastně jeden z těch klíčových koncertů, který Brno vlastně se snaží přinést na světovou mapu hudebního dění, ať už minulosti, nebo doufám, že i do budoucnosti. Jednak tento koncert bude dirigovat tady brněnský rodák Tomáš Hanus. Jednak na programu jsou díla od Sergeje Prokofjeva, od Richarda Strause a od Leoše Janáčka. Leoš Janáček, samozřejmě, to je jasné, ta vazba na Brno, bude to jeho Taras Bulba. Pak je na programu Don Juan, symfonická báseň Richarda Strause. A to proto, že Richard Strauss zde v Brně v roce 1911 byl a v tehdejším německém domě dirigoval právě symfonickou báseň Don Juan. A Sergej Prokofjev, už jsem zmiňoval, že tedy zde zazněla ve světové premiéře hudba k baletu, nebo celý balet zde byl premiérovaný, Romeo a Julie, ale protože jsme svity z tohoto baletu uváděli celkem nedávno, tak jsme zvolili jeho symfonii koncert pro violončelo a orchestr. A zajímavostí je, že vlastně tato skladba vznikla přepracováním jeho koncertu pro violončelo a orchestr, který vznikl právě v roce, když měl světovou premiéru balet Roma a Julie. A v tom koncertu, vlastně i v symfonii koncertu, se ozývají citáty z Roma a Julie, takže opět ty vazby, ty souvislosti tam jsou zřetelné.
1: Myslím, že také naprosto mimořádný bude koncert, který se uskuteční v červnu. Propojení soudobého autora a geniálního interpreta a Antonína Dvořáka v přírodě.
0: Hmm. Celý program je koncipovaný právě přírodně a zazní dvě díla od Antonína Dvořáka, jeho předehra v přírodě, která dala celému koncertu název, a jeho symfonie číslo 5 F-dur, která vlastně je v něčem už i tou tóninou, ale vlastně i tou atmosférou celé skladby je velice pastorální, takže ta příroda tam je přítomná. A mezi těmito díly zazní klavírní koncert od Fazila Saje, tureckého skladatele a klavíristy, který napsal klavírní koncert Matka země. A to je velice, velice aktuální dílo, které nějakým způsobem reaguje na změny klimatu. Je to velice ekologické, environmentální skladba, jak to dneska je vlastně takové až klišovitě se k tomu říká. A Fazil Saje se k nám vlastně vrací po několika měsících, protože tu účinkoval v minulé sezóně, a zároveň i po asi 10 letech, kdy tu byl jako rezidenční umělec, jako skladatel i jako klavírista se tehdy představil, měl obrovský úspěch, takže kdykoliv se k nám do Brna vrátí, tak ten úspěch má vždycky obrovský.
1: Zaposloucháme se do první ukázky dnešního pořadu. A tou bude právě úryvek z vojenské symfoniety Vítězslavy Kaprálové v podání Filharmonie Brno pod taktovkou Olgy Machoňové Pavlu.

0: Hostem dnešní Oktávy je dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš, se kterým představujeme novou sezonu tohoto tělesa. Pane Mikeši, pojďme se podívat na další cykly. My jsme představili ten první velký symfonický cyklus v Janáčkově divadle, ale Filharmonie má dva takové. Tedy Filharmonie v divadle s Římským 2.
1: To je zase cyklus, ve kterém se můžeme těšit jednak na našeho pana šéfdirigenta Denise Russella Davise, také na našeho stálého hostujícího dirigenta Roberta Kružíka a na světovou dirigentskou hvězdu Davida Robertsna. A celý ten cyklus začíná v prosinci, což je to předvánoční období, kdy se snažíme vždycky navnadit publikum už na ten vlastně na ty Vánoce v době adventu.
0: A přinesete zimní snění.
1: A přineseme zimní snění. Čili zazní první symfonie od Petra Iliče Čajkovského, která má přímo podtitul Zimní sny. A k tomu zazní, kantáta Wolfganga Amadea Mozarta Davide Penitente, což je dílo, které není až tak často uváděné, ale je mnohem známější samozřejmě jeho mše C mol, která vznikla právě z této kantáty. A není to jenom tak, že bychom za každou cenu chtěli dát Čajkovského a Mozarta, tam je mnohem hlubší vztah, protože víme, že Petr Iljič Čajkovský Mozarta zbožňoval. Takže tam je právě ten vztah mezi těmito dvěma skladateli, byť samozřejmě historický na dálku.
0: Další koncert se potom uskuteční v lednu roku 2027 a ten je hodně specifický.
1: Ten je velice specifický. Ten bude velice americký a na programu bude šestá symfonie od Filipa Glase a dílo, které už jsme v Brně jednou provedli, a to je Amélia od Laurie Anderson. Řekl bych vlastně umělkyně, která pochází víc třeba z té populárnější pop scény, která se proslavila už v 80. letech právě svým písněmi. Ale toto dílo Amélia je dílem, ke kterému ji inspiroval příběh Amélie Eckhartové, letkyně, která jejíž osudy vlastně už dnes nevíme, protože nevíme, jakým způsobem skončila. A ta skladba reaguje právě na ten poslední její let, kdy ztratila kontakt s tím navigátorem a letadlo její se zřítilo neznámo kde. A pro mě je klíčové, že na tomto koncertě se byť ne přímo v jedné skladbě, ale na tom jednom pódiu prostřídají dvě unikátní umělkyně, které v něčem mají k sobě velice blízko. Jsou velice specifické. A to je tady Laurie Anderson, která bude vystupovat jako, nechci říkat rovnou zpěvačka, protože ona je spíš vypravěčka a zároveň hráčka na elektronické housle a tak dále. A zároveň autorka tady té skladby. A ve symfonii číslo 6 od Filipa Glase se jako solistka představí Iva Bitová. A to Iva Bitová a Laurie Anderson na programu jednoho koncertu je prostě pro mě byl vždycky sen a jsem moc rád, že se to uskuteční. Obě už se nedávno potkali, seznámili se, hned si padli do noty a do oka, takže moc se na ten koncert těším.
0: To takové setkání dvou světů?
1: Myslím si, že ano, ale zároveň obě se vlastně tím, že se pohybují jak ve sféře klasické hudby, ale mnohem víc jsou zakořeněné právě buď řekněme v alternativní hudbě, nevím, jakou škatulku bych teď vymyslel adekvátnější, tak jsou si v něčem velice, velice podobné.
0: Březnový koncert přinese dva autory židovského původu, Ulmana a Mahlera. To jsou autoři, kteří jsou, řekl bych, dnes již zcela prosazení na koncertním pódiu, i když u Ulmana stále objevujeme a možná jsme překvapeni jeho obrovskou genialitou.
1: Je to tak. A myslím si, že ta genialita i do jisté míry souvisí právě s zájmem těch terezínských skladatelů a Ulmana obzvlášť, právě v díle Gustava Mahlera. A myslím si, že tento koncert právě ukáže určité souvislosti mezi tou hudbou. Od Ulmana zazní klavírní koncert a od Gustava Mahlera pátá symfonie. Moc se na ten koncert taky těším.
0: Kdo bude solistou klavírního koncertu?
1: Bude Jan Bartoš, český vynikající interpret, který vlastně toto dílo už několikrát provedl a velice, velice se na to dílo hodí.
0: Velkým fenoménem bude jistě květnový koncert. Již kvůli dirigentovi.
1: Bude. Je to David Robertson, americký dirigent, který má samozřejmě za sebou obrovskou dráhu, obrovskou kariéru, ale zajímavostí je, že on, neříkám hned na počátku, ale v těch počátcích, to znamená na přelomu 80. a 90. let, asi třikrát účinkoval zde v Brně spolu s brněnskými filharmoniky. A myslím si, že právě tyto vzpomínky pomohly tomu, aby se nám ho podařilo po těch zhruba 35 letech do Brna dostat znovu k našemu orchestru. V orchestru ještě dodnes sedí řada pamětníků, kteří na tyto koncerty pamatují s obrovskou láskou, úctou k Robertsonovi. Takže jsem rád, že jsme jim do jisté míry mohli ten cíl splnit, sen a přání, aby se tu mohlo objevit znovu.
0: Co zazní na tomto večeru?
1: Na tomto večeru zazní dvě díla, která z mého pohledu k sobě nějakým způsobem taky velice, velice silně patří, a to je violový koncert Alfreda Schnittkeho a 9. symfonie Antona Brucknera. Obří díla. Zajímavostí je, že obě jsou tří věta, ale ve schématu pomalá věta, rychlá věta, pomalá věta. Stejně tak Bruckner, jeho 9. symfonie. Tam je to z důvodu, že on toto dílo už poté nedokončil. A tím vyzněním v podstatě ty skladby k sobě velice, velice silně patří.
0: Solistkou bude Eva Krestová, která studovala na brněnské konzervatoři také a dnes je vedoucí skupiny viol v České filharmonii.
1: Je to tak, já jsem rád, že David Robertson jako solistku akceptoval, a myslím si, že to o něčem taky vypovídá. On jednak ji zná samozřejmě z jeho působení u České filharmonie v posledních letech, kde se objevuje pravidelně. Takže důvěřuje i hudebnici, která nevystupuje jenom jako solistka, ale o svých kvalitách v tomto díle určitě přesvědčí.
0: My jsme zmínili, že právě v druhém cyklu filharmonie zazní hudba Filipa Glase a my se nyní zaposloucháme do další ukázky dnešního pořadu a to bude poslední část ze 12. symfonie Filipa Glase. Filharmonii Brno řídí Dennis Russell Davis.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, ve které si o Filharmonii Brno povídáme společně s dramaturgem Vítězslavem Mikešem. Filharmonie sídlí v brněnském Besedním domě. Zde je tedy doma.
1: Zde je doma.
0: A tak se jmenuje i cyklus, který právě nabízí koncerty Filharmonie doma.
1: To je cyklus, který rozhodně nestojí až jako třetí v pořadí a osobně tento cyklus mám velice rád. Byť si, jak už jsem říkal, nemůžeme v Besedním domě dovolit díla pro velký symfonický orchestr, ale o to víc je to výzva hledat v tom komorně orchestrálním zvuku takové programy, které nabízejí různé kontrasty, které se doplňují, může to být od hudby vlastně od baroka až do současnosti a ty kombinace tam mám velice rád. Když se to podaří, tak je to krásný koncert.
0: Co byste představil z tohoto cyklu?
1: Já bych určitě představil, můžeme hned první koncert představit samozřejmě, který nese název Harmonie protikladů. A na programu budou díla Josefa Haydna, jeho symfonie číslo 84, to znamená z cyklu pařížských symfonií. Bude tam Air od Thomase Adese, současného britského skladatele. A bude tam Britnova symfonie pro violončelo a orchestr. Tam je krásný kontrast mezi těmi dvěma britskými skladateli, tím Adesem, to je nádherná skladba, kratší pro solové housle a orchestr, která se vznáší kamsi k nebesům. A proti tomu ta Britnova symfonie, která je spíš temnějším dílem, ale nádherným samozřejmě. Zajímavostí je, že v sezóně, občas mám rád, když v sezóně jsou určité vazby i napříč tou sezónu, napříč různými koncerty. A my vlastně v příští sezóně uvádíme dvě díla, která jsou v podstatě koncerty pro violončelo, ale zároveň symfoniemi. Obě tato díla vznikla pro Mstislava Rostropoviče, je to tedy ta Britnova a Prokofjevova. A nutno ještě připomenout, že v roce 2027 si budeme připomínat právě 100 let od narození Mstislava Rostropoviče. Kdo bude chtít poznat obě tato díla, musí navštívit oba koncerty v příští sezóně.
0: To bude stát za to. Prosincový koncert nese podtitul Prasvětlo.
1: To už asi každý fanoušek nebo příznivec vážné hudby bude vědět, že tam bude na programu Gustav Mahler a jeho písně z Chlapcova kouzelného rohu. Já mám radost, že se k nám do Brna vrací Christoph Pregardien, německý tenorista, který je zrovna právě v tomto repertoáru jako doma. A kromě těchto Mahlerových písní na tomto koncertě zazní také svita z baletu Pulcinella od Igora Stravinského, zazní tam také Siegfriedova idyla Richarda Wagnera, což mimochodem je dílo, které nějakým způsobem s tím adventem souvisí, protože tenkrát to vzniklo jako dárek Wagnerově manželce Cosimě a premiéru mělo právě ve vánoční čas. A bude tam také předehra od Antonína Reichy, což je autor, kterého už považuji za našeho takového usazeného, co se týče Brna, protože rádi znovu objevujeme ta jeho orchestrální díla, která
0: Harmonie se zaobírá tím jeho dílem průběžně. A jsou to doslova objevy, zjišťujeme, jaký genius to byl.
1: Je to tak, je.
0: Filharmonický cyklus v Besedním domě bude pokračovat i v novém roce, tedy v lednu 2027. Co připravuje Filharmonie pro tady tyto zimní a jarní koncerty?
1: Leden je první měsíc v roce. A my jsme tento koncert nazvali Lednové jedničky. A to z toho důvodu, že na tomto koncertě zazní první klavírní koncert Bohuslava Martinů, který měl premiéru přesně před 100 lety. Zazní tam první symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho a zazní tam skerco od Břetislava Bakaly, což byl první šéf-dirigent brněnských filharmoniků. Takže samé jedničky a samozřejmě, že to není jenom kvůli těm jedničkám, ale jsou tam mnohem hlubší vazby i hudební. Můžeme zmínit například to, že Bohuslav Martinů v Brně, to už vlastně bylo řečeno, s Brnem nějakým způsobem v počátcích své kariéry byl zpřízněn, protože tu byly i světové premiéry jeho děl. Mimo jiné se o to zasloužil právě i Břetislav Bakala.
0: Právě ta spojitost Bakala Martinu je krásná.
1: A ten jeho Martinu, myslím, klavírní koncert je v neoklasickém duchu a to už zase má tu souvislost s tím Mendelssohnem, který je vlastně ještě ve své době klasický, že jo, vychází z těch klasiků. Takže ten klasicismus a neoklasicismus tam vytváří hezkou vazbu, hezkou souvislost.
0: Vy jste zmínil, že ten besední dům nabízí možnosti jít až třeba k tomu hudebnímu baroku. A to právě nabídne ten následující koncert, který se uskuteční v únoru.
1: My jsme využili kontaktu z Moravského podzimu 2025, když přijel orchestr a sbor The Age of Enlightenment, tedy orchestr a sbor věku osvícenství. A tento koncert dirigoval John Budd, což je jejich šéf-dirigent, nebo něco jako šéf-dirigent. A já mám vždycky snahu, když máme hrát barokní hudbu, na kterou už se dneska vyprofilovalo spousta specializovaných ansámblů, kteří hrají poučeně tuto hudbu. A naši filharmonici jsou samozřejmě zvyklí buď to hrát po staru, anebo myslím si, že bychom měli držet aspoň trošku ten krok. A tím krokem může být přítomnost dirigenta, který má zkušenost právě s tou poučenou interpretací.
0: Už to tak bylo i v minulosti.
1: Takže John Budd je zárukou toho člověka, který našemu orchestru předá ty své zkušenosti. A protože to je vynikající nejenom interpret, ale i badatel, co se týče díla Johanna Sebastiana Bacha, tak jsme vymysleli právě s ním program, který bude zahrnovat díla Johanna Sebastiana Bacha, ale také jeho syna, jednoho z jeho synů, Karla Filipa Emanuela Bacha. A to bude velice, velice zajímavé dílo, Magnifikat, jeho rozšířenější hamburské verzi. A spolu s naším orchestrem a dirigentem Johnem Buttem se na tom provedení bude podílet Silencium Ensemble, což je sbor zde místní, který se právě na hudbu baroka specializuje.
0: Další koncerty se potom uskuteční v dubnu.
1: Tam se zní díla Erné Dohnányho, jehož 150. výročí narození si budeme připomínat. Zazní také Brahmsova serenáda číslo 1 a zazní předehrace dur pro dechové nástroje Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Dohnányho houslový druhý koncert zní v podání Milana Pali, který na tuto hudbu je jako stvořený na tu 20. století. A zase ten program vznikal různými vazbami, určeným hlavně mezi tedy Dohnányhým a Brahmsem, protože se traduje, že Brahms v podstatě objevil ten Dohnányho talent. A Dohnány dlouhá léta byl spíš braný jako klavírní virtuóz, než jako skladatel, ale myslím si, že ten houslový koncert skvěle ukáže, že i jako skladatel tedy obstojí naprosto bez problému.
0: Celou řadu koncertů v Besedním domě potom uzavřou koncerty na konci května podsta Beethovenovi.
1: Protože rok 2027 bude beethovenovský, byť je to takové to 200 let od jeho úmrtí, vždycky to úmrtí, když se připomíná, ale reflektovat, jakým způsobem by se to mělo. A ten koncert bude sestávat právě z Beethovenových děl. Ke všemu orchestru se vrátí Chen Rice, světoznámá sopranistka, která zase na tento repertoár naprosto jedinečná, zaspívá několik árií, koncertních árií od Beethovena a také se bude podílet na kompletní scénické hudbě k Egmontovi. A kromě Beethovenových děl tam zazní také skladba od současného estonského skladatele Erki Svena Týra, který s naším orchestrem vlastně už také má nějakou dlouhodobější spolupráci. A z jeho díla zazní předehra Fantasma, která je vlastně inspirovaná Beethovenovým Coriolánem.
0: Na únorovém koncertě Filharmonie Brno v Besedním domě zazní Magnifikat Karla Filipa Emanuela Bacha, jak jsme zmínili, a my si nyní poslechneme ukázku právě z tohoto díla v nastudování sboru a orchestru Bach Collegium Stuttgart pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Dnešní oktáva je věnována Filharmonii Brno. Pane Mikeši, Brněnská filharmonie se již mnoho let také zaobírá edukací, koncerty pro rodiny a pro ty nejmladší posluchače. Ty jsou tradičně velice zajímavé a jsou velmi oblíbené. Věřím, že tomu nebude jinak ani v této sezóně.
1: Nebude. Já si myslím, že za poslední roky Filharmonie Brno, a je to hlavně díky tomu, musím vyzvihnout roli Kristýny Drášilové, která stojí za obrovským, ale opravdu obrovským rozvojem těch edukačních aktivit. Dříve Filharmonie zahrála několik výchovných koncertů a měla svoje stále rodinný abonmá, ale v posledních letech se rozvinuly různé akce, aktivity pro úplně ty nejmenší děti ještě v kočárku, až vlastně po ty děti, které už pomaličku přecházejí do role těch posluchačů našich abonentních koncertů. A těch aktivit je opravdu velké množství, počínají různými workshopy přes výchovné koncerty komorní, orchestrální, až právě po ta rodinná, pro ty rodinné koncerty, které se konají pravidelně v sobotu dopoledne a už i odpoledne.
0: Takže určitě stojí za to si je vyhledat a navštívit. Dají se vůbec sehnat lístky na tyto koncerty? Možná už je to i problém někdy.
1: No, řada těch edukačních aktivit, tím, že to je spojeno například i se školami, které nejsou takhle vlastně veřejně, jenom je to určeno těm hlavně školám, tak ty bývají hned na začátku roku vyprodány. Kolikrát nám školy ještě volají a prosí, abychom přidali, nebo jestli by se tam přeci jenom našli nějaké skulinky pro nějaké skupinky dětí z jejich školy. Má to opravdu velký úspěch. Pak máme ty koncerty, které se postupně prodávají, ale obecně platí, že o ty dětské koncerty je opravdu velký zájem.
0: Filharmonie také zaštiťuje komorní večery v Besedním domě a také koncerty, které jsou spojeny s akademií, s orchestrální akademií Filharmonie Brno s názvem Mladá krev. Ty mají specifickou atmosféru.
1: Mají. Mladá krev je vlastně určená pro členy naší orchestrální akademie, kteří jejich hlavní náplní je samozřejmě účinkování v různých projektech v orchestru, ale mají možnost vystoupit i této komorní řadě v různých kombinacích, vyzkoušet si třeba, když potřebují do školy nebo někam na soutěž nebo k různým zkouškám, absolventským koncertům a tak dále, obehrát si třeba nějakou komorní skladbu, ať už solovou nebo v různých ansámblech. A to jim dává vlastně možnost vystoupit v tomto cyklu. S tím, že to je vždycky velice intimně nasvícený besední dům, není to na pódiu, ale koná se to dole. Posluchači jsou rozestaveni okolo těch interpretů. Má to vždycky krásnou, původnou atmosféru. Mám tyto koncerty velice rád.
0: A na co byste třeba upozornil právě z toho cyklu komorně v Besedním domě?
1: Já bych rád samozřejmě upozornil na všechno. Ale těším se velice na hostování komorního orchestru z Krakova, který vystoupí pod taktovkou českého dirigenta Františka Macka a se solistou Janem Mráčkem. Moc se těším na recital již zmíněného Johna Batta, který usedne jak k čembalu, tak také k varhanám, které v Besedním domě máme. A nově je máme teď vyčištěné a zrekonstruované, takže budou znít mnohem, mnohem lépe, než zněli dosud. A těším se také na koncert našeho dechového kvinteta filharmonického, který má velice zajímavý program, který mimo jiné zahrnuje i skladbu od Miloše Štědroně a Arnošta Parše.
0: Filharmonie je široce rozkročená a takovým určitým doplňkem právě té její nabídky je zajímavý cyklus, který možná nespadá úplně do našeho pořadu o klasické hudbě. A tento cyklus se věnuje jazzu a world music.
1: Ta myšlenka vznikla z toho, že tyto žánry si většinou spojíme buď s nějakým klubovým prostředím, anebo s velkými koncerty těch velkých hvězd, ale v podstatě málo která filharmonie, aspoň v České republice, taková určitě není, která by pořádala cyklus koncertního jazzu. To znamená, že tím vlastně otevírá své prostředí, svůj prostor, publiku, které třeba nechodí na klasickou hudbu, ale přijde na ten koncertní jazz. A pak už se nám stalo, že dost často tito posluchači třeba právě přijdou na koncert vážné hudby. A nebo naopak naši posluchači, kteří jsou pravidelnými návštěvníky našich klasických koncertů, tak využili této příležitosti a chodí na tyto jazzové koncerty.
0: Konec konců zmínili jsme několikrát díla Bohuslava Martinů, která zazní v příští sezóně, a Martinů a inspirace jazzem, ty se nabízejí.
1: Je to tak.
0: Je tedy opravdu z čeho vybírat. Milí posluchači, nezapomeňte hned na zahajovací koncert Filharmonie Brno, který se uskuteční 20. září v Janáčkově divadle. Pane Mikeši, děkuji za moc zajímavý rozhovor a přeji Brněnské filharmonii vydařenou 71. koncertní sezonu.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a za možnost prezentovat tady tu naši sezonu.
0: Děkuji, naslyšenou. Dnešním hostem v Oktávě byl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš. Pořadem vás provázel a mnoho radosti z krásné hudby přeje ze studia Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka.

0: Vyslechli jste pořad Oktáva. Všechny cesty vedou do Brna, který pro vás připravil Štěpán Grafe. A za malý okamžik v 17 hodin vám nabídneme zprávy Českého rozhlasu Plus. Zůstaňte tedy s Proglasem.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
1: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nikdy nezapomenou oběti teroristických útoků ze září roku 2001. Poskytovatelé půjček čekají přísnější pravidla. Sněmovna schválila cenový strop i omezení reklamy. A v Česku se po 4 letech objevil tetanus. Nakazil se muž z Moravskoslezského kraje. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Několika minutami ticha si Američané připomínají oběti teroristického útoku na věže Světového obchodního centra v New Yorku před 25 lety. Na stejném místě čtou také jména obětí. K památníku přišli viceprezident J.D. Vance, všichni žijící bývalí američtí prezidenti i starosta New Yorku Zohran Mamdani. Americký prezident Donald Trump vystoupil s projevem u Pentagonu. Podle něj Spojené státy události 11. září nikdy nezapomenou. Zdůraznil zároveň, že Írán nikdy nezíská atomovou zbraň. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Reklama taky nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně kolem 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc víc než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michála Němečková.
3: První polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
1: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc víc než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci. Ve Švédsku roste zájem o takzvané předběžné hlasování. Proti předchozím volbám už své hlasy odevzdalo o čtvrtinu víc voličů. Švédové budou v neděli hlasovat v parlamentních, krajských i místních volbách.
4: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
5: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Ve Znojmě dnes začíná 41. ročník historického vinobraní. Připravené jsou třeba koncerty, ohňostroj, vystoupení historického šermu, rytířské turnaje a taky tradiční průvod o 400 členech. Ten městem projde dvakrát, dnes večer a zítra odpoledne. Ústřední postavy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny letos nově doplní postava princezny, vysvětluje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
6: Bude uzavřena celá městská památková rezervace, kde najdete na 14 různých programových scén, které se budou věnovat historickému programu, nebo jsou to scény vyloženě hudební. Ve městě narazíte i na Maashausy v průjezdech a dvorech měšťanských domů.
1: Letošní vinobraní programem připomene i 800. výročí povýšení Znojma na královské město. Krátký pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čestlice z 9. kilometru počítejte s kolonou, táhne se do zúžení na 23. kilometr, je to na 35 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se popojíždí od dálnice D5 za Ořech, je to na 20 minut. A ve Strakonické na výjezdu směr dálnice D4 se jede pomalu od okruhu k Cukráku, tam řeší dřívější hromadnou nehodu mimo jízdní pruhy, ale řidiči tam zpomalují, spozdíte se čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno pak může být mlhavé, častěji na Moravě. Odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě bude kolem 17. To byly zprávy.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Vážení posluchači, srdečně vás zdravím z festivalu United. Jako každý rok, i letos tu kromě hudebního programu probíhá obrovská paleta doprovodného programu a přednášek. Jednou z nich byla také promluva Veroniky Štěpánové na téma Proč Boha neslyším, která právě proběhla. Nyní jsem si vzala Veroniku Štěpánovou na chvíli stranou, abychom se u tohoto tématu ještě společně zastavili. Moc děkuji, že jste si našla čas. Vítejte na Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já se jmenuji Jana Rambousková a budu průvodkyní pro tento rozhovor. Vy na festivalu United přednášíte už po několikáté. Kdy to bylo poprvé, že jste se seznámila s festivalem United? Byla jste tu ještě jako účastnice předtím, než jste začala přednášet?
1: Bylo mi nějakých 15 nebo 16 let a byla jsem tu, tuším, dvakrát nebo třikrát, čistě jenom jako účastník. Bylo to ještě v dobách, kdy v kulturním domě nebyla klimatizace. A pak jsem pár let vynechala a před asi 4 lety, nevím, jestli to říkám přesně, mě oslovili na moderování a od té doby už jezdím i jako účinkující.
0: Jak na vás Festival United působí?
1: Já mám Festival United strašně ráda. Mám hrozně ráda ten fakt, kolik lidí z různých denominací se tu sjede každý rok. A že opravdu hledáme to a jsme v tom, co nás spojuje, ne to, co nás rozděluje. Takže to funguje hrozně hezky, i když máme rozdílnosti, na některé věci máme jinou perspektivu, tak je tu prostě cítit ta přátelská atmosféra, ta jednota a to, že stejně jsme všichni přijeli s nějakým společným záměrem.
0: Já bych vás teď poprosila, jestli byste se mohli

0: mohla našim posluchačům krátce představit, odkud přijíždíte, čemu se věnujete?
1: Já přijíždím z Brna, kde jsem se narodila, kde jsem vyrostla celý život, mám strašně ráda Brno. A chvilku jsem pracovala v apoštolské církvi City House v Brně a před 3 lety jsem přešla na plný úvazek do korporátu, takže jsem šla opravdu jako z jednoho extrému do druhého a momentálně pracuji v Notinu, kde mám na starosti marketing na sociálních sítích a nicméně v naší církvi v City House jsem pořád zapojená jako dobrovolník a zároveň tam mám úplně malinký úvazek na vedení našeho kreativního týmu.
0: Děkuju za přiblížení. A teď teda, protože vaše přednáška na festivalu už byla, tak aby posluchači měli trošičku představu, o čem jste přednášela, tak bych vás poprosila, jestli můžete říct jenom v několika větách, čeho se ta přednáška týkala.
1: Mluvila jsem na téma proč Boha neslyším? Protože si myslím, že to je otázka, kterou se klade spousta z nás. Hlavně skrz to, že se srovnáváme. Někdy slyšíme strašně duchovní příběhy různých misionářů a pastorů a významných lidí o tom, jak dostali nějaké zjevení z nebe a úplně jasně slyšeli Boží hlas a věděli, co a jak, kde, proč. A pravdu, že většině z nás se to nestává. A pak si klademe otázku, chce teda Bůh mluvit ke mně, nebo mluví jenom k nějakým vyvoleným, jsem vlastně špatná křesťanka, nebo co se děje, že já nemám, anebo nemám takhle často tyhle jasná zjevení, tohle jasné slovo. Takže o tom jsme se bavili.
0: Vy jste taky čerpala z knihy Jak slyšet Boží hlas a mě by teď zajímalo, co bylo dřív, jestli jste četla tu knihu, oslovilo vás natolik, že jste se rozhodla udělat přednášku na toto téma, anebo jestli jste dostala téma přednášky a na základě toho jste si studovala a našla jste si tuto knihu.
1: Nejdřív jsem četla knihu a strašně mě oslovila, strašně mi pomohla. Udělala jsem takové testovací kolečko a jedné skupince mojí nebo takovému týmu, který mám v City House, tak jsem ji dala přečíst. Pak jsme na to měli společnou diskuzi a věděla jsem, pro kolik lidí byla důležitá, že to nebyl jenom nějaký můj subjektivní dojem, ale že ta kniha je opravdu dobrá. Takže na základě toho se to stalo teď na nějaké období mým srdcovým tématem a bylo mi řečeno, že to vlastně skvěle zapadá i do toho tématu letošního Unitedu, takže nejdřív byla kniha, potom byla přednáška.
0: Je možné říct nějakou třeba 1, 2, 3 myšlenky z té knihy, které pro vás byly takovým nejvýznamnějším aha momentem a nejvíc změnily váš úhel pohledu na život nebo vaše nějak smýšlení vztah k Bohu?
1: Jedna z těch nejdůležitějších byl ten základ, který úplně vystavěl zbytek té knihy a to bylo opravdu to slovo naslouchat nebo slyšet, kde Pete Greig píše o tom hebrejském slově šema, které je v židovské modlitbě. Je to modlitba, kterou židé se modlili každý den, každý ráno, každý večer a dnes i stále modlí. A že to slovo v češtině slyš pro nás znamená prostě jenom uslyšet Boží hlas, uslyšet nějakou větu. Ale to slovo v originále, v hebrejsky, šema, znamená i poslechnout. Znamená jednat na základě toho, co slyším. Takže to je pro mě strašně důležitý základ, že si nejdu jenom pro zážitek, když chci něco slyšet od Boha, že si nejdu jenom pro odpověď na tu svoji otázku, co mám teď a něco jako prožít, ale jdu tam opravdu s postojem v srdci, že jsem ochotná slyšet i to, co mi třeba nebude příjemné. A na základě toho chci jednat. Takže to byla jedna. A druhá myšlenka pro mě byla právě o porovnávání introvertu a extrovertu. Jelikož já jako extrovert často trpím. Často trpím knížkama, které píšou introverti o tom, jak máme všichni být jenom v tichu a vstávat ve 4 ráno a mít čas stišení, což pro mě končí tím, že stejně znovu akorát usnu. A několikrát jsem se snažila, a ani mi to nedocházelo, napasovat do role introverta, aby jsem slyšela Boží hlas. A dalo mi to takové uvolnění, že nemusím, že já jsem extrovert, je to v pořádku, že jsem extrovert, je v pořádku, že i když potřebuju někdy chvilky ticha, jako každý člověk, tak nejsem typ, který každý den bude 2 hodiny v tichu sám rozjímat. Není mi to přirozené a je to úplně v klidu. Takže i porovnání toho, že fakt jsme každý jiný, každý má úplně jinou přirozenost a Bůh s tím počítá a nesnaží se nás všechny lidi, které stvořil tak jako komplexně a unikátně s různýma zkušenostma, tendencema nacpat do nějakého jednoho malého boxíčku, kde ho můžeme slyšet a jinak už nic není. A to třetí bylo, že Bůh nespěchá, že když chceme Boží hlas, tak jsme zvyklí na instantní řešení. Jsme zvyklí na to alzácké řešení. Do půlnoci objednáš, ráno máš málo za boxu a Bůh takhle nefunguje. Není to, že teď jsem si vzpomněla a teď to potřebuju slyšet, tak teď mi to řekni. Ale někdy čekáme. Někdy třeba na tu odpověď nejsme ani připraveni a ona přijde opravdu a ne za dny a týdny, ale třeba i za několik let a je to v pohodě. A pak přichází na řadu ta otázka, kde je vlastně moje víra. Dokážu být i bez odpovědí, dokážu důvěřovat Bohu na základě vztahu, co s ním mám, i když nedostanu to, co si myslím, že potřebuju právě teď a tady, když si o to řeknu.
0: Já jsem vlastně tak jako přemýšlela nad tím tématem, proč Boha neslyším, a došlo mi, že asi úplným základem, jak můžeme vůbec být schopni slyšet Boha, tak je toužit potom slyšet Boha. A že bez toho asi není vůbec možné nějak to Boží slovo uslyšet, nebo co pro nás Bůh má připravené. Máte s tímto nějakou vlastní zkušenost?
1: Je to pravda, že Bůh není agresivní, Bůh se nám nevláme do dveří, do kterých ho nechceme pozvat, takže na jednu stranu je potřeba chtít a být ochotný slyšet, na druhou stranu, a zmiňovala jsem to i právě v semináři, bych byla ráda, abychom se každý dokázali zamyslet nad tím, proč. Proč chci vlastně slyšet Boží hlas? Je můj motiv opravdu to, že chci s ním budovat vztah, že ho chci poznávat, že mě zajímá jeho záměr s mým životem, a nebo chci teď jako tu instantně extrémně rychlou odpověď na moji otázku, nebo chci nějaký sci-fi duchovní zážitek, který měl někdo jiný, abych se cítila líp, nebo chci, aby mi Bůh nadiktoval můj život od A do Z, co si mám dát k snídani, do jaké mám mít práce, s kým se mám bavit, s kým se nemám bavit, chci mikromanažera, protože potom to je touha, která se tváří, jakože já chci slyšet Boží hlas, ale ten motiv za ní není dobrý. Tím pádem si myslím, že jen horko těžko uslyšíme, protože z mých zkušeností Bůh není mikromanažer, není to někdo, kdo nás potřebuje ovládat jako loutky. Je to naopak někdo, kdo nám dal obrovskou míru svobody v tom, jak se budeme rozhodovat, jak i my sami budeme utvářet svůj svět a svůj život s hodnotama, se zkušenostma, které on nám dal.
0: Ta svoboda v tom asi hraje obrovskou roli, si myslím. Ale pojďme se teď ještě trošičku pobavit o tom, jak vlastně vůbec Bůh k nám může promlouvat. Vy jste už říkala, že někteří lidi mají takové ty sci-fi zážitky, nějaká velká proroctví, ale to určitě není jediný způsob, jak k nám může Bůh mluvit.
1: Je to tak. Já jsem z nevěřící rodiny. A mě vlastně fascinuje i to, jakým způsobem třeba Bůh mluví k mým rodičům, kteří ho vůbec neznají a ani o něj vlastně nemají zájem. A já upřímně, když jsem tam odpovídala na otázku, jak Bůh mluví, tak mi přijde, že možná kratší odpověď by byla, jak Bůh nemluví. Protože když dokážem vidět, tak ho dokážem najednou vidět úplně ve všem. I v přírodě. Je v tom, že vylezem na nějaký kopec, vidíme krásný výhled a najednou se cítíme malincí. Najednou máme pocit, že ty naše problémy jsou taky mnohem menší, než se zdálo, když jsme seděli doma v obýváku a několik hodin přemítali o tom, co a jak bude. I to, že člověk, který Boha nezná, se koukne na noční oblohu a dojde mu, tyjo, já jsem jenom tady ten malej človíček v obrovském vesmíru. To všechno jsou za mě momenty, kdy Bůh mluví a to, že to jenom nedokážem nějakým náboženským filtrem přečíst, neznamená, že to není jeho hlas, že to není jeho působení, že to, co cítíme v úplně běžný momenty, jako vděčnost za to, že mě někdo pozval na kávu, když jsem zrovna měla špatný den a náhodou se to tak hezky sešlo, že i to můžou být, já tomu říkám, takový malý vzkazy lásky v tom dní, který nám dělají radost a můžeme je brát jako samozřejmost, můžeme to brát jako náhody, anebo si můžeme říct, možná je tu Bůh, Otec, který na mě myslí a něco mi tu prostě schoval, abych dneska měla radost.
0: Takže můžou to být i úplně obyčejné věci, že ráno vstanu, sluníčko svítí a mě to udělalo radost, něco v tom smyslu, dá se toto taky považovat za rozhovor s Bohem?
1: Já si myslím, že jo, protože to nemusí být jenom slova, ale může to být přesně i vděčnost, pocit pokoje, ten klid, co přijde, když nám dojde, že je tu něco nebo někdo, kdo nás přesahuje.
0: Když jsem se nad tím tématem ještě zamýšlela, tak mě tak napadalo, že občas si to možná komplikujeme my sami, tu schopnost slyšet Boha, a že občas my sami zůstáváme třeba v nějakém pocitu závisti nebo zášti vůči někomu. Jak z toho ven? Zmiňovala to taky třeba knížka? Nebo máte k tomu i nějak co říct z jiných zdrojů nebo sama za sebe?
1: Můžu sama za sebe, protože závist je velmi lidská emoce a běžná. Vztah s Bohem a Boží hlas není něco, co je porovnávatelný výkon. To není to, co můžeme porovnávat. Že ke mně Bůh dneska promluvil jenom jednou a k někomu už pětkrát a ke mně promluvil tak, že ani nevím, jestli to byl on a někdo měl jasný sen. Prostě to je, to jádro problému je to, že nedokážeme si připustit nebo nechceme, že pro každého Bůh má něco unikátního, tak jak to ten člověk teď potřebuje. A znova zmíním to, co jsem říkala na semináři. Já kolikrát jsem si vzpomínala na ty momenty těch velkých pastorů a velkých misionářů, kterým Bůh na někoho ukázal a řekla, ať se jdou za něj modlit, protože mu doroste noha, tak se modlili a dorostla mu noha. A já jsem si říkala, tyjo, a já jsem teďka byla na pohovoru a nevím, jestli tu práci vzít nebo ne. A taky bych chtěla mít jako takhle jasný zjevení, taky tak jasně slyšet. Ale to není možná to, co já potřebuju. Možná ten člověk, který jel někde sloužit do Afriky a nasazuje svůj život každý den, opravdu potřeboval ty 4 prorocká slova a jasný sen o tom, aby věděl, že tam opravdu má jít. A možná to, že já nevím, jestli si vybrat práci A nebo B, je něco, co Bůh prostě nechává na mě. Protože mi nebude diktovat můj život a řekne mi, hele, kam chceš, tam běž. Já tam budu s tebou. Tohle není něco, co nějak strašně zásadně ovlivní to, co chci s tebou dělat třeba za 10 let. Takže je to v pohodě, nemusíš cítit tlak, nemusíš být z toho špatná. Takže podle mě prostě, nevím, jestli je to nutně lék, ale jedním z řešení určitě může být opravdu se zastavit a uvědomit si, že každý jsme úplně v jiné situaci, každý řešíme něco jiného, s každým má Bůh svůj unikátní záměr a prostě to, jak teď mluví k někomu jinému, není to, jak bude mluvit ke mně, protože já věřím a opírám se o svoji víru a o svoji důvěru, že vidí do mého srdce, že vidí do mojí budoucnosti a ví líp než já, co teď potřebuju a co naopak nepotřebuju.
0: V souvislosti tady s těmi velkými proroctvími se musím přiznat, že občas mám určité pochybnosti, nakolik je to skutečně od Boha, nakolik je to třeba, když to tak řeknu, bláznovství, protože občas je opravdu těžké to rozlišit, nebo si to aspoň umím představit. Mně samotné se to nikdy nestalo a přiznám se, že ani nemám ve svém okolí nikoho, kdo by takovou zkušenost měl. Takže je to pro mě nesmírně obtížné se do toho nějak vcítit. Myslím, že nebudu asi sama. Můžeme se teď chvíličku pobavit o tom, jak vlastně toto rozlišit, kdy je to teda skutečně to slovo Boží a kdy je to prostě jenom nějaká naše fantazie?
1: Já si myslím, že Bůh nás opravdu stvořil jako vztahové bytosti a stvořil nás k tomu, abychom fungovali v nějaké komunitě a v nějakých vztazích. To znamená, že velmi často si bude používat i jiné lidi k tomu, aby mluvil k nám. Jinak bychom každý mohli žít na svém vlastním ostrově, nikoho bychom nepotřebovali, jenom bychom si povídali od rána do večera s Bohem a bylo by to v pohodě. Ale realita života je, že někdy je těžký slyšet Boha, někdy potřebuje vědět, že to není jenom z naší mysli, chceme to nějak třeba potvrdit, to, co jsme slyšeli, nebo to, co prožíváme, cítíme. A tady vstupuje na scénu právě ta komunita a jiní lidé, kteří nám můžou i třeba nějakým způsobem posloužit svým darem, který od Boha mají. Na druhou stranu. A proroctví není něco, na čem máme stavět celý náš život a nemusíme čekat na jednoho speciálního člověka, který v uvozovkách slyší Boží hlas lépe než všichni ostatní a ten nám řekne, co a jak máme dělat. A kdykoliv mě někdo prorokoval nebo někomu z mého okolí, tak, jak říká můj pastor, nestavěj na tom život, ale dej si to v mysli do takového pomyslného šuplíčku a tam to zavři. Až to bude aktuální, tak prostě budeš vědět. To je jedna věc. Druhá věc je opravdu vědět to, že každý z nás můžeme být tím nositelem Boží přítomnosti, tím chrámem. To znamená, a i když já se třeba za někoho modlím a vnímám pro něj nějaké slovo nebo něco, tak mu vždycky řeknu, ty sám, ty sama si to prověř. Když to nebude od Boha, tak budeš cítit, toto není pro mě, tohle, v tomhle nemám pokoj, tohle prostě není v pohodě, já mám pocit, že 2 roky mi Bůh říkal tohle a najednou ty přicházíš a říkáš mi úplný opak, tak asi to nebude ono, nebo naopak, to přijde v moment, kdy přesně jako budeš vědět, jo, tohle sedí a vnímám, že Bůh mi tohle říká už teďka 3. různým způsobem a teď už to konečně vidím, že to je to ono, takže já opravdu věřím, že Duch svatý v nás to slovo může potvrdit, může ho naopak vyvrátit. A třetí extrémně důležitá věc je Bible. Prostě zná to, co už Bůh lidstvu řekl jednou. Jsou to biblické příběhy, život Ježíše. To jsou prostě momenty, ze kterých dokážeme už teď hezky poznávat Boží charakter. A když známe Boží charakter a víme o věcech, které nám už jednou řekl, tak dokážeme jasně rozpoznat, co je v souladu s tím, kým on je a jak ho známe z Bible a co je pravděpodobně jenom lidský vymysl, protože to naprosto neodpovídá té Boží přirozenosti a jeho srdci.
0: Co poradit lidem, kteří se potýkají s nějakým nesmírně těžkým životním obdobím a třeba mají pocit, že vyhořeli, nebo že v jejich světě, v jejich životě není nic krásného a nemají vůbec z ničeho radost, nebo nedokážou mít z ničeho radost. Jak můžou zahlídnout aspoň tu malinkou jiskřičku toho Božího, té radosti?
1: No zaprvé si myslím, že je to překvapivé v malých věcech, že opravdu, když jdem do nějakých jako depresivních stavů, a nemáme energii a máme někdy opravdu jako selektivní vnímání a už spíš ten mozek vychytává věci, které jsou zase špatně, to se zase nepovedlo. Takže jedna z těch věcí je určitě vděčnost a fakt se učit vděčnost. To je něco, co se dá naučit, což je skvělý. Každý den vstát a i když se mi nechce a ty emoce tam absolutně nejsou, tak si stejně říct, co se dneska povedlo, za co dneska můžu být vděčná, koho mám ve svém okolí, za koho můžu být vděčná. Takže opravdu trénovat sebe, trénovat svůj mozek, v tom nevidět jenom to špatné, ale je to dobré, protože to tam je. I když se dějou těžké věci, mně se taky dělo strašně moc těžkých věcí v životě, ale vždycky tam je i něco dobrýho, vždycky tam je, jak říkám, ten malý vzkaz lásky od Pána Boha. Ale zároveň pokud už se bavíme opravdu o úzkostech, o depresi, tak a to jsou i věci, se kterými já jsem bojovala, tak si myslím, že vyhledat odbornou pomoc není duchovní selhání. A naopak si myslím, že zase Bůh nás stvořil komplexně, dal různým lidem různé dary. Jsou tu lidi, kteří jsou úžasný na to rozpitvat nás a naše nitro a pomoct nám dát se znova dohromady, pojmenovat těžké věci, které musíme třeba čelit a můžou při nás stát. Takže i pozvat do toho lidi, ať už jenom přátelé, kterým se můžu svěřit, ať už v těch těžších chvílích odborníka, to je taky super. A přijde mi, že v křesťanském světě je to, doufám, že už teda míň a míň, ale přijde mi, že je to pořád tabu. Jo, že když někdo má zlomenou nohu a řekl by, ne, já nepůjdu do nemocnice, já se pomodlím a buď ji Bůh uzdraví nebo ne, a když ne, tak budu chodit se zlomenou nohou, tak bychom si řekli, to je jako hodně hloupý nápad. Když tu máme ty odborníky, tak se nech odborně vyšetřit a nech si to ošetřit a pak to prostě bude dobré. A přijde mi, že když dojde na jako psychické zdraví, tak jít za odborníkem vnímáme jako selhání. Ale my i tak tu máme doktory, lidi, který Bůh si může použít, kteří jsou šikovní, jsou vzdělaní a můžou nám pomoct. Takže pokud už by byl opravdu někdo v takové fakt špatné situaci, v nějaké krajní fázi, tak si myslím, že není to chyba, není to nedůvěra Bohu jít si prostě pro odbornou pomoc.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám s Veronikou Štěpánovou, která se věnuje pastoraci a na festivalu tu měla přednášku s názvem Proč Boha neslyším. Pojďme se teď ještě chviličku pobavit o tom, jak vlastně probíhá náš rozhovor s Bohem. Může se stát, že po nás Bůh chce něco, nebo že cítíme, že bychom měli udělat něco, z čeho máme třeba strach, nebo co je pro nás těžké?
1: To se určitě stát může, protože rosteme primárně mimo naši zónu komfortu. Zase bych řekla, když nás Bůh zve do něčeho, co třeba nám se zdá kontroverzní nebo příliš náročné, zase bych se koukla do Bible. Je jasné, že mě Bůh nepovolá do toho jít vyloupit někde šperkařství, aby jsem si vydělala peníze, za které se tak dlouho modlím, protože to je proti jeho charakteru, proti jeho přikázáním, ale určitě se může stát, že nás vedu něčeho nekomfortního. Už třeba jenom to, že mám někoho na mysli a najednou se ozve to moje svědomí, což často bývá Pán Bůh. Ozve se moje svědomí a řekne mi, měla bych asi odpustit, neměla bych si držet tu zášť. To upřímně není něco, do čeho se mi často chce, nikdy úplně nepoděkuju Bohu za tady tenhle skvělý nápad někomu odpustit, i když se mi ten člověk třeba neomluvil, i když ta moje emoce je opravdu intenzivní, ale já vím, jakého Boha mám, vím, co je pro něj důležité a vím, že po mně nechce jenom plnit nějaká pravidla a dělat divné věci a těžké věci, ale že je to i něco, co je dobré pro mě. Je to dobrý pro můj charakter, pro budování mého charakteru a to často bývají ty nejtěžší věci, do kterých se mi nechce a často je opravdu dělám jenom proto, že vím, že jsou správné a že Bůh není nějaký jenom moralista, ale je to fakt jak prostě tatínek, který to se mnou myslí dobře.
0: Po vašich slovech teď možná moje následující otázka vyzní jako paradox, ale je zapotřebí někdy mít odvahu, abychom následovali Boží hlas, abychom ho poslouchali?
1: Určitě, protože vycházet ze svého komfortu je hodně odvážná věc. Dělat věci, do kterých se nám nechce a které třeba ani nemusíme dělat a nemáme pocit, že nám přinesou teď rychle nějaký benefit, vyžaduje odvahu. Vyžaduje odvahu věřit, že Bůh to se mnou myslí dobře, protože lidi a lidský srdce prostě selhává. A myslím si, že ta tendence přirozená nás všech a myslím si, že Čechů jako dvojnásob je udržet si nějakou tu svoji pohodu. Být v pohodě, nic moc nehrotit, a prostě jenom tak odžít ten život, být šťastný a do ničeho se moc nemontovat a mít takovej ten klídek. A pak najednou Bůh zavolá a řekne, a opravdu může to být velká věc, jako odejdi ze zaměstnání a začni se věnovat tomuto, může to být i malá věc, jako právě odpust a opravdu poslechnout a udělat ten praktický krok a obětovat, protože obětovat pohodu je pořád jako velká oběť. To za mě chce důvěru i odvahu. I když někde v hlavě jako racionálně vím, že to je vlastně dobré a že to dobře dopadne, tak stejně jdu proti nějakým emocím. Proti nějakému půdu sebezáchovy, který křičí, nám se tam nechce, radši bych zůstala tady v klidu. Takže i když víme, že Bůh je milující otec, má nás rád a myslí to s náma dobře, tak ta odvaha je tam určitě potřeba.
0: Co se stane, když uposlechneme a co se stane, když neuposlechneme?
1: No, když poslechneme, je to jednoduchý. Já si myslím, že i tam dochází k zápasům, i tam dochází k pochybnostem, protože jsme pořád lidi. Ne vždycky, když jsem poslechla, tak hnedka přišla euforie z toho, jak to bylo úžasný. Často to byl krok do další nejistoty, kde jsem si říkala, bože, já doufám, že víš, co děláš, protože mám strašný strach. Takže je to jízda tak či tak. Když neuposlechneme, já si myslím, že to je krása Boží důvěry, kterou nám dává. To, že nám dá možnost neposlechnout, že nás tam nebude tlačit násilím, že nám to nedá nějakým extrémním způsobem Víš rád, ale my si vyžereme ty následky našeho rozhodnutí. To tak je prostě vždycky. Mám ráda verš v Bibli, kde se píše: Boha nikdo neošálí, každý sklidí to, co sám zasel. My máme možnost neposlechnout, neznamená to, že Bůh se na nás zlobí, že už s náma nechce mluvit, že už nás nechce, že už nemůžeme přijít zpátky. Naopak v Bibli vidíme strašně moc lidí, kteří neuposlechli a udělali extrémní průsery, jako fakt extrémní průsery, a Bůh tam stejně pro ně byl, pořád je miloval a vzal je zpátky. Na druhou stranu, když zaseju plevel, tak nemůžu čekat, že mi z toho vyroste šťavnatý jabko, do kterého se zakousnu a nakonec se to nějak přikryje. Takže neposlechnout je taky volba, je to taky varianta, nemyslím si, že už z ní není cesty zpět, ale na druhou stranu musíme sundat růžový brýle a vědět, že naše rozhodnutí vždycky mají následky.
0: Vy jste už předtím zmínila, že nepocházíte z věřící rodiny. Můžete nám pozdílet svoji vlastní cestu k víře, kudy vedla?
1: Já pocházím z nevěřící rodiny, úplně nevěřící. Tam není nikdo. Nikdo, ani jeden člověk, ani z mamčina, ani z taťkové strany, který by věřil v Boha. Nicméně jsem vyrůstala někdy v 6, 7 letech, už si to přesně nepamatuju, ale odstěhovali jsme se a do jiné části Brna a vyrůstala jsem vedle sousedů, kteří měli stejně starou dceru a ti byli věřící. A pamatuju si, že jednou jsme se šli projít a já, ta moje nová kamarádka, sousedka a její maminka. A já jsem se jich ptala, kdo stvořil vesmír. A měli jsme nějakou takovou otázku a ta maminka mi říkala, že Pán Bůh. Že Pán Bůh stvořil, říkala mi o Ježíši a že byl vzkříšený a že se zjevil svým učedníkům. Prostě celou procházku jsme se takhle o tom povídali. A říkala, já ti nechci motat hlavu, to je, jako, je na tobě, jak ty se pak jako rozhodneš, čemu budeš věřit a tak dál. No, já jsem přišla domů a samozřejmě jsem se na to šla zeptat, protože rodiče mají pravdu, oni ví, na všechno se ptáme rodičů, takže jsem se šla přirozeně zeptat. A moji rodiče, i mamka, i taťka jsou oba hodně analytické, technické typy. A můj táta zrovna úplně miluje vesmír, jo. Takže jsem se šla zeptat taťky, kdo stvořil vesmír, že jsem slyšela, že to byl Pán Bůh. Táta mi řekl, že Pán Bůh to určitě nebyl. Kde by byl v tom vesmíru, kde však to nedává vůbec žádný smysl, že na nebi, na nějakým obláčku tady sedí Bůh, protože my víme, co je za těma obláčkama, my to všechno známe a křesťanství je vlastně prohloupí lidi, kteří nemají rádi těžký a komplexní logický vysvětlení a tak si vymysleli nějakou páchorku. Takže to jsem si říkala, to zní rozumně, to je pravda, tak tomu tak teda budu věřit. A začala jsem vlastně pohrdat křesťany, protože mi to tak utkvilo v hlavě, že asi to budou jako hloupí lidi. A pak jsem přišla na gymnázium, kde jsem taky měla spolužačku, která byla věřící, chodila právě do apoštolské církve, kam chodím i já dneska. A já jsem jako tehdy vnímala, že jsou katolíci, ti mají ten kostel, tam je to takový jako tradiční, v pohodě, a cokoliv je mimo kostel, budou nějaký sekty a fanatici. Takže jsem se jí zeptala, kam chodí do církve, ona řekla, že no, tady do církve v Brně. A si říkám, a to není kostel, tak to je nějaká fanatička. A začala jsem ji v podstatě šikanovat, měla jsem z ní hroznou srandu, říkala jsem jí, jak je strašně hloupá, jak celá její rodina je hloupá, že věří v Boha. Nicméně, a já si myslím, že přijít k Bohu vyžaduje obrovskou pokoru. Obrovskou pokoru v tom pustit kontrolu a pustit ten jako dojem, že já to vím všechno líp než Bůh a budu si to líp řídit sama. To si myslím, že už od počátku lidstva je prostě náš problém. Nějaká ta pýcha a ego a toužit vlastně být Bohem svýho života. A jsou lidi, kteří se dokážou pokořit jen tak a opravdu přijít k Bohu jen tak, protože nějakým způsobem se jim dotkne. A pak jsou lidi jako já, a to je za mě drtivá většina, který ten život musí prostě pokořit sám, než začnou hledat. A mě ve 12 umřela sestra při autonehodě a to byl ten moment, kdy mě život pokořil, kdy mi přestali stačit logické odpovědi a začala jsem se ptát, je nějaký život po životě? Uvidím se s ní někdy? Existuje nebe? Existuje peklo? A jestli jo, tak kde byla? když neznala Boha a jak to vlastně funguje a Bůh všechny dá do pekla, co ho neznají, tak to je blbost, takovýho Boha věřit nechci, takže začaly tyhle otázky a hledala jsem v různých směrech, hledala jsem mezi různýma duchovníma knihama o nadpřirozených bytostech a o tom, že lidi, co umřou, tak tady zůstanou jako duchové a ty jejich duše jsou tady. A prostě hledala jsem a zápasila jsem s depresema, s náročnýma emocema, otázkama a ve vší zoufalosti už jsem teda jednou zavítala do té církve, kam mě právě ta moje spolužačka pozvala, i přesto, že jsem na ní byla hodně hnusná do té doby. A když jsem tam přišla, tak to najednou bylo úplně jiný než cokoliv. A cítila jsem, že něco ve mně se uzdravuje. Nesnášela jsem kázání, to jsem nedokázala vystát. Ale když začaly zpívat chvály, ačkoliv to není jako můj nejoblíbenější žánr hudby, ale když začaly zpívat chvály, tak něco ve mně se začalo dít. A cítila jsem, jak se něco ve mně uzdravuje. Takže jsem Bohu dala šanci. Párkrát jsem se zkusila pomodlit. A fungovalo to. A nejenom, že jsem měla Boha, ale najednou jsem měla i komunitu lidí, kteří byli velmi empatičtí, byli tam pro mě, i když to bylo ošklivý a náročný. A tak nějak postupně v průběhu asi půl roku jsem si hledala tu cestu k Bohu, až jsem se jednou rozhodla, že už to fakt beru vážně, nechala jsem se pokřtít a rozhodla jsem se pro život s Bohem.
0: Ještě mě zaujalo, jak jste říkala, že jste se modlila a fungovalo to. V jakém slova smyslu, že se vám třeba splnilo, o co jste si říkala, anebo ve smyslu, že jste cítila takový pokoj, takový klid?
1: Jak kdy, a častokrát to bylo to, že opravdu uprostřed jako záchvatu breku přišel klid a přišel pokoj, ale zároveň to byly i malý momenty. Já si pamatuju, když jsem třeba jednou spolužečkám pak říkala o tom, že si myslím, že Bůh existuje a že nás vidí a odpovídá nám na modlitby. A my jsme chodili do jedné kavárny každý den. Měli tam každý den jiný menu. A jednou jsme tam měli strašně dobrý květákový krém a on tam od té doby nikdy nebyl. A my jsme se zrovna bavili, že Bůh existuje a že si myslím, že nás má rád. A teď jsme přišli do té kavárny o té obědové pauze a ta jedna spolužačka měla úplně slzečky v očích a říkala, Veru, já jsem Bohu řekla, že by mi dneska fakt udělala radost, kdyby byl květákový krém a oni ho fakt mají. A byla to taková malá blbost, jo? A nebyl to žádný extrémní jako duchovní moment, ale začaly se dít i takový malý věci, kde mi došlo, že Bůh fakt není jenom v tom velkým duchovním, co furt slýcháme, ale v těch každodenních maličkostech, který nám taky občas udělají radost, takže asi to byla směs. Určitě to nebylo tak, že pokaždé jsem se pomodlila a už jsem necítila smutek. Prostě ten smutek byl, to byla součást toho procesu truchlení, ale i to, že jsem na něj nebyla sama, že mi někdo zavolal a řekl, hele, myslím na tebe, mám tě ráda, můžu se s tebou modlit, to pro mě byl Bůh, který o mě pečoval i skrze ty lidi.
0: Vy se věnujete pastoraci. Co vnímáte ve vaší pastorační činnosti jako zvlášť důležité?
1: Nedělat to o sobě. Já když slyším problémy lidí, tak samozřejmě mám extrémní tendenci jim poradit, přijít na to, co se děje, vyřešit to a nasypat ty moudra, ale fakt mi přijde, že o tom ta pastorace není. Nebo někdy asi může být, ale že je to fakt o tom dát prostor Bohu v ten moment a připustit si, že i když mám zkušenosti, i když to, co ten člověk zažívá, jsem už slyšela 10krát, nebo je to něco, co já jsem zažila a fakt mě napadá dobrý řešení nebo dobrý 3 kroky, který splní a udělá se mu líp, tak si fakt zastavit a říct si o pomoc Bohu a říct, já vím, že nevím. Nevím nic, nevidím do srdce toho člověka, Bože, ty vidíš a prostě veď ten rozhovor a pomáhej mi a častokrát pak přijdou nakonec úplně jiných věcí, než bych chtěla říct já sama za sebe, takže to je za mě důležité, prostě být otevřená na to, co chce dělat Bůh v životě toho člověka a neplácnout na to hned nějaké svoje řešení, i když si myslím, že by bylo skvělý.
0: Co byste na závěr našeho pořadu poradila lidem, kteří mají pocit, že Boha prostě neslyší nebo že Bůh neslyší je?
1: Nesrovnávejte svůj příběh a svoji cestu s příběhem a cestou někoho jiného. A nedělejte a nedělejme ze slyšení Božího hlasu duchovní výkon. Něco, co si musíme zasloužit tím, že budeme dostatečně dobří křesťané. Protože pokud to takhle vnímáme, tak jsme nepoznali, že Bůh je opravdu stělesněním lásky a milosti, která nás miluje a touží být s námi jenom za to, že jsme. Ne za to, že jsme dost četli Bible a že se dost snažíme, ale prostě jenom za to, že jsme. A vymaňme se z té křeče. Mně přijde, že když na sebe dáváme obrovský tlak a je v tom křeč, tak se nedokážem uvolnit a nedokážem si všimnout toho, co už Bůh dělá kolem nás. Toho, jak už k nám teď mluví, protože se fakt koukneme jenom do té jedné malé výseče a řekneme si, potřebuji teďka, nevím, slyšet šepot v hlavě. Tak sedíme v tichu, hledáme tam ten šepot a čím větší tenze to je, tím hůř to jde. Takže mně přijde, že možná jedno takové zhrnující by bylo a uvolněte se. Častokrát to přijde úplně přirozeně a ne třeba cestou, kterou jsme si přáli nebo kterou bychom čekali, ale velmi přirozeně a bez tlaku.
0: Já v tom trochu slyším i takové to důvěřujte. Může to taky být?
1: Jo, určitě. Důvěra je základ každého vztahu a ten vztah s Bohem určitě není výjimkou.
0: Tak moc děkuju za vaše slova, za váš čas a za rozhovor. Někdy zase naslyšenou.
1: Já moc krát děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: To byla Veronika Štěpánová, jedna z přednášejících na festivalu United 2026. Končí pořad před kostelem a od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje všem požehnaný čas.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Krátce před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Připravila si ji pro nás Tamara Suchánková k dnešnímu evangeliu.

Text Lukášova evangelia míří s chirurgickou přesností do srdce naší společnosti. Žijeme v době neustálého hodnocení druhých. Ježíšova slova o slepých vůdcích a trámu v oku jsou dnes aktuálnější než kdy dřív. Seděla jsem v kavárně a pozorovala muže u vedlejšího stolu s očima přilepenýma k displeji telefonu, zběsile ťukal do klávesnice, měl obličej napjatý vstekem. To je neuvěřitelné, co tu zase píšou za nesmysly, ulevil si nahlas směrem ke své přítelkyni. V tu chvíli mi v hlavě bleskla slova, která před 2000 lety řekl Ježíš svým učedníkům. Může slepý vést slepého, nespatnou oba do jámy? Představila jsem si tu scénu na prašné cestě. Ježíš stojí uprostřed zástupu a mluví o věcech, které všichni důvěrně znají. Slepota byla tehdy rozsudkem k žebrotě. Každý věděl, že nechat se vést někým, kdo sám nevidí na kroky, je šílenství. Jenže my dnes nežijeme v temnotě bez informací. Naopak, my jsme informacemi oslepeni, takže nerozlišujeme. Naše digitální cesty jsou plné influencerů, expertů na všechno a politiku zvlášť. Tisíce lidí sledují, lajkují a naivně sdílejí jejich hněv a urážky, aniž by si všimli, že je tito vůdci vedou přímo do jámy rozdělení, nenávisti, vnitřní prázdnoty a úzkosti. Padáme do ní společně, přátelé, když uvěříme někomu, kdo má sice tisíce sledujících, ale už nevidí skutečnost. My nežijeme v realitě. Ježíš se tehdy na té cestě usmál a použil nadsázku. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Představte si takového člověka, a to nechci jmenovat, můžete si tam dosadit sami, koho chcete, jak mu z oka trčí obrovský dřevětý trám. Naráží jim do zdi, ale s vážnou tváří se naklání k sousedovi a říká, počkej, nehýbej se, máš v oku smítko, já ti ho vyndám. Vidíme svět plný lidí s třískami. Okamžitě víme, co dělají špatně naši kolegové, v čem chybují politici a jak by se měli chovat naši blízcí. Kritizovat druhé je tak osvobozující. Když se totiž soustředím na cizí chyby, nemusím se dívat do zrcadla a vidět ty svoje. Nemusím řešit ten obrovský trám vlastní pýchy, sobectví, lhostejnosti a neschopnosti odpouštět, který mi trčí z oka a kterým denně zraňuji a matu lidi kolem sebe. Pokrytče, zaznělo tehdy z Ježíšových úst tvrdé, ale uzdravující slovo. České slovo pokrytec pochází ze slova hypokrites, což původně znamenalo herec nebo ten, kdo hraje roli. To je přesný výraz pro řadu dnešních populistů. Na internetu hrají role spravedlivých, dokonalých a neomylných soudců, ještě lépe ubližovaných. Jenže pod tou maskou jsou většinou jen lidé, kteří se bojí přiznat vlastní slabost. Příběh tohoto evangelia nekončí odsouzením. Ježíš jen říká, změň pořadí. Představila jsem si, jak ten muž v kavárně najednou zhasne mobil, zhluboka se nadechne, podívá se na tu dívku naproti němu a řekne, omlouvám se, zase jsem se nechal unést cizí hloupostí a uniklo mi, že si to se mnou. V tu chvíli by začal vypadávat jeho vlastní trám. Asi jsem naivní, jenže teprve, když skrze pokoru a ticho uvidíme vlastní chyby, začneme vidět svět správně. Naše oči přestanou blýskat hněvem a začnou zářit moudrostí a soucitem. Pak už nebudeme k druhým přistupovat jako přísní soudci s pinzetou, ale jako uzdravení průvodci, kteří vědí, jak moc bolí mít v oku trám. Odešla jsem z kavárny a v kapse měla taky mobil. Uvědomila jsem si, že největší výzva dnešního dne pro mě není napravit na internetu všechny, ale dojít domů, sednout si do ticha a poprosit Boha. Pane, pomoz mi dnes nevytáhnout mobil z kapsy a naopak pomoz mi vytáhnout ten můj trám, abych v lidech kolem sebe uviděla to lepší a nenechala se vtáhnout do těchto her.

18. hodinou vám na Proglasu nabízíme přenos mše svaté z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebruje ji biskup Pavel Posád. Číslo písně 717b Sione chval spasitele. 717b Sione chval spasitele. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milovaní bratři a sestry, milí boží přátelé, s vámi se všemi tady v kostele svatého Vojtěcha ve čtyřech dvorech a s vámi se všemi, kteří nás kdekoliv posloucháte a jste přítomní této eucharistii prostřednictvím Radia Proglas. Naplňme se velikou radostí, že smíme slavit tuto eucharistii. Je to nejkrásnější den celého našeho, hodina našeho dne a připravme se na slyšení Božího slova a na slavení svatých tajemství pokornou lítostí a prosbou za očištění našich srdcí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu. To je mi uloženo jako povinnost a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia. Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni závodníci běží, ale cenu, že získá jenom jeden? Běžte tak, abyste jí dosáhli. Kdo se však chce zúčastnit nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející. Já tedy také běžím o závod, ale ne jen tak bez cíle. I já zápasím pěstí, ale ne tak, jako bych jen byl do vzduchu. Držím však svoje tělo v tuhé kázni a podrubuji si ho, aby se snad nestalo, že bych kázal druhým a sám byl přitom zavržen. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš pověděl učedníkům toto přirovnání. Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele, když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, a ti vyndám z oka třísku, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče, napřed vyndej ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní bratři a sestry, milí boží přátelé, křesťanská obec, křesťanské společenství zná jen jednoho a jediného učitele a tím je Ježíš. Každý, kdo je pověřen učit, musí učit jako on. A nejenom to, musí být zcela vyučen láskou, o které už byla řeč. Proto každý, kdo vystupuje v křesťanské obci jako učitel a nemá lásku, podobá se slepci, který chce vést slepého. Konec toho je, že padnou oba do jámy, učitel i jeho žák. Takovými falešnými

Dnešními učiteli jsou samozvaní kritici a napravovatelé poměru v křesťanských obcích. Kritizují často skutky druhých a sami jsou horší než oni. Posuzovačnost je ovocem pýchy a zaslepuje člověka, takže nedokáže rozlišovat a dívat se na věci správně. Každý, kdo se domnívá, že má druhé napravovat, ať sám nejprve napraví sebe, jak říká Ježíš, ať odstraní onen trám, očividnou chybu. A teprve potom bude dobře vidět, pozná svou vlastní hříšnost a povinnost druhým velkoryse odpouštět. Že jsme ostrozrací na chyby druhých a slepí k vlastním, je naše každodenní zkušenost. A nejenom to, jsme často slepí k nouzi druhých, ale dovedeme ostře sledovat své nároky. Ježíš nás dnes učí opaku. Chyby blížních, i kdyby byly malé jako třísky, nemáme nikdy klást pod zvětšovací sklo, když dokážeme své daleko větší chyby skrývat, omlouvat a retušovat. Máme se spíše zahledět do vlastního srdce, do jeho špatných sklonů a tímto pohledem se dívat na druhé. Ježíš, jak víme, volal k sobě hříšné, ale ne ty, kteří se domnívali, že jsou bez chyb. Stavíme-li se posuzováním na druhé, tím samým říkáme, že my nejsme hříšní. A tím přeslýcháme Ježíšův hlas.

0: Milovaní bratři a sestry, Bůh z lásky k člověku poslal na svět svého jediného syna, Ježíše Krista, aby nám svou smrtí na kříži daroval věčný život. Prosme tedy pokorně, aby celý svět poznal Boží milosrdenství, blízkost a slitování. Prosme společně.
1: Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. Za pokoj a jednotu v církvi, aby tak byla věrohodným svědkem o tobě.
2: Pane, smiluj se.
1: Za lidi celého světa, aby tě všichni poznali a přijali do svého života.
2: Pane, smiluj se.
1: Za ženy očekávající narození dítěte, aby našli oporu ve své rodině a přátelích.
2: Pane, smiluj se.
1: Za vězně, zajatce a lidi zbavené domova, aby dostali příležitost začít nový život.
2: Pane, smiluj se.
1: Za ty, kteří mezi nás dnes nemohli přijít, aby i na nich spočinulo tvé požehnání.
2: Pane, smiluj se.
1: Pane, přijmi tuto nejsvětější oběť za zemřelé rodiče a prarodiče.
2: Pane, smiluj se.
0: Milosrdný Bože náš Otče, předkládáme ti s velikou důvěrou své prosby a prosíme, aby tvůj svatý duch obnovil celý náš život a dal nám sílu své lásky, aby všichni lidé poznali v církvi slávu toho, kterého si poslal, Ježíše Krista, neboť on žije s tebou a vládne na věky věků. Amen.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Bože, původce pravé zbožnosti a pokoje, dej, ať společné slavení Kristovy oběti je projevem naší opravdové úcty k tobě, ať upevňuje také naši vzájemnou lásku skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. V pravdě je spravedlivé, Bože, abychom ti vzdávali díky pro tvou nekonečnou dobrotu. Ty nikdy nepřestáváš volat hříšníky a vyzýváš je, aby se obnovili v tvém svatém duchu. Tím, že nám stále odpouštíš, zjevuje svou všemohoucnost. Člověk mnohokrát porušil smlouvu s tebou, ty jsi však nikdy neopustil, ale skrze svého syna Ježíše si ustanovil smlouvu novou a nezrušitelnou a nám nabízíš čas smíření a pokoje. My se zcela svěřujeme tvému milosrdenství a tím znovu nacházíme cestu k tobě. Ty nám skrze svého svatého ducha dáváš v Kristu nový život, abychom neustále chválili tvé jméno a sloužili našim bratřím a sestrám. Oslavujeme tajemství tvé dobrotivosti, radujeme se z našeho vykoupení a spolu s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé velikosti a slávě a v radosti voláme.

Otče, ty jsi v pravdě svatý, od počátku dáváš člověku poznat svou lásku a chceš, abychom také my byli svatí. Zhlédni na lid, zhromážděný kolem tvého stolu a sešli svého svatého ducha na tyto dary, aby se stali tělem a krví tvého milovaného syna Ježíše Krista. Pro svůj hřích jsme byli mrtví a neschopní k tobě se přiblížit. Ty jsi nám však dal důkaz svého nekonečného milosrdenství, když se tvůj syn, jediný spravedlivý, vydal do našich rukou a nechal se přibít na kříž. Dříve, než rozepjal ruce mezi nebem a zemí, slavil se svými učedníky velikonoční hostinu a ustanovil znamení věčné smlouvy. Při večeři vzal chléb, vzdal ti díky, lámal, dával jim a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo,

Protože věděl, že svou krví prolitou na kříži smíří všechno, vzal po večeři kalich naplněný vínem, v modlitbě požehnání ti vzdal díky, dal jej svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná,

Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto na památku smrti a vzkříšení tvého syna, našeho velikonočního beránka a dárce pokoje, v očekávání jeho požehnaného příchodu na konci věků, přinášíme ti, Bože, pravý a věrný tuto oběť, která je pramenem smíření pro všechny lidi. Zhlédni, Otče, na tuto svou rodinu, ty ji zhromažďuješ a dáváš jí účast na jediné oběti tvého Krista. Dej, ať v síle Ducha Svatého překonáváme každé rozdělení a každou nesvornost, ať jsme jedno tělo a jedna duše. Zachovej nás všechny ve společenství víry a lásky spolu s naším papežem Lvem, naším biskupem Vlastimilem, se mnou, tvým služebníkem a se všemi, kterým je v církvi svěřena služba. Pomáhej nám připravovat příchod tvého království až do toho dne, kdy tě ve společenství svatých uvidíme tváří v tvář. Spolu s blahoslavenou panou Marií, s tvými apoštoly, se svatým Petrem a Pavlem, Cyrilem a Metodiem, Václavem, Vítem, Vojtěchem a také s našimi zemřelými bratry a sestrami, které svěřujeme tvému milosrdenství. Potom bude všechno stvoření vysvobozeno z poroby hříchu a smrti a my ti budeme navěky zpívat chvalospěv skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. A nyní společně volíme k nebeskému Otci tak, jak nás to Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať na vás, na všechny se stoupí, naplní vaše srdce a zůstane vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem znamením pokoje, znamením lásky.

beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiní si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

modleme se, prosíme tě, Bože, dej, ať nás toto svaté přijímání obnoví a když slavením Kristovy oběti zvěstujeme jeho smrt, ať jsme připraveni spolu s ním trpět, abychom také měli podíl na jeho slávě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Chci vám všem poděkovat za vaši účast na této mši svaté, na této nejsvětější oběti, vám tady v kostele svatého Vojtěcha i všem, kteří byli s námi duchovně spojeni při této mši svaté. Ať vás Pán provází dalším životem a naplňuje pokojem, nadějí a radostí. Pán s vámi. Na přímluvu Bohorodičky Panny Marie, Panny svatého Vojtěcha, svatého Františka, jehož rok slavíme, a na přímluvu všech svatých, ať vám a vám svěřeným žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Na Proglasu dozněla mše svatá z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebroval ji biskup Pavel Posád. A nyní už začíná hudební zastavení, ve kterém vyslechneme skladbu Slavnostní řeč Ze srdce mi tryská. Autorem je Georg Friedrich Händel. Hraje sbor, zpívá sbor Westminsterského opatství a doprovází The English Concert. Na varhany hraje Trevor Pinnock, diriguje Simon Preston.

V hudebním zastavení dozněla skladba Slavnostní řeč ze srdce mi tryská. Autorem Georg Friedrich Händel, zpíval sbor vesmistrského opatství a doprovázel The English Concert, doprovázel Trevor Pinnock a dirigoval Simon Preston. Na závěr to bude necelá skladba Chvalte Boha silného. Autorem je Jan Disma ze Zelenka. Zpívají praští madrigalisté a doprovází orchestr. Bas zpívá Ladislav Nezhyba. Na varhany hraje Aleš Bárta a diriguje Pavel Baxa.

Na Proglasu dozněla necelá skladba Chvalte Boha silného, autorem Jan Dismas Zenělka. Hráli a zpívali pražští madrigalisté a orchestr. Na bas Ladislav Nezhyba. Na varhany hrál Aleš Bárta, dirigoval Pavel Baxa. Před malou chvílí bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zýváček. Ten bude patřit písničkám, modlitbě, ale samozřejmě pohádce.

Už dva týdny si čteme z knížky Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko. Dnešní kapitola má název Strach má velké uši. Lucinka s kamarádkou Lidkou šly nakrmit křečky do klubovny ve Starém Mlýně, jenže kvůli zapomenutému klíči se opozdili a teď mají jít pod mě domů. Zachrání je někdo?

0: sobotu odpoledne šla Lucka s Lidkou Bartošovou nakrmit křečky do klubovny v Čertově Mlýně. Zatímco se kamarádky zabývaly zvířátky, venku padla tma. Vyhrnula se z lesa, z křovisek okolo potoka, zaplavila celý starý mlýn, chodba, spíže, mlýnice, všude se vkradla na plyšových tlapkách. Lucie s Lidkou, tak jak se maminka bála, zatměli. A tak museli pozamykat, pozhasínat a chtě nechtě se ponořit do toho černého. Ne, že by nebylo vidět vůbec nic, co si vidět je, ale všechno vypadá jinak. Co je za dne obyčejné, všední, to se ve stále hlubších stínech proměňuje v něco cizího a tajemného. Děvčatům není zrovna lehko. Litují, že si nepospíšili. A vůbec, měli se mít mnohem dřív, teď už by byli doma, v bezpečí. To není jenom vítr, co haraší ze staré stodoly. To je něco velkého a živého, anebo neživého. Ale ať je to tak nebo tak, hýbá se to. Jde to za nimi, je jim to v patách. Ach, jenom se teď neohlédnout. Marně si říkají, že strašidla nejsou. Marně se utěšují. Třeba, že neběží, srdce jim divoce buší. A když se rozběhnou, je to ještě horší. Připadá jim, že ta věc za nimi uhání taky. Jasně zaslechli kroky a skoky ve spadaném listí. Dokonce zafunění, nebo snad zavzdychání. Co to bylo? Zeptá se ustrašeně Lidka. Ani za nic by Lucie nepřipomněla myslivce s prostřelenou hlavou či nebohého krejčíka. Ztratila by zbytek rozvahy, určitě by se už rozbrečela strachem.
1: Co se bojíš? Bubáky si vymysleli lidi.
2: Ale mohl by to být nějaký divný člověk, třeba zločinec.
0: A svoje velké kulaté oči měla ještě větší a kulatější.
1: Nech toho,
0: děsí se Lucka stále víc. Obě se drží za ruku, křečovitě je tisknou. Tak nějak se chytá tonoucí stébla. Zločinec za nimi a proti ním se na setmělé cestě ze zadu ozářen světly vzdáleného sídliště objevil druhý, celý černý, strašně vysoký a mohutný v ramenou. Teď už nemají vůbec žádnou naději.
3: Holky, no prosím vás, co je s vámi? Kde se tak dlouho touláte? Teď maminky už mají strach.
0: Lucie uslyšela milý známý hlas. Ten zločinec, co jim rázuje naproti, najednou není vůbec černý, ani zvlášť vysoký nebo mohutný v ramenou. Vždyť je to tatínek. A před tatínkem všechno zlé uteče. Přízraky se rozplynou, tajemné skoky v listí utichnou a nebezpečí už nehrozí vůbec žádné. Teď už by se děvčata mohla klidně ohlížet, ale ani se moc neohlížejí. Co je za nimi, to už je vůbec nezajímá. Drží se za ruku dál, jedna druhou však už křečovitě netiskne. Ani pochopit nemohou, čeho se tak hrozně bá.

Ještě je, že tatínci a maminky umí zahnat všechen strach. Výprava do mlýna dobře dopadla, jenže ouha. Křečkům se musí donést jídlo znovu. Myslíte, že to zítra Lucka s Lidkou zvládnou? Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Dnešní pohádka je u konce a já vás teď děti zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, každý den se na světě odehraje spousta krásných, ale také těžkých věcí. Děkuji ti, že můžeme vědět, že jsi stále s námi a že každého člověka vedeš cestou, která je pro něj dobrá. Pomáhej nám, prosíme, abychom ti uměli naslouchat a nechali se tebou vést. Amen. Tak to je z dnešního večerního zíváčku už téměř opravdu vše. Já vám, děti, děkuji, že posloucháte. No a protože je pátek a už začala škola, tak vám přeji krásný víkend. Ať si užijete hezký volný čas se svými blízkými, prarodiči nebo rodiči, anebo třeba kamarády. No a samozřejmě posílám nějakou hezkou písničku a také vám přeji krásnou dobrou noc. Tak se mějte moc krásně, ahoj.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

S 19. hodinou a 15. minutou na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí, který pro vás připravila Zdislava Horníková. Přeji vám příjemný poslech.

0: Rap má často pověst žánru, ve kterém se mluví bez příkras o životě, problémech, vztazích i věcech, o kterých se jinde tolik nemluví. Jakub Tichý, který vystupuje pod jménem JQPG, do něj přináší také křesťanství. Zároveň český rap nejen tvoří, ale prostřednictvím svého YouTube kanálu Filozofie rapu ho také sleduje a hodnotí. Od mikrofonu zdraví Zdislava Horníková. O rapu, víře i vlastní tvorbě si budu povídat tedy s Jakubem a s Davidem, producentem. Kluci, vítejte, jsem ráda, že jste přišli.
1: Děkujeme moc za pozvání.
2: Děkujeme.
0: Někdy se vlastně může zdát, že když tvoříš rap, tak musíš mít nějaký drsný příběh. Vnímáš to taky ty?
1: Myslím si, že už to teď moc takhle není, jakože určitě pořád je rap napojený na pouliční kulturu, ale zároveň už existuje tolik subžánrů rapu a je tam taková svoboda, že si myslím, že můžeš být průměrný člověk a prostě dělat rap, ale musíš být autentický, nemůžeš dělat drsnej rap a nebýt jakoby drsnej. Jako můžeš, ale pokud se to zjistí, tak ti to neprojde.
0: A co stereotypy? Vlastně rap většinou kritizuje stereotypy, ale ty témata mám pocit, že se u někoho často opakují. Jak to vnímáš?
1: Myslím si, že určitě se témata často v rapu opakují a zároveň si myslím, že když člověk se do toho zahloubá, tak zjistí, že většinu času tam najde i něco specifického třeba pro každého interpreta nebo specifický pohled na to téma.
0: Tak pojďme vlastně na začátek. Co ten pseudonym JQPG, proč jsi zvolil právě tato písmenka?
1: To je úplně otřesná otázka, protože ta odpověď je úplně špatná, ale je to kvůli tomu, že JQ je jako James Quiet, což je prostě moje jméno v angličtině, protože jsem se narodil v Anglii a když mi bylo 14 a vymýšlel jsem to, tak mi to přišlo jakoby dobrý. A potom PG je Poor Galaxy, neboli Chudá galaxie, což byla skupina, se kterou jsem jako mladší byl prostě součástí téhle skupiny. A potom, když jsem se odděloval od té skupiny, a ta skupina se rozpadla, protože prostě to byla parta kamarádů, co jsme se scházeli po škole, tak když jsme se pak různě rozstěhovali, tak už to nefungovalo. Tak já jsem potřeboval něco kvůli algoritmu přidat k tomu JQ, protože JQ, když zadáte, tak vám vyjdou španělský vlogy a podivný videa, takže jsem potřeboval pro algoritmus to nějak specifikovat a byl jsem prostě línej a nechtěl jsem vymýšlet nic novýho, tak jsem prostě to Poor Galaxy, to PG dal za to jméno a vlastně každým rokem je to horší a horší jméno a víc to ztrácí ten význam, ale asi jakoby tím, že se nesnažím nějak jako být slavný nebo nějak extrémně jako gradovat svoji kariéru, tak vlastně mi to nevadí a tím, že teď dělám ten YouTube kanál, kde opakuju každý video, že jsem JQ, tak vlastně víc a víc lidí to dokáže vyslovit a je to zase na druhou stranu možná v tomhle ohledu lepší a lepší.
0: Takže až ti něco napadne, budeš mít chuť, tak změníš třeba svoje jméno.
1: Já už jsem nad tím hodněkrát přemýšlel, ale zároveň právě jako čím díl jsem v tom jménu, tak tím horší by to bylo to měnit, takže to takový jako hrozně už je to zapečetěný, jako těžko přeměnitelný už.
0: A jak to u tebe začalo, že jsi vybral rap?
1: Já si myslím, že když jsem byl malej, tak jsem hodně v životě hledal smysl. A všechno, co představoval stereotypní život, mi smysl nedávalo, že já jsem hodně neměl rád školu, fakt jsem trpěl ve škole, takže ta představa, že jako ten správný normální život je, že člověk prostě do 25, 26 chodí jenom do školy, kde vlastně jako musí dělat něco kvůli tomu, aby dostal nějaký papír, potom jako začne pracovat a vlastně celý život chodí do práce, co ho nebaví a když má štěstí, tak si u toho najde ženu a udělá nějaký děti, tak to prostě mi přišlo v těch 13 letech třeba úplně jako hrozně nesympatický a ty repeři hodně mluvili o tom jakoby vymezit se vůči systému a žít svůj život jako po svým a dělat něco, co má smysl, co třeba pro ty repery většinou představovaly peníze, pro mě ne, ale i tak jsem se dokázal stotožnit s tou message jakoby získat způsob, jak se vymanit z toho jakoby stereotypu a udělat něco smysluplného.
0: Ty jsi říkal, že jsi neměl hodně rád školu, ale nakonec si vystudoval teologii, takže našel si potom něco, co tě v té škole vlastně baví.
1: No, to přesně bylo to, že já jsem vlastně dlouho přemýšlel, že bych na výšku vůbec nešel, ale potom ve třeťáku a čtvrťáku mě extrémně nadchla teologie, začal jsem číst strašně moc teologických knih, takže jsem tam prostě šel právě spíš právě už proto, že mě to bavilo a ne kvůli tomu, že jsem měl pocit, že potřebuji papír, navíc papír z teologie je v podstatě úplně stejně k ničemu v civilním zaměstnání jako nemít papír, takže to bylo vlastně jako jenom fakt, že jsem to chtěl dělat, no.
0: Jasně, a kdo je tvůj vzor, nejenom v rapu, ale co tvoji tvorbu ovlivňuje?
1: Můj největší vzor asi je Kendrick Lamar, což je americký rapper, který hodně dělá hluboký konceptuální tracky o politické situaci, ale někdy i právě o emocích nebo o nějakých těžkých věcech, co prožil. A hudebně, asi proto, co teď děláme s Davidem, tak můj největší vzor na začátku byly Def Grips, který dělají jakoby experimentální, industriální, divnou hudbu a pamatuju si, že mě to hrozně nadchlo. Davide, co jsou tvoje vzory, kámo?
2: To hrozně, hrozně vlastně vždycky záleží, abych třeba měsíc zpátky řekl něco i trochu jiného než teď. Teď mě vlastně hrozně inspirujou takové věci, co jsou, říct, taková jako tvrdá experimentální elektronika. Vlastně mám rád kavary hrozně, ale to už dlouhodobě, no. A pak taky takový jako víc asi popovější věci. Teď poslouchám hodně Underscores třeba.
1: Protože já bych jakoby řekl, že konkrétně na to znění té hudby, tak Davidovy vlivy jsou důležitější. Já mám rád prostě, jak David, co David dělá a co ho baví, takže vždycky prostě napíšu ty svoje texty. Vždycky do toho mám nějaký keci, ale zásadnější jsou Davidovy vlivy, tady v tom bych asi řekl.
0: A Davide, jak dlouho spolupracuješ s Kubou? Nebylo to teda od začátku?
2: To nebylo, já jsem začal dělat hudbu, bych řekl, asi později, o něco, pak jsem začal jsem hraním na nástroje, vlastně hraním ve chvalách, pokračoval jsem teda na hraní nějaký kapelní, vlastně pak jsme se nějak poznali i s Kubou, řekl bych, že tak 2020-2021 jsme vlastně začali společně tvořit a od té doby se to vyvíjí, řekl bych, že jsme čím dál tím jako asi pro nás lepší, ze začátku bych řekl, že to určitě nebylo jako ono. Jako z mojí strany třeba můžu za sebe říct, že to se to pořád vyvíjí a pořád asi k lepšímu, že ty první věci nebyly skvělý, teď už je to něco, za čím si vlastně asi stojíme, co vlastně rádi i hrajeme, že vlastně třeba teď po dlouhý době máme nějaký set písní, který fakt máme radost, když hrajeme. A tomu třeba tak dlouho jako nebylo. Prvních pár let bych řekl, že určitě jsme neměli jako takový katalog, ze kterého vybírat, který by nám přišel dobrý třeba celý. Takže.
0: Mm-hmm. A spolupracujete už spolu od toho roku 2020-2021 pořád?
2: Je to tak, takhle. Kuba dělá hudbu vlastně za sebe, jako JQPG. Já mám jiný projekty hudební, ale vlastně od té doby Kuba dělá hudbu výhradně jako se mnou. Ze začátku tam bylo ještě, že jsem udělal mix a master na beaty třeba od jiných lidí, ale teď už se to dostalo, nebo teď už je to nějakou dobu zajetý v tom, že fakt ta píseň vzniká takhle ve dvou vždycky, no.
0: My jsme probrali už nějaké vzory a co žánr? Ty to máš taky, Kubo, takové multižánrové. Je tam depresivní trap přes industriál po paralyzující hyperpunk. Kde se to vzala tahle směsice?
1: Já si myslím, že to je právě hodně tím, že my oba s Davidem jako máme hodně rádi všechno možnou hudbu a ještě když se to jakoby spojí, že někdy David přinese něco, co třeba já neposlouchám tolik, ale uděláme to i tak, nebo někdy zase přinesu já něco, co David tolik neposlouchá, tak jakoby to spektrum je strašně silný, ale takže já jsem vždycky měl rád rap. Já jsem vždycky říkal, že poslouchám to nejlepší ze všech subžánrů. Mě vždycky bavila ta rapová pestrost, takže já spíš než abych poslouchal jenom industriál, tak spíš si poslechnu ty dvě nejzásadnější, nejlepší desky, třeba co vyjdou z toho subžánru a pak si pustím něco jiného a zase to nejzásadnější, spíš než bych byl zaměřený na jeden žánr. A my teda spíš jako se pohybujeme v tom temnějším zvuku, vždycky se snažíme, aby každá ta deska nebo to EPčko mělo nějaký jakoby jednotný zvuk, ale ne ve smyslu žánru, ale spíš, aby jsme měli pocit, když ty písničky přecházejí z jedné do druhé, že to jako není až jako překvapující. A to si myslím, že se nám nějak daří i v té pestrosti udržet.
2: Já si myslím, že my totiž se schováme za tu škatulku jako experimentálního rapu úplně s těma všema žánrama, co byly vyjmenovaný, nás ještě víc žánrama, protože ať je to vlastně jakýkoliv beat a Kuba do toho začne rapovat, tak se tomu dá říct experimentální rap, pokud bychom teda nedělali nějaký jiný, jako beat sedící do nějakého jiného subžánru. A to nám dává vlastně obrovský prostor, to nám dává hodně, hodně svobody, zároveň teda taky, jak už Kuba říkal, musí tam být nějaká návaznost mezi třeba trackama, co jdou na jako albu po sobě, musí tam být nějaký prostě koncept, který třeba ty tracky nějak dá dohromady, jak textově, tak asi i zvukově, a o to se teda snažíme, no.
0: Tak teď je čas na první ukázku, pustíme si track Čistota.
3: Sobě zafusaný Nike, vyhazuju je každý 3 měsíce, vydržej stejně dlouho, jak má vůle. Tlažební kousky střídá pracha zase zpátky, vůně lesa střídaj zvratky a otázky. Zhoubnost, metastáze, Mark Driscoll, soudnost, ztráta je součást risku. Svět se točí v kruzích, fanatismus je proces. Řekni, proč si jel do Ameriky a zas do Čech. Dotek neznám a je jim cizí. Vím všechno a přece vlastně nic nevím. V hlavě pořád bloudí teodice a Prahu pořád bloudí prázdný těla. Na sobě špinavý triko, beru ho každých pár týdnů a stejně často činím pokání, jinak by asi bylo moc sebezpytování a sebelitování. Jsem růže, co má otrhaný listy. Jsem sklenka, ve který je na fus

0: Manchester, jsem sklenka, ve který je nafusáno. Jsem zabahněná rukavice a mý dobro je jenom jako ušpiněnej hadr. Jsem růže, co má otrhaný listy, jsem sklenka, ve který je nafusáno. Jsem zabahněná rukavice a mý dobro je jenom jako ušpiněnej hadr.
1: Po krátké hudební pauze jsme zpět a povídáme si s rapperem JQPG a Davidem, producentem. Jsou tvoje texty spíš způsobem, jak něco zpracováváš ze svého osobního života, anebo až když to máš zpracované, tak s tím přijdeš ven? Jak to máš, Kubo?
2: Myslím si, že záleží na nějaký fázi, protože já často dostanu jakoby nějaký silný nával toho, že chci udělat nějakou hudbu, a potom to třeba rychle vyprchá a zase nic dělat nechci. Takže vždycky, když dostanu ten nával, že chci dělat hudbu, tak vymýšlím teda jakoby o čem teď chci psát a někdy mě to chytne v době, kdy fakt jakoby jsem na tom, v tu chvíli prožívám nějaký emoce, který chci předat, a někdy mě to chytne ve chvíli, kdy naopak mě nejvíc napadne, že bych chtěl něco zpracovat. A někdy vymyslím něco úplně vlastně odlišného. Právě třeba to EP Prorok bylo ve fázi, kdy já jsem se cítil poměrně dobře. Pozitivní texty já moc psát neumím, takže jsem vymýšlel, jako jak udělat něco, co bude i tak sedět, a tak jsem zpracovával vlastně ty zvláštní biblické texty, protože v tu chvíli nějaký silný emoce na zpracování jsem neměl a zároveň samozřejmě nějaký emoce, který k těm textům mám nebo k těm nějakým věcem mám, tak se tam potom prolily stejně, že jo.
1: Co je hlavní, co chceš předat svojí tvorbou?
2: Pro mě asi, co se právě textu týče, tak nejdůležitější je, že aby lidi věděli, že nejsou v těch věcech sami, protože si myslím, že v křesťanských kruzích někdy to může být tak, že vznikne nějaká bublina, kde máme pocit, že my jsme jediní, co hřeší, no? My jsme jediní, co mají problém konkrétně s tímhle hříchem, nebo že my jsme jediní, co pochybujou, co to nemají jakoby objasněný. Tak asi můj cíl je, že když já vyjádřím, jak to mám já, a že pochybuju, že selhávám, že se nevždycky cítím dobře, takže lidi budou vědět, aha, můžu být křesťan a cítit se takhle, můžu být křesťan a selhávat. A to je asi i to, s čím se nejvíc setkávám, když dostávám nějakou pozitivní zpětnou vazbu, že lidi mají pocit, že jakoby nejsou v tom sami, nebo že někdo jakoby vidí to, co oni prožívají.
1: Reperuje poměrně hodně v dnešní době. Čím se chceš odlišit, Kubo? Nebo je vůbec něco, čím se chceš lišit?
2: Pro mě asi tím, že v tuhle chvíli můj cíl není nějaká radikální popularita, spíš to dělám pro sebe, tak asi nemám nějaký způsob, kterým se vyloženě cíleně snažím lišit nebo bych chtěl se lišit, protože pokud prožívám něco podobného, co někdo jiný, a oba to zpracováváme do podobného žánru, protože nás to baví, tak je to za mě úplně v pořádku a není mojí snahou ho překonat nebo mu konkurovat. Ale zároveň si myslím, že určitě tou kombinací tohodle stylu experimentálního s tím křesťanstvím, tak se určitě liším. Zároveň právě jsem si vědom toho, že ta cílovka, která ocení křesťanský experimentální rap, je malá. Takže vlastně to přesně něco, čím se liším, a co pro většinovýho posluchače vlastně něco, co ho jakoby přímo zachytí, že tohle je to, čím se liší, to je super. Takže asi se ničím lišit nesnažím, ale věřím, že kombinací jako alternativy a křesťanství se liším od toho, co je tady běžný, a jsem si vědomý, že to zasáhne nějaký jenom menší procento lidí, ale zase vidím, že pro ty je to jako vždycky objev, když někde na mě narazí.
1: My jsme narazili teďka na to křesťanství. Ty jsi označovaný jako spadáš do křesťanského undergroundu. Jak to vnímáš ty? Spadáš tam skutečně, nebo se od toho chceš nějak distancovat?
2: Já právě paradoxně, je to hrozně zajímavý, že v Čechách ta diskuze je hrozně jiná než třeba v zahraničí, protože v Americe je typický, že křesťanský rapeři hodně často říkají, že nechtějí být křesťanský rapeři, protože v Americe si lidi pod pojmem křesťanský rapper něco představí a tomu se chtějí vyhnout ty rapeři. Pro mě naopak tím, že tady jakoby křesťanský hudby vzniká úplný minimum, tak já se vůbec nestydím prezentovat tím, že jsem křesťanský rapper, ale zase naopak teda je možný, že spousta lidí by řekla, že tam je málo křesťanství na to, abych se tak nazýval, ale jako pro mě, já se vnímám jako křesťanský rapper, nevadí mi to, jestli je nějaký křesťanský underground, mě by pak zajímalo, co je křesťanský mainstream vlastně, ale jako jsem underground a jsem křesťan, takže asi mi tahle škatulka nevadí.
1: Ty už si říkal, že zpracovával si v EPčku Prorok biblické texty. Co tě tam přitahovalo na tom natolik, že ses rozhodl právě pro tohle? Protože ono to není ani moc známé, vlastně ty proroci.
2: Mě na tom přitahovalo to, že to je způsob, který můžu provokovat, aniž bych za to byl zodpovědný nebo jakoby kritizovaný, protože mě právě fascinuje, že často sama Bible přináší názory, který rozbíjí nějaký tradiční pohled křesťanský na svět a že prostě spousta křesťanů přesně tyhle ty nepopulární knihy vůbec nečte a tudíž si třeba nejsou vědomí některých textů, který by rozbily jejich představu o životě. Takže můj cíl byl jakoby nabourat typický křesťanský přemýšlení a vlastně jsem si řekl, když to řeknu, jako když budu rejpat do těch věcí jako sám za sebe, tak ty lidi můžou říct, no to něco prostě vymýšlí, jo, ale když vlastně konkrétně budu citovat nebo převypravovat ty divné texty, tak vlastně ty lidi nemůžou říct, co si to vymýšlí, musí říct, možná jsou i v Bibli texty, které nějak jako nesedějí třeba do mojí typické škatulky, co já si představuji pod křesťanstvím. Takže pro mě ty texty sloužily jako štít možná před kritikou, ale zároveň jakoby já, když budu svoje názory, tak hledám jakoby biblickou oporu, takže není to jenom štít, ale je to, že i díky Bibli a díky tomu, že ji nějak mám načtenou a znám i tyhle neznámým víc texty, tak i díky nim možná nemám tak pevnou, rigidní představu o tom, co křesťanství by mělo být nebo je.
1: Máš ještě v plánu zpracovávat nějakým podobným způsobem jiné texty?
2: Určitě mám, my teď pracujeme na desce a vlastně já trošku jsem teďko tu desku vzal, protože doteď jsme vydávali jenom EPčka, ono sice Prorok je na Spotify uvedený jako album, protože Spotify, když je tam 7 a více písní, tak prostě to automaticky dá jako album, ale má to 11 minut, což si myslím, že vlastně jako album určitě kategorizovat nejde. A takže máme zatím EPčka jenom vydaný a teď pracujeme na prvním albu a já trošku jsem to vzal, že bych chtěl, aby tam bylo to, co jsem se naučil v průběhu tvorby těch EPček v během těch 5 let, takže už teď tam máme jednu písničku, která přímo cituje v refrénu biblický text, ale právě už to asi nebude, že udělám celý projekt, kde znova budu čerpat z tohohle stejného, ale hodilo se mi to do jedné písničky, takže to tam zase je.
1: Teď je čas na další písničku, co bychom si měli pustit, Kubo? Ideálně z toho Proroka, co bys doporučil?
2: Z Proroka bych asi doporučil písničku Moje jméno je Ozeáš.
1: Super, tak tady je.

0: I'm Alpha Wolf.
1: Okay.
0: My role is to be Alpha Wolf.
2: Mý jméno už není lid, je to temnota v koutě, kde není klid.

0: Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování.
1: Mými hosty jsou dnes rapper JQBG a jeho producent David.
2: Máš taky EPčko, který se jmenuje Crack, to je poslední, a věnuje se právě tématům závislosti. Vychází to z tvé osobní zkušenosti?
3: Jo, do jistý míry jo. V tomhle já mám zajímavé zkušenosti, protože jedna rovina pro mě je závislost důležitý téma, je protože moje rodiče vedou křesťanskou organizaci, která se jmenuje Bethel v Čechách, což je komunita, kde lidi se můžou léčit z drogových závislostí, takže já jsem vlastně vyrostl v okolí drogově závislých lidí vlastně úplně od narození. A zároveň já jsem, jako pro mě závislost je téma, já jsem nikdy neměl problém jako s nějakýma drogama, jakoby radikálně, ale řešil jsem závislost na nikotinu, řešil jsem závislost na pornografii a oboje to byly vlastně jako důležitý věci v mém životě, se kterými jsem nějak bojoval, který jsem nějak řešil, a nějakým způsobem bych řekl, že asi jsem náchylný na závislosti, že si musím dát pozor na to, abych radši neskoušel věci, které jakoby by mohly být až moc zábavný. Takže je to pro mě takový dlouhodobý téma i z toho mýho okolí a i z mýho života, že to je něco, s čím jsem zažil nějaký boje nebo problémy a zároveň na co si musím dát pozor.
2: Co ten track spojuje, teda kromě těch závislostí, co je to takové hlavní gro, co bys chtěl tím předat?
3: Pro mě asi to EP Crack bylo hodně o té provokaci, kdy vlastně tam došlo k tomu opaku toho proroka, že ten prorok vlastně byl pro mě taková, že přesně jak jsem říkal, jsem použil trošku ty texty, jako ty biblické texty jako štít proti kritice, a na Cracku jsem si trošku řekl, že vlastně už na ten štít kašlu a že prostě to tam budu jako dávat na plnou hubu, což i byl nějaký můj vývoj, protože já jsem teďko starší v křesťanském společenství Praha a vím, že pro mě dlouho byl problém, právě kvůli kterému jsem nevstupoval do staršostva, i když to byla otázka, která už byla na sto díl, že jsem měl pocit, že vlastně svoje kontroverzní názory se bojím vlastně říct před těma třeba autoritama nebo tak. A vlastně ten Crack v tomhle šel ruku v ruce s tím, že jsem si řekl, prostě věřím, že to je něco, do čeho mám jít, do čeho mě nějak Bůh volá, a proto musím se naučit jako být autentický i před těma autoritama, i přede všema. Takže vlastně jsem si řekl, tak už se za ty texty schovávat nebudu a řeknu to na plnou hubu. A jestli se kvůli tomu vyhodnotí, že někdo se mnou nesouhlasí, nebo jakoby, že nejsem na něco vhodný, nebo že jsem moc kontroverzní, tak ať to tak je. Ať prostě, když už vstoupím do nějaký pozice autority, tak ať je to autenticky. Takže to je asi hlavní nic propojující, že cílem byla provokace, ale už na plnou hubu.
2: Mě z tohohle EPčka hodně zaujal track Bílej fosfor.
4: Bylo 22 hodin.
2: Víc, o čem přesně je?
3: Track Bílej fosfor je takový trošku šílený track, kde vlastně přemýšlím, jestli je tam jasný téma, ale hodně to právě asi vyjadřuje, většinou je to asi dobrý úvod právě k tomu EP té provokace, protože přesně třeba ten refrén jsou vlastně jakoby některý bars, který bych řekl, že vlastně ani nemají jasný význam, jo? Že třeba právě přesně to, že se to EP jmenuje Crack, to, že tam rapuju moje epidemie je Crack, tak vlastně je to nějaká reference teda na jako Crackovou epidemii v Americe, ale s tím já vlastně nemám nic společného a asi ta podstata prostě byla, že říct jako v křesťanském tracku, že prostě děláme prostě Crack, je jakoby samo o sobě prostě provokativní, jo? A to si myslím, že byla ta podstata. A ten Bílej fosfor, tak to přesně nějak asi značilo tu kombinaci toho, že zároveň jakoby je ve mně nějaká frustrace, jako která se ve mně nějak mísí, a zároveň v tom tracku ji pak jako zase plivu ven a tak jako kombinovaně ji prožívám a plivu ven. No.
5: Z mojí strany to byl vlastně první track, co jsme udělali na to EP. Mně se nějak jakoby hrozně líbil a Kubovi taky teda ten beat, nebo měli jsme z něj radost, takže možná i větší než pak ze zbytku toho EP vlastně z tohohle z toho tracku. A je to takový prostě fakt dobrý intro, no, jako čistě zvukově, no.
3: Mně se i hrozně líbilo, jak jsme tam vlastně na začátku, to se stalo omylem, ale je tam ten na začátku ten refrén, takže přeložený přes sebe, tak jakoby, že se přehulákává jeden vokál s tím druhým, a to vlastně se stalo omylem, že nějak jsme to tam blbě zasadili opožděně, a vlastně jsem říkal, a to vlastně zní dobře, takže jsme to tam jakoby potom už nechali, a to mi zase přesně přijde, že to je prostě i vždycky na koncertě si říkám, když jestli ty lidi, my to hrajeme jako první track na koncertech, teďko posledních pár koncertů a vždycky si říkám, jestli ty lidi jakoby si budou myslet, že jsem to netrefil, protože jako najednou tam začne hrát v pozadí něco, co není to stejný, co já jakoby rapuju a je to přesně to, co jako vystihuje podle mě tu energii, prostě, že okamžitě vlastně nevíš, co se děje, vůbec jakoby dezorientace prostě a to je, o tom to bylo, no.
2: Tak jo, tak si ji pojďme teďka pustit.
0: Když jsem wet, má epidemie crack. Na show se cítíš špatně, když majku dávám head. Když jsem wet, má epidemie crack. Na show se cítíš špatně.

0: Já si povídám s křesťanským reperem JQPG, vlastně jménem Jakubem Tichým, a jeho producentem Davidem.
1: Kromě teda tvojí vlastní tvorby se věnuješ i filozofii rapu, jakožto YouTube kanálu, kde hodnotíš rap. Změnil to tvůj pohled na vlastní tvorbu, že máš srovnání?
2: Změnilo to pohled na moji tvorbu, teď to bude znít asi egoisticky, jakoby, ale já musím říct, že já jsem jako vždycky měl pocit, že děláme něco jako zajímavý, co je nějak i textově, i produkčně jako jiný. Ale zároveň tím, že jsem převážně poslouchal americkou hudbu, tak jsem vždycky jako spíš to vnímal, že jako vlastně to není jakoby zas tak jakoby světoborný nebo zas tak revoluční, protože opravdu v kontextu americké scény jakoby furt bych řekl, že je to něco, co člověk si může poslechnout, užít si to, ale zároveň jo, prostě když posloucháme ty nejlepší experimentální věci v Americe, tak určitě jakoby je to jako těžký se s tím srovnávat. A určitě to, že jsem začal poslouchat český rap, tak já právě obzvlášť tím kanálem jsem dostal přehled jako já prostě slyším 110, 120 desek ročně, což je v podstatě skoro všechno, jakoby, co je nějak relevantní. A vlastně jsem zjistil, že té alternativy to tolik není. Čímž jsem si právě dřív nebyl jistý, protože většinou ta alternativa je malá a člověk může poslouchat alternativu a vůbec nevědět, že někde prostě moje oblíbená kapela třeba je Laocoon a prostě mají 1000 posluchačů. Jo. Nikdo to jakoby nezná a jako prostě nedozvíš se, že někde v Brně je nějaká kapela Laocoon, která je jako úplně nejlepší, jo, ale takže tím, že jsem třeba znal i Laocoon, tak jsem si říkal, třeba tady jsou další 3 kapely Laocoon, které jsou jako mega dobrý v alternativní sféře, ale tím, že teď to poslouchám takhle široce, tak jsem si uvědomil, že vlastně toho kvalitního alternativního rapu tady zas tak moc není a určitě mi to jako přidalo sebevědomí, že mám pocit, že na té české scéně fakt děláme něco, co je jako nadstandardně kvalitní a i jako jiný.
1: No a je vlastně něco, co tě na tom rapu dokáže ještě překvapit, protože máš tolik naposloucháno.
2: Jo, dokáže. Je to těžší a těžší a zároveň jako ta krása té hudby je, že se to pořád posouvá, pořád je to mladý žánr, takže vlastně pořád vznikají nový subžánry a nový směry, kterýma se to dá vzít a zároveň, i když někdo nedělá třeba zvukově něco tak úplně revolučního, tak ta krása toho, že lidi sdílejí, jakoby kým jsou, tak vždycky tě něco znova zasáhne, protože někdo má nějaký jiný příběh nebo nějaký téma zpracuje trošku z jiného úhlu pohledu, než co seš zvyklej a pokaždý najdu něco, co mě jakoby, ať už emočně nebo zvukově zasáhne ještě nově, no.
1: Ty jsi, Kubo, bydlel nějakou dobu v Anglii, ty už si to i zmiňoval, plánuješ i nějaké zahraniční spolupráce třeba?
2: Zahraniční spolupráce neplánuju, protože já jsem docela jakoby specificky vysazený, že mě se moc nelíbí mezijazyční písničky, protože fakt mám pocit, i obzvlášť teď, jak poslouchám ten český rap, tak já mám pocit, že člověk se prostě musí trochu přeladit z češtiny na angličtinu, že pro mě je přijde mi, že lidi, co poslouchají jenom americkou hudbu, třeba jsou i jakoby víc kritický vůči české hudbě, než by museli být, protože vlastně fakt se podle mě musíš člověk naladit a trošku se do toho vžít, že nejde dát do playlistu, prostě i pro mě je nepříjemný dát do playlistu českou a americkou hudbu, já mám prostě playlisty buď americký nebo český a tudíž pro mě prostě písničky, kde jsou dva jazyky, více méně nefungujou a neříkám, že není žádná písnička, určitě existují písničky, kde to funguje, ale já osobně jako spíš se tomuhle vyhýbám, takže to spíš se nestane.
1: A co se týče angličtiny jako takové, plánuješ rapovat i anglicky?
2: To taky neplánuju, zaprý právě kvůli tomu, že mně přijde, že konkurovat té Americe je strašně těžký a že to je právě jakoby výhoda, že ty lidi si můžou to užít s tím, že OK, prostě asi existuje nějaká šílenější, experimentálnější kapela v Americe, ale ta čeština tomu dodává to, co je, pro, co je jako vzácný. A i já právě miluju ty slovní hrátky v češtině a jsem ochotný právě si poslechnout třeba i něco, co jako kdyby to bylo v angličtině, by třeba nekonkurovalo úplně přesně, ale v té češtině je to něco hezkýho. A vlastně kromě Adély, která teď jako vypadá, že bude jako reálně úspěšná v Americe, tak vlastně ta zkušenost je taková, že jako zníš jako Bčka Američanů a šanci v Americe se prosadit pravděpodobně nemáš, takže nechápu vlastně, proč to děláš v té angličtině. Vychápu, proč je to jednodušší, ale to je právě pro mě výmluva využít toho, že máme krásný český jazyk a že stejně jako je to jednodušší, ale právě jako je tým Američanům stejně nekonkuruješ, takže vlastně jako není to vlastně jednodušší, no.
1: No a kam se chceš posunout dál?
2: Můj cíl teďko s hudbou je, že já jsem už několik let vlastně smířený s tím, že slavný vlastně být třeba nechci, samozřejmě jako když bude popularita taková, že budu hrát o pár koncertů víc a bude tam o pár desítek nebo prostě stovek lidí víc, tak to bude moc hezký, ale vlastně můj cíl prostě dál je dělat autentickou hudbu tak, jak ji cítím, aby mě to bavilo a vlastně nemám potřebu se tím živit nebo nějak to tlačit, aby to bylo větší. A obzvlášť teď s tím kanálem je super, že mám právě prostor, že ten kanál mi peníze nějaký vydělává a že to je vlastně perspektivnější to v tomhle ohledu a tím pádem se můžu vlastně věnovat hudbě i jako pracovně a nemusím ale se snažit upravit tu svoji hudbu, aby byla stravitelnější nebo tak. Takže pro mě fakt teďko, co se týče marketingu, růstu popularity, je důležitější ten kanál a tu hudbu chci dělat prostě, aby mě bavila. No.
1: Na čem teďka pracujete, kluci?
3: No, tak teď připravujeme vlastně album. Jak už Kuba naznačoval tady, to album bude mít teda přibližně nějakých 10 písní. Záleží tedy teď dost na Kubovi, na jeho vlastně vyjednávacích schopnostech, kdo na tom albu ještě bude třeba další, protože určitě je minimálně v plánu jako se poptat na jako nějaké ty featuringy vlastně. Kuba to má vlastně v plánu jako z té pozice toho, že teda teď už vlastně kromě rapera, tak je to i vlastně rapovej publicista, čímž pádem, nebo do jistý míry čímž pádem vlastně asi má větší, jako, jak to říct, možnosti v tomhle. Ale uvidíme. Ale je to něco, na čem jsme pracovali vlastně od února přibližně do června relativně jako intenzivně. Scházeli jsme se skoro týdně, by se dalo říct. Teď to zas na chvilku utichlo. A teď asi zase od začátku bych řekl jako školního roku, od září asi se budem na to muset začít pracovat, no, ať to někdy taky skončí.
2: Je to právě takový náročný, že mě vždycky baví ta tvorba a pak všechno ostatní mě nebaví, ale zároveň tím, že teď jsem rozjel ten kanál, je to vlastně první hudební projekt, který budem vydávat od té doby, co začal ten kanál, tak já bych nerad jako promarnil tu příležitost zasáhnout tu novou cílovou skupinu, která sleduje ten můj kanál. Takže tím se to tak jako odsouvá, že vlastně chci udělat kvalitní promo, ale kvalitní promo dělat mi zabírá práci, která mě baví méně, než dělat tu hudbu. Ale takže věří, jako ale právě donutím se udělat to kvalitní promo, ta otázka je kdy. To, ale až to vyjde, tak pokud se mi povede udělat kvalitní promo, tak to budete vědět.
1: Tak super, moc děkuju za rozhovor, děkuju, že jste přišli a ať se vám daří oběma dělat dál hudbu takovou, jaká vás baví. Díky moc.
2: Taky děkujeme.
3: Díky moc.
0: To byl křesťanský rapper Jakub Tichý, neboli JQPG a jeho producent David. Pustíme si od nich na rozloučenou track Na noc.
1: A tímto se loučí i Zdislava Horníková.

Propluju podél moře pískem pokrytectví, svoje lži prokládají písmem už od dětství. Na trecí chci jim dávat výsměch, mý vestí jsou duchové, co vidíš jenom na konci rozcestí. Víckrát jsem volil, hledal jsem vůli boží, víckrát se ztratil, měl problémy vším projít. Víckrát jsem nevěděl, na čem stojí můj zákon, no každý den na stole leží moje karta.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Německá strana AfD podala trestní oznámení na kancléře Merce. Tenistka Kateřina Siňáková získala svůj 12. grandslamový titul v deblu a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami, teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi víc varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Poslanci taky prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela i u opozičních poslanců, pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno. Protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
2: Novelu teď dostane k posouzení Senát. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
5: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
2: Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Už dříve ale pro Radiožurnál uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merz to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu tzv. Remigrace v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. Závod japonské společnosti JTECT v Plzni propustí zhruba 300 lidí. O práci tak přijde polovina z celkového počtu zaměstnanců. Podle odborového svazu OSKOVO jde o první oficiálně nahlášené hromadné propouštění v autoprůmyslu v plzeňském kraji. Jak bude propouštění probíhat, popisuje personální ředitel společnosti JTECT Czech Republic Jan Jiřík.
6: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců, to je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců. Je to zhruba do jara, co se týká toho koncového data, zatím ještě není potvrzeno, bude záležet na konkrétním vývoji přesunu jednotlivých výrobních linek.
7: Tenistka Kateřina Siňáková vyhrála společně s Američankou Taylor Townsendovou svůj 12. grandslamový titul v deblu. Finále na US Open viděl i reportér David Prouza.
8: Před pár okamžiky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou získali Grand Slamový titul na US Open. Krugerovou s Montgomeryovou ryze americký pár porazili po setech 5-7, 6-0 a 6-2 a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. Z New Yorku David Prouz, Radiožurnál.
7: Hokejisté Liberce hrají první domácí zápas v Lize mistrů. Jejich utkání proti dánskému Herningu sleduje Pavel Petr.
9: 3 minuty 19 do konce třetí třetiny. Domácí hokejisté vedou nad Herningem 1-0 po trefě Rychlovského. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
0: Kolonie Nady 11 za Městcem a taky Nady jedničce za obytobočkou na Velké Popovice. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se prodloužila kolona za sjezdem na Městec. Zastavíte se na 52. kilometru. Provoz brzdí porouchané vozidlo ve zúžení na 57. kilometru. Je to téměř na půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice. Na 16. kilometru se popojíždí až do zúžení na mostě na 24. kilometr. Zdržíte se kolem 20 minut. Na D1 také silnější provoz kolem Brna ve směru na Ostravu. Pomalej se jede od kilometru 191 až do zúžení u bratislavské dálnice. Na kilometru 194 se navíc stala nehoda. Dvě osobní auta a kamion jsou v odstavném pruhu, ale zpomaluje se. Na D5 pozor za Prahou směrem na Plzeň. Na prvním kilometru zasahují u nehody osobního auta. Kolona se tam ale už netvoří. A silnice 20 zůstává obousměrně uzavřená za Karlovými Vary na Plzeň. Za přehradou Březová se střetlo osobní auto s motorkou, zasahují tam teď záchranáři a nedá se projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 20 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Mý přání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

0: Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918. Dnes ve druhé části nás budou zajímat filozofické a teologické názory profesora Masaryka a také to, jak je přijímali jeho současníci, filozofové a teologové. Nejdřív ale prosím o rekapitulaci úvodního dílu.
1: My jsme si zmapovali takové postoje, ty, kdo ho nemají rádi. Národ ho obdivuje v podstatě jako prezidenta zakladatele, ale ten, kdo by znal jeho spisy a jeho myšlenkové poselství, tak takových lidí je málo, že? A to jeho poselství úžasné, v mnoha ohledech úžasné, je tak trošku lidem neznámé, že? Jistě, že za to může ta doba nacismu a komunismu, že? No tak vemte si, to je dohromady přes 50 let, že jo? A dnešní doba, no tak dnešní doba se zajímá o fakta, ale to myšlenkové poselství, a ono je taky náročné, klade na nás nároky, že? Jaksi moc populární není. A přitom pro nás, křesťany, je tam toho tolik, co můžeme využít, až to přechází zrak. Já bych teď chtěl pohovořit o filozofech a teolozích. Podívejte se. Já se pohybuju v těch univerzitních kruzích a jeden ctěný kolega mi řekl, no, víš, já toho Masaryka, nebyl to teolog, byl to filozof, moc nemusím. A kolegové, když to čtou, tak jsou taky v rozpacích. No pochopitelně. Oni tam čekají akademickou filozofii, ale Masaryk nebyl typický akademický filozof. Masaryk vystudoval filozofii, ale on byl prakticky zaměřený a on sám v hovorech s TGM říká, já vám to přečtu. Říká, de facto bych měl raději stolici sociologie, když jsem přicházel do Prahy, ale těch v Rakousku tehdy nebylo. Sociologie byla tehdy už uznána jako věda ve Francii, v Anglii, v Itálii a jinde, ale v Německu a v Rakousku oni odborníci nechtěli vědět. Konec citace. Čili Masaryk sám je spíš sociolog, politolog než akademický filozof. Tak tolik k těm rozpakům. To, co jsem viděl z těch klasických dějin filozofie od Masaryka, to jsou záležitosti spíš, bych řekl, takové školské. Není tedy filozofem v tom smyslu, jak by si ho dnešní univerzita představovala. Další věc je taky třeba říct, že on jako politik má spoustu publikací, které mají popularizační ráz. On to veřejné mínění mění a chce ho ovlivňovat. Čili není to akademická věda.
0: Profesor Masaryk zasahoval do mnoha akademických, politických a veřejných oborů. Můžeme to trochu zmapovat?
1: Takhle, když projdeme jeho život, čím vším Masaryk byl? Jako chlapec byl horlivý ministrant a obdivoval patera Sátoru. Pak se učil na uměleckého zámečníka, asi rok se učil na kováře, pak působil jako pomocný venkovský učitel, pak byl středoškolský student, pak studoval ve Vídni filozofii, kde ho přitahovala zejména etika, filozofie vědy, filozofie dějin a filozofie náboženství. Svým způsobem se relativně často dotýkal teologie. Jeho silnou stránkou byla ta sociologie, politická věda. K té historii přistupoval spíš jako politik. Jak si jemu nešlo o historii a fakta, jemu šlo o proměňování myšlení těch lidí dneska, o působnost té minulosti dnes. Co dělal dál? Přednášel na univerzitě, inspiroval a vychoval spoustu studentů. Investoval nemálo energie do přednášek veřejnosti. A teď pozor, byl publicista, založil několik periodik, založil politickou stranu, působil jako poslanec v Českém zemském sněmu a několik volebních období také ve vídeňském parlamentu. neváhal vstoupit na pole kriminalistiky. On byl detektiv, když byla Hilsneriáda a Hilsnera chtěli odsoudit nespravedlivě. On to říká sám, já jsem musel podniknout vlastní kriminalistické bádání nebo šetření. Po druhé, tak v podstatě to byl taky jako detektiv, to bylo před první světovou válkou, rakouská tajná služba udělala podvržené dokumenty, na jejich základě mělo být popraveno 53 mladých chorvatských a srbských vlastenců. Chtěli je usvědčit z vlastizrady. Masaryk tam jel, udělal detektivní vyšetřování, kontrašpionáž, přijel do parlamentu, praštil tam s tím v ostru, říká, pánové, je to podvod. A zachránil 53 lidských životů. Další věci, prosím vás. Působil na poli literární kritiky, umělecké kritiky. Vyjadřoval se k dobovému dramatickému, výtvarnému, hudebnímu umění. Byl hlasatelem ženské rovnoprávnosti. Namáhal se na poli boje proti alkoholismu. A od určitého data tedy horoval pro abstinentismus. Vzhledem ke svému rodinnému původu se hodně zajímal o situaci na Slovensku a stal se jedním z nejvýznamnějších průkopníků československé vzájemnosti. A tak dál, a tak dál. Čili když se nad tím zamyslíte, nad šíří těch profesí, on nemohl ve všem být absolutně špičkový. V některých věcech to bylo vynikající, v některých to bylo třeba slabší. On taky chtěl napsat román. On taky psal poezii, ale sám to ničil, protože byl sebekritický. A tady je taky třeba říct, že uvědomme si, u nich doma se mluvilo česky, ale jeho školní jazyk vlastně od základní školy až po doktorát filozofie byla němčina. A on taky, když potom 1882 přichází do Prahy, on má potíže vyjadřovat se literárně hezky. A upřímně řečeno, ty jeho texty jistě jsou fundované, ale není to žádný literární skvost tedy. Jeho první literární jazyk byla němčina. S tím se musíme smířit. Čili když si vezmete počet těch profesí, do čeho všeho zasahoval, tak člověka skoro napadne přirovnání s jednou fiktivní postavou český zábavný literatury, že? A v jednom tom pořadu, myslím, že pan Svěrák a Smoljak dokonce o Masarykovi v tomhletom smyslu mluvili. Je pravda, že tedy rozsah jeho činností je naprosto nebývalý.

0: zůstaneme ještě u Masaryka filozofa?
1: Ti filozofové jsou jaksi nakvašení, taky z toho důvodu, že, a teď přijde typicky masarykovská záležitost, on na jedné straně je pozitivista, všechno chce mít vědecké, na druhé straně on je člověk, řekněme, věřící v Boha a vstupuje tam prostě ten prvek víry a prozřetelnosti a tak dál. Ono se to těm filozofům zdá jako něco nemožného, jako něco, co se vzájemně vylučuje. A tady bychom se ho měli zastát a já jako teolog to můžu udělat velice snadno. Teď co ten teolog jiného dělá, než že se snaží propojit ten svět víry se světem vědy. Čili strukturálně to Masarykovo myšlení vlastně odpovídá tomu, co dělají teologové. Já tady vypíchnu ještě jednu věc. Podívejte se, a musím to zestručnit. Masaryk byl zejména v těch letech 1900 až 1910 ostře kritický vůči katolické církvi, někdy i nespravedlivě. A na ty svobodomyslné, na ty, kdo nemají rádi křesťany, to působilo příjemně. No ale na druhou stranu Masaryk zároveň říká, ale já věřím v Boha, já se modlím, že to je taková příhoda. V téhle době se setkal se svými tedy stoupenci a pan Beneš, učitel, ateista, starší bratr Eduarda Beneše, budoucího prezidenta, mu říká, pane profesore, ale to už byste měl přestat mluvit tady o těch věcech. No tak možná můžete, no a modlíte se? A Masaryk přece rozpočnostně řekl, no ano, já se každý den modlím. Čili Masaryk, řekněme, katolíky štval tím, že kritizoval ostře poměry v té církvi, ale on iritoval i ty ateisty. Tím, že říkal, že Bůh je důležitý, že náboženství je důležité, skoro bych řekl, že měl zvláštní talent naštvat vždycky každýho. Masaryk iritující, skutečně iritující, jo? On tady iritoval kde koho. To je jenom tak na okraj. A teď podívejte se, jak je to šíleně paradoxní. Masaryk přijde na Pražskou univerzitu. Všichni ti ostatní profesoři jsou nominální katolíci většinou. Takový, řekněme, těm studentům říká, že to je odbytá záležitost, tím se vůbec nezabývejte, ta víra. To... A nikomu to nevadí. Masaryk, který přichází na tu univerzitu, přestoupil do evangelické církve v roce 80. A jediný tam říká, že Bůh je důležitý, že náboženství je důležité a kritizuje ten katolicismus a vadí katolíkům i těm ateistům. A teď záleží na nás, že jo, jak se k tomu postavíme. Já si totiž myslím, že bychom si měli vážit té jeho opravdovosti a toho, že obhajuje záležitost náboženství i v době, kdy je to nepopulární. A svým způsobem je mnohem, jak si bych řekl, víc naším spojencem, když do toho pronikneme, než někým, kdo by měl být naším nepřítelem. No, Milan Machovec, to jméno možná budete znát, o něm hovoří v tom smyslu, že tedy ano, ten Masarykův postoj necírkevní a mluví o náboženství, on říká, no dobře, může to někdo číst tak, jakože má blízko k té víře, anebo taky tak, že to je vlastně předposlední krok směrem k ateismu. A on pochopitelně by to četl tak, jakože to je ten předposlední krok k ateismu. Čili ateisti mají zájem udělat z něho ateistu a pokud my jsme aspoň trochu chytří, tak naším zájem by mělo být ne udělat z něho věřícího, ale obhájit ho jako člověka reálně věřícího.
0: Na vlnách Proglasu posloucháte úvahy profesora Ctirada Václava Pospíšila nad životem a odkazem Tomáše Garrigua Masaryka. V první části pořadu jsme se zabývali vztahem Masaryka k filozofii a jiným vědám a vztahem filozofů k profesoru Masarykovi. Podobně budeme nyní hledat odpovědi v oblasti teologie.
1: Tolik k filozofům a teď k těm teologům velice stručně. Prosím vás, tady si musíme uvědomit, že teologové křesťanští jsou všichni rozpačití. V první řadě bych upozornil na situaci v evangelické církvi. On vstoupí do evangelické církve, bohoslužby, to on byl těžce arituální člověk, on to nesnášel. To byl člověk, který měl tendenci zavřít se doma do své komůrky, studovat a modlit se, ale nějaké shromáždění náboženské to pro něho moc nebylo. Jsou takoví lidé. No a když potom na začátku toho 20. století v roce 1904 jasně vypovídá o tom, že nevěří v Trojici a v božství Kristovo, no tak sami evangelíci někteří vystupují a říkají, no tak ten, kdo nepřijímá víru v božství Kristovo, musí být z té naší církve vyloučen. Víte, kdo s tím vystoupil? Pan Karafiát, autor Broučku. Jo. Vytýkali mu také, a to je pro nás katolíky zajímavé, že jeho mentalita, spiritualita je pořád katolická. A měli pravdu. Čili to je první taková věc, ale takhle. Kdyby ho vyhodili z té církve, tak Masaryk by přišel o svoje zaměstnání, protože jako nekonfesní by nemohl pokračovat. Čili to je velice hezký od těch našich ekumenických přátel, že ho nezničili. Že jo. Pak za první republiky, prosím vás, ono té teologické literatury je strašně moc, ale já jsem si vybral monografii Josefa Lukla Hromádky Masaryk, která vyšla v roce 1930. A ta monografie je teda nesmírně kvalitní. Ten autor byl opravdu velice inteligentní a schopný. A co tam nastiňuje před náma? Nastiňuje tu jeho spiritualitu, která je vzorová, že jo? Jeho prostě postoj k chudým lidem, i to, jak on i z toho mála, co měl, rozdával, úsilí o spravedlnost, ty jeho zásady, že jo? On říkal, jestliže pracuji na dobré věci, prostě boží prozřetelnost mě nemůže nechat ve štychu. Měl tak silnou důvěru v boží prozřetelnost a pomoc, že kdybychom my měli 10% toho, tak převrátíme celý svět. To je jako skutečně Masaryk byl z tohoto hlediska svým způsobem vzorový křesťan. Jo? Že mravní ryzost, pravdivost, starost o bližního, zdůrazňoval pohlavní čistotu jako předpoklad harmonického vztahu mezi mužem a ženou. Usiloval o opravdovost náboženského života, jo, proti formalismu a tak dál. A tady bych připomněl jeden takový detail. Když byl Masaryk úplně zoufalý při Hilsneriádě, oni ho taky několikrát na ulici zmlátili. To byla vlna antisemitismu a Masaryk byl nenáviděný všema, nejenom katolíkama, všema. Tak on v jednom článku napsal, boj vedeš, ale pánem toho boje nejsi a bez pána, to přece dobře víš, to nejde. Bojuješ, ale tím bojem uznáváš svého pána, jsi odbojný generál a snad jen řadový voják, nic víc. Bohem nejsi, kdo tedy, kdo je tu pánem? To je jakoby vyznání člověka, který už by si zoufal a je to takový vyznání důvěry v Boha. No jo, ale Hromádka ani další komentátoři si nepovšimli jedné věci, na kterou mě upozornil kolega Michal Špaček v Olomouci, když jsem mu to četl, on říká, čověče, boj vedeš, jeho pánem nejsi, to je první kniha Samuelova. A já jsem to tam hledal a skutečně to je narážka na to, co říká David před bojem s Goliášem. Masaryk tu jakoby zastřeně říká, vedu boj s Goliášem, tak proč bych neměl mít důvěru? Jenom abyste ochutnali tu jeho důvěru v Hospodina.

0: Vraťme se k Hromádkovi. Pak jde jakoby do kritiky a teď říká, že jak si církev kritizuje jako v mnoha ohledech správně, ale taky nespravedlivě a že církev nikdy nepochopil a že v teologii je diletant, že špatně používá termíny, no nandává mu to zprava zleva. Proč? Ten teolog je na rozpacích nad dilematem, které potom bude představovat jaksi výchozí bod našeho dalšího povídání. Z hlediska praxe víry, jíž věříme, Masaryk byl křesťan. Z hlediska obsahu víry, to je ta fides quae, ten obsah víry, Masaryk křesťan nebyl. A teď co s tím? To je dilema jako hrom. A teď ten ortodoxní teolog, nemyslím pravoslavný, ale ten, který bere vážně jako svoji víru, tak musí říct, no tak tady musím mít velkou výhradu. Já když jsem potom zkoumal dál, tak jsem zjistil, že i církev československá, která měla k panu Masarykovi velmi blízko, taky vzniká v souvislosti se zrodem Československa, postupem doby takovej odstup věroučnej se tam objevuje taky. Já jsem byl velice rád a řekl jsem si, aha, tak ta iritace věroučná, to není záležitost jenom katolíků, ale i poctivých evangelíků, i poctivých bratří z Československé církve. A pak je jeden extrém, bratři a sestry z pravoslavné církve. Masaryk o pravoslavné církvi mluví opravdu ostře kriticky. No a oni jsou citliví na ortodoxii velice, takže oni o panu Masarykovi jaksi nemluví dobře. Taková dobrá rada před nějakým bratrem nebo sestrou z pravoslavné církve o Masarykovi nemluvte.
1: A teď už, jaké vztahy panovaly nebo jaké postoje ještě přetrvávají mezi Tomášem Garrigue Masarykem a katolíky?
0: Tak, jak to bylo s katolíky? Je celkem evidentní, že před rokem 1918 ta katolická církev, mluvíme někdy o austrokatolicismu, byla výrazně jiná než dneska. Nebylo všechno špatně, ale řada věcí byla pokřivená. Bylo tam hodně formalismu. Jo? Byla to tak trošku státocírkev. Což sebou nese řadu negativních jevů. Čili Masaryk byl kritizován v některých ohledech spravedlivě, jo, za svůj postoj k trojici, za to, že tu teologii prostě bral tak nějak zkrátka a že se nevyjadřoval úplně ani po odborné stránce korektně, to bylo v pořádku, ale byly tam taky nechutné útoky. Hlavně takový ten katolický tisk, novinařina, pořádali na něj skutečně hony. Opravdu to bylo nechutné a takhle je třeba říct, že katolíci Masarykovi hodně ublížili. On jim taky. Bylo to po Hilsneriádě hlavně, protože tam masově ten katolicismus se projevil jako antisemitistický a Masaryk byl zhnusen. A tam si šli vzájemně po krku velice ostře. Jenomže, prosím vás, za první republiky se situace výrazně změnila. Já bych rád připomněl dvě práce, a totiž monografie Josefa Vrchoveckého z roku 1937 v Přerově, to už Masaryk umřel, a on to rozděluje. V čem je pro nás Masaryk přínosný, co je dobré, co nemůžeme přijmout, jo? Ta práce není úplně špatná, ale autorovi vadí kritika jezuitů a kritika církve, ale zapomíná třeba na to, že Masaryk nevěřil v trojici a v božství Kristovo. Tomu asi nevadilo. Čili z teologického hlediska to není úplně nejzdařilejší. Vynikající práce Konstantina Miklíka z roku 1931. On se zabývá tou problematikou smyslu českých dějin. Víte, ten, kdo píše, rozpozná, kolik energie ten autor druhý vložil do toho díla. Myslím, že Konstantin Miklík se vytíral tady na té práci. A on tam říká, ano, z faktografického hlediska mají katolíci blíž k panu profesoru Pekařovi. Pak ale řekne, no jo, ale Pekař je pozitivista a Masaryk sice staví všechno na evangelicích, ale na rozdíl od pekaře tam má Boha, má tam prozřetelnost. A on říká, z duchovního hlediska bychom měli mít blíž k Masarykovi. No a po válce jsou to lidé jako Adolf Kuyper, exilový, vynikající duchovní a člověk úžasného rozhledu. Myslím, že působil v Mnichově jako duchovní Alexander Heidler. Mimochodem Heidler psal ten projev Beranův na koncilu o svobodě svědomí. Jo? A potom Josef Zvěřina. Všichni se vyjadřují teď o Masarykovi velice uctivě. Převládají pozitivní tóny s tím, že mají dogmatickou výhradu. Čili, prosím vás, ti dnešní katolíci, když říkají o Masarykovi, že byl neznaboh a haní ho, tak jsou na úrovni roku 1905. Kéž by byli aspoň na úrovni roku 1931 nebo 1988.
1: Tomáš Garrigue Masaryk jako filozof a teolog. To byl podtitul druhého pořadu ze sedmidílného cyklu Masaryk iritující a fascinující, kterým na Radio Proglas provází jeho autor, profesor Ctirad Václav Pospíšil. Příští téma formuloval takto. Masaryk, muž před Hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík. Připravila Jana Beránková, vyrobilo studio Christian Praha.

0: Bylo 21 hodin a na Proglasu vás nyní zveme do společenství modlitby večerních chvál. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jakub.
0: Máme pátek v mezidobí 23. týden a všechny texty budou ze 3. týdne žaltáře, strana 1242 v novějším vydání, 1242, nebo 1117 ve starším vydání, 1117. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Vzdejeme chválu Bohu Otci, který stvořil všecky věci, nebe, zemi i co v nich jest, vše pro svou slávu a čest.
1: Stvořil člověka prvního, aby byl obrazem jeho, podobě svého učinil, aby slávou jeho byl.
0: Člověk žít nedokázal, věrně, jak mu Bůh přikázal, uvedl v svém přestoupení na sebe odsouzení.
1: Avšak Bůh, Otec náš milý, v milosrdenství nestihlý, nad hříšníky se smiloval, spasení zasliboval.
0: Až nám poslal syna svého, krom hříchu nám podobného, ten výblesk jeho slávy, podstaty obraz praví.
1: Přijal účastenství lidské, abychom my měli božské, proto se tak ponížil, by nás lidi povýšil.
0: Pokorně v světě přebýval, pracoval, neodpočíval, vykupoval přestoupení skrze své utrpení.
1: Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
0: Chvalte jméno Hospodinovo. Chvalte Hospodinovi služebníci,
1: kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domů našeho Boha.
0: Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
1: Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele za svůj námajetek.
0: Vždyť já vím, velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech hlubinách vod.
0: Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ze svých komor vyvádí větry.
1: Pobil egyptské prvorozence, lidi i dobytek.
0: Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky.
1: Potřel mnohé národy a zabil mocné krále.
0: Sichona, krále amorického, Oga, krále bašanského a všechny krále kananejské.
1: Jejich zemi dal do majetku Izraeli svému lidu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy.
1: Dome Izraelův, velepte Hospodina, opěvujte jeho jméno.
0: Hospodine, tvé jméno trvá na věky, Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.
1: Neboť Hospodin brání svůj národ a smilovává se nad svými služebníky.
0: Modly pohanů jsou stříbro a zlato, díla lidských rukou.
1: Mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí.
0: Mají uši, ale neslyší, a není dechu v jejich ústech.
1: Jím jsou podobní ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
0: Dome Izraelův, velepte Hospodina. Dome Áronův, velepte Hospodina.
1: Dome Leviho, velepte Hospodina. Vy, kteří se bojíte Hospodina, velepte Hospodina.
0: Buď veleben Hospodin ze Sionu, on přebývá v Jeruzalémě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Dome Izraelův, veleb Hospodina, opěvujte jeho jméno.
1: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.
0: Velké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože Vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu, Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.
0: Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem, abyste nezůstávali pozadu.

0: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
1: A obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.
0: Pán Ježíš, od Otce poslaný, se vydal na smrt

0: věčné milosrdenství.
1: Přiveď nás k polepšení života a dej, ať vytrváme.
0: Pane, osvoboď svůj lid od jeho hříchů,
1: abys v něm mohl mít zalíbení.
0: Ty jsi otevřel ráj i kajícímu Lotrovi, když vyznal, že jsi spasitel.
1: Nezavírej nebeskou bránu našim zemřelým. A také se modlíme za všechny oběti teroristického útoku na Světové obchodní centrum, který se stal přesně před 25 lety.
0: Pane, smiluj se nad svým lidem.
1: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Bože, svatý Otče, Ty jsi poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil. Veď nás, ať žijeme tak, aby se na nás pro účast na jeho utrpení ukázala také moc jeho zmrtvých vstání, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
0: Amen.

Za několik okamžiků bude 21 hodin a 12 minut a já vás nyní na Proglasu zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný a přednostně zveme ty, kteří ještě dosud nevolali. A samozřejmě zopakují i číslo 739 850 345. 739 850 345. Na toto číslo budete moci za malou chvíli volat.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou.

požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Prosila bych se s vámi pomodlit tento desátek za všechny své drahé zemřelé a za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a celou její rodinu a za svatého otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi žen a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoje a rodin, oroduj za nás. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych vás chtěla všechny moc poprosit, abyste se mnou pomodlili za zemřelou babičku Pospěchovou Zdenku, která bude mít v pondělí 14. pohřeb. Dále bych se chtěla pomodlit za moje zemřelé rodiče, tety, babičky a za všechny zemřelé a za duše v očistí, za které se nikdo nemodlí. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria,
0: milosti
1: chvála Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát všem vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeji vám pěkný večer a požehnanou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: S Panem Bohem. S Panem Bohem. Děkuji moc, Panem Bohem.

0: Čtvrtý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Anna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Jsem vaše posluchačka Anna a chtěla bych se s vámi pomodlit za babičku, která je v nemocnici. Měla krvácení do mozku a má nějaký velký otok na mozku. A tak bych chtěla poprosit o její boží ochranu a také na můj úmysl. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak vám moc všem děkuji za modlitbu a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: A poslední pátý desátek se s námi pomodlí paní Maria. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu všem. Chtěla bych poprosit tímto desátkem za bratra Martina, který zítra přijme jahenské svěcení od milosrdných bratří, taky za mládež, aby dokázala kráčet po vodních cestách za kněžská a řeholní povolání a k zasvěcenému životu, za svatého otce, za kněze a taky za duše v očistci, hlavně na ty, které nikdo nespomíná. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvoje, přijď království tvoje, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přived do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrava z Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdrava. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme okajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého. nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pana Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátém růženství blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, a také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen.
1: Amen. Můžeme se pomodlit i k svatému Josefovi?
0: Ano.
1: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni, když jsme vzývali o pomoc tvou přes svatou snoubenku. Žádáme s důvěrou i od tebe ochranu pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou si objímal Ježíše. Pokorně prosíme, zhlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý Otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna. A jako jsi, když si vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás tak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesí. Amen. A za svatého Otce můžeme?
0: Ano, můžeme.
1: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Nepohrtej v potřebách pozit našich, ale z každého nebezpečenství vysvůd nás vždycky, i Panno slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, ordovnice naše, usilná nám milování vyprost. K Synu svému nás doporuč a k Synu svému nás doprovod.
0: Amen. Amen.
1: Požehnanou službu vám přeji.
0: Já vám
1: pěkný večer.
0: Děkuji.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc s Pánem Bohem. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Bylo 22 hodin a na Proglasu začíná repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeme 19. část knihy Podepsán Charlotte. Autorkou textu je Sophie de Milnheim. Čte Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Přejeme vám příjemný poslech.

Rochefort, 8. února 1794. Má drahá Elizabeth. Nevím, co si mám myslet o tom, co se stalo včera večer. Ještě teď se z toho celá třesu. Už jsem vám dříve psala, že v té části velkého domu Tomáše Stertru, kterou občan Mober zabral při našem příjezdu, mi je vyhrazen jeden pokoj. Jsem si vědoma, že v dnešní době to je velký luxus mít vlastní pokoj. Je zařízen jednoduše, ale s vkusem. Hlavně mám velké štěstí, že mám pohodlnou postel, která pro mě znamená velkou změnu proti obyčejnému slamníku, na kterém jsem spala v La Rochelle. Nábytek v místnosti představuje mezi jiným i psací stůl, na němž vám píši dopisy, jakmile se mi naskytne příležitost. Dále je zde židle, lavice potažená sametem, která se nachází podél jedné ze zdí, toaletní stolek se zrcadlem, nočník a malá stolička umístěná poblíž krbu. Je tak příjemné se na ní posadit a ohřívat se. Ale objevila jsem i jiný způsob, jak využít tento kus nábytku. Slouží mi jako klekátko. Každý večer si dávám moc dobrý pozor, abych dobře zamkla dveře, aby mě nečekaně nenavštívil Mober. Mám o tom sice silné pochybnosti, protože ho slyším chrápat ve vedlejším pokoji už od setmění, ale jsem raději obezřetná. Když jsem takto zamčená, mohu vám bez obav psát, aniž by mě kdokoliv vyrušoval, a mohu se v klidu pomodlit před spaním. Mám ráda tyto chvíle, kdy svěřuji celý svůj den našemu pánu. Včera večer jsem vcházela do pokoje ve velkém zamyšlení. Jeden z mladíků, kteří pravidelně přicházejí pro informace, se dnes neukázal a to mě znepokojovalo. Jakékoliv zdržení je na tomto místě velmi nebezpečné. Zdejší žalářníci dokážou natolik člověka mučit, že podléhají i ti nejsilnější z nás. Ať je to jakkoliv, zapomněla jsem za sebou zamknout. Zrovna jsem klečela na kolenou a modlila jsem se, když Tomáš Stertru vešel dovnitř, aniž bych ho slyšela. Stál u dveří a tiše mě pozoroval až do okamžiku, když jsem se na závěr modlitby požehnala křížem. Musela jsem potlačit výkřik, když jsem si ho všimla. Odkdy tam tak stál a díval se na mě? Nemám nejmenšího tušení. Zůstal tam naprosto klidně a tiše stát. Určitě klepal, ale já jsem ho neslyšela, tak jsem byla zabraná do modlitby. Nikdy se ještě nestalo, aby mě někdo hledal, když jsem odešla do svého pokoje. Dveře ale nebyly zamčené a on vešel. Někdo se po mně dole ptal a on pro mě přišel. Celá jsem se třásla, když jsem kolem něj procházela, abych sešla po schodech dolů. Určitě si toho musel všimnout. Šel těsně za mnou a zavřel za sebou dveře. Dole ve vstupní hale jsem našla onoho mladíka, který se přes den neukázal. Byl celý v slzách, umírala mu matka a on chtěl zůstat u ní, ale jeho otec si myslel, že nedožije rána a proto ho poslal pro kněze. Chudák nevěděl, na koho se obrátit, proto přišel za mnou. Hoch šeptal a pochybuji, že Tomáš Stertru, který zůstal nahoře na schodišti, mohl něco zaslechnout, ale cítila jsem na sobě jeho pohled. Potřebovala jsem nadpřirozenou dávku trpělivosti, abych se dokázala ovládnout a utěšit toho mládence a dát mu, aniž by to bylo nějak nápadné, informace, kde se skrývá jeden z věrných kněží. Jaké to jen bylo nerozvážné riskování přijít takhle v noci za mnou. Ale nemohla jsem mu nic vyčítat. Vzpomínám si moc dobře, v jakém jsme byli stavu, když maminka prožívala své poslední chvilky. Myslím, že bych byla schopna udělat totéž, co ten mladý muž, kdybych jí musela najít kněze, aby jí udělil svátost pomazání nemocných. Tomáš Stertru už nebyl nahoře na schodišti, když jsem vyprovodila mladíka ze dveří. Nebyl ani na chodbě vedoucí nahoře do mého pokoje. Určitě se vrátil do svého bytu a mě zanechal v sevření hlubokého strachu. Vím o něm tak málo, má drahá sestro, že očekávám úplně všechno. Jeho lhostejnost, kterou mi v posledních dnech prokazuje, a určité pohrdání, které cítím, mě v žádném případě neuklidňují. Snad mě nechá na pokoji a bude předstírat, že nic neviděl. Možná ale, že mě půjde udat některému z členů výboru. Pochybuji, že by šel přímo za Mobérem. Pohrdá jim, to vím. Nebo použije to, co ví, aby mě přinutil mluvit?
Od včerejšího večera jsem ho neviděla a mám pocit, že se zblázním, než se dozvím, co se mnou vlastně bude. Mým jediným povzbuzením je, že vím, že matce toho hocha, který pro mě přišel, se dostalo poslední útěchy. Někdo z jejich přátel mi řekl, že zemřela s úsměvem na rtech. Pokoj její duši. Modlete se za mě. Charlotte.

Ona přežila, říká Konstancie s radostným úsměvem. Emílie se rovněž nemůže neusmívat. Reakce její přítelkyně je stejná jako její, když poprvé četla dopis matky Markéty Marie. To jsem si také okamžitě pomyslela, odpovídá Konstancii. Nicméně jsem čím dál tím víc přesvědčená, že to z dopisu nemůžeme vyvodit, dodává zarmouceně. Konstancie svraštila s vážností obočí. Znovu si pročítá dopis a dívá se nechápavě na Emílii. Existují dvě slečny z naděje, vysvětluje Emílie. Charlotte samozřejmě, ale také Elizabeth. Konstancie zvedla ruku, aby ji přerušila. Šš, namítá. Z našeho rozhovoru s panem Dunap přece vyplynulo, že se Elizabeth provdala za nějakého pana Barbiera a že měla dceru Agátu, mou praprababičku. Obávám se, že jsme se s naším závěrem příliš unáhlili, lituje Emílie. Dívka vypravuje o včerejším rozhovoru s maminkou a jakým způsobem dokázala naprosto zvyklat jejich hypotézu. Konstancie ji vyslechla a nadlouho se odmlčela. Nakonec přece jen vyzvala svou přítelkyni, aby pokračovala. Existují tedy dvě slečny z naděje, navazuje Emílie tam, kde před chvílí přestala. Ta, která založila sirotčinec, může být stejně tak Charlotte i Elizabeth. Konstancie to připouští. To, co mi nesedí, je datum založení sirotčince. 1802? Ptá se Konstancie. Ano. Vzpomeňte si, co nám o tom roce říkal pan Dunap. Konstancie se snaží rychle si v paměti vybavit slova rodinného přítele. Vzpomíná si na větu starého pána. Je docela dobře možné, že se Elizabeth mohla vrátit do Francie už v roce 1798. Nicméně bych dával přednost roku 1802. Situace už byla mnohem klidnější. Konstancie se podívala na Emílii. Obě dvě myslí na to též. Vy si myslíte, že vlastníkem, o kterém je v dopise zmínka, je Elizabeth z naděje? Říká šeptem. Data se shodují, potvrzuje Emílie přikývnutím hlavy. Pokud by se jednalo o Charlotte, proč by se vrátila na naději až v roce 1802, když revoluční doba skončila Napoleonovým převratem v listopadu

0: Policie přešlapuje na místě. Vyšetřování případu zabijáka vdov nepostupuje podle přání policie. Předmět nalezený v domě paní D. po jeho posledním pokusu o vraždu neukázal žádnou schůdnou cestu. Komisař zodpovědný za vedení vyšetřování se tedy rozhodl vyhlásit výzvu ke svědkům, kteří by svým prohlášením přispěli k identifikaci zločince. Jediným doličným předmětem, jímž policie disponuje, je perleťový manžetový knoflík na řetízku. V perleti je vyryto datum 1873. Každá osoba, která by mohla podat zásadní informace týkající se těchto manžetových knoflíků, se má přihlásit na policii. Jedná se o lidské životy.
1: Teofil si včerejší noviny položil na klín. Ten vrah se zdá být nepolapitelný, říká své matce, která pije v jeho společnosti čaj. Nahání to strach, přitakává paní Serisejová. Když si jen pomyslím, že se dostal do tatínkova domu. To pro něj musela být hračka, konstatuje Teofil. Inspektor Rodlén nám upřesnil, že se do domu dostal přes zahradu. V noci je plynovými lampami osvětlena pouze ulice a zahrada je ve tmě. O to je to jednodušší nepozorovaně se přiblížit k dědečkovu domu. Mrazí mě, když si představím, že musel určitě několik týdnů sledovat paní Dekošetovou i její dceru. Pan Dekošet zemřel před 2 měsíci. Vrah musel být trpělivý a zaútočit ve chvíli, která se mu zdála být nejpříhodnější. Bez Emílie by dnes její matka určitě nebyla mezi živými. Jaká je to jenom podivuhodná dívka, zvolal Teofil zasněně. Konstancie jí má hodně ráda, říká paní Serisejová s úsměvem. Obě dvě jsou nadšené dopisy Charlotte z naděje, které se našly v maminčině ložnici. Nemáte ponětí, jakým způsobem se tam mohli dostat? Ptá se jí její syn. Teofile, škádlí ho maminka, neříkejte mi, že vás ty dopisy také chytly. Musím se vám přiznat, že dopisy nejsou tím, co mě zajímá nejvíc, odpovídá Teofil s upřímným úsměvem. Emílie? Proč ne? Opáčil mladý muž zdánlivě nenuceným tónem. Je ještě hodně mladá, poznamenává paní Serisejová. Vy jste byla ve stejném věku, když jste se seznámila s tatínkem, připomíná jí syn. Ano, ale ona je tak vzdálená Bohu. Paní Serisejová si nemůže pomoci, aby to nepoznamenala. S tím s vámi souhlasím, říká Teofil. Nicméně je ještě může objevit. Je tak mladá, jak jste právě zmínila. Paní Serisejová se něžně dívá na svého syna. Je to vůbec poprvé, co s ní tímto způsobem mluví o nějaké dívce. Obvykle se dívčí společnosti vyhýbá, protože mu dívky připadají na jeho vkus příliš hlučné a malicherné. Nezájem o dívky jeho věku ji už začínal znepokojovat. Obávala se, že se nikdy neožení.

Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeli jsme 19. část knihy podepsána Charlotte. Knihu Sophie de Milnheim vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. V poslední době dochází k velkému rozvoji paliativní péče, ale současně také tlaků na dekriminalizaci eutanázie. A proto jsem pozval k naší debatě dva hosty, abychom si tuto čím dál naléhavější situaci trochu přiblížili. Jedním hostem je René Milfajt, spolupracovník a člen klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní Charity Chrudim a současně člen Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oblasti tématu také přednáší a publikuje. Například na konci srpna roku 2026 vyjde v nadaci Hlávkových rozsáhlá a jedinečná studie, kde je spoluautorem s advokátkou Barborou Steinlauf. A tato publikace má název Eticko-právní analýza rozhodovací praxe soudů v kontextu poskytování péče v závěru lidského života. Dalším respondentem je Pavel Šafr, který je mimo jiné také šéfredaktorem měsíčníku Fórum 24+. Tento náš pořad jsme nazvali stejně jako sborník, jehož je pan Šafr spoluautorem a editorem, tedy Iluze dobré smrti. A myslím, že je to název pro toto téma velmi přiléhavý. Já vás oba vítám ve studiu a moc vám děkuji, že jste si udělali na náš pořad čas.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Možná by bylo vhodné úplně v úvodu našeho pořadu, kdybychom posluchačům vysvětlili, proč jsme se rozhodli tenhle ten pořad natočit právě v této době. Nevím, kdo z vás by se ujal slova.
1: Tak chcete, pane doktore?
2: Tak už delší dobu tady koloval určitý návrh zákona, který měl původně název o paliativní péči rozhodování na konci života a eutanazii. Ten potom určitým způsobem dokoloval a bylo rozděleno po kritice téma paliativní péče eutanazie a paní senátorka potom předkládala několikrát od ledna opakovaně se změnami už jenom návrh zákona novelu o paliativní péči rozhodování na konci života s tím, že ten návrh o eutanazii přijde někdy zvlášť, možná někdy po prázdninách.
1: No a já bych doplnil, že právě v těchto týdnech, měsících ve Francii je před dokončením legislativní proces, který má uzákonit legální eutanázii. Obdobná situace je ve Velké Británii, to znamená v našem západním světě jde o ožehavé téma, které vždycky znovu ostře rozdělí veřejnost. Musíme říci popravdě, že na té straně pro legalizaci eutanázie bývá více lidí. Já si ovšem nemyslím, že množství lidů je kritériem pravdy.
0: My bychom mohli otevřít první část našeho rozhovoru, kterou jsme pracovně nazvali Co je to důstojná smrt? Mohl byste se, pane doktore, k tomu vyjádřit?
2: Já osobně bych pojem důstojná smrt ani asistovaná smrt nepoužíval, protože myslím, že smrt je smrt. Je nějak definována jako trvalá a nevratná ztráta všech funkcí organismu jako integrovaného celku. Může se prokázat nevratnou zástavou krevního objevu nebo dýchání, anebo nevratnou ztrátou všech funkcí mozku celého mozkového kmene. To znamená konec. Ta asistence, to důstojné utváření života je potřeba předtím. Po prohlášení člověka za zemřelého už jde otázku piety, úcty a dalšího péče o ty pozůstalé. Takže tam je spíš téma důstojného utváření života v té poslední nebo závěrečné fázi života, jak řekneme, lidí se závažným progredujícím chronickým onemocněním nebo s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním a umírajících jejich pozůstalých nebo respektive jejich blízkých a pozůstalých. A myslím si, že v souvislosti s tím, že ta idea lidsky důstojného, tedy umírání, utváření toho života, zahrnuje víc, jestli člověk zaslouží víc, než jenom usmrcení anebo zbytečně trpět.
0: Možná bychom si mohli teď říci, jaká je situace v současné době v naší republice, v této oblasti. Jestli pan Šafr by se chtěl vyjádřit.
1: Víte, já nejsem v tomto směru odborník, já jsem novinář, editor, spoluautor sborníku Iluze dobré smrti a přišel jsem k tomuto tématu jako dlouholetý šéfredaktor velkých novin, kterého trápí, když se nějaké téma splošťuje, činí se v mediální diskuzi, v mediálním provozu velmi povrchním. To znamená, jaká je situace, to já bych se spíš tedy zeptal pana doktora a já bych se potom rád vyjádřil vlastně k tomu problému vlastní eutanázie a její legalizace.
2: No tak v České republice eutanázie a teď myslím, že je dobré už na začátku si to vymezit, co tím myslíme, nebo co to potom těch průzkumech lidé taky můžou různě chápat. Já pro eutanázie bych používal to, že se jedná o usmrcení pacienta na základě jeho žádosti. Ta by měla být dobrovolná a tak dále, určitými kritérii. A ještě poznámku, jak zaznívá i v těch různých diskusích o té legalizaci. Já si troufám říct, že žádná legální není, neexistuje. Že nejde o legalizaci, ale dekriminalizaci. Protože i v těch zemích, kde lékař ji provede a za určitých právem platných podmínek nebude trestně právně postižen, zůstává protiprávním jednáním trestným činem. To si myslím, že ani v právním státě jinak být nemůže. Tak to je první poznámka. V České republice tedy trestný čin, nemáme speciální paragraf, úpravu, takzvaný, proto kdyby někdo teda usmrtil pacienta na základě té žádosti, tak by byl trestně právně stíhán podle trestného činu zabití nebo vraždy. Jo, tak to, takhle se k tomu vyjádřil i nejvyšší soud. U nás, co je možná zajímavé, že v roce 2024 se dostal jeden případ až k ústavnímu soudu, kdy nejprve to bylo u okresního, krajského, pak nejvyššího, zpět k ním dolů a zas až nahoru, kdy nějaký pan Petr B. a jeho samozřejmě zástupci, advokáti, žádal o usmrcení, o tu eutanázii a argumentovali tím, že má na to právo z hlediska článku 10 listiny základních práv a svobod zachování důstojnosti a naopak, když jak je nemocný, zažívá šikanu těch různých úřadů a ještě do budoucna ho čeká nemocná páteř, nohy, že v této nedůstojné existenci nechce už žít a proto, když mu to nebude dovoleno, tak je to porušení toho článku 10. A abych to zkrátil, tak ty první soudy to samozřejmě zamítly a ústavní soud se k tomu potom vyjádřil s tím, že to vůbec se na to nedíval optikou toho článku 10, zachování lidské důstojnosti, ale logicky optikou těch dalších tří hlavních článků, jako to dělá Evropský soud pro lidská práva a sice právo na život, ochrana života, tělesné duševní nedotknutelnosti a samozřejmě ochrana soukromí, tam padá ta autonomie. A jasně se vyslovil, že součástí tohoto práva na život není právo zemřít a už vůbec ne právo na usmrcení, protože to tak protichůdné právo než ochrana života a že ani není možné očekávat, že by stát zajistil institucionálně takové podmínky pro jednání, aby to bylo možné. Takže vlastně řekl, že součástí toho práva není právo na usmrcení, ani na to zemřít, ani požadovat tu součinnost, ale současně řekl, že tento právo na život není nepřekonatelnou překážkou pro eutanázii. A v tomto smyslu, to je potřeba jako v úplnosti říct, vlastně pracuje ten Evropský soud pro lidská práva, on dochází k stejným závěrům, ale řekne, necháme to, ten prostor uvážení, to rozhodování na těch jednotlivých státech. Ale musí dodržet přesné plné záruky. A ještě u toho ústavního soudu je zajímavé našeho, že on tam velmi zdůraznil riziko zvlášť zranitelných osob, a nejenom ochrana života, ale i toho autonomního rozhodování, jako budou lidé s duševním onemocněním například. A ještě jednu otázku, že někdy zaznívá, když je u nás nedostupná paliativní péče stále, adekvátní pro všechny, že by to mělo odůvodnit právě to usmrcování, aby lidi netrpěli. Ale ústavní soud to určitým způsobem vlastně otočil a řekl, to není možné říct, ta nedostupnost nemůže odůvodňovat takový prostředek, jako někoho usmrcovat a nahrazovat to.
1: Já bych tomu rovnou rád dodal, že představa, že eutanázie je vždy důstojná smrt anebo důstojnější varianta, vůbec nemusí být pravda. My jsme v redakci prostudovali, jak probíhá fakticky eutanázie v jednotlivých zemích, kde byla dekriminalizována. A zvláštní zjištění je, že prakticky všude dochází k velmi častým změnám příslušných protokolů, podle kterých se ta technika eutanázie, to znamená usmrcení člověka s rukou lékaře, provádí. Příslušné přípravky od farmaceutických firem nejsou vyráběny k zabíjení. Oni jsou vyráběny za zcela odlišným a prakticky opačným účelem. To znamená, že vlastně eutanázie se provádí už řadu let v těchto zemích postupem pokus omyl a existuje statisticky sice menší procento, ale existuje, kdy se eutanázie taky nepovedla příslušným lékařům a dochází k utrpení a k nedůstojnosti. To znamená, chtěl bych říct, že jako editor, novinář si kladu za cíl, aby do toho tématu, kde se řekne dobrá smrt, eutanázie, a už si každý myslí, že to je vlastně pohoda, že to je vlastně bezvadný zážitek. My se totiž nemáme už možnost nikoho zeptat, jaký to bylo ta eutanázie, protože už to nejde se zeptat. Takže chtěl bych varovat před falešným a povrchním dojmem a iluzí, že eutanázie je za všech okolností důstojný odchod ze světa. Nemusí tomu tak být. Potom vy jste hovořil, pane doktore, o autonomii. V tom případu pana B. je jeden velký zádrhel. Totiž on k výkonu té své autonomie do toho chce zatáhnout ještě jiného člověka, který mu má v tom usmrcení být nápomocen, a to znamená v principu ignorovat to, že tento člověk bude zatížen nějakým etickým faktem, řekl bych teďka tak jako neutrálně, asi teď už taky myslím, že třeba se tomu dá říct i hřích. A autonomie člověka v těžké nemoci není nikdy dokonale izolována od okolí. Rozhodnutí o smrti může ovlivňovat bolest, deprese, strach, osamělost, závislost na druhých nebo pocit, že jsem rodině na obtíž. A to jsou prvky, které v mentalitě umírajících lidí my jsme vedli, teďka právě vedeme další série rozhovorů s lidmi, kteří jsou těžce nemocní a zdá se, že jsou v terminálním stádiu. Těchto lidí totiž se na to, zda jsou pro eutanázii, nikdo moc neptá, protože je velmi obtížné s nimi hovořit. A musím říct, že tam, kde je volání po eutanázii, což bývá u nemocných lidí úplně výjimečně, tak tam tou pravou příčinou bývá deprese. A deprese je diagnóza, psychiatrická diagnóza. Deprese se má léčit a představa, že budeme deprese léčit usmrcením, je podle mýho názoru katastrofálním selháním.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma s názvem Iluze dobré smrti. Zabýváme se zde problematikou eutanázie a mluvíme o ní s našimi hosty René Milfajtem a Pavlem Šafrem.
2: Já bych navázal, protože jsem v začátku chtěl vyblokovat ten pojem nějaké důstojné smrti, ale i ty asistované. Smrt je smrt. A ještě k tomu, jednak to snižuje práci všech těch, kteří to usmrcení nepotřebují a pečují o tyto lidi, ale potom to vytváří jeden dojem, že tady nám lidé nesnesitelně trpí a když se zavede jejich usmrcování, tak to odpadne. Ale to je zase velký omyl, protože třeba ve Španělsku, v těch zemích, kde je dekriminalizována, tak tam máte mezi tou první žádostí a tím výkonem 55 dní, A co teď v té době, když máte podmínku v těch zákonech, že musí být nevylečitelně nemocní a ještě nesnesitelně trpět, takže to je tamto kritérium toho přístupu. A tu dobu stejně bude potřebovat nějakou péči, to se nevyřeší. A určitě rychlejší péče bude cílená sedace za účelem změnit utrpení, než čekat na to rozhodnutí. A ještě to, jak říkal kolega, samozřejmě to téma toho autonomního rozhodování, zvláště u těch psychiatrických diagnóz, je velmi komplikované, složité a omezuje tu možnost toho svobodného skutečně rozhodnutí. A teď je otázka, je to rozhodnutí nebo je to výsledkem té nemoci ještě u těch depresí speciálně. Tak to je první věc a potom, když jste už takhle to propojili s tím zahraničím, další věc je ta ochrana. Protože třeba se ukazuje v té Belgii, která se tak často taky dává jako příklad, že to posouzení se děje vlastně až poté, po tom usmrcení. A ty komise, jak se ukazuje, jak to hodnotí sami, jsou spíš takovým štítem pro ty, co to dělají, než filtrem těch případů. A poslední dobu byl příklad toho, Evropský soud pro lidská práva řešil příklad Mortier proti Belgii, to je 2024 taky myslím, kde jasně matka, stěžovatel, syn, matka žádala o usmrcení, o tu eutanázii. Moc se jí to nedařilo, byly tam nějaké, hlavně otázka duševního onemocnění, nějaká traumata v tom příběhu životním. A až jí potom pomohl jeden psychiatr, profesor, který současně je místopředsedou nebo spolupředsedou té komise, která o tom rozhodovala. A to byl jasný případ, kdy ta komise byla prohlášena vlastně, že nebyla nezávislá. A že to je nedostatečná ochrana, i když se nastaví ty hmotně právně a procesní záruky, nedostatečná ochrana zvláště těch zranitelných. A ještě poslední poznámka, že se ukazuje, že i v těch zemích, kde je tedy dekriminalizována za určitých podmínek, se to stejně děje, že se nehlásí a třeba třetina případů, anebo to lékaři provádějí i bez té žádosti. A pak, když dostali otázku, proč to dělají, no, už jsme neviděli smysluplnost další léčby, nic nepomáhlo, chtěli jsme ulehčit těm příbuzným. To všechno, co vlastně může zvládnout jiný přístup, ta paliativní péče. Takže i ty záruky, ta ochrana, jsou s tím spojená velká rizika.
0: A my si teď pustíme skladbu Hymn od skupiny Ultravox, která se, myslím, k našemu tématu mimořádně hodí. Má hluboký duchovní text a je v zásadě úvahou o víře, naději a lidské potřebě hledat něco, co nás přesahuje. Důležitá je myšlenka, že člověk hledá víru a smysl i ve světě, který mu žádnou jistotu neposkytuje.

0: Iluze dobré smrti, to je název tohoto pořadu v cyklu Na stole je téma. Problematiku spojenou s eutanázií v dnešní době rozkrýváme s našimi dvěma respondenty, Pavlem Šafrem a René Milfajtem. Moje otázka je, zda by se dalo říci, že jedním z důvodů, proč je takový tlak na zavedení eutanázie, je to, že zatím není tolik rozšířená a známá kvalitní paliativní péče?
1: Já myslím, že ten problém je v tom, že eutanázie je vlastně velmi levná záležitost oproti paliativní péči. Toto není z mé hlavy, tohle to mám od pana doktora Loučky, významného paliativce, že prostě když to drahé řešení, které je eticky nesporné, není dostatečně dostupné, tak uchylovat se k tomu lacinému řešení eutanázie je vlastně necivilizovaný přístup. Jo? Nejprve je potřeba zajistit dostupnost paliativní péče a pak hypoteticky by se společnost měla bavit teprve o dekriminalizaci eutanázie. Ovšem proti tomu já mám tady hned prostě 10 naprosto zásadních výhrad.
2: Kdybych navázal na vaši otázku a na kolegu, tak ano, ten argument, první poznámku jsem řekl z toho našeho ústavního soudu, že určitě ten argument nedostupnosti paliativní péče nemůže být oprávněním pro usmrcování. Takže ten argument má své místo, nedostupná, ale teď bych rád viděl jeho hranice. Proč? Když někdo bude argumentovat, je nedostupná a proto neusmrcujme, nebo zatím neusmrcujme, tak ta nedostupnost, co ona vlastně ohrožuje? No to, že se zase omezuje ta svobodná volba občanů, že buď vůbec nerozumí, nemají informace, jaké jsou možnosti toho paliativního přístupu, anebo že nemají nabídky a služby příslušné, které potřebují pro tu svoji individuální situaci a volí něco, co by ani nechtěli, ale volí to usmrcení. Takže to je vlastně jenom ohrožení života, ale i ty autonomie, to rozhodování. A další poslední poznámka, zase hranice toho argumentu. Stejně ti, co takhle argumentují, si budou muset vyřešit, jak to říkal pan kolega tady, že ve chvíli, kdyby teda byla dostupná a v těch regionech, jak je potřebná a udržitelně, tak to neukončí stále tu debatu, jestli teda usmrcovat nebo neusmrcovat. Stále, jak to bylo. Byli, jsou a budou lidé, kteří byli pro a proti, i když bude dostupná. A zase další informace, že dostupná, adekvátní paliativní péče a individuální péče o lidi v nějakých závažných situacích snižuje volání po usmrcení.
0: Já bych se zeptal pana Šafra, který určitě má přehled přes mediální scénu v naší republice. Jaký je váš názor na to, jak se propaguje nebo nepropaguje paliativní péče versus eutanázie? Nemáme trochu zkreslený obraz jako obyčejní lidé médií obecně?
1: Myslím si, že ano, protože víte, téma eutanázie je atraktivní. Mediálně atraktivní je to něco, na co se prostě kliká. Když přineseme zprávu třeba typu v Nizozemsku se bývalý premiér a jeho žena rozhodli společně podstoupit eutanázii, tak je to prostě atraktivní zpráva. Bylo to vlastně krásný, protože se přitom drželi za ruce a máme přitom takovej krásný pocit, jak oni hezky odešli ze života. Já si myslím, že to je banální kýč a upřímně řečeno, jako mediální praktik musím říct, že vysoké čtenosti, vysoké sledovanosti se dá dosáhnout prostřednictvím zcela banálních metod kýče. Je proto potřeba taky usilovat o vysokou sledovanost a přitom říkat pravdu. A pravda bývá komplikovanější a někteří lidé si o ní neradi poslouchají. Téma paliativní péče je tak rozsáhlý a komplikovaný, že vlastně není mediálně tak atraktivní. Přitom upřímně řečeno, je úplně zásadní pro civilizovaný chod společnosti.
0: To je asi i důvod, proč o tom lidé nic skoro nevědí.
1: Ano, to bych tak řekl, to bych chtěl potvrdit.
2: Jo, a teď se třeba přijala ta strategie rozvoje do roku 2035 a to je, to myslím, důležitější krok, než předtím nějaké snahy pořád o nějakou novelizaci a zavádět už vůbec neusmrcování. Ale pak další, aby tyto lidé taky musíme myslet nejenom na ty, co by žádali o to usmrcení jejich blízké, ale na ten personál. To má vliv a na podmínky, protože když jste tady zmínili paliativní péči, podívejte se třeba na tu specializovanou, mobilní specializovanou paliativní péči. Na ty domácí hospice, které jezdí za lidmi domů, narůstá přání, poptávka, ale oni mají samozřejmě omezené zdroje. Na to potřebují rozšířit tým a potřebujete peníze na lékaře, na všeobecnou sestru. A nebo se rozbije auto a oni jsou vlastně ze 40%. Jestli se nepletu, je to 40% odkázání na dary a pořád žádosti, granty a to někdy čekáte třeba rok na auto, než až ta žádost vyjde. Takže to je potřeba vidět v celku, že i to autonomní rozhodování těch lidí ovlivňují věci, jako jsou finanční zdroje, nedostatek vzácných zdrojů, jako je personál a to se pak ovlivňuje třeba samozřejmě na kvalitě a snaha zavádět nějaké levnější řešení nebo takzvané rádoby rychlejší, které nakonec ale rychlejší stejně tak není.
0: Kdo by podle vás měl provádět větší osvětu v oblasti paliace? Protože, jak jsme před chvílí říkali, u těch médií se jedná spíš o ten bulvár, kde ten tlak tím pádem je opačný. Jaké byste navrhovali řešení?
2: Nějaká osvěta se samozřejmě děje, to nemůžeme říct, že ne. Je tady Česká společnost paliativní medicíny, hospice, vznikly nějaké filmy, pořady, to je pravda. Je fakt, že, jak jste říkali, že samozřejmě to mediálně je lákavější, když někdo vystoupí a chce usmrcovat a myslím, že tyto lidé delší dobu byli aktivnější v té ve své snaze to prostě nějak dekriminalizovat tu eutanázii. Takže ta osvěta širší veřejnosti určitě v médiích, ale potom i vzdělávání různých lidí, kteří se s tím přijdou do kontaktu ve svých oborech, tak to bude určitě cesta, nabídka různých kurzů, ale všech těch rozměrů, protože ten paliativní přístup zohledňuje všechny ty rozměry tělesné, že jo, psychosociální, spirituální, etické, tak v tomhle to je ten nabídce to dostat dál i praktičtí lékaři a další odbornosti, aby s tím spolupracovali. Protože ten paliativní přístup vlastně to je určitá filozofie péče, přístup, to není jenom pro umírající. Ani vlastně není nějaký přesný časový okamžik, kdyby se řekl, teď přestaneme kurativní léčbu a jdeme na paliativní. To ne, to může jít velmi, velmi spolu, respektovat všechny potřeby. Samozřejmě tam, kde se ukáže, že už pak není možné vyléčit to základní onemocnění a další polymorbidity, tak samozřejmě ten cíl péče přechází k tomu neprodlužovat zbytečně ten život, ale věnovat se tomu utrpení, ale taky včasně od začátku diagnózy, té prognóze. Takže ten paliativní přístup je mnohem víc, než jenom, jak si lidé představují možná někdy pro ty umírající v posledních, já nevím, 10-13 dnech.
0: Myslíte, že na to bude nějak reagovat státní politika a legislativa?
1: Zrovna teďka nemyslím, protože jsem velmi skeptický ohledně současné vlády a současné politické situace.
2: Různí aktéři teď jsou spokojeni s tou strategií rozvoje paliativní péče, která byla přijata, která už nezačala teď, na tom se pracovalo mnoho let. A myslím si, že bude dobře, když ty snahy, co tady byly, tam novelizovat nějaké pokusy paliativní péče, rozhodování a pak eutanázie, radši žádné takové pokusy nebudou.
1: Jsme tady především teďka několik měsíců sledovali pokus senátorky Procházkové prostřednictvím zákona o paliativní péči prosadit beztrestnost takového užití paliativní sedace, při které může taky pacient zemřít, nebo se to předpokládá, že zemře, což vlastně znamená prosazení faktické eutanázie, aniž by se to do toho zákona napsalo. A to musím říct, že to zcela strhlo moji pozornost.
2: No, proto jsem říkal raději už nic, protože na to nemáme čas, ale když vezmete, já jsem to sledoval od toho ledna, to se měnili, tam bylo třeba první terminální tišení bolesti s následkem smrti. No to byla kritika, tak dala pryč, zůstalo terminální, pak tam byla hluboká kontinuální a pod ní všechny druhy. Prostě nepřesná terminologie, zavádějící, a jestli tam byla argumentace podpořit právní jistotu, tak si myslím, že to spíš podporovalo právní nejistotu. A tohle je to nebezpečné, co se tady šíří, nebo co někteří říkají, že vlastně cílená sedace za účelem mírnění utrpení je totéž jako usmrcování, to znamená ta eutanázie. To nejenom, že to je podle mě z etického důvodu právního úplně zavádějící, nesmyslné, ale ono to má dopady, že potom, já jsem se s tím v poslední době setkal v různých prostředích, že pak se někteří mají obavu využívat tyto prostředky, i když je to na náležité odborné úrovni a pacient to potřebuje, protože se obávají, aby je nikdo nestíhal za to, že usmrcují a provádí eutanázii. Takže ono jedna věc něco někde takhle říct, ale ta zodpovědnost za ty výroky. A paliativní sedace, jak se říká, nebo cílená sedace za mírněním utrpením. Ve chvíli, kdy určité ty příznaky utrpení, bolesti už nereagují na ten běžný postup, tomu se říká refraktérní utrpení, tak je možné podle nejlepšího vědomí a svědomí jako jediný možný prostředek snížit vědomí toho pacienta nebo někdy až do bezvědomí. A tím to řešit. Takže ta paliativní sedace je součástí toho paliativního přístupu náležité odborné úrovni. Je to zakotveno vlastně v zákoně o zdravotních službách. A to nemá s usmrcováním nic společného. Tam není úmysl vůbec někoho usmrtit, ani zkracovat život, ale řešit to utrpení, a už vůbec nechtějí řešit utrpení tím, že by odstratili nositele utrpení. Tak to jsem si dovolil, a tak jsou pak různé druhy té sedace, že jo, a to je tam dát název hluboká kontinuální, jakože zahrnuje ostatní, je nesmyslné, protože ta kritéria hloubky, to znamená odpovídat na to utrpení, dát takovou dávku, aby to bylo snesitelné. A potom ta kontinuita, takzvaná, to se zase další kritérium té délky. Jestli to je dočasné, přechodné, periodické, anebo potom nepřetržité a třeba až do úmrtí. Ale nic z toho není žádné usmrcování a snaha, ani vůbec snaha zkracovat život. Že tam někdy může být individuální riziko zkrácení života, může být, ale to nespůsobí ta látka. Ale nějaká ta kombinace s těmi polymorbiditami, a v každém případě je to vedlejší účinek, nechtěný, nežádoucí, někdy nevyhnutelný, který je ospravedlněním tím hlavním cílem řešit to utrpení. To ještě k poznámce paliativní sedace a usmrcování neboli eutanázie.
0: To je právě ta věc, na kterou jsem se vás už delší dobu chtěl zeptat. Já se setkávám s tím, že ta část lidí, kteří jsou vysloveně proti eutanázii, tak mají právě obavu z toho, aby ta paliace nepřešla do té eutanázie. Oni přesně nevědí, jak to funguje.
2: Tak děkuji, to jsem rád, že to takhle sešlo.
1: Na základě rozhovoru s lidmi z hospicového hnutí bych řekl, že ta hranice, kdy ta kontinuální palliativní sedace může přecházet do eutanázie, je velmi tenká. A ta deklarace příslušného lékaře, že mu nešlo o to usmrtit pacienta, ale zbavit ho utrpení, ta nemusí být vždycky nutně v souladu s fakticitou.
2: Jo, ale já si myslím, že není možný říct, že některá kontinuální, protože kontinuální může být neboli nepřetržitá, může být lehká i střední. Tam se myslí u té hluboké, že to není možné, že bude přecházet do usmrcování. To by musel někdo usmrtit pacienta, někdo ho nechce usmrtit. Ale samozřejmě i Evropská asociace paliativní péče si je vědoma toho, že vše je možné zneužít, a proto jasně říká ty jasné podmínky, ten monitoring, jak stanovit dávku, aby reagoval na utrpení, že to vůbec není cílem usmrcovat ani zkracovat život.
0: A teď ještě jedna skladba skupiny Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Jejím poselstvím je vědomí, že svět končí, ale člověk chce ještě naposledy prožít obyčejný život a být smilovaným člověkem. Klade otázku, co bych dělal já, kdybych věděl, že mi zbývá jen několik hodin života.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma, který věnujeme dnes velmi ožehavému tématu, a to je eutanázie. Povídáme si o ní s René Milfajtem a s Pavlem Šafrem. Pane Šafre, jak jste se dostal vlastně k tématu eutanázie?
1: Můj vztah k eutanázii je daný tím, že jsem sám věřící člověk, ale paradoxně já za nejsilnější argumenty proti legalizaci eutanázie považuji ty, které nejsou závislé na náboženském přesvědčení, a to proto,

0: blížší okolí a vlastně vykazují pocity, že už musí podstoupit eutanázii, aby přestali otravovat na světě. A k tomu se ještě teda mimochodem právě v Kanadě připojuje to, že k eutanázii se přistupuje více u chudších lidí, protože u chudších lidí to riziko jsem na obtíž, pocitu jsem už tady své rodině na obtíž, tak vlastně je častější. Eutanázie legální otevírá možnost, že z práva zemřít se stane v podstatě takovým lehkým společenským tlakem pocit povinnosti už odejít, povinnosti zemřít. V čemž vidím úplně zásadní riziko dehumanizace. Potom často se zesměšňuje téma takzvaného kluzkého svahu, ale přitom to je tedy rozšiřování, kdy lze těch případů, kdy lze indikovat eutanázii. Zkušenosti z Zemska ukazuje, že nejde pouze o hypotetickou obavu. Protože eutanázie se tam netýká jen terminálně nemocných pacientů s rakovinou, jak si to tady u nás představujeme. V roce 24 bylo například 219 případů, což je něco jako skoro 10%, v nichž bylo utrpení založeno na psychické poruše. Dokonce se objevuje mezi argumenty, proč podstoupit eutanázii, že už člověka nebaví žít. To znamená, že to otevírá riziko celospolečenské demoralizace a kultu smrti. Ta představa, že vlastně eutanázií dosáhneme autonomie a kontroly nad životem a smrtí, ukazuje tu prostou bídu, že získat tento druh autonomie lze pouze tím, že člověk se o ten život připraví. Já tím nechci nijak snižovat individuální případy těžkého utrpení jednotlivců a nesoudím nikoho, kdo odjel v těžké nemoci do Švýcarska podstoupit asistovanou sebevraždu. Já se jenom domnívám, že systémové opatření dekriminalizace a legalizace eutanázie otevírá cestu tím, že ruší tu červenou hranici a navozuje možnost neustálého posouvání hranic, kam až můžeme zajít, a důsledky jsou nedozírné a mohou být nedozírné.
1: Tak jestli můžu navázat krátce, když kolega zmínil tu Kanadu, tak opravdu ty nejčastější důvody, které jsou tam uváděny, je ztráta schopnosti se podílet na smysluplných aktivitách života. Potom ztráta schopnosti provádět aktivity každodenního života. Nedostatečná kontrola bolesti a vůbec starost ostatních o tu bolest, o to. Pocit ztráty důstojnosti a nedostatečná kontrola dalších symptomů, jako je bolest a další. A zase nedostatečná starost o to řešit. A taky osamění a izolace. To je první poznámka. A potom zase pro ty diskuse. Někdo často, když jsme jednou argumentovali, že paliativní péče, eutanázie, ta usmrcování nepatří k sobě. A nějaké etické argumenty, tak někdo řekl, no podívejte se, v Kanadě to je možné. Nebo to dělají. Ale to, že někdo něco někde je možné, dělá lidi žádný argument, že to je dobré a spravedlivé, tak to je první poznámka. Potom ještě k těm rizikům. Například v té Belgii, když jsme zase zmínili, tak od roku 2005 do roku 2024 to bylo pětkrát novelizováno, ten zákon. To je ten kluzký svah, jak říkal kolega, rozšiřování. Jo, původně nevylečitelně nemocní, somaticky nesnesitelně trpící a potom na psychiatrické diagnózy, na děti bez limitu, jenom s rozšiřovací kapacitou. A zajímavé je, že právě jedna psycholožka klinická, která tam působí a žije v těch podmínkách, tak říkala, že to povolení pro to usmrcování i těchto pacientů s tou diagnózou psychiatrickou považuje za zneužití toho původního textu z toho roku 2002 a vlastně cynický způsob reakce na selhání systému léčby těch psychiatrických patologií. A upozornila ještě na jednu věc, že tak jak říkal kolega, to jsem moc rád, tady zaznělo porozumění pro ty, co trpí a volali by potom. Jedna věc je porozumět, druhá věc něco normativně nastavovat. Že ta psychiatrické utrpení je nesmírně samozřejmě snesitelné, ale nelze nevyléčitelnost považovat za stejnou jako u nádoby.

0: neurových onemocnění nebo těch neurodegenerativních patologií. To je trošku něco jiného. Tak to byl jeden příklad. A to my jsme řekli, ta rizika u těch nejzranitelných. A když potom ještě někdo přijde s myšlenkou, neznám ty motivy, že ještě by měli přednostněji být usmrcováni tito lidé, tak to si myslím, že to je obrovské riziko ohrožení, co to může vyvolat za vlnu. Jo? A z těch dalších rizik, kromě ještě taky, abychom nezapomínali na ten personál, který by to teda měl vykonávat. To všichni nebudou, protože lékař nesmí být nucen něco takového provádět ani dělat doporučení k tomu, takže někdo to bude muset dělat. Teď si představte i ty týmy, to může rozkládat ty týmy a způsobovat morálně zatěžující zážitky, ty distresy nebo zranění, zvlášť u těch, kteří to nechtějí a teď budou někde v prostředí, že se budou tam usmrcovat pacienti a oni jsou nastaveni profesně úplně jinak. Pak bych nezapomínal na ty blízké, ale jako pozůstalé, protože paliativní péče, ta se věnuje i těmto lidem samozřejmě. Vytváří podpůrný systém důvěru, mezilidský vztah. U toho usmrcování často jde prostě, aby ta žádost prošla, jak má být, podle těch podmínek, ale i na ty pozůstalé to působí, zvláště na ty, kteří jsou tím překvapeni nebo to nechtěli. A pocity viny, stresu a dalších depresí, to je další rozměr toho. A ještě další dopad na vztah zejména té lékaře a pacienta, otázka důvěry a zásahu do profesního etosu, protože když něco reflektujete z etického hlediska, tak tady musíte do toho dát profesní etos a cíle toho oboru. A jak to teď tady souvisí? A když se podíváme na profesní étos, který je nejznámější v těch etických kodexech, ale i v standardech a směrnicích. No tak třeba Světová lékařská asociace jednoznačně odmítá usmrcování, protože říká, my jsme si vědomi závazku vůči principům lékařské etiky. A všude tam najdete zachovávat život, chránit život, mírnit utrpení, být umírajícímu oporou až do smrti. A to se nám potvrzuje to, co jsme řekli. Až do smrti, pak už přichází další aktéři. Žádná důstojná smrt asistovaná. Prostě v tu chvíli být potřebuje to asistence i to rozhodování. Tak to je další věc. Potom respektovat lidskou důstojnost samozřejmě a co nejvyšší možný respekt lidskému životu, úctu k tomu životu od počátku až do konce ve službě lidskosti a všeho provádět bezpráví. A jestliže to usmrcování pořád znamená protiprávní čin, tak to budou muset si dát dohromady s tím svým profesním etosem, to je to neslučitelné. Já jsem se nedávno zeptal jednoho lékaře, který tak politicky by si dovedl představit to usmrcování za určitých podmínek a on jasně řekl na otázku, považujete usmrcování, to eutanázii za slučitelné s profesním vlastním etosem, posláním lékaře? Ne, řekl. To samé u té paliativní sedace. Jo. Takže to je další rozměr rizik zásahu do té důvěry. A ještě možná jeden příklad zajímavý. Ve Spolkové republice Německo je usmrcování pacientů trestný čin bez výjimky. Ale co je tam možné, je to asistované usmrcování. A teď se čeká na zákon. A o tom nechci mluvit. Ale ve chvíli, kdy je potřeba posoudit to autonomní rozhodnutí, kdo to bude dělat vlastně, a ona okamžitě, ta německá společnost pro psychiatrii, psychoterapii, psychosomatiku a neurologii řekla, tak to není naším úkolem a my se nechceme nechat instrumentalizovat, protože budeme rozhodovat pro život, proti životu, anebo budeme zastánci přání zemřít nebo jeho odpůrci. To není náš úkol. Naše poslání jinde v prevenci toho, aby lidé se chtěli usmrcovat a také, a tam použili slovo moderní, že podle nich úkolem i moderní společnosti je ty lidi spíš vysvobozovat z té situace nouze a posilovat tu odvahu k životu. Jo, takže tohleto je další rozměr a když oni řekli, my se toho nebudeme zúčastnit, tak kdo jiný potom bude posuzovat, zvlášť u těch diagnóz, složitost. Tak to je další riziko a myslím ukázka naplňování toho profesního etosu.
1: No, náš pořad se chýlí ke konci. Já bych ještě požádal někoho z vás, pana Šafra, nebo jestli chcete ještě vy, pane doktore, o nějaké závěrečné slovo.
2: Já mám takovou myšlenku, po které bych byl rád, aby zazněla. Tak riskantní systémové opatření, jako je dekriminalizace eutanázie, vyžaduje, a to asi každý ví, ať si o tom myslí cokoliv, velmi silný, důvěryhodný právní stát. To znamená systém kontroly, aby totiž nedocházelo ke zneužívání eutanázie. A přitom zároveň nyní sledujeme, jak právní stát se v mnoha zemích světa nikoli posiluje, ale spíše oslabuje. Podívejme se na Spojené státy americké. Mysleli jsme si, že to je maják demokracie. A jestliže vidíme, jak v západním světě jako houby po dešti narůstají extremistické politické strany, krajní pravice, která neleží právní stát na srdci, tak můžeme dojít snadno do situace, kdy nebudeme žít v takových jistotách, v jakých žijeme, a pak před námi může taky stát dystopie, opakování situace, kdy se v nacistické třetí říši prováděla eutanázie. Říkalo se tomu, že to je milosrdná smrt, a bylo to naprosto obyčejné popravování lidí v psychiatrických léčebnách.
0: Já bych na tento kontext navázal ještě z tohohle hlediska. Ta role toho právního etického vědomí v té společnosti. Jednak zvláště tam, kdyby někdo mluvil o legálním usmrcování pacientů, eutanázii, a vlastně to vypadalo, co řešíte, to je ve všech případech takzvaně legální, tak ten to má vliv, a ještě to zbavil toho postihu trestně právní sankce. To má vliv na to právní vědomí. A velmi rychlý posun od toho, že teda je to dovolené, je to legální, že to je morálně přípustné. A ovlivňuje to, že to je ta role i té normy, to ovlivňuje to právní etické vědomí občanů. A teď je ta otázka taky té české společnosti, která má za sebou nějakou historii, že od toho zločinného, nelegitimního, zavržení hodného komunistického režimu. Nakolik tady ta kultivace toho právního etického vědomí a reflexe vůbec je, aby to nebylo jenom na průzkumech a těch mediálních populistických názorech. Tak to je jedna poznámka toho dopadu. Potom přesto, jak jsem zmínil, ten Evropský soud pro lidská práva i ten náš Český ústavní soud. Přesto si myslím, že to nebrání etice práva se podívat na reflexi opravdu práva na život a ochrany. Podle těch článků. A ještě bych doplnil, že ten Český ústavní soud řekl, že i když bude paliativní péče dostupná, není nepřiměřené vytěsnit usmrcování eutanázii z právního řádu. A tomu právu na život, že tam je stěžení ten článek 2, Evropské úmluvy o lidských právech, kde zní, právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě. A mezi těmi kromě není usmrcování pacientů. Ani v těch protokolech dalších, když se k té úmluvě dělali, už se dávno diskutovalo o usmrcování. A všichni to chápou, že ten článek 2 a ty závazky z něho patří k těm základním hodnotám demokratických právních společností a že tam plynou závazky povinnosti toho státu, nejenom to negativní ve smyslu zdržet se sám usmrcování, ale ta ochrana, ale i podpůrná činnost, to znamená pomáhat těm lidem v nouzi vůbec předcházet těm situacím, aby někdo volal po tom usmrcení, takže to nezakotuje právo zemřít. A my se pak můžeme ptát, jestli usmrcování pacientů a legislativní rámec, který to nějak upraví, může chránit právo na život v tomto článku, když jeho účelem je toho článku je zachovat, chránit život, podporovat, a tady to je účel usmrcovat. To je protichůdné. A jestli by ta ochrana mohla být praktická a účinná, když by se toto zavedlo, nebo byla zdrojem toho rizika. Takže to nezahrnuje právo na smrt ani vůbec na nějaké usmrcování.
1: Tak já vám oběma moc děkuji za velice sofistikovaný rozhovor, že jste nám přiblížili tuto problematiku, která si myslím, že není mezi lidmi příliš známá a je velmi potřebné zvláště v této době o ní mluvit. A moc děkuji za váš čas, že jste dorazili k nám do studia.
2: My děkujeme.
0: Moc děkujeme za pozvání. Naschledanou.
1: Končí pořad Na stole je téma, ve kterém jsme se bavili o problematice eutanázie v dnešní době s dvěma respondenty. Jednak s René Milfajtem, spolupracovníkem a členem klubu přátel domácího hospice Emanuel v rámci oblastní Charity Chrudim a současně členem Rady sekce pro etiku v paliativní péči České společnosti paliativní medicíny a Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V oblasti tématu přednáší a publikuje. S ním byl dále ve studiu Pavel Šafr, který je mimo jiné také šéfredaktorem měsíčníku Fórum 24+. Pavel Šafr je rovněž spoluautorem a editorem sborníku Iluze dobré smrti a podle toho jsme nazvali i náš pořad, který může sborník podpořit. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Thank you.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy.

plus až ho budu mít, všude budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět, do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tango.

0: V minulé části jsme si přiblížili, co je to duchovní útěcha. Připomeňme, jak ji popisuje svatý Ignác. Útěchou, píše světec, nazývám, když vzniká v duši nějaké vnitřní hnutí, kterým se duše rozhoří láskou ke svému stvořiteli a pánu, že nemůže nadále v sobě milovat žádnou stvořenou věc na světě, nýbrž jen ve stvořiteli jich všech. Stejně tak nazývám útěchou, když duše prolévá slzy, jež ji dojímají láskou k svému pánu, ať již z bolesti nad svými hříchy, nebo nad utrpením Krista, našeho pána, nebo nad jinými věcmi, které jsou přímo zaměřeny na jeho službu a chválu. Útěchou nazývám vůbec veškerý vzrůst naděje, víry a lásky a každou vnitřní radost, která volá a přitahuje k nebeským věcem a k vlastní spáse své duše tím, že jí dává pokoj a mír v jejím stvořiteli a pánu. Dnešní úryvek z knihy Prameny světla hovoří o tom, jak se k daru útěch stavět. Jaký má být náš postoj vůči útěchám? Máme po nich toužit, nebo se jich spíš bát? Jak se zachovat, když se dostaví? V dnešní modlitbě k Duchu svatému žádáme o to, abychom se z jeho útěchy vždycky radovali. Svatý Bernard radí, žádejte o to, aby vám dal světlo své zbožnosti, jasný den a odpočinek ducha, abyste žili bez bolestí uprostřed svých prací jako voják, který už zestárl ve službě ve zbrani, abyste běželi po cestě páně s radostným srdcem, abyste dělali s potěšením a dokonce s touhou i to, co jste dřív dělali smutně a s odporem. Suárez varuje, abychom nepohrdali ani malými pocity spokojenosti, které plynou z tělesného zdraví a svěžesti. Potřebují je i lidé v duchovním životě pokročilí. Bylo odsouzeno Molinovo mínění, jako by bylo odporné, hrozné, nečisté všecko, co je v duchovním životě smyslového. Jsou i útěchy škodlivé. Někdy se zvrhnou v přehnané vyhledávání smyslových dojmů. Někdy vedou k marnivosti a pýše. Ten, kdo se cítí dobře při konání svých povinností, snadno uvěří, že je lepší než ostatní. Proto si nikdy nesmíme myslet, že nám ta útěcha patří nebo že je nutná. Máme se, podle slov svatého Františka Saleského, svěřit úplně milosrdenství zvláštní boží prozřetelnosti a říci z celého srdce s úplnou odevzdaností: Pán mě útěchy dal, pán mě je vzal, budiš jeho jméno pochváleno. Svatý Alfons de Liguori říká, že útěchy se mají přijímat vděčně, ale nesmíme se u nich příliš pozastavovat a libovat si v nich více, než je užitečné. Najednou taková útěcha zmizí, ale my musíme jít dál. Útěcha je jenom kvasem, který pomáhá k tomu, aby se těsto zvedlo. Kdo nepřecení útěchy, nedá se zlomit ani neútěchami, které se dostaví jindy. Svatý Ignác radí proto stručně. Kdo je v útěše, ať pomýšlí, jak se zachová v neútěše, která přijde později. A tedy nazbírá pro tu dobu nových sil. Ať se hledí, co možná pokořit a ponížit, uvažovat o tom, jak málo svede bez milosti a bez útěchy. Stejně opatrně mluví i velcí mystikové o zvláštních darech Ducha svatého, osvíceních, prožívání boží přítomnosti. Proč by si jich nevážili? Svatá Terezie se modlí, aby jí takové milosti Bůh udělil po kapkách, i kdyby to mělo stát všechnu námahu, jaké jsme tu na světě schopni. A přece jsou si všichni jistí, že je krajně nebezpečné takové zvláštní milosti vyhledávat. Není snadné při nich zachovat skromnost, pokorné mínění o sobě. Aby se předešlo umíněnosti a klamům, je v takových případech zvlášť potřebné duchovní vedení, aby, podle slov svatého Jana Klimaka, se nikdo nevznášel do nebe podle své hlavy a své vole. Bůh je štěstí a blaženost. Chce, abychom byli šťastní a blažení i my vrchovatou měrou. Nesmíme ale zapomenout, že cesta k tomuto štěstí vede přes Kalvárii křížem. Tento zákon Evangelia nepřipouští výjimky.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

V pravidelné noční půlhodince s jazzem budeme tentokrát poslouchat hudbu v podání japonské pianistky Hiromi. Pustíme si ukázky z alba Electrifying Piano, které je retrospektivním výběrem z různých období její dosavadní kariéry. Na nahrávce se setkávají ukázky z jejího tria s baskytaristou Anthonym Jacksonem a bubeníkem Simonem Phillipsem s novějšími nahrávkami její skupiny Sonic Wonder. Album tak ukazuje několik podob Hiromiina energického a technicky mimořádného náročného stylu. Jedním z charakteristických rysů hudby Hiromi je spojování mimořádné technické virtuozity s melodickou nápaditostí a schopností přecházet mezi různými hudebními světy. Na albu Electrifying Piano to dobře ukazuje například kontrast mezi jejími staršími nahrávkami a novější tvorbou se skupinou Sonic Wonder. My si poslechneme dvě starší a dvě novější skladby. Začneme nahrávkou Green Tea Farm z roku 2003. Poté se přesuneme do roku 2024 a poslechneme si dvě skladby se skupinou Sonic Wonder. Jmenují se XYZ a Pendulum. Ve druhé z nich zpívá americká zpěvačka Michelle Willis. Závěr bude patřit skladbě Dansando no Paraíso, rovněž z roku 2003, v níž se Hiromi vydává do rytmicky výraznějších a tanečněji laděných poloh.

Poslouchali jsme japonskou pianistku Hiromi v nahrávkách z různých období její umělecké dráhy. Noční bdění pro vás připravil Milan Tesař.

navždy první i poslední. V mých očích si sebe vzal.

hrom. Stojíme v dešti, tak jako před léty, když si zašeptal lásko sem v tom. A jen jsme zírali, jak blesky kreslí přemety. Nad horami zaduněl hrom, hřeje i studí, když si na to vzpomenu. Za brontálem kamenolom stál jako sudí, když jsme zdali.

Jsem moudřejší, kdeže jsou kapky včerejší. Nad horami zaduněl hrom, Dita se bála, a tak nešli jsme ven. Její strach kvetl jako rododendron. Byla tak malá a déšť zatím zůstal.

Jsme v dešti, tak jako dnes, a ze všech obav zbyl nám akorát stesk. Děti jsou dospělé, ale nosí náš dres. Nad horami zaduněl hrom, zas na nás prší, tak jako před léty, když

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc,

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Vyslechneme v něm 11 skladeb 8 autorů, ve kterých hraje na housle Miroslav Ambroš a na klavír Zuzana Ambrošová. Pouze v poslední skladbě na housle Pavol Bogač a na klavír Daniela Russo. Přejeme příjemný poslech.

Na Proglasu dozněl koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli 11 skladeb 8 autorů. Ve všech skladbách hrál na housle Miroslav Ambroš a na klavír Zuzana Ambrošová. Pouze v poslední skladbě na housle Pavol Bogač a na klavír Daniela Russo.

0: Dobrý den, milí posluchači. Opět po týdnu vás při poslechu Oktávy, která je vaším průvodcem světem klasické hudby, vítá Štěpán Grafe. Začal nám nový školní rok a stejně tak se rozbíhají nové umělecké sezony hudebních těles. Proto se dnes budeme věnovat Filharmonii Brno. O plánovaných koncertech a cyklech si budeme povídat s jejím dramaturgem Vítězslavem Mikešem, kterého vítám v Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Blíží se nám zahajovací koncert 71. koncertní sezóny Filharmonie Brno, která má mimochodem velice zajímavý podtitul, ale o tom si budeme povídat za chvilku. Koncert se uskuteční v Janáčkově divadle 20. září. Co bude na programu tohoto slavnostního večera?
1: Na programu tohoto koncertu budou dvě velká romantická díla dvou vynikajících a významných romantických skladatelů a myslím si, že i velice kontrastních. Césara Franka, francouzského skladatele belgického původu, a druhá symfonie Johannesa Brahmse. Od Césara Franka zazní jeho symfonická báseň pro sbor a orchestr s názvem Psyche. A já bych rád doplnil ještě, že tento koncert bude dirigovat Petr Altrichter, což je bývalý šéf-dirigent Brněnské filharmonie.
0: Spolupracovat bude také Český filharmonický sbor Brno?
1: Ano.
0: Tento koncert se tedy uskuteční 20. září. On je jedinečný, jeden jediný. Na rozdíl od těch koncertů, které bývají v těch symfonických cyklech zdvojeny vždycky čtvrtek, pátek?
1: Mm-hmm. To je tak, že ten první zahajovací koncert sezóny má být opravdu něco mimořádného, něco, na co přijdou jak naše fanoušci, tak třeba i jiné publikum, kteří nasají tu atmosféru a připraví se na celou tu následující sezónu. Takže proto ten koncert je takhle jeden.
0: My jsme v úvodu zmínili tu skutečnost, že ten letošní ročník té dramaturgie má takovou společnou linku. Všechny cesty vedou do Brna. Co to znamená? Co si pod tím máme představit?
1: Je to určitá nadsázka, ale každá nadsázka je postavena na nějakém základě, který má opodstatnění, a není to něco, co by mělo být nějakou pýchou nebo povýšeností, ale spíš je to ukázat určitou hrdost toho Brna, teď ve smyslu toho hudebního Brna, jeho hudební historie a hudební současnosti a také hudební budoucnosti. A vlastně snaha připomenout, že Brno není jenom město Leoše Janáčka, což, na co jsme samozřejmě velice hrdí, a jsme šťastní, že tato osobnost spojila s Brnem prakticky celý svůj život, ale že Brno a v jeho historii se uskutečnilo řada zajímavých událostí.